0: Vyslechli jsme koncert pro klavír a orchestr G-dur od Maurice Ravela. Solistou byl Arturo Benedetti Michelangeli, jeho orchestrálním partnerem londýnský symfonický orchestr, který řídil Sir Giuseppe Libidache. A máme tu ještě jednou Ludwiga van Beethovena, reminiscence na ten loňský rok, kdy bylo kulaté beethovenské výročí a na pódiích mohla znít hudba méně, než by si tento slavný skladatel zasloužil. A je to tentokrát ovšem smyčcový kvartet, opus 132, číslo 15 a-mol, a asi si ho neposlechneme celý, nicméně je to ve vybrané interpretaci Vlachova kvarteta.
1: Tuhle skladbu jsem vybral ani ne tak kvůli autorovi, ale spíš kvůli interpretům. Jako kvartetní hráč jsem samozřejmě byl ovlivněný asi nejvíc tátovým kvartetem, protože jsme řadu let s tátou kvartetu hráli, než odešel do důchodu, a pak samozřejmě ta česká škola, která je naprosto výjimečná v celosvětovém měřítku, zahrnovala i to úžasné Vlachovo kvarteto, které je to nesmírná škoda do dneška, mám pocit, že je neúplně doceněné. Oni byli ve světě opravdu velké hvězdy, Vlachovo kvarteto, a přesto vlastně u nás dlouho třeba nebyli tak známí a tak protěžovaní jako i současníci Smetanovo kvarteto.
0: No, nemělo to i nějaké politické...
1: Samozřejmě nechci zabíhat do detailů, mělo to politické souvislosti samozřejmě, ale kvarteto to bylo úžasné a tak trochu vybočovalo interpretací z té staré české školy, od Smetanovců i jejich současníků, a mně se ta jejich interpretace strašně líbí. Z několika hledisek. Jednak pan profesor Vlach byl výborný houslista, skvělý interpret, a sekundista byl další můj, pan profesor Snítil, také úžasný houslista. A tenkrát nebylo zvykem, a to nikde, aby kvarteto mělo vedle sebe dva špičkové houslisty, dva solisty. A samozřejmě je tam znát, dnes chci říct rivalita, i když třeba tam byla, ale je to přece jenom taková ta konkurenčnost v tom tónu a je tam slyšet, i když velmi ukázněná, samozřejmě, to jako byla špičková interpretace, ale oni měli úžasnou barvu v tom kvartetu. A interpretace Beethovenu byla opravdu na tehdejší dobu světová a mě zrovna třeba ten a-mol, ta 132, nesmírně oslovila, protože to bylo zase opravdu úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý při poslechu těch našich starších českých kvartet, i Talichovců, Panochovců, Smetanovců a tak dál a tak dál, takže ta jejich interpretace je opravdu nesmírně obohacující.
0: Vlachovo kvarteto hraje první větu Assai sostenuto allegro ze smyčcového kvartetu číslo 15 a-mol 132. díla Ludwiga van Beethovena.

0: To byla malá sonda do umění Vlachova kvarteta v podobě první věty ze smyčcového kvartetu číslo 15 Amol od Ludwiga van Beethovena. Amol je shodou okolností iniciační tóninou i další skladby nedělního dopoledne s Janem Talichem houslového koncertu Antonína Dvořáka.
1: Když jsem vybíral skladby pro náš pořad, tak samozřejmě jako houslista jsem nemohl opomenout Josefa Suka jako český houslista. A samozřejmě, když řekneme Josef Suk, tak musíme říct i Antonín Dvořák ze všech možných důvodů, které známe. A pro mě on byl opravdu asi nejlepší interpret Dvořákova koncertu. Já znám samozřejmě nahrávky světových interpretů, od Oistracha po Perlmana, i moderních současných houslistů, ale Suk opravdu tam má něco z té dvořákovské vřelosti, kterou teď nechci říct, aby to působilo arrogantně z hlediska národnosti, ale kterou opravdu asi tam těžko dostane někdo jiný než ten, který vyrostl na české muzice, na folkové muzice, na lidové hudbě. I když Dvořák samozřejmě není ten nejtypičtější představitel, který jako Janáček třeba Martinů, ale přesto z toho Dvořáka čiší z té hudby takové češství, které on dokázal přetavit do té kosmopolitní hudby naprosto srozumitelné pro všechny. Ale přesto musím říct, že i kvartetní interpretace a i ta solová je opravdu velmi těžká pro cizince. Já myslím, že jako Čech to asi můžu říct. Spousta zahraničních interpretů, i když třeba učím někdy, ale i když poslouchám na koncertech, tak nedokáží rozlišit romantiku Brahmsovu a Dvořákovu. Někdy slyším od těch interpretů, když je Dvořákův koncert, slyším interpretaci Brahmse. A samozřejmě pro houslisty je to zásadní rozdíl, že to přece jenom Dvořák je daleko čistší interpretačně, stylově. Není tam taková ta romantická hutnost, těžkost, jako je v Brahmsovi, ono se to těžko popisuje.
0: Já bych to řekla z hlediska posluchačky, mě Brahms nudí, zatímco Dvořáka miluju.
1: To bych si netroufl takhle říct, ale já Brahmse mám strašně rád, mám třeba rád jeho houslový koncert, no spoustu jeho skladeb. Ale vím, co myslíte, samozřejmě Dvořák, mě Dvořák, ať už ho poslouchám kdykoliv, v jakékoliv nástrojové kombinaci, tak vždycky povznáší. Dvořák je ten, který vás povznese. A rozradostní. A Dvořákově koncertu strašně seděl Sukův interpretační styl. Ta vřelost, jeho vibráta, jeho tónu. Mně stačí 3 tóny, když slyším, zapnu rádio, tak vím, že to je Suk s Dvořákem. To je něco tak neodmyslitelného od sebe. Takže s kým jiným Dvořák, než se Sukem.

0: Koncert pro housle a orchestr Amol, 53. dílo Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie pod vedením Václava Neumana, solistou byl Josef Suk. Pane Jane Talichu, setkání s vámi uběhlo rychle, chýlí se ke konci. Zbývá nám jediná skladba, děkuji vám moc za čas, který jste posluchačům stanice D-dur věnoval. Poslední skladba, kterou máme přichystánu, je smyčcový kvintet opus 163 od France Schuberta.
1: Tak Schubert a jeho smyčcový kvintet je asi jedna z vůbec nejoblíbenějších skladeb, nejenom asi moje, ale mnoha posluchačů a interpretů. Je to dlouhá skladba a přesto, když ji posloucháte, tak nemáte pocit, že byste poslouchala dlouhou skladbu. Je to tak něco krásného od začátku do konce a to ji dělá naprosto výjimečnou. A já ji poslouchal od malička, tu skladbu, protože jednak táta ji hrál a zkoušel doma, takže jsem ji slyšel opravdu od dětství a pak jsem ji vyhledával i na nahrávkách. A když jsem přišel do kvarteta, tak jsme jezdili na festival Pablo Casalse do Francie a tam se mi dostala do ruky stará nahrávka z Prague, z toho města, kde festival byl od nějakého roku 50, kde ho založil Casals. A za Casalsem tam jezdili vždycky na léto významní interpreti z celého světa. A tam zkoušeli, muzicírovali a dělali koncerty a z některých koncertů vznikaly nahrávky. A naštěstí nahráli i tenhle Schubertův kvintet v krásném složení, kdy na primu hrál úžasný houslista Isaac Stern a právě Casals hrál i cello, hrál tenkrát druhé cello na té nahrávce. A pro mě, i když to samozřejmě není nahrávka dokonalá, je to nahrávka z koncertu, takže samozřejmě nejsou občas spolu a je to občas takové rozhárané, ale má to úžasný tah. Samozřejmě dneska je to brané asi jako historická, romantická nahrávka, není to poučená nahrávka, ale musím říct, že mě provází celý život a když si toho Schuberta, když ho někde hrajeme a chci si ho osvěžit něčím, tak si pustím tuhle nahrávku, i když třeba to tak už nehrajem, ale je to pro mě taková srdeční záležitost.
0: Pane Talichu, já vám moc děkuji ještě jednou. Loučím se s vámi, přeju vám všechno dobré, díky moc a někdy třeba zase naslyšenou.
1: Budu se moc těšit, děkuji za pozvání.

Obě víkendová dopoledne, to včerejší i to dnešní, jsme strávili v příjemné společnosti Jana Talicha a hudby, kterou nám vybíral k poslechu. Teď předpolednem to byl smyčcový kvintet C-dur, 163. opus Franze Schuberta v podání hvězdných interpretů Izáka Šterna, Alexandra Schneidera, Miltona Katimse, Pabla Casalse a Paula Tortelliera. Pěkný zbytek neděle vám od mikrofonu přeje Vanda Dobrovská.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Literatura a hudba jsou od nepaměti partnerskými obory. Přesto si myslím, že spisovatelé to mají v mnoha ohledech lehčí. Při své tvorbě totiž pracují s již hotovým materiálem, totiž s lidskými představami. Spisovatel napíše třeba takovouto větu. A muž se zahalenou tváří se krok po kroku blíží k strachy rozechvělé Simoně. Stačí 15 slov a čtenář je napnut jak šle. Skladatel, který chce podobným způsobem zapůsobit na posluchače, musí vymyslet dostatečně hrůzostrašný motiv, potom z něho vystavět plynulou gradaci, zvolit odpovídající instrumentaci, rozložit dynamiku a frázování, zapsat vše do partitury a nakonec doufat, že si jeho předpis interpreti správně vyloží. Teprve pak může doufat, že se někdo z posluchačů v sále začne alespoň trochu bát.

Skladatel si musí všechno od píky udělat sám. Nepracuje s obecně srozumitelnými slovy, nýbrž jen a pouze s vlastními nápady. Je v situaci někdejších malířů, kteří si museli sami, třeba z hlinky a velbloudí moči, vyrábět své barvy. To jediné, co skladateli ulehčuje situaci, je existence určitých staletími osvědčených triků, které má k dispozici a z jejichž palety může vybírat. Existuje například několik standardních postupů pro práci s tématem a právě jim se dnes budeme věnovat. Nejprve však předpověď počasí.

Proudění teplého vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry zapříčinilo vznik inverzní situace, která zvýšila koncentrace oxidu dusičného ve všech sledovaných oblastech. Byl vyhlášen druhý regulační stupeň a lékaři doporučují omezit vycházky dětem do 10 let. Biometeorologická předpověď stupeň 3 až do zlepšení rozptylových podmínek.

Ano, ano, inverze je pěkně nepříjemná věc. Nikoli však pro skladatele, ti stejně sedí nejraději doma a kromě toho se inverzí nazývá právě jedna z těch technik, které se tradičně používá v práci s tématem. Inverze, čili převrat tématu, vypadá tak, že ze všech intervalů vzestupných se stanou sestupné a naopak. Téma je prostě postaveno na hlavu.

inverze tohoto známého hasičského signálu vypadá takto. Hoří. A inverze písničky Ovčáci čtveráci takto.

Je ironií doby, že vám tu vysvětluji, co je inverze, ale netuším, co je vička. Ale teď prosím o maximální soustředění. Pustíme si skvostní příklad inverze od Johanna Sebastiana Bacha. Kyrie eleison z jeho mše G-dur je chromatickou fugou na toto téma. Hned nástup druhého hlasu však přináší téma v inverzi. Pokud vás potom Bachova hudba okouzlí natolik, že zapomenete sledovat použité skladatelské techniky, nebudu vám to mít za zlé.

Tak to byla ukázka převratu tématu, čili inverze. Další obměna, která se často používá, je zkracování rytmických hodnot tématu. Ze čtvrťových not se stanou osminky, z celých not půlky a tak dále. Téma tedy zazní dvakrát rychleji než v základním tvaru. Tomuto postupu se odborně říká diminuce. Gershwinova Rhapsody in Blue proslula i díky tomuto pěknému tématu.

Podobně s tématem pracuje Richard Wagner v předehře k Mistrům pěvcům norimberským. Její hlavní téma je plné slavnostní okázalosti.

Díky následné diminuci však téma získá nečekaně svěží hybnost. Vlastně jen mechanické zkrácení rytmických hodnot zcela změnilo charakter tématu.

To tedy byla diminuce ve Wagnerových Mistrech pěvcích. Opakem diminuce je augmentace, tedy prodloužení rytmických hodnot. Z osminky se stane čtvrtka, z půlky celá nota. Jinou možností je prostě předepsat poloviční tempo. Hlavní je, co slyší uši. Finále Beethovenovy eroiky má formu variací na toto svěží téma.

Některé variace jsou pak vlastně jen prostou augmentací tématu. Z téměř taneční hudby se najednou stane grandiózní chorál.

Inverze, augmentace a diminuce jsou relativně snadno rozpoznatelné pouhým uchem. Horší je to s takzvaným račím postupem. Ten už natolik pozměňuje původní melodii, že bez not ho těžko odhalíme. Snad bych vám jeho princip mohl předvést trochu jinak. Račí postup prostě vzniká tak, že téma hrajeme pospátku, od poslední noty k první, stejně jako jsme teď pustili pospátku moje povídání. Předpokládám, že jste mi nerozuměli a právě tak asi nepoznáte, jakou písničku teď hraji v račím postupu. To byl prosím pěkně Jede, jede poštovský panáček. Inu, odhalit račí postup je bez studia partitury téměř nemožné. Český muzikolog Karel Janeček ve své skvělé knize o hudebních formách tvrdí, že se račí postupy hojně vyskytují v závěrečné fuze Beethovenovy Hammerklavír sonáty, opus 106. Budeme mu důvěřovat a pustíme si kousek této klavíristicky mimořádně kruté kompozice.

Na závěr vám nabízím nahlédnout do karet velkému Bachovi. V jeho temperovaném klavíru bychom našli stovky příkladů rafinované tématické práce. Některé Bachovy postupy jsou velmi osobité, ale najdeme tu i ty standardní, o nich jsme dnes mluvili. Fuga dismol z prvního dílu je úplným katalogem všech možných augmentací, diminucí, ekologicky nebezpečných inverzí, dávno vyhynulých raků, vzájemně se překrývajících těsen a jejich vzájemných kombinací. Fuga má překrásné téma, s nímž lze dělat pravé divy. A inverze tématu je stejně hezká jako téma samo.

Zkusíme teď společně našpicovat uši a pozorovat, co všechno se s tématem děje. Na uzlová místa vás ještě s dovolením upozorním. Bach totiž s tématem podniká přímo alchymistické pokusy. Na rozdíl od alchymistů mu však z nich pokaždé vyjde zlato.

tři hlasy představily téma. Za chvíli, po modulaci do jiné tóniny, začnou těsny, kdy se citace tématu v různých hlasech vzájemně překrývají.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice sborové. Sbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat, a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 osmitaktových frázích v piánu, se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichisch-Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned 2. Les voix humaines, lidské hlasy, pro 2 violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík. Ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jené Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv třetí věty Paganiniho druhého houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní hudba sakrální nebo duchovní, chcete-li, moteto pro smíšený sbor a kapela bez doprovodu, které zhudebňuje slova Tu es Petrus. Pronesl je Kristus k svatému Petrovi. Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále já zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Tak se stal apoštol Petr prvním papežem. A takto ta Kristova slova úchvatně svým ryzím, polyfoním, kontrapunktickým uměním zhudebnil italský mistr 16. století Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpívá sbor Westminsterské katedrály, který vede Simon Preston.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Josef Haydn, symfonie číslo 103, S-dur s vířením kotlů, menuet, čili třetí část, hrají berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera Před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

0: Přejeme dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Vláda se dnes bude zabývat změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovítské katedrále v Praze. A čekejte polojasno, postupně až oblačno, na severu a severovýchodě přehánky. Teploty do 21 stupňů Celsia. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
3: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Costa společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun na investice. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
5: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
2: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firm a na tuzemském hrubém domácím produktu se podle něj podílejí zhruba z poloviny. Po 7 stoletích se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
6: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
7: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
6: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Počasí.
2: Čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě potom i 24, na horách nejčastěji kolem 11. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
8: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Radioservis představuje
9: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
10: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
9: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
11: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
9: Dej mi pokoj.
12: Tohle neskončí dobře.
9: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné pondělní ráno, začíná nám nový týden a přináší pochopitelně i nové silné kulturní příběhy. Od velkých festivalových událostí až po připomínky osudů, na které bychom určitě neměli zapomenout. Festival Smetanova Litomyšl otevřelo stravinské svěcení jara v podání České filharmonie a tak se ještě na chvilku vrátíme k atmosféře pátečního zahájení. A potom připomeneme příběh sourozenců Pavla a Marty Šapových. Byli z Jindřichova Hradce, ale místo školních lavic nepřežili holokaust. I taková jsou témata.
2: Posloucháte nás tady v pondělí 15. června. Bratři Ebenové se připojí hned za pár minut, potom z hudby se za Frank, Matt Johnson nebo Karl Ditters von Dittersdorf. Taky pianista Lukáš Vondráček. První část sonáty pro klavír číslo 10 Wolfganga Amáda Mozarta nabízíme 6, už 7 minut po 6. ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Mozartova hudba v podání pianisty Lukáše Vondráčka v 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Tři krátké filmy a dvě audiovizuální eseje získaly o víkendu hlavní ceny na Marienbad Film Festivalu v Mariánských Lázních. Do přehlídky, která se zaměřuje na experimentální film a hraniční podoby kinematografie, se letos do hlavní soutěže přihlásilo 335 snímků, ale do užšího kola se nakonec dostala jenom desítka z nich.
0: V hlavní kategorii experimentálních filmů mezinárodní porota ocenila například film Apokalypsa včera, dnes, zítra a pozítří ukrajinské tvůrkyně Anastasy Bonahidové.
1: The Strikes od francouzské autorky Gabrielle Stemmerové a To Live in Cracks od bruselské filmařky Mileny Deseové. A porota ocenila film Apokalypsa včera, dnes, zítra a pozítří za lehkost, s jakou ukrajinská tvůrkyně využila různá média k zachycení života v ukrajinském městě Nikopolu.

0: berlínští barokní solisté a Reinhard Goebel v části symfonie Johanna Christofa Friedricha Bacha.
1: Žáci první a druhé základní školy v Jindřichově Hradci uspořádali sbírku Na kameny zmizelých. Připomínají sourozence Pavla a Martu Šapovi. Pavel chodil do stejné školy jako dnešní děti, ale Marta kvůli transportu do první třídy nikdy nenastoupila.
0: Oba zahynuli během holokaustu. Rodina Šapova už nemá žádné příbuzné, kteří by mohli jejich památku připomínat.
1: A přesně tohle byl důvod, proč se děti rozhodly převzít tuhle roli sami.
0: Nové Štolprštajny slavnostně položili před domem, kde rodina před válkou žila.

0: Druhá základní škola dojala příchozí písní Až ti zítra sedne na nos saze, kterou nastudovali pod vedením učitele Vladimíra Bartoše.
1: Tady ta píseň vlastně má svůj příběh z koncentračního tábora Birkenau, Osvětim, kde vlastně se loučí dvě kamarádky, jedna, která byla vybrána pro převýchovu, druhá, která bohužel tedy byla vybrána ke splinování, tak jí říká na rozloučenou. Až ti sedne zítra na nos saze,

0: podobný osud, o jakém jsme se doslechli v té písničce, tak potkal také rodinu Šapovu. Jejich příběh přibližuje Marta Léblová ze spolku Zikaron.
1: Pan Šap Max byl zaměstnancem zdejší židovské náboženské obce. Jeho manželka byla v domácnosti.
0: Manželům se narodily dvě děti, Pavlík a mladší sestřička Martička. V Jindřichově Hradci žili až do nuceného transportu do Terezína a odtud dále do polského Majdanku.
1: Tam se stalo to, že od rodiny byl oddělen jejich tatínek, který se ještě podle kritérií hodil k práci, takže pracoval na stavbě koncentračního táboru v Majdanku, kde byl koncem září 1942 zavražděn. Maminka s dvěma malými dětmi, se šestiletým Pavlíkem a Martičce, které nebylo ani pět let, skončila v některé z plynových komor.
0: Osudu rodiny Šapovy se s dětmi věnovala také Dagmar Dušková, která na druhé základní škole učí češtinu a dějepis.
2: Jsme oslovili paní Martu Léblovou, jestli by nám nenašla rodinu, která by měla malé děti. A ona našla rodinu, která je přesně mezi chlapeckou a dívčí školou, zhruba na půl cesty. Bydleli tady v té ulici a my jsme vybírali na chlapecký kámen a první škola na dívčí. 16 tisíc, které je potřeba na čtyři kameny, nám přišla jako částka pro obě školy tak akorát, a že vybereme skoro 50, byl pro nás nakonec obrovský šok. A musím říct, že když jsme se k té částce dopracovávali a přepočítávali jsme výsledek sbírky na poště, tak nám tam ženským otrlím tekly slzy.
0: Do sbírky se zapojila také třída 8B z druhé základní školy.
3: My jsme do toho dali opravdu hodně jako školní parlament a hodně tříd se zapojilo a nám to takhle hrozně moc vychází, tyhle z té hezký akce.
0: Nové kameny zmizelých jsou k vidění v Kostelní ulici před budovou bývalé židovské školy a synagogy. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: a ne.
1: Klíč k místu, místo jako klíč.
2: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
1: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
2: V sobotní víkendové příloze.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Kvarteto města Prahy a hudba Cezára Franka, druhá část smyčcového kvartetu D-dur.
1: A měsíc červen se nám pomalu překlápí do své druhé poloviny. Dnes máme pondělí a je 15.

0: Blue Blue, skladba Edgara Sampsona, nás opouští v 6 hodin a 31 minut.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou také další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí a splnit tím chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohl třeba konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. Rezort se chce připomínkami zabývat. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, tedy synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emílie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. A čekejte polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách kolem 11. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Nový týden přináší i nové kulturní události v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Například zazní vůbec první koncert nových varhan. V 17 hodin budou slavnostně požehnány a stanou se tak součástí hudebního života nejvýznamnějšího českého chrámu.
1: Mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec se koná v Opavě. Zahajovací koncert rozezní sál minorického kláštera a v 18 hodin tam vystoupí světová violistka Sara Kima.
0: V Brně se otevře letní scéna divadla Bolka Polívky. Program v amfiteátru na Kravýhoře zahájí v 8:30 večer inscenace Saš Šašek a syn. Letní přehlídka nabídne divadelní představení, ale i koncerty.
1: A v pražském Klementýnu začíná výstava Mezi traumatem a nostalgií, příběhy bulharského literárního exilu. Tahle expozice představí osudy spisovatelů, kteří po roce 1944 působili mimo svou vlast.

0: Pražský komorní orchestr s Bohumilem Gregorem a finále symfonie číslo 1 Karla Dieterse von Dietersdorf.
1: První tóny 68. ročníku Smetanovy Litomyšle už zazněly až do 5. července, potom festival propojí koncerty, operu, tanec, ale i výtvarné umění.
0: Letošním leitmotivem je Natura a ta vstoupila na scénu hned při pátečním zahájení.
1: Smetanovým sálem na zámeckém nádvoří se totiž rozeznělo Stravinského Svěcení jara.
0: Úplný začátek ale tradičně patřil hudbě Bedřicha Smetany.
2: Česká filharmonie tentokrát hrála pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
3: Měl jsem štěstí, že jsem studoval v Londýně, kde bylo mnoho Čechů a mnoho českých hudebníků. Studoval jsem tam na konci 70. let. Zamiloval jsem se do Janáčka a jeho oper a taky jsem slyšel Prodanou nevěstu a všechna nádherná Smetanova díla. Zároveň dávám důraz na hráče na lesní roh. Čechy byly po 100 let známé svými hornisty, což můžete v orchestru slyšet. Je to blízké mému srdci. Jedinou frustrující věcí je, že neumím česky.
2: Je už tradicí, že koncert si můžou užívat i lidé v klášterních zahradách, jako třeba Petr a Iveta z Litomyšle.
4: Do zahrad klášterních chodíme a je to tam moc pěkný.
5: Patří to sem. Prostě tím, že ty umělci tady žili, byli a to město tím žije.
2: A pravidelně sem jezdí i Josef Kopecký z České Třebové.
6: Ano, každý rok fascinuje mě, že tenhle festival stále ještě existuje, že má tak nabité hlediště každý rok. Litomyšl má svého obrovského génia loci, tak je to neopakovatelný zážitek.
2: Hlavním tématem je v tomto roce natura. Příroda tak prostupuje celou dramaturgickou linkou festivalu, říká umělecký ředitel Marek Šulc.
7: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává, a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
2: Téma přírody se ponese festivalem i jinak. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat umělcům trvalky, vysvětluje ředitel festivalu Michal Medek.
8: Původní idea byla, že by mohl vzniknout i festivalový les, ale zatím jsme pro ně nenašli místo a tak jsme si říkali, že se naopak ty trvalky, pokud po každém festivalu zůstane v Litomyšli krásný trvalkový záhon, takže to je taková hezká stopa toho, co po nás zůstane, a ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli, ale samozřejmě všichni ti, kteří si ji budou chtít odvést, tak si ji odvezou a zasadí si ji na svých zahrádkách. Ta podmínka ovšem bude, že pošlou fotografii.
2: Smetanova Litomyšl potrvá až do 5. července. Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: Wild Islav, Cecil McLaurin Salvan v nahrávce z roku 2018.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V novém týdnu vám na Vltavě nabídneme taky nové osudy. Tentokrát budou patřit překladatelce, fotografce, milovnici literatury Věře Koubové.
0: Do češtiny převedla díla Friedricha Nietzscheho, Franze Kafky i řady současných německy píšících autorů.
2: Vyprávět nám bude o svém dětství ve Švýcarsku, které v ní probudilo vztah k němčině, také k fotografii, hudbě, Praze, ale i setkáních s významnými spisovateli.
0: Tady je malá ukázka.
3: Máma pro nás objevila byt v podzemí. Okna byla posazena přímo na chodníku. Do té sklepní místnosti se vešlo dokonce i piano a stůl na mé školní úkoly. Ale válet jsme se už mohli leda na veliké válendě. Procházet mezi nábytkem se dalo jen uzoučkými průlezy. Občas k nám chtivě zašel na anglické topinky soused z poschodí. Já jsem si k ním zaschodila hrát s jejich dcerou Marunou odpoledne, když ještě byla máma v práci a zároveň si po večerech dodělávala 4letou obchodní akademii. Máminy anglické topinky, ty se absolutně vyrovnaly dokonce i palačinkám z koruny. Na opečeném chlebu krémská hořčice, která se i s chlebem připlácla hlavou dolů na volské oko a posypala nakrájenou cibulí opět po saltu toho oka. Lahůdka nemajetných.
0: Na Vltavě dnes začínají další osudy, tentokrát překladatelky a fotografky Věry Koubové. Poslouchejte v 11.30.
2: Za chviličku tady u nás na Vltavě dostane prostor Adam Borzič a tentokrát se zamyslí třeba nad tím, jak umělá inteligence mění svět a co to nakonec bude znamenat pro člověka.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Hudba z filmu Mise London Philharmonic Orchestra v 6 hodin a téměř 51 minut.
1: Adam Borzič se teď zastaví u první encykliky papeže Leva 14., která varuje před nekritickou vírou v technologie a také připomíná, že člověka nelze redukovat jenom na data a algoritmy.
2: Papež Lev XIV. Vydal před časem svou první encykliku věnovanou umělé inteligenci. Není náhoda, že nese název Magnifica Humanitas. V době, kdy stále více důvěřujeme algoritmům a technologické korporace soustřeďují moc v nevídaném rozsahu, obrací papež pozornost k otázce starší než všechny počítače. Co vlastně znamená být člověkem? Podobně jako Lev XIII. Reagoval na průmyslovou revoluci, snaží se jeho jmenovec či znamení digitálního věku. Umělá inteligence podle něj není jen technickým nástrojem, ale silou proměňující práci, vzdělávání, politiku, válku i naše chápání pravdy. Pozoruhodné je, že encyklika nepropadá ani technofobii, ani technooptimismu. Papež připomíná, že skutečná inteligence není pouze zpracovávání informací. Lidský rozum je spojen s tělem, svědomím, vztahy, soucitem a odpovědností. Algoritmus může být rychlejší než člověk, ale neumí milovat, truchlit ani odpouštět. Proto Lev XIV. Varuje před vírou, že samotné technické možnosti vyřeší lidské problémy. Bez etiky, demokracie a péče o společné dobro se mohou stát nástroje manipulace, nerovnosti či války. Zvláštní pozornost věnuje papež koncentraci digitální moci. Nepoužívá sice pojem technofeudalismus, s nímž přišel levicový ekonom Yannis Varoufakis, ale jeho

0: Diagnóza zase mu blíží. Varuje před světem, v němž se data, algoritmy a komunikační platformy soustředují v rukou několika korporací s bezprecedentním vlivem na ekonomiku, politiku i každodenní život. Pozadí jeho varování zní ovšem starší otázka. Bude technologie sloužit člověku, nebo se člověk stane zdrojem pro technoimpérium? S papežovým humanistickým poselstvím plně souzním. Mé úvahy se však stáčí ještě jiným směrem. Rodí se z dialogu s drahým přítelem, politologem Petrem Kratochvílem a inspirují se myšlením americké teoložky, filozofky vědy a mystičky Ilie Delio. Ta navazuje na dílo Teilhard de Chardin a chápe evoluci nejen jako biologický proces, ale také jako duchovní dobrodružství. Technologie i umělá inteligence nejsou v tomto pohledu něčím vnějším. Jsou součástí tvořivé dynamiky kosmu. Člověk vytvářející technologie není od přírody oddělen. Je přírodou, která začala reflektovat sebe sama. Delio se rozchází s naivním technooptimismem. Tvrdí, že jsme opustili mnohé tradiční představy o Bohu a člověku, aniž bychom dokázali objevit posvátno v samotném evolučním procesu. Proto máme sklon redukovat člověka na data a informace. Umělá inteligence se pak stává zrcadlem této redukce. Pokud chápeme vědomí pouze jako zpracovávání informací, snadno začneme považovat člověka za biologický počítač. Delio připomíná, že lidská bytost je uzlem vztahů, příběhů, emocí, tělesnosti a duchovní otevřenosti. Zdůrazňuje, že posvátnost nenáleží pouze člověku. Celý kosmos je prosycen tvořivou božskou přítomností. Hvězdy, řeky, lesy, bakterie i lidské vědomí jsou součástí evolučního příběhu, v němž se vesmír stává stále složitějším, propojenějším a schopnějším vztahu. Její úvahy mě vedou k otázce. Co když není největší výzvou umělé inteligence obrana člověka proti strojům, ale proměna našeho chápání života, vědomí a posvátna? Delio nevidí budoucnost jako zápas mezi lidmi a stroji, nýbrž jako hledání nové formy spolubytí v evolučním vesmíru. Bylo by chybou vidět v umělé inteligenci pouze hrozbu. Pokud dokážeme překonat logiku zisku, kontroly a kolonizace, může se stát nástrojem rozvoje toho, co Teilhard nazýval noosférou, sférou sdíleného vědomí obepínajícího Zemi. Už dnes propojuje napříč kontinenty, překonává jazykové bariéry a zpřístupňuje vzdělání. V budoucnu by mohla pomáhat porozumět ekologickým procesům, podporovat dialog mezi kulturami a koordinovat péči o planetu. Sama o sobě nás však moudřejšími neudělá. Může pouze zesílit to, čím již jsme. V nejodvážnějších vizích Delio by se technologie mohly stát součástí nové, spirituálně evoluční fáze světa. Ne proto, že by stroje nahradili člověka, ale proto, že by pomáhali uvědomovat si radikální propojenost čeho živého. Rozhodující totiž není technologie sama, nýbrž duch, který ji prostupuje. Pokud se noosféra nemá proměnit v planetární tržiště, ale v prostor spolubytí, bude muset růst zároveň technická inteligence i inteligence našeho srdce. Teprve jejich spojení by mohlo pomoci proměnit technický pokrok hlubší porozumění tomu, jak spolu na planetě žít.
1: Dokážeme technologie tedy využít k prohloubení nějaké vzájemné propojenosti, odpovědnosti a porozumění světu? Doufejme, že nakonec ano. Dnešní úvahu pro nás napsal Adam Borzič.
2: 3,5 minuty zbývá do 7. Teď už Michel Camillo v pondělí 15. června.

0: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
1: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Teď je 7 hodin, hezké ráno.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Rusko-balistickými raketami a drony zaútočilo na Kyjev, Dnipro a Charkov. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Skončila Skupova Plzeň. Přehlídky loutkového a alternativního divadla se zúčastnilo přibližně 7 000 diváků. A čekejte polojasno, postupně až oblačno a na severu a severovýchodě přehánky. Teploty do 21 stupňů Celsia. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev. Oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
5: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až 8-násobné rychlosti zvuku a vyslalo také desítky dronů. Zasáhli areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušana.
6: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
4: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísně postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně 1 rok odnětí svobody. Návrh dnes projedná vláda. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, jak říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
7: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
4: V Plzni skončil 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Během 6 dnů nabídla 60 představení a další doprovodný program. Navštívil ho přibližně 7 000 diváků. Na festival přijeli umělci ze 16 zemí světa a v soutěžní přehlídce se představilo 22 českých a slovenských profesionálních souborů. Porota udělila 10 cen a 2 čestná uznání. Podle organizátorů letošní ročník potvrdil, že současné loutkové divadlo se vedle tvorby pro děti stále častěji věnuje i tématům války, ekologie, lidských práv nebo genderu. Součástí festivalu byla také výstava věnovaná stému výročí Hurvínka, workshopy, přednášky a venkovní performance.
8: Počasí.
4: Čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů a na jižní Moravě i 24. Na horách nejčastěji 11. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, umění a kultura obecně nám často pomáhá lépe porozumět místům, ale třeba i historii a vztahům, které utvářejí náš svět. No a tak se o to budeme snažit přesně v následujících minutách. Podíváme se společně do pražských Běchovic. Tam po dlouhých desetiletích vzniká nové náměstí a bude doplněno ekumenickou kaplí podle návrhu studia Tomek Architekti. Zamíříme i do Liberce na výstavu věnovanou Karlu Hermanu Frankovi, tedy jedné z klíčových postav nacistického teroru v protektorátu Čechy a Morava. A nakonec bude řeč i o současném novém cirkuse. Lotyšský performer Artur Snigalis v inscenaci s názvem Silhouette Letters totiž proměňuje vertikální lano ve svého partnera. Partnera pro akrobatický dialog, o blízkosti, proměně i hledání rovnováhy.
2: Co budeme hrát mezi 7 a 8? Zpívat bude Iggy Pop, zahrajeme Josefa Suka nebo Giuseppe Verdiho a taky Bedřicha Smetanu. Část ze 6 charakteristických skladeb, to je úkol pro Jitku Čechovou. 6 minut po 7.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jitka Čechová a část z 6 charakteristických skladeb Bedřicha Smetany.
1: Běchovice, tak to je okrajová část Prahy a zatím Běchovice neměly vlastní náměstí. Ale my se do Běchovic podíváme až za malou chvilku. Teď nás čeká tanec. Inscenace Silhouette Letters, ta otevírá prostor, kde se ticho mění v příběh a jeden jediný kus lana odhaluje to, co ve slovech často zůstává skryto.
0: Lotyšský autor a protagonista Artur Snigales přiváží na 38. ročník festivalu Tanec Praha performance, kterou zítra uvede v kulturním prostoru Maják z Diby.
1: V emotivním duetu se propojuje současný tanec, akrobacie a také intimní zpověď o vztazích, které nás formují, ale zároveň i zraňují.
0: Jak inscenace vznikala, to zjišťovala Veronika Jošková-Štefanová.
2: Inscenace se začala rodit v jednom z mých emočně těžších období. Napsal jsem tehdy dopis svému otci, se kterým jsem se v podstatě neviděl od svých 6 let nebo 7 let. Ten dopis pak někde ležel v mém bytě a jednoho dne jsem ho znovu našel. Když jsem si ho s odstupem přečetl, přišlo mi to trochu úsměvné, ale zároveň jsem si uvědomil, jak emočně nabitý ten text je. Postupně jsem došel k tomu, že by to mohlo být téma, které chci rozvíjet ve své tvůrčí práci.
3: Aspiruje tedy vaše inscenace na univerzální emoční příběh, nebo se jedná o intimní autobiografii?
2: Ne, neřekl bych, že jde o intimní autobiografii. Určitě jsem ale využil některé její prvky. V tom dopise byla věta: pamatuji si tě velmi dobře, ale nepamatuji si tvou tvář. Teď je pro mě jen mlhou. Když se ale na dílo dívám v kontextu jeho uvádění, stalo se spíš pojednáním o vztazích, které v nás zanechávají stopu a které nás formují pro současnost.
3: Proč jste si jako scénický objekt zvolil právě vertikální zavěšené lano? Co symbolizuje?
2: To souvisí s mou poslední vzpomínkou na otce a ta je zase propojena judem, kterému jsem se jako dítě věnoval. A v judu bylo v rámci tréninku lano, na které jsme vždycky museli 10x lézt nahoru a dolů. Nenáviděl jsem to. Tahle zkušenost mi ale zůstávala v hlavě a později jsem s lanem začal sám pracovat, zkoumat jeho symbolickou rovinu i dramaturgický potenciál.
3: V inscenaci vystupujete společně s Marité Supe. Jak jste technicky s lanem pracovali?
2: Nazval bych to fází postupného zvykání si. Na začátku jsem ale udělal chybu. Měl jsem takový prototyp lana, levnější verzi, protože jsem neměl žádný rozpočet. Později jsme ale získali finance a koupili kvalitní lano, které však mělo jiný průměr i jiný materiál. Takže jsme se museli znovu od začátku přizpůsobovat. Mezitím jsme s partnerkou oba psali dopisy svým otcům a šlo o velmi důslednou práci s textem. Lano je v tom zároveň jakýsi spojovací prvek, nebo možná naopak oddělující bod mezi jednotlivými částmi inscenace.
3: Řekl byste, že je pro vás technická preciznost méně nebo více náročná než emoční otevřenost?
2: To si netroufám soudit, protože jsme to už odehráli mnohokrát a cítím se v tom docela komfortně. Myslím, že nás to dnes už technicky ani emočně nijak výrazně neblokuje. Spíše pro nás výzvou udržet to stále živé a zajímavé. Před každým představením máme zkoušky a vždy děláme drobné změny. Někdy se mírně změní úhel, jindy přidáme malý pohyb. Jsme už ve fázi, kdy dílo dál rozvíjíme. Nedávno jsme ho také prodloužili, původně mělo 30 minut, ale v prosinci jsme vytvořili plnohodnotnou večerní verzi na 45 minut. Byla to pro nás další zajímavá výzva.
4: Challenge and task for us.
1: Představení Silhouette Letters můžete vidět už zítra, a to v prostorách Maják z Diby v rámci festivalu Tanec Praha.
0: V Paláci Líbik v Liberci mají novou výstavu, nese název Zrada, zločin a trest. Víc o ní řekneme za chvíli.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Komorní filharmonie Pardubice v Ranní mozaice v pondělí 15. června. 6 minut zbývá do 7:30.
1: Měl skleněné oko a patřil k nejmocnějším mužům nacistického protektorátu. Karl Hermann Frank. Právě on se nesmazatelně zapsal do českých dějin svou odpovědností za řadu nacistických zločinů, a to včetně vyhlazení Lidic a Ležáků.
0: Nová výstava Zrada, zločin a trest v galerii Johan v Liberci přibližuje jeho vzestup i pád.
1: Součástí téhle expozice jsou mimo jiné dobové artefakty ze Severočeského muzea. Výstava potrvá až do začátku srpna a vznikl k ní také komiks pro ty nejmladší čtenáře.
2: Výstava je uspořádána v rámci 80. výročí od poslední veřejné popravy v Československu. A tím posledním veřejně popraveným člověkem byl právě Karl Hermann Frank.
3: Vysvětluje ředitel Paláce Líbik v Liberci Michael Dufek. Karl Hermann Frank se narodil do silně nacionalistické německé rodiny v Karlových Varech v tehdejším Československu. Jeho handicapem bylo skleněné oko. Kvůli tomu Franka nepřijali do armády.
2: Ono to mě vyvolalo určité trauma. A on si to trauma potom později začal velmi nevybíravým způsobem vybíjet na československém lidu.
4: My jsme teďka v první místnosti, která se tedy věnuje té zradě. Tak co tady můžeme vidět?
2: Jednak dobový hraniční sloup. Je to opravdu originál z Hrádku nad Nisou s nápisem Československá republika, které německá armáda s oblibou demonstrativně porážela při obsazování pohraničí.
4: Tak se můžeme přesunout do další místnosti. Tady už nás příběh vede od zrady ke zločinu.
5: Na nás hned na první pohled zapůsobí nástroje dobové propagandy, plakáty, které oslavují ten režim.
3: Vysvětluje Marie Matějíčková, zástupkyně ředitele pro humanitní oblast.
5: Tím ústředním motivem je gilotina, která je vlastně memento ukončení toho života. Tady to má mapovat vlastně ty jeho zločiny. Je úzce spjat s vypálením Lidic, Ležáků.
2: Karl Hermann Frank vlastně začínal tu svoji v úvozovkách kariéru právě v Liberci. On byl vlastně jmenován zástupcem Konrada Henleina zde v Liberci, kde byla vlastně sídlo sudetské župy. Později Reinhard Heydrich povolal Karla Hermana Franka. Měl běžně na starosti zatýkání československých občanů, deportace židů.
4: Jakým způsobem byl ten jeho zločin potrestaný, se teda dozvídáme ve třetí místnosti.
2: Dominantním prvkem ve vitríně vlastně kamizola nebo vrchní část uniformy, ve které byl Karl Hermann Frank zatčen, vězněn a následně odsouzen a popraven.
3: Doplňuje Michal Dufek z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu. Pravidelně nabízíme nejenom klasiku, ale taky jazz, a tentokrát to bylo Days Gone By, Oh My, Gary McFarlanda. Je 7 hodin 30 minut, máme pondělí 15. června.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pakistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se tak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově více sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Šternberk se o víkendu poprvé promění v město fotografie. Premiéra Fotobienále 2026 nabídne výstavy na několika místech v centru, setkání s autory i bohatý doprovodný program. Do amatérské fotografické soutěže se přihlásilo více než 500 fotografů z celé republiky. Konat se budou také besedy s profesionálními fotografy, workshopy a prezentace různých fotografických žánrů od reportáže po krajinářskou tvorbu. Sobota potom bude patřit slavnostnímu zahájení a programu pro rodiny s dětmi. A neděle nabídne filmové projekce a také fotografické dílny. Čekejte polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě 24, na horách 11. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: František vás už ve zprávách zval do Šternberka, ale my ještě rozšíříme naše kulturní tipy. Například Frýdecko-Místecké kino Vlast promítá na večer dokumentární film o příchodu Čechů do rumunského Banátu a jejich současném životě. A celé projekce se zúčastní také režisérka filmu Jiřina Šimková.
2: V Hradci Králové začíná výstava Identita, příběh českého grafického designu. Od 17 hodin je otevře studijní a vědecká knihovna.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu uzavře svou sezónu dnes v pražském Rudolfinu. Poslední abonentní koncert bude řídit německá dirigentka Erina Jašimáová a zazní Mozart, Chopin a Berlioz.
2: Poslouchat můžete na Vltavě v přímém přenosu. V Brně se představí letošní maraton hudby. Od 16 hodin na Moravském náměstí můžete navštívit happening a setkání k 11. ročníku festivalu.
1: A ještě Národní památkový ústav Ostrava pořádá komentovanou prohlídku nové výstavy, která je zaměřená na archeologický výzkum v Opavě a začíná v 17 hodin, a to v ulici Odboje. Tak se tam zastavte.

0: muzika Antiqua Köln, Reinhard G. byla část koncertu pro dva lesní rohy, smyčcové nástroje a baso continuo Georga Filipa Telemana. 8 minut po půl osmé.
1: A my už jsme se zastavili v této hodině v Liberci, teď nás čeká jedna okrajová část Prahy. Jsou to Běchovice a zatím neměli vlastní náměstí. Právě tohle se teď mění. Po dvou letech výstavby se dokončuje nový veřejný prostor a to podle návrhu studia Tomek Architekti.
0: Jeho součástí je i netradičně pojatá ekumenická kaple. Proč se městská část s necelými 3000 obyvateli rozhodla investovat 140 milionů do nového náměstí?
1: A jak to všechno bude nakonec vypadat? Přesně tohle zjišťovala i naše reportérka Alena Rokosová.
2: Běchovice patří k menším pražským částem. Jejich historie ale sahá až do 13. století. Vedla tudy stará obchodní cesta z Prahy směrem na Kolín a dál na východ. Asi nejslavnější zdejší tradicí je závod Běchovice Praha, který se běhá nepřetržitě od roku 1897. Po staletí byly Běchovice vsí rozloženou podél obchodní cesty.
3: Prostě chybělo přirozené centrum. A troufám si říct, že tohle byla dost unikátní příležitost, protože málo kde se podaří uprostřed městské části najít 3000 metrů, které by bylo možno proměnit náměstí.
2: Říká starosta Běchovic Ondřej Martan z ODS, který stojí v čele městské části od roku 2007. Nové náměstí vzniklo na místě zavezené skládky, kterou bylo nutné nejprve revitalizovat. Poté vedení Běchovic oslovilo 7 architektonických ateliérů. Ze 6 návrhů si pak místní obyvatelé ve dvoukolovém hlasování vybrali ten od studia Tomek Architekti. A k zapojení veřejnosti architekt Ondřej Tomek říká.
4: Je to i dobrý v tom, že lidé vlastně přijmou dobře ten projekt. Jsou součástí vlastně jakoby té tvorby. Takže my jsme za každou takovouhle participaci velmi rádi a líp dokážeme vlastně tím návrhem jako splnit to jejich očekávání.
3: A to, co bylo pro nás docela milým překvapením, bylo, že my jsme architektům zadali, aby variantně připravili ten centrální prostor v Běchovicích s nějakou sakrální stavbou, protože Běchovice nemají kostel, nemají ani kapli, a ta zpětná vazba byla úplně jednoznačná.
4: Šlo o to vlastně tady umístit nějakou významnou veřejnou budovu ty městské části, protože to sem přitahuje lidi, kteří můžou přicházet za kulturou, případně bohoslužbami a komunitními akcemi.
2: Praha Běchovice patří k těm menším pražským částem. Vy jste při posledním sčítání lidu v roce 2021 měli přes 2400 obyvatel a váš standardní roční rozpočet je kolem 40 milionů korun. Nové náměstí stojí zhruba 140 milionů, včetně daně. Co bylo tím hlavním impulzem, že jste se do tak obrovského, ambiciozního a nákladného projektu pustili?
3: Když tu ambici nemáte, tak žádný takový projekt nevznikne. A když víte, jak to případně ufinancovat, což my jsme tak trošku věděli, tak do toho lze vstoupit.
2: Na výstavbu Běchovice využili evropské dotace spravované Ministerstvem pro místní rozvoj i prostředky od hlavního města Prahy, které získali jako kompenzaci za dlouhodobou dopravní zátěž. A s jakou představou nového centra Běchovic manželé Ondřej a Milena Tomkovi přišli?
4: To náměstí propojilo 3 základní veřejné prostory Běchovic. Dvůr staré pošty má historickou hodnotu, ale je to uzavřený prostor. Nový náměstí naopak má ten charakter otevřený. A dalším tím prostorem, který tady navazuje, je relaxační park u Rybníka, kde je pobytový molo. Všechny tyhle tři prostory vlastně my jsme propojili kompoziční pěší cestou. Je tady vlastně silný odkaz na běh Běchovice Praha. V rámci této kompoziční osy jsme tady propojili vlastně ty tři prostory pomocí takového uměleckého prvku umělé fontány, kde dominuje socha běžce, z který vytéká voda a po širokém schodišti teče směrem k Rybníku. Před tím běžcem je vymodelovaná trať toho běhu. Ten výškový profil se nám tady vlastně i propsal do tvarování tohoto prvku.
5: Důležitým prvkem byla zeleň. Takže jsou tady 3 vzrostlé platany, pod nimi jsou kruhové lavičky, dále je tady taková zelená střecha, která se postupně bude tvořit z korun stromů a to bude místo pro spočinutí a odpočinek lidí vedle kaple. Je tady knihovna, ke které sezení a celý parter je doplněn o herní prvky pro děti.
4: Máme tady i takový prvek herní vertikálního kolotoče, což je taková rarita.
2: To je v podstatě kolo, do kterého si to dítě sedne a pak se otáčí jako křiček v kolečku, nebo jak si to představit?
4: Přesně takhle, jak jste říkala. To je jako pračka. se to točí vlastně a člověk se může ocitnout hlavou dolů. Tvar toho náměstí celkově vychází z toho nejcennějšího, co Bychovice tady mají. To je ten dvůr Staré pošty, to je historický objekt čtvercového půdorysu. My vlastně na tenhle ten objekt navazujeme ortogonálním, téměř čtvercovým tvarem toho náměstí. A tomu byly přizpůsobeny i ty okolní budovy, které tady nově vznikly. Kaple na severu a pak vlastně i rozšíření domova důchodců. Přístavba domova důchodců samozřejmě přinesla vlastně možnost tady vytvořit komerční jednotky, co by mělo zajistit ten živoucí parter.
0: V Běchovicích natáčela reportérka Alena Rokosová. My se tam vrátíme ještě zítra a vydáme se na prohlídku samotné kaple, která je součástí nového náměstí.
1: Načínáme nový pracovní týden, ale už teď víme, že v sobotu v pražských Letňanech na festivalu Metronom vystoupí Nick Cave se svou skupinou The Bad Seas. Přidáme podrobnosti a stejně tak prozradíme, že na Vltavě chystáme šestidílnou hudebně dokumentární sérii o Nicku Caveovi. J'avoue, j'en ai bavé, bavoue.

0: Iggy Pop na vlnách Českého rozhlasu Vltava v nahrávce z roku 2012. Minuta po 7:45, to je aktuální čas.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A už tady padlo také to, že právě tuhle sobotu na festivalu Metronom v pražských Letňanech zahraje kapela The Bad Seas a společně s nimi pochopitelně Nick Cave, a my pro vás chystáme jednu velkou novinku, která se bude týkat právě Nicka Cavea tady u nás na Vltavě.
0: Je to 6-dílná hudebně dokumentární série o Nicku Caveovi, kterou chystá publicista Pavel Klusák. Mapuje Caveovu víc než 40-letou kariéru a zaměřuje se na několik vypravěckých linií.
2: Jak na hudební, tak na literární tvorbu, inspirační vlivy, názory, ale třeba i dramatické životní události. Jednotlivé díly jsou postavené kolem podstatných kejvovských motivů.
0: Smrti a víry, mužského přátelství, truchlení nebo sebestylizace. Pořad navazuje na úspěšné formáty věnované ikonickým hudebním osobnostem, jako byla série Cobain nebo Portrét Filipa Topola.
2: A zatímco na koncert Nicka Cavea nemusíte čekat tak dlouho, protože se odehraje tuhle sobotu, tak celou sérii o Nicku Caveovi od Pavla Klusáka pro vás plánuje na Vltavě na letošní

0: část 4 skladeb pro housle a klavír Josefa Suka v ranní mozaice v pondělí 15. června.
1: A nesmí chybět trocha poezie. Jestli si vzpomenete, minulý týden obstarával naše básnění Vladimír Merta, pořád ještě najdete jeho básnění u nás na webu a tentokrát přináší své oblíbené texty redaktora taky správce depozitáře uměleckých sbírek Národní galerie Ladislav Puršl.
2: Básnění.
3: Pamatuju si to poměrně jasně. Je přibližně rok 1993. Studuju v Jindřichohradecké gymnázium. A stojím v místní knihovně. A vybavuje se mi tam verš Josefa Topola Bratr úžas mě pokřtí. A nejde ani o Josefa Topola, ale o knihu Kenneta Pečna, její výběr, který přiložil Jan Zábrana. Jmenuje se Když jsme tu byli spolu. Držel jsem tu knížku mezi regály Jindřichohradecké knihovny a patřen to byl v tu chvíli takový blesk, který nebylo možný vůbec jako ustát. Měl jsem dojem, že nacházím něco nového, ale něco, co je mi zároveň důvěrně blízké. To, co jako do mě sjelo při četbě těch básní, bylo opravdu pocit, že od této chvíle vlastně už poezii jako budete číst jinak a že není možné, abych zůstal stejný. Nová existence. Chtějí, abyste uvěřili, že váš problém je problém sexu, že muži a ženy se navzájem záhadně odcizili a mají ze sebe strach, že jsou zklamaní, chorobní, lhostejní. A je to pravda. Jenže tohle nezavinila ztráta obrazu otce ani žádného jiného imága. Proč se aspoň jednou nepodíváte pravdě tváří v tvář? Přijali jste ten špinavý vražedný podvod bez jediného slova protestu

0: Nenáviděli jste všechny, o kterých vám řekli, že je máte nenávidět. Zmasakrovali jste každého, o kom vám řekli, že ho máte zmasakrovat. Lhali jste, fixlovali, zasmradili zemi pouhou svou přítomností. Proč byste neměli pohrdat jeden druhým a nenávidět se navzájem? Proč by vám neměla naskakovat husí kůže, kdykoliv se jeden druhého dotknete? Proč byste měli čekat, že se pomilujete v posteli potřísněné mrtvolami? Och, vy ubozí, šmejdiví šejdíři, zhánějící kolem sebe jak šílení něco, co by zmírnilo vaši vinu. Proč se tomu nepodíváte tváří v tvář? Právo na zrození, právo na život, právo na smrt a teď i právo na sex. To všechno jste ztratili. Co jste čekali? Jak jinak to mohlo dopadnout? Peníze a majetek jste pasovali na své jediné bohy. Vidíte, takhle umějí vládnout. Tohle je to, co jste chtěli. A teď vás vymetou ze světa. Proč se tomu nepodíváte tváří v tvář? Nechte toho šmejdění a zhánění kolem sebe. Vaši miláčci, zázrační doktoři vám nepomohou. Všichni trpí stejnou chorobou. Vaši nadutí intelektuálové vám nepomohou. Všichni trpí stejnou chorobou. Vaši potěuchlí, sliscí státníci vám nepomohou. Všichni trpí stejnou chorobou. Proč se tomu nepodíváte tváří v tvář? Ne, váš problém není problém sexu. Váš problém je v tom, že jste zaprodali zvíře v sobě do rukou stejně krutých a krvavých jako ty vaše. Člověk je mrtev. Nevím, co jste to za věc.
1: Krátce před 20:00 dáme celý tento týden prostor básníkovi Ladislavu Puršlovi. Dnes pro nás tedy vybral novou existenci od amerického autora Kenneta Pečna v překladu Jana Zábrany.
2: My si poslechneme Charlesa Lloyda v nahrávce skladby Billyho Strayhorna a nahrávku z roku 2000 je 7:55.

0: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.
1: Přejeme dobré ráno, teď je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru. Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k návrhu zákona, který by rozšířil pravomoce finančně analytického úřadu. Do Sezimova Ústí se po několika desetiletích vrací vzácná retina Jeruzalém od Václava Holara. A čekejte polojasno, postupně oblačno, na severu a severovýchodě přehánky, teploty do 21 stupňů Celsia. Spojené státy a Írán se dohodli na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Írán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se potom otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
4: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
5: It is doubtful that any agreement that arises.
4: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jím má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, jak říká jeho mluvčí Stefan Fous.
6: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
3: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má také další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů. Těch všech se zákon dotkne. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčilové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
7: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
3: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka už dostala od začátku února přes 200 žádostí za celkem 2 miliardy a 800 milionů. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná retina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, tedy synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emílie. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily.
8: Počasí.
3: Čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24 a na horách nejčastěji 11. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, míříme k létu, přijde už tuhle neděli a František zmínil, že i počasí se bude vylepšovat. Ostatně předpověď počasí vám nabízíme každou hodinu v aktuálních zprávách. No a mezi tím sledujeme hranice umění, kultury, hledáme nové způsoby, jak třeba porozumět světu kolem nás. A tak se za okamžik zastavíme v pražské Karpuchy na galerii. Teď tam vystavuje své práce mladá výtvarnice Natálie Pejchová a ve svých dílech propojuje malbu, textil, výši, ale i další nečekané prvky. Které to jsou, tak to řekneme za chvilku. Zamíříme ale i do katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha, kde si při příležitosti žehnání nových varhan představíme všech 5 píšťalových nástrojů. Teď tam slouží liturgii, ale i koncertnímu životu, který se probouzí právě v těchto dnech. No a nakonec se vydáme do Ostravy za inscenací Babylon, která z různých jazyků, kultur i tanečních zkušeností vytvoří společnou řeč pohybu. My pro vás máme i společnou řeč hudby. A co konkrétně nabídneme?
2: Cassandru Wilson, ta zaspívá za pár minut, potom taky Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského, Václava Riedelbaucha nebo Mirka Kamela a jeho album Mordie. Teď Josef Haydn, část symfonie číslo 85. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: koncert de la Loge, část symfonie číslo 85 a Josef Haydn u nás na Vltavě. Necelých 10 minut po 8.
1: A někdy si můžeme spoustu věcí říct, samozřejmě i beze slov, protože naopak na druhou stranu slova jsou jedním z nejdokonalejších nástrojů pro to, jak si nakonec třeba neporozumět. Já věřím pevně tomu, že rozumíte, že jste naladěni nejenom na nás s Františkem, ale třeba i na Vltavu a že si rozumíme právě prostřednictvím slov.
0: Jestli se dokážou lidé domluvit, na to se obrazně ptá nová inscenace ostravského baletu. Pro komorní scénu divadla 12. připravili tvůrci představení, ve kterém budou mít diváci tanečníky doslova na dosah ruky.
1: No a možná, že se sami nakonec stanou i součástí dění.
2: Malý sál pro 60 diváků, na pódiu baletní tyč, v rohu kytarista. Žádná velká rozmáchlá gesta, ani rozevláté piruety.
3: Můžeme používat jen opravdu malé pohyby, ale to stačí na vyjádření emocí, pocitů, prožitků. Na velkém jevišti daleko od lidí, někdy necítíme tu energii z publika. V malé místnosti jako tady je to opravdu intimní a to právě potřebujeme.
2: Rejma Satomi a Natalia Adamská, oba solisté ostravského baletu, se tentokrát chopili role choreografů a spolutvůrců scénáře. Název i téma inscenace naráží na známý biblický příběh o babylonské věži. I samotný ostravský baletní soubor je díky svému mezinárodnímu složení tak trochu Babylonem.
4: Určitě jsme chtěli pracovat s různými kulturami, to proto máme každého tanečníka z jiné země. Chtěli jsme vidět ty rozdíly přímo na jevišti. No a já jsem Polka a Rej Japonec, tak si myslím, že je krásné, že jsme na tom pracovali takto společně a ty kultury propojili.
2: Představení se pohybuje spíše na hranici tanečního divadla než vyloženě baletu. Tanečníci občas mluví, křičí nebo se dohadujou, každý ve svém rodném jazyce.
5: Snažili jsme se soustředit na to, jak je někdy důležité ne všechno pochopit, ne všemu rozumět, ale hlavně naslouchat. A podtitul tohoto projektu je Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu. Takže přes ten pohyb, tak jsme se snažili tu komunikaci zase napojit, že nemusí to vždycky být o tom slovu, o tom porozumět si verbálně, ale jenom se někdy na sebe nacítit.
2: Říká režisér a scénárista Rok, který se věnuje hlavně operám. Inscenační tým věnoval představení odcházející šéfce baletu Lence Dřímalové a také hudebnímu skladateli Eriku Satimu. Právě jeho hudba v kytarovém podání tanečníky doprovází.
5: Erik Satie samozřejmě je jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů a on vlastně umřel 100 let zpátky a 160 let zpátky se narodil. On v své době byl, dalo by se také říct, nepřijímán nebo nepochopen, protože v skutku jeho hudba už má náznaky minimalistického chápání hudby a nejenom hudby, ale vůbec muziky jako ambientu, muziky jako elementu prostorového.
2: Už na začátku 20. století Satie používal třeba zvuky psacího stroje nebo městského ruchu. A později inspiroval třeba slavného autora filmové hudby Johna Cage. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: byla Cassandra Velzen, Show Me a Love na vlnách Vltavy, 9:45.
1: Za divadlem zdaleka nemusíte jenom do klasického kamenného divadla, vy můžete zajít třeba i do Leichterova domu na Pražských Vinohradech, protože tam teď spolek Pomezí uvádí novou imerzivní inscenaci Mapa ticha. V jednom domě tedy mizí knihy, zvoní telefon, no a za každými dveřmi na vás čeká potom jiný příběh.
0: Tvůrci se inspirovali atmosférou magického realismu a texty autorů, jako jsou Italo Calvino, Jorge Luis Borges nebo Paulo Coelho. Diváci se během představení mohou volně pohybovat domem.
1: Můžou taky sami rozhodovat, které postavy a které příběhy budou sledovat a jaké je ztratit se na 2 hodiny v divadelním labirintu vily na Pražských Vinohradech. Na to už se teď zeptáme divadelní publicistky Jany Soprové. Hezké ráno, Jano.
2: Dobrý den.
0: Spolek Pomezí má za sebou několik imerzivních inscenací. Jak zapadá příběh inscenace Mapa ticha do jeho programu? Přináší něco nového?
2: Já si myslím, že Lukáš Brichta a jeho spolek přináší vždycky něco trochu jiného. Oni se snaží opravdu v tom imerzivním divadle postupovat krůček po krůčku různými směry a zkoušet si různě reakce diváka, to, jaké mají schopnosti herci, protože ono to není úplně snadné být hercem v imerzivním divadle. A taky v tomto případě zase to pro mě bylo příjemné překvapení. Já mám imerzivní divadlo ráda a v tomto případě to bylo fajn, že jsme ani nebyli zapojováni přímo do děje, ale byli jsme vlastně takové stíny, které sledují nějaké zvláštní příběhy. V každém případě oni z toho svého prvního stanoviště, takzvaného baraku na Florenci, sem tam vycházejí do nějakých dalších prostor, ať už je to venku, anebo jsou to domy z historií třeba prvorepublikovou.
1: Tak nám to jenom trošku popište, protože vy jste řekla, že jste se tam pohybovali trošku jako divácké stíny, jestli tomu takhle správně rozumím. Jaký prostor tedy nabízí nebo nabídl spolku Pomezí Leichterův dům na Pražských Vinohradech? Jak vypadá?
2: To je velmi zajímavá věc, protože člověk, byť žije třeba v Praze celý život, tak nezná mnohé kouty zajímavé historie. A ten Leichterův dům je kousek od Riegerových sadů. Jan Leichter byl významný český vydavatel a nakladatel, vydával odbornou literaturu, ale třeba i poezii, a nechal si ten dům vystavět od známého architekta Kotěry v prvním desetiletí 20. století. Ten dům je postaven tak zvláštně, že je to současně teda nakladatelský dům, čili jsou tam ty prostory, kde se daly prodávat a skladovat knihy, a to je spojeno s bytem pana Leichtera, ale vlastně svým způsobem je to činžák, takže dodneška tam žijou normálně obyvatelé, ale žije tam také prapravnuk nakladatele Leichtera, který vlastně inicioval to, aby se dům stal kulturní památkou, nejen muzeální, ale aby se tam žili i příběhy současné. Takže je to strašně zajímavý prostor, který spojuje vlastně, řekněme, až takový industriální styl s nějakou tradicí. Jsou tam původní třeba tapety na zdech, jsou tam takové docela zapeklité různé točicí schůdky, takže nás tedy herci prohnali doslova od sklepa až do toho prvního patra, a kdo teda má rád imerzivní divadlo, ví, že tam se musí hodně běhat, aby člověk chytil ty příběhy.
0: Kdo z hereckého obsazení vás potom nejvíc zaujal? V inscenaci Mapa ticha je celá řada herců.
2: No, ono je to velmi zvláštní, protože to jsou herci, já bych aspoň některé z nich vyjmenovala, Vojtěch Bartoš, Jiří Bém, Jindřiška Dudziaková, Richard Fiala, Jakub Jelínek. No, je jich celkem 9. Každý má svoji zvláštní roli. Já jsem si to pojmenovala, že Agáta Christie by měla radost, protože jsou to postavy různých špionů. Nikdo není tím, kým se zdá. A velice dobře ty příběhy paralelní fungují, jak bylo řečeno na začátku, zvoní tam neustále telefony a hlas Overvoice nám říká, každé zvednutí telefonu nám přináší nový příběh. A tady je to svým způsobem spojeno právě i s historií toho Leichterova domu, který jako vydavatelství fungoval až do roku 1947, ale poté tam byly třeba páleny knihy, čili je to spojeno i s tou neblahou historií, kdy se u nás programově ničila kultura.
1: Jano, jak nemám ráda imerzivní divadlo, nebo mám k němu velký respekt, tak tohle bych rozhodně chtěla vidět Leichterův dům na Pražských Vinohradech spolku Pomezí, nebo inscenaci novou imerzivní spolku Pomezí bych chtěla vidět. Ale dívám se, tady nejbližší představení 22. to je příští pondělí, myslím, ano, a už je vyprodáno, mají ještě víc představení také vyprodaných a to nejbližší nevyprodané je potom na září v sobota 5. Pozvala nás Jana Soprová, divadelní kritička. Mějte se hezky.
2: Mějte se hezky, určitě doporučuji návštěvu.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou i v 8 hodin 27 minut, kdy dohrál London Symphony Orchestra.
1: Festival Rock for People se v uplynulých dnech odehrával v Hradci Králové a jedním z interpretů letošního ročníku festivalu byl taky houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica. Společně s kapelou Hradišťan vystoupil v rámci tradičního retrokoncertu, na který jsou zváni seniori z Hradce Králové. A jak Jiří Pavlica řekl Radiožurnálu, byl to prý mimořádný zážitek, ze kterého měl velkou radost.
0: Jestli bylo náročné hrát v prostředí festivalu, kde se zvuk z jednotlivých pódií často prolíná, i o tom mluví a odpovídá na tyhle otázky Jiří Pavlica v rozhovoru, který si můžete přečíst na serveru i rozhlas.
1: A na co se těší v nejbližší době? Třeba teď dokončuje přípravy koncertu Lidí dobré vůle na Velehradě, který se tradičně odehraje 4. července, tedy v předvečer svátku věnovaného Cyrilu a Metodějovi. No i tam můžete Jiřího Hradicu, Hlavicu a Jiřího Pavlicu s Hradišťanem vidět. Takže 4. července, nejbližší příležitost na Velehradě. Minuta nám zbývá do 8:30. Hezké ráno.

0: Utrecht String Quartet, část kvintetu pro dvoje housle, violu a dvě violončela. Sergeje Tanějeva v 8 hodin 34 minut.
1: A věnujeme se tomu průběžně každé ráno v mozaice na Vltavě. Katedrála svatého Víta Václava a Vojtěcha v Praze má nové varhany. Jsou z dílny Gerharda Grencinka a právě dnes jim arcibiskup slavnostně požehná.
0: Hudební srdce katedrály ale tvoří hned několik nástrojů. Naše kolegyně Alena Maršíková Michálková se vydala po jejich stopách.
1: Povídala si s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou a teď nám představí varhany chórové.

0: stojíme u chórových varhan katedrály svatého Víta. Se mnou tady je katedrální varhaník Ondřej Valenta. Ondřej, jaká je historie těchto varhan? Kdo je postavil a kdy?
1: Toto jsou vlastně teď druhé nejmladší varhany v katedrále. Od té doby, co se na kůru postavili nové Grenzingovy varhany, tak se staly druhými, do té doby byly nejmladší. Je to nástroj z roku 1997 a dodal ho do katedrály varhanář Vladimír Schleich.
0: Proč katedrála přistoupila ke stavbě tohoto malého šestirejstříkového nástroje?
1: Jestli se nepletu, tak ta historie byla taková, že se chystala oprava Melcerových varhan, těch současných velkých, těch starších, a na překlenutí té doby, kdy ty varhany budou mimo provoz, tak bylo potřeba zajistit nějaký alternativní nástroj a myslím, že tehdejší možnosti dosahovaly právě na ten šestirejstříkový nástroj, který je ale praktický, my s ním můžeme jezdit po katedrále a do dneška ho používáme právě na různých místech katedrály i tady přímo v chóru, kde teď stojíme.
0: Ty jsi zmínil, že tento nástroj tak se dá v katedrále přesouvat. Je to náročný proces? Kolik lidí je na to potřeba?
1: Vlastně to zas tak náročné není. Ty varhany jsou vybavené kolečky, takže jeden člověk, který ví, jak na to, tak může celkem snadno projet celou katedrálu s tím nástrojem. Je to v některých místech lepší ve dvou, protože tady máme i trošku rozdíl mezi úrovněmi podlah, takže v jednom místě se jede z kopce, nebo do kopce, když jete na druhou stranu, ale šikovný kostelník nebo varhaník to zvládne sám.
0: Mohou návštěvníci katedrály tento nástroj slyšet na nějakých pravidelných bohoslužbách?
1: Ano, pravidelně se používají při nedělních nešporách večer, ale také tady teď rok, dva, něco tak. Máme cyklus takzvaného putování, což znamená, že se slouží mše v jednotlivých kaplích po obvodu katedrály a tam právě přisouváme tento pozitiv.
0: Už jsem zmínila, že tento nástroj tak má šest rejstříků, mohl bys ho trošičku představit?
1: Je to vlastně nástroj, který je inspirovaný barochními pozitivy, podle toho i vypadá, i hraje, i zní a je i vybaven rejstříky právě jak to bývalo obvykle v době baroka. Takže tady máme jeden základní osmistopový rejstřík, dva čtyřstopé a potom takovou tu zvukovou korunu, kdy máme jednu vysokou kvintu, superoktávu a mixturu. Takže ty varhany sice jsou relativně malé, ale svým zvukem a touhle výbavou dokážou obsáhnout velkou část katedrály.

0: chorové varhany v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha představil Ondřej Valenta. Zítra se společně podíváme do kaple svatého Václava a poznáme další z nástrojů, které katedrálou znějí.
1: Jestli chcete vidět, jak chorové varhany vypadají, podívejte se na vltavarozhlas.cz, protože už teď tam najdete krásnou fotogalerii, nádherné fotky našeho kolegy Tomáše Vodňanského, je tam samozřejmě ještě celá reportáž nebo celý tento díl seriálu k přeposlechnutí.
0: A ještě dva dny můžete na webu Vltavy hlasovat, která ze tří skladeb zkomponovaných současnými autory přímo pro nové svatovítské varhany zazní na koncertě v katedrále 19. června.

kočička dojímá se za jízdy. Romantická řidička, že v příkopě u cesty leží kočička.

0: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
1: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
0: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
1: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
0: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Hudba Pavla Vranického, část smyčcového kvartetu C-dur a stamicového kvarteto, minutu po 9:15.
1: A nesmí u nás na Vltavě chybět po ránu ani výtvarné umění. A tedy pozvánka do pražské Karpuchy na galerii. Teď tam svoje nejnovější obrazy vystavuje mladá výtvarnice Natálie Pejchlová, absolventka Akademie výtvarných umění, která prošla ateliérem Vladimíra Skrepla. Ve své tvorbě se inspiruje i zkušeností z rezidenčního pobytu v Indonésii v Jakartě.
0: Její obrazy jsou plné barev, vrstev i nečekaných detailů. A do výstavy s názvem Stay in Touch se spolu s autorkou ponořila taky naše reportérka Zuzana Filipková.
1: Společně s Natálií Pejchovou si před jejími obrazy povídali přímo v Karpuchy na galerii.
2: Nazvala bych to krajinou malby emocí. Námětově se dotýkají nějakého kolektivního nevědomí. Používám hodně vrstev a symbolů, které mi přijdou jakoby v současné době extrémně přirozený, nějakou přehlcenost vizuální, kterou se snažím zobrazit jeden námět, ale jakoby cestou možná nějakého emoji způsobu komunikace. Používám jako současný vizuální symboly pro názvosloví nebo pro řeč.
3: Říká výtvarnice Natálie Pejchová. Její obrazy působí abstraktně, ale jsou velmi konkrétní. Autorka v nich kombinuje olejové barvy, textil, výšivky i dekorativní prvky, jako jsou blištivé kamínky nebo diamanty.
2: Je to takový zdlouhavý proces, který je závislý na strašně moc materiálech. Ani nejde tak o jako výsledný dílo, ale spíš jako o záznam nějaký časovosti práce, kterou nad tím strávím.
3: Takže když tady se podíváme na to dílo tady hned vepředu, které je hodně takové vrstvené a je tady vlastně spousta materiálů, tak mohla byste vlastně popsat, jakým způsobem na těch dílech pracujete, jak to vrstvíte, jak to třeba dlouho trvá a co všechno tam je?
2: Tyhle série přímo Stay in Touch, což je tady 13 obrazů, tak jsou obrazy výběr z děl asi 20, který jsem dělala celý rok. A jelikož výstava se jmenuje Stay in Touch, tak mě šlo o mapování nějaký

0: cítit nějakou postavu toho individualismu.
1: Její díla vás tak trochu obejmou a vy je musíte zkoumat z velmi krátké vzdálenosti.
0: Hlavní aktérem tohoto obrazu je jednorožec, který představuje nějaký symbol individualismu, jako nějakého odtržení, a vlastně ho berou v řetězi, ale nevíme, jestli z pekla, jakože je tam napsaný Hell There nebo Hello There. Což jako je taky takový nevěřčený, že vlastně jako nevíme, co se s tím děje. S tím námětem, jestli je honěný, napadaný nebo zachráněný. Tady v té výstavě řeším, že možná výjimečnost neexistuje, protože výjimeční jsme všichni úplně stejným způsobem, protože i ten nejintimnější vrstvy vizuální máme vlastně všichni podobný. Nebo stejný.
2: Takže jak být originální jako umělec, to je taky možná téma, ne?
0: Jo, je to velký téma. Tu jedinečnost, to takhle nazývám právě ten ego-intimismus, že je to něco, že vlastně jako chceme být tím nejlepším ze sebe, ale zároveň bychom nemohli existovat sami za sebe. A to tak naráží celou tou výstavou, že se snažím tohle vyjádřit. Proto jsem to dala do můdu nějaký emoce města. Jsou to screenshoty konkrétně z videa z Tokia z Shibuji.
2: Tady ano, to ještě dovysvětlíme jenom, že vlastně v tom prostoru jsou tapety, jo, na kterých visí ta díla vaše a dostáváme se přesně do toho města. Jo. Takže proč jste zvolila tu Asii?
0: Není to specificky, že by to měla být Asie. Vlastně mi šlo o to dát do prostředí tu výstavu nějakého pro mě přirozeného, nebo čím se inspiruju, což je vlastně nějaký big city life, dejme tomu, nebo žití ve městě. Já jsem vybrala video, který jsem natáčela úplně jako klasicky, že jsem šla a brala jsem si to přímo jako skicu. Nenatáčela jsem ani město, ani lidi, ani nic, jenom prostě jsem chtěla zmapovat tu svoji cestu. V tom všedním dni všichni jakoby vlastně někam jdeme, vždycky. Stejně jako v těch obrazech jsou jenom ruce nebo nějaký polofigury, protože jako nejsou součástí mě, nebo je nevidím, nebo na ně nedosáhnu. Snažím se vyjádřit něco vždycky jako takovou tu úplně nejvšednější věc z přítomnosti, která ale vytváří jako dojem nějakého společného prostoru emočního, že přestože jsme si cizí a jsme vypnutí, já jdu po městě, všechno jsou to vlastně záběry na zem, že koukám do země. A je to pro mě ten nejpřirozenější prostředí, když přemýšlím nebo když jsem sama v nějakém svém platonickém světě.
1: Natálie Pejchová přiznává, že její tvorba oslovuje hlavně mladší generaci.
0: Možná se to líbí víc dětem, protože nemají naučený způsob dívání se na umění nebo na obrazy a přijde jim to naprosto autentický a taky jakoby vlastně, já už jsem vyrostla v zahlcenosti vizuální a je to naprosto přirozený, možná proto je to blížší jako mladým lidem.
3: Říká Natálie Pejchová, která vystavuje v pražské Karpuchina Gallery. Ve svých dílech pracuje se symboly v mnohovrstevnatých plátnech, pak kombinuje textil, vosk, olej nebo výšivky.
4: Dnes je to přesně 30 let, kdy světový jazz přišel o svou první dámu, legendární americkou zpěvačku Ellu Fitzgeraldovou. My si ji teď připomeneme skladbou I Remember You a hned potom přidáme ještě něco o jejím vlastním životě.

0: Ella Fitzgerald, dcera kuchařky a neznámého otce, žila od mládí tancem a hudbou, narodila se 25. dubna roku 1917 a zemřela přesně před 30 lety.
1: Čím si Ella Fitzgerald vysloužila pověst největší jazzové zpěvačky všech
0: dob? No tak
1: to
0: jsme, Františku, mohli slyšet třeba teď ve skladbě I Remember You, hlavně tím mimořádně širokým hlasovým rozsahem, taky hebkostí hlasu, dokonalým swingovým cítěním a pochopitelně i schopností improvizace.
1: Pokud by vás zajímalo, co odstartovalo její hvězdnou kariéru, tak zlom přišel v roce 1934, kdy zvítězila v soutěži amatérských zpěváků v legendárním harlemském divadle Apollo.
0: A František teď přidá jedno číslo, protože zjišťoval, jaký odkaz po sobě Ella Fitzgeraldová zanechala.
1: Mělo by to být 250 alb a spolupracovala s největšími osobnostmi jazzu, včetně Louis Armstronga nebo Duke Ellingtona.
0: A to včetně české zpěvačky Vlasty Průchové. Ještě 5 minut, bude 9.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí ministerstvo práce a sociálních věcí a také ministerstvo spravedlnosti. Americký prezident Trump telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budu na summitu G7, který ve Francii začíná dnes. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie je označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Petrem Pellegrinem i premiérem Robertem Ficem. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga. A čekejte polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě 24 a na horách kolem 11. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, máme pondělí s datem 15. června a následující hodinu naší dnešní ranní mozaiky na Vltavě začnu otázkou. Patříme na východ nebo patříme na západ? A co se stane ve chvíli, kdy se ideály střetnou s mocí? Pražské divadlo Na zábradlí se v nové dokumentární inscenaci Konec jara vrací do několika osudových dnů léta roku 1968. Tehdy se v Čierné nad Tisou odehrávala jednání mezi československou a sovětskou delegací. No a právě tam se rozhodovalo nejenom o budoucnosti Pražského jara, ale taky o tom, jak pevné jsou hodnoty, které společnost vyznává ve chvílích tlaku, ve chvílích nejistoty. Jak se divadelnímu týmu Na zábradlí podařilo převést historické záznamy na jeviště? No a proč podle nich tahle událost promlouvá také k dnešku? Tak na to se za okamžik tady ve studiu zeptáme režisérů Petra Erbese a Borise Jedináka a herce Davida Petrželky. Tak budeme rádi, když si na nás uděláte čas.
2: A když si uděláte taky čas na dobrou muziku, ať už z klasiky nebo jazzu, budeme hrát Elien Elias, Čučo Valdés, to jsou tady jména Ignác Josef Plejel, tady ve scénáři taky Johannes Brahms, anebo Vlasta Průchová s orchestrem Václava Kozla.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Český rozhlas Vltava je s vámi 9:05 dopoledne v pondělí 15. června.
1: Několik dnů před srpnovou okupací Československa v roce 1968 probíhala na východním Slovensku jednání, která mohla změnit běh dějin. A právě k ním se vrací také nová dokumentární inscenace Konec jara, kterou uvedlo Pražské divadlo Na zábradlí, ale nejde jenom o rekonstrukci těch historických událostí.
0: Autoři Petr Ebers a Boris Jedinák pokládají otázky, které jsou aktuální i dnes. Jak jednáme pod tlakem, kde končí kompromis a co se stane, když se z dialogu stane mocenská hra.
1: A tak už u nás ve studiu vítáme oba režiséry, Petra Ebersa a Borise Jedináka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A také herce Davida Petrželku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Většina lidí si s rokem 68 spojí tanky v ulicích, ale vy jste se zastavili několik dní předtím, v okamžiku, kdy vlastně ještě asi nebylo rozhodnuto. Čím je tahle historická kapitola zajímavá?
2: Tak jednání v Černé nad Tisou je nesmírně zajímavé tím, že vlastně opravdu jde o zřejmě jako poslední moment, kdy bylo možné ještě nějak jako zvrátit tu vojenskou invazi, ale velkou otázkou je, co by byla alternativa. A my, když jsme vlastně pronikali do těch historických materiálů, tak nás strašně vlastně uchvátilo to, jakým způsobem je ta skupina reformních komunistů mytizovaná do současnosti a kdy to, co vlastně můžeme nebo často vnímáme jako nějaký hrdinský boj o svobodu, tak ve skutečnosti podle těch zápisů z té Černé bylo spíš pokus udržet si svoje politická křesla, takže pokud by nedošlo k invazi, tak by nejspíš došlo k nějaké formě konzolidace. A to je vlastně nějaké prostředí, do kterého jsme se s Petrem chtěli ponořit a prozkoumat ty témata, jak se jedná se silnějším protivníkem nebo bratrem, právě v tom je to paradoxní, to bratrství. A zároveň nás zajímala ta situace v Československu a v té československé delegaci.
1: Petře, pro vás, když jste pročítali společně s Borisem archivní materiály, bylo něco překvapením? Právě to, že tehdejší doba neměla svoje jednoznačné hrdiny?
5: Já myslím, že každá doba má ty hrdiny nějakým způsobem nejednoznačný ve chvíli, kdy se člověk těm hrdinům začne věnovat hodně podrobně. A nás tady na té události vlastně zajímalo ještě z velký míry to, jakým způsobem tihle hrdinové nebo nehrdinové, tak jak se staví vlastně k tomu, že se ocitají pod obrovským tlakem, že je každý den přichází nový signál, že k něčemu jako je ta vojenská intervence nejspíš dojde nebo může dojít a jakým způsobem ta skupina vlastně se k tomu staví a jakým způsobem tady ten tlak vlastně do určitý míry bagatelizuje, nebo se mu vyhýbá, nebo jaký volí strategie, aby vlastně toho silnějšího protivníka tady v té jako politický, ale vlastně vzhledem k tomu, že se jedná o jednání komunistických stran, tak vlastně tak politicky nepolitický jednání hře je vůbec možný.
0: Davide, vy hrajete Alexandra Dubčeka, který bývá často vnímán jako symbol naděje Pražského jara. Když hrajete konkrétní historickou osobnost, je to pro vás větší zodpovědnost než u fiktivní postavy?
4: Já si myslím, že jsem se toho pocitu zodpovědnosti hodně rychle zbavil, jako už někdy na začátku zkoušení, protože jak jsme třeba hodně vycházeli z nějakých jako improvizací a tak jsem si nějak jakoby rychle uvědomil, že úplně nejde, že jakoby neděláme prostě biografický film nebo nějakou takovou věc a jde mnohem víc o nějakou jakoby třeba esenci nebo o nějaký jakoby emoční, nějaký třeba kvality těch postav a těch jednání a šli jsme vlastně všichni mnohem víc jakoby po tady těch věcech, takže...
1: Takže můžeme to chápat i tak, že jste se Alexandra Dubčeka nijak napodobovat nesnažil, že jste si společně s režiséry hledal nějakou svou vlastní cestu.
4: Jo. Vlastně jo.
1: Jaký je váš Dubček?
4: Takovej vyfrajeřenej prostě. Ne, myslím si, že je to takový vyfrajeřenej upír prostě, no. Stojí to za to vidět určitě.
0: Ale když se dívám na fotografie z té inscenace, kde jste vy i herečtí kolegové, tak přeci jenom máte obleky, trošku ta stylizace těch postav tam je.
4: Jo, to jo. Je tam vlastně, máme nějaký jako paruky, který trošičku jako napovídají tomu, jak ty postavy třeba mohly vypadat, ale nedržíme úplně nějaký jako přesnej prostě.
1: Rozumím tomu, že nejde o úplně jednoznačnou dokumentární rekonstrukci toho, co se tehdy v Černé nad Tisou a potom v roce 68 dál dělo, ale na druhou stranu, já jako divák, když k vám přijdu, měla bych jasně poznat charaktery, měla bych tam poznat Dubčeka, měla bych poznat Krígla. Víte, jestli je nutné, abych já měla nějaký ten dějepisný background za sebou?
2: Ne, to nutné není. Možná to ještě upřesním. Ono samozřejmě jde o dokumentární inscenaci, opírali jsme se o stenografické záznamy z té Černé nad Tisou, ale rozhodli jsme se vlastně to samotné jednání nainscenovat a inscenovat události, které mu předcházely a události, které bezprostředně po návratu následovaly. A to pro nás bylo vlastně strašně zajímavé ponořit se i do nějakého našeho kreativního hledání, protože z toho ty záznamy nejsou vlastně, z toho, jaké byly vztahy v té skupině, jaký byl vztah mezi konzervativci a reformisty, protože dneska ta situace je z našeho pohledu čitelná, ale tehdy tak čitelná nebyla. Takže to je vlastně něco, co diváci rozpoznají charaktery, rozpoznají historické postavy, ale zároveň spíš můžou nahlídnout, jak říká David, do nějaké esence nebo do nějaké možná i víc jako metaforického čtení toho pražského jara a jeho konce.
5: Ještě doplním Borise, že jedním z těch materiálů nebo dalším z materiálů byly telefonáty mezi Dubčekem a Brežněvem, což pro nás byl strašně zajímavý objev. Jsou to stenozáznamy těch telefonátů, které trvaly několik hodin a jak říkal David, že ten Dubček je vlastně nějakým způsobem vyfrajeřený, tak to myslím, že je nějaká i jako maska vlastně toho, jak my Alexandra Dubčeka a jeho odkaz známe jako usměvavého reformátora a vlastně jako určitý symbol té otevřené nebo otevřenější společnosti. Ale během těch telefonátů máme možnost z těch stenozáznamů poznat i mnoho jeho dalších podob, i určitou jako křehkost nebo způsob, jakým vlastně tu svoji pozici třeba nezvládá nebo jakým způsobem se snaží tomu silnějšímu protivníkovi oponovat, tak vlastně i nějaká křehkost a snaha nahlídnout za tu masku tady těch dobových fotografií, které se nám vybaví, když se řekne Alexander Dubček, to bylo něco, o co jsme se snažili hrozně jako podívat se za ní.
0: Jaké současné otázky ještě otevírá duo Petr Ebes a Boris Jedinák? O tom budeme mluvit za chvíli. Zůstává s námi i herec David Petrželka.

0: byl Johannes Brahms, variace na Haydnovo téma opus 56, Berlínská filharmonie a dirigent Herbert von Karajan.
1: Petr Erbes, Boris Jedinák, David Petrželka, ti všichni jsou stále s námi ve studiu. My si povídáme o nové inscenaci Pražského divadla Na zábradlí, Konec jara. Já navážu na tebe, Františku, ty už si to před okamžikem nakousl. Co z toho příběhu Alexandra Dubčeka a dalších komunistických představitelů si dnes můžeme vzít? Jaké současné otázky nám jejich příběh a celá ta situace, která byla okolo Černé nad Tisou, nám otevírá? Jaké otázky nám teď tady zanechává?
2: Tak Konec jara nějakým způsobem je pro mě hodně osobně i hrou o rozhodování, kdy vlastně Alexander Dubček společně s dalšími československými komunisty na jednu stranu československé veřejnosti slibuje pokračování reform, na druhou stranu Sovětům slibuje, že ty reformy co nejrychleji ukončí, a vlastně dostává se do nějaké dramatické situace, a ve které vlastně neobstojí, protože se nedokáže postavit ani na jednu z těch stran, vlastně neustále se to snaží hrát buď na všechny strany, anebo oddalovat to rozhodnutí. Takže v nějakém jádru jsme s Petrem se snažili jít právě po tomhle tématu toho, jak někdy je strašně jako obtížný se rozhodnout a co za důsledky to může pro člověka i společnost mít.
0: Když to ještě shrnu nebo zjednoduším, vy se ptáte, jestli jsme schopni hájit vlastní hodnoty nebo pod tlakem sklouzáváme k přizpůsobení. Změnilo se tohle od roku 1968 v české společnosti, Petře?
3: Já myslím, že tady jako je jedna paralela, která nás na tom hodně zajímala, a vlastně to byl i důvod, proč jsme si to téma vybrali, a to je nějaká jako ideologická volnost, nebo to, že ve chvíli, kdy já nemám jako pevný základ toho, na základě čeho se rozhoduju vlastně, ve chvíli, kdy tohleto nemá ta politika, která tehdy nebyla politická, a byla to vlastně do určitý míry jako hra na tu politiku nebo nějaký předstírání politiky, ale pořád jako v kontextu ať už Národní fronty, nebo tak už tady v rámci jako těch různých politběr toho východního bloku, tak mám pocit, že i v současnosti vlastně jako velice často té politice nějaký jako pevný ideový východisko v tom jako pravým slova smyslu vlastně schází, a je to do určitý míry jenom jako hra s tou mocí, hra vlastně s tou pozorností a nějaký jako zrod toho populismu, vlastně i ten vztah, že to reformní křídlo se dostává k moci velkou měrou díky tomu, že vlastně do té dobové politiky vtáhne veřejnost a učí se s ní pracovat, ale ta veřejnost potom chce něco, co vlastně už ty reformní komunisti nechtějí, že tam je nějaký jako velký nedorozumění. Tak v tom cítím jako velkou paralelu vlastně se současností taky, no, jako kdy ty věci se dělají na základě ideového přesvědčení nebo nějakého přesvědčení, a kdy je to vlastně jenom takový balábile, který mu schází střed.
1: Davide, na vás působil scénář jak? Měl jste pocit, že mluvíte spíš o historii, anebo právě o současnosti, o přítomnosti?
4: My jsme neměli žádný scénář na začátku, takže na mě nějak nepůsobil. A my jsme začali jenom s takýma jakoby medailonkama těch postav, a pak právě jsme měli přepisy dvou těch telefonátů, toho Brežněva s Dubčekem, a potom vlastně ten scénář vznikal až nějaký 3 týdny třeba před premiérou, něco takového, nějaký první podoby na základě těch improvizací, a tam jsem měl často třeba pocit, že vlastně mluvím spíš o něčem jako co se může týkat i nás dneska, ale taky to může být tím, že je to celý vyimprovizovaný v naší jako současné řeči třeba, takže.
0: A vzpomenete si na nějakou situaci vyimprovizovanou, která se dostala do toho výsledku a původně třeba vůbec nebyla v plánu, která vzešla od vás, od herců, a třeba i Petra s Borisem překvapila?
4: No, je tam hodně takových jako třeba nalazovacích jako her a cvičení, který si myslím, že tak jako by na první dobrou tam do toho, nebo vypadá, že tam úplně nepatří, nebo že by s tím člověk nepočítal, že zrovna nic takového tam u těch komunistů v 60. bude. Pak jsou tam takový jako reference na nějaký třeba Indiány a takový věci, Jako je tam spoustu věcí a nechce to úplně prozrazovat.
3: Reference na Indie.
1: Tak co můžu prozradit já, že v té inscenaci najdeme celou řadu historických postav. Kromě Davida Petrželky, který stvárňuje Alexandra Dubčeka, je tam Brežněv v podání Magdaleny Sidonové, je tam třeba i František Krígl, Michal Bednář ho hraje, Kateřina Císařová stvárnila Josefa Smrkovského. No ale pak je tam jedna fiktivní postava, Anny Kameníkové. Pánové, jak jste tedy přemýšleli, když všechno vznikalo tak nějak na zelené louce a měli jste jenom ten stenozáznam telefonátu a nějaké historické materiály, jak jste uvažovali potom o postavách a obsazení?
3: Ona to nebyla úplně zelená louka, ona je to vlastně to pražské jaro a 60. léta jsou jako hodně zmapované, vykvetlá louka, co se jako těch...
1: Já jsem to měla na mysli tak, jako že nebyl jasně daný scénář, ten teprve vznikal.
3: Já jsem cítil, že jsme jako hodně vlastně zahlcený různýma typama materiálů, který jsme tady k tomu období studovali, ať už k různým figurám. Potom jsme se setkávali s Jitkou Vondrovou nebo s Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem, který nám vlastně to pomohli trochu to téma ještě jako nahlídnout nějak z jiné strany. A potom nás zajímalo, co tady z toho našeho pochopení pražského jara se stane ve chvíli, kdy se to střetne se skupinou herců a hereček z Divadla na Zábradlí, protože vlastně v té dynamice skupiny a vlastně v tom setkání každého herce nebo herečky s tou postavou ještě jako vzniká nějaká interpretace, kterou my bychom, mám pocit, jako nedokázali vlastně vymyslet od stolu, protože je to nějaký jako skrz ty improvizace trochu vlastně jako nevědomý způsob interpretace těch postav, tak i z tohohle toho důvodu nás vlastně baví, mám pocit, mít to na začátku hodně otevřený a zkoumat, kam se to může vyvinout.
0: I proto má možná Divadlo na Zábradlí ten originální jazyk, nejenom díky tedy zapojení herců, jako je David Petrželka. Boris, ještě poslední otázka, protože už bohužel nemáme víc času. Po odchodu z divadla, když si diváci budou třeba klást otázku, jestli se historie opakuje, jakou otázku byste si přáli, aby si odnášeli?
2: Jestli se z historie dá poučit, to je taková otázka, která provázela celé naše zkoušení. Všichni jsme si nějak odpověděli, že ne, ale asi to má smysl zkoušet. A potom taková ještě věc, která tady nezazněla, je to, že v té inscenaci není jediná ženská postava a všechno to jsou mužské postavy, které některé z nich stvárňují herečky, tak ještě pro mě je taková otázka, jestli je možný, ale za jak dlouho probořit tady ten vlastně mužský svět české politiky nebo československé politiky a nějak to trošku transformovat.
1: Jsme rádi za to, že přicházíte s koncem jara. Inscenace, která vychází z událostí roku 1968, je poslední premiérou letošní sezóny Pražského divadla na Zábradlí. Jsme moc rádi, že se tady u nás ve studiu dnes ráno zastavili režiséři Petr Erbes a Boris Jedinák a také herec David Petrželka. Ať se daří vám i konci jara. Mějte se hezky.
3: Díky za pozvání.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Alien Elias Chucho Valdés v nahrávce z alba Mirror Mirror z roku 2021. Je 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika.
2: A teď jedno naléhavé téma. Odchod hlavní architektky z Ústí nad Labem Barbory Havrlové otevřel otázku, jakou roli mají architekti a urbanisté v proměně českých měst. Co mohou opravdu ovlivnit a co je pro budoucnost města vůbec to nejdůležitější?
0: I na to se ptal v Akcentu Saša Michailidis svých hostů, jak Barbory Havrlové a architekta a urbanisty Jana Harciníka z kanceláře architektury města Mostu.
3: My jsme se u většiny těch věcí, které teďka vlastně v Mostě děláme, rozhodli vydat cestou architektonických soutěží a soutěžních dialogů, které nám vlastně umožňují dostat do těch procesů co nejvyšší kvalitu, přilákat největší počet nebo velký počet velmi kvalitních světových ateliérů. Do těch soutěží my jsme teďka vlastně, myslím si, že nebudu přehánět, vlastně město, ve kterým je aktuálně vyhlášeno největší počet architektonických soutěží vlastně v přepočtu na obyvatele, možná i bez přepočtu. A což samozřejmě je spojený s tím, že jak to město vznikalo. Město vzniklo na zelený louce v jednom okamžiku před 50 lety a teďka nastává okamžik, kdy to město, jak veřejné prostranství, tak budovy samotné vlastně dožívají v jeden okamžik a je potřeba je vlastně investičně řešit, ať už podobě oprav nebo investic do veřejného prostoru. To znamená, že těch témat, které je potřeba řešit, je natolik, že je potřeba je prostě uchopit dostatečně koncepčně, tak, aby jsme neudělali nějaké zásadní velké chyby. A díky těm soutěžím, což je jeden z nástrojů těch veřejných zakázek, dokážeme vlastně z toho vytvořit natolik jako zajímavé téma, že se nám do těch soutěží hlásí přední evropská a světová jména vlastně architektů, architektonických kanceláří a ti nám vlastně s tím rozvojem města velmi dobře pomáhají.
4: Honzo, teď možná jenom telegraficky zmiňte soutěže, na co máte teď aktuálně zrovna vyhlášené?
3: Aktuálně vlastně je jedna jako vlastně z nejzajímavějších soutěží, která má velmi otevřené téma. To je soutěž na budoucí podobu centra města, která vlastně má odpovědět na takovou úplně základní otázku vlastně, co s městem, které vzniklo jako modernistické město na zelené louce do budoucna. A my jsme tedy všechny ty soutěže vlastně, nebo většinu těch soutěží jsou i jiné, ale označili vlastně hlavičkou Supermost, protože vlastně to souvisí s tím, že vlastně není moc měst, které byly takhle založený v jednom okamžiku na jednom místě, vlastně navržený, řekněme, z rukou jako několika málo architektů. To znamená, máme pod hlavičkou Supermost vlastně vyhlášený supercentrum, který právě běží. Tam máme 5 světových ateliérů. Potom Super Prior, což byla soutěž na rekonstrukci velmi významné budovy v centru města, ta už byla vyhlášena, tam jsme zrovna teďka v okamžiku podepisování smlouvy s projektantem. Super knihovna, nebo řekněme Super Studio, což je přestavba vlastně knihovny. A potom máme další soutěže na lávku k jezeru, připravujeme několik ještě dalších soutěží.
4: No, Barboro, když se podíváme do Ústí. Ústí je velmi charismatické město v mnoha ohledech, které si sebou nese spoustu stínů minulosti, ale také naprosto neuvěřitelný potenciál. Když se vy na to podíváte, teď už tedy očima bývalé hlavní architektky Ústí, tak co si Ústí nejvíce zaslouží v nejbližších letech? Vedle samozřejmě plánované ekonomické zóny, bytové výstavby, protože i z demografického hlediska to město potřebuje nové obyvatele, tak ale co vlastně potřebuje pro to, aby bylo uživatelsky příjemnější?
5: No, zaslouží si víc lidí, kteří by na něj byli víc pyšní.
4: A to se stane z hlediska urbanismu a architektury na konkrétních projektech? Čím?
5: No možná bychom mohli začít nějakou péčí o to vystavené prostředí, která teď trošku absenuje. Tak to možná za soustředění se na ten detail města, na to každodenní prostředí, který ty lidi každý den prostě vídají, když jdou do práce.
4: Takže údržba města.
5: No nejenom údržba, možná spíš ta i péče. Péče, zkvalitňování, kultivování toho prostředí vůbec. A pak samozřejmě jsou tu nástroje, jako jsou koncepční materiály, dlouhodobý strategie, na který se nesmí zapomínat, i když nejsou vlastně vidět a nebudou vidět za jedno volební období, možná ani za dvě. Ale je vlastně nutný se systematicky připravovat na nějakou změnu, která já věřím, že proběhne, a to je vlastně ta nejdůležitější, nebo ten nejdůležitější bod, který vlastně Ústí nad Labem čeká. A to je prostě zastávka vysokorychlostní trati, která věřím, že to má šanci obrátit, ale pouze v případě, když se na ní teď systematicky a pečlivě připravíme.
0: Dodává urbanistka Barbora Havrlová. Vy si celý akcent z minulého týdne můžete pustit na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Ještě Františka doplním, o čem bude dnešní akcent. Tentokrát se bude debatovat na téma, jak by měla Národní galerie Praha využívat své budovy a sbírky. Patří do nich stále expozice, anebo spíš aktuální proměnlivé výstavy? Poslouchejte náš akcent na Vltavě od 4:30 odpoledne.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: tak my jsme se trošku ponořili do rytmu Latinské Ameriky, protože nám zpívala Maria Rita, brazilská zpěvačka, dcera známého pianisty, aranžéra Césara Camarga Mariana a zesnulé brazilské pěvecké legendy Elis Regina.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Téměř ve 9:45 nabízíme ranní úvahu. Umělá inteligence mění svět kolem nás, ale jestli může ovlivnit naše chápání života, vědomí a spirituality, nad tím se zamýšlí překladatel a básník Adam Borzič.
3: Papež Lev XIV. Vydal před časem svou první encykliku věnovanou umělé inteligenci. Není náhoda, že nese název Magnifica Humanitas. V době, kdy stále více důvěřujeme algoritmům a technologické korporace soustředují moc v nevídaném rozsahu, obrací papež pozornost k otázce starší než všechny počítače. Co vlastně znamená být člověkem? Podobně jako Lev XIII. Reagoval na průmyslovou revoluci, snaží se jeho jmenovec číst znamení digitálního věku. Umělá inteligence podle něj není jen technickým nástrojem, ale silou proměňující práci, vzdělávání, politiku, válku i naše chápání pravdy. Pozoruhodné je, že encyklika nepropadá ani technofobii, ani technooptimismu. Papež připomíná, že skutečná inteligence není pouze zpracovávání informací. Lidský rozum je spojen s tělem, svědomím, vztahy, soucitem a odpovědností. Algoritmus může být rychlejší než člověk, ale neumí milovat, truchlit ani odpouštět. Proto Lev XIV. Varuje před vírou, že samotné technické možnosti vyřeší lidské problémy. Bez etiky, demokracie a péče o společné dobro se mohou stát nástroje manipulace, nerovnosti či války. Zvláštní pozornost věnuje papež koncentraci digitální moci. Nepoužívá sice pojem technofeudalismus, s nímž přišel levicový ekonom Yannis Varoufakis, ale jeho diagnoza se mu blíží. Varuje před světem, v němž se data, algoritmy a komunikační platformy soustředují v rukou několika korporací s bezprecedentním vlivem na ekonomiku, politiku i každodenní život. Pozadí jeho varování zní ovšem starší otázka. Bude technologie sloužit člověku, nebo se člověk stane zdrojem pro technoimpérium? S papežovým humanistickým poselstvím plně souzním. Mé úvahy se však stáčí ještě jiným směrem. Rodí se z dialogu s drahým přítelem, politologem Petrem Kratochvílem a inspirují se myšlením americké teoložky, filozofky vědy a mystičky Ilie Delio. Ta navazuje na dílo Teilhard de Chardin a chápe evoluci nejen jako biologický proces, ale také jako duchovní dobrodružství. Technologie i umělá inteligence nejsou v tomto pohledu něčím vnějším. Jsou součástí tvořivé dynamiky kosmu. Člověk vytvářející technologie není od přírody oddělen. Je přírodou, která začala reflektovat sebe sama. Delio se rozchází s naivním technooptimismem. Tvrdí, že jsme opustili mnohé tradiční představy o Bohu a člověku, aniž bychom dokázali objevit posvátno v samotném evolučním procesu. Proto máme sklon redukovat člověka na data a informace. Umělá inteligence se pak stává zrcadlem této redukce. Pokud chápeme vědomí pouze jako zpracovávání informací, snadno začneme považovat člověka za biologický počítač. Delio připomíná, že lidská bytost je uzlem vztahů, příběhů, emocí, tělesnosti a duchovní otevřenosti. Zdůrazňuje, že posvátnost nenáleží pouze člověku. Celý kosmos je prosycen tvořivou božskou přítomností. Hvězdy, řeky, lesy, bakterie i lidské vědomí jsou součástí evolučního příběhu, v němž se vesmír stává stále složitějším, propojenějším a schopnějším vztahu. Její úvahy mě vedou k otázce. Co když není největší výzvou umělé inteligence obrana člověka proti strojům, ale proměna našeho chápání života, vědomí a posvátna? Delio nevidí budoucnost jako zápas mezi lidmi a stroji, nýbrž jako hledání nové formy spolubytí v evolučním vesmíru. Bylo by chybou vidět v umělé inteligenci pouze hrozbu. Pokud dokáže

0: stát součástí nové, spirituálně evoluční fáze světa. Ne proto, že by stroje nahradili člověka, ale proto, že by pomáhali uvědomovat si radikální propojenost čeho živého. Rozhodující totiž není technologie sama, nýbrž duch, který ji prostupuje. Pokud se noosféra nemá proměnit v planetární tržiště, ale v prostor spolubytí, bude muset růst zároveň technická inteligence i inteligence našeho srdce. Teprve jejich spojení by mohlo pomoci proměnit technický pokrok hlubší porozumění tomu, jak spolu na planetě žít.
1: Uvidíme, jak to všechno bude, jestli AI člověka opravdu ohrozí, anebo jestli dokážeme technologie využít k nějakému prohloubení vzájemné pospolitosti, odpovědnosti a porozumění světu.
2: Necelých 10 minut zbývá do 10. Přejeme dobré pondělní dopoledne.

0: zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i v 9.54.
1: A my už s Františkem nezůstáváme ve studiu sami, protože k nám přišla milá společnost, moderátorka dnešní vizitky Karolína Koubová. Vítej u nás, koho pak si pozvala?
2: Dobré dopoledne, dnes naše pozvání přijela dramaturgyně a publicistka Kristýna Žantovská. Aktuálně v Městských divadlech pražských uvedli premiéru inscenace Nika Hornbyho Zpráva o stavu manželství, kde byla právě dramaturgyní, nebo budeme mluvit také o premiéře Klanu Baťa, která bude na letní scéně Muzea Kampa za pár dnů.
1: Karolína Koubová, dnešní moderátorka vizitky, tak ať se to celé povede. Děkujeme.
2: Děkuju.
0: Přijměte pozvání i k poslechu Osudu v 11:30 dopoledne, tentokrát s překladatelkou, fotografkou a milovnicí literatury Věrou Koubovou.
1: Mimochodem je to přesně ta žena, která do češtiny převedla díla Friedricha Nietzscheho, Franze Kafky i celé řady současných německy píšících autorů.
0: 5 dílů mají Osudy. První startuje zhruba za hodinu a půl. Krásné pondělí vám přejeme ze studia Ranní mozaiky a Českého rozhlasu Vltava. Naděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ruská armáda v noci na dnešek k dalšímu rozsáhlému útoku proti Ukrajině použila 681 dronů, raket a střel různých typů. Oznámilo to ukrajinské letectvo. Hlavními cíly útoku byly Kyjev, Charkov a Dnipro. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 632 dronů a raket. V Kyjevě a Charkově si ruské útoky vyžádaly celkem 9 lidských životů a desítky zraněných. Spojené státy a Írán se dohodly na mírových podmínkách. Potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. V Opavě startuje mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec. 61. ročník je zaměřený na hru na violu. Do Opavy přijede více než 30 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Spojených států. Finálové kolo se koná v pátek v kině Vesmír v Ostravě za doprovodu Janáčkovy filharmonie. A čekejte polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Ten tvůj češtin, říkal táta, když jsme řekli nějakou pitomost, vzpomíná přední česká dramaturgyně a publicistka Kristýna Žantovská. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Preciznost svého nevlastního otce ohledně vyjadřování zúročila plně ve své profesi, která, jak Kristýna Žantovská doplně, jsou právě slova, slova, slova. Dramaturg čte všechno, co ke čtení je, především samozřejmě divadelní hry, a hledá takovou, která by se hodila pro režiséra nebo soubor, se kterým spolupracuje. Divadelní dramaturgii vystudovala na DAMU. Následně její život zásadně ovlivnilo mateřství i kariéra jejího muže, diplomata, s nímž se na začátku 90. let ocitla ve Spojených státech. V New Yorku pomáhala založit České centrum a i přes oceán přispívala do časopisu Respekt, později i do dalších periodik. Silnou stopu zanechala Kristýna Žantovská také v Českém rozhlase, kde působila v letech 2000 až 2008 jako vedoucí redakce zpravodajství a kulturní publicistiky právě Českého rozhlasu Vltava. Posléze pracovala jako šéf dramaturg Centra výroby. Spolupracovala s několika pražskými divadly, s divadlem Pod Palmovkou, divadlem Na zábradlí, 5 sezon pracovala jako dramaturgině v divadle Na Vinohradech a aktuálně měla v městských divadlech pražských premiéru inscenace Nika Hornbyho Zpráva o stavu manželství, na které se Kristýna Žantovská dramaturgicky podílela. A to bylo v sobotu. Můžete prosím tuhle hru přiblížit, proč jste ji vybrali na repertoár i s ohledem na to, co jsem říkala v úvodu, že dramaturg hledá takovou hru, která by se hodila pro režiséra, pro soubor a tak dále, tak jak se hodí do ABC, respektive do kavárny ABčka.
2: Já musím přiznat, že to byl nápad pana ředitele Daniela Přibyla, který je zároveň také dramaturgem. Zahlédl, protože původně Nick Hornby, známý britský spisovatel, dovolím si říct i téměř humorista, vždycky jsou jeho romány plné humoru, velmi, velmi dobře naladěného humoru k publiku, takže i čtenáři, i publiku má jeho dílo rádo. A pan ředitel viděl právě těchto 10 krátkých videoscén, které napsal Nick Hornby původně pro BBC. Mm-hmm. Je to 10 zastavení před párovou terapií, protože se to týká manželského páru, který je právě prožívá krizi. A 10 minut před párovou terapií, na které se schází, aby probrali, co budou s terapeutkou řešit. A schází se v kavárně. Takže ten 10 minut před začátkem té terapie, přes ulici je ordinace, do které mají jít, a oni se domlouvají. To domlouvání je samozřejmě, má všechny škály emoční, ale pozor, upozorňuji na žánr. Je to britská konverzační komedie. Není to Strindberg, není to ani Bergman. Žádné scény z manželského života. Jo? Takže drama je podpovrchové a nahlíženo tedy autorem, který je humorista. A pan ředitel, abych se dostal k vaší otázce, měl nápad, že bychom to mohli udělat v kavárně ABC, která se opravila, má takovou hezký design nový, a že tam by se rozhodně dala umístit, že to bude lícovat s prostředím, pro které to autor napsal. Ale nakonec jsme se rozhodli, že bar a nápoje, které jsou součástí těch schůzek té manželské dvojice Toma a Louise, by nás vlastně jenom zdržovaly, tak jsme to přesunuli pouze tedy v textu do ordinace před tou u té párové terapeutky, ale zůstali jsme jaksi v kavárně. A v sobotu se ukázalo, že to funguje.
1: Takže vlastně humorně podaný, řekněme, ženský a mužský pohled na manželskou krizi. Vám jako dramaturgyni je blízká konverzační komedie, protože víme, že ty krize manželské, přesně Bergman, scény z manželského života, se dají podat také úplně jinak. Tak co je vám blízké za žánr?
2: Já nevím, jestli jsem nebyla v nějakém minulém životě anglosas. Já mám velice ráda britskou konverzační komedii, protože tam se jedná slovem. Je pravda, že pro naše herce a pro naše divadlo i diváky je to něco, co není úplně běžné. Jednání slov, my potřebujeme prostor, my potřebujeme gesta, my potřebujeme pauzy, takzvané psychologické pauzy, kdežto Britové jednají, stejně tak jako Francouzi. Celý Shakespeare vlastně je jenom slovní jednání. A takové, že vás to strhne a dokážete se dívat 2,5 hodiny. Samozřejmě, toto je úplně jiný žánr, ale já mám velmi ráda, když slovo jedná, když tam není žádné zbytečné slovo, když to není o omáčce, ale o jednání, jak jinak to říct, o gestu, které ta postava vyjadřuje tím slovem.
1: Jednání slovem. Chápu. A hrálo nějakou roli, když jste říkala třeba, že Nick Hornby původně napsal těchto 10 scén pro BBC, že to nebylo určeno pro divadlo?
2: On to, já myslím, že to hrálo roli jenom v tom, že video může být jakkoliv dlouhé, protože těch 10 zastavení jeho bylo vždycky 10-minutových. Já jsem to nejprve vytáhla z té krátké novely a zjistili jsme, že by to bylo nekonečně dlouhé a že to nikdo nevydrží.
1: Krátká novela převedená na jeviště by byla příliš dlouhá.
2: Ano, ano, naprosto. I když se vynechají všechny poznámky a všechny vtípky kolem, tak přesto by to bylo neúnosné. Takže jsme krátili, velmi jsme krátili, zhutnili a někdy jsme dokonce oba s režisérem narazili na fakt, že jsme nerozuměli některým jaksi humorným, byli natolik pravděpodobně britské, že jsme jsme měli pocit, že se nepřenesou k divákovi.
1: Takže jste rovnou vyhodili, nebo jste...
2: To jsme rovnou vyhodili, úplně neúprosně. To je také práce režiséra i teda především dramaturga, že vyhodí, co má pocit, že není nosné.
1: To je velká odpovědnost.
2: Je to velká odpovědnost a to já přitom tvrdím, že vlastně role dramaturga znamená hájit autora a hájit slovo a jeho význam. Přesto, když není nosné, protože jeviště prostě má jiná pravidla než proza, tak musí pryč. Ale nemám ráda, když do toho zasahují herci a takzvaně si to dávají do úst nebo do pusy. Takhle se dneska nemluví. A já vždycky bráním autora a pozor, překladatele, že on si dá práci, aby našel adekvátní výraz a herec má argument, který nepřijímám, takhle se už nemluví, nebo takhle se dneska já, kde uslyšíš takové slovo? Řeknu, no na jevišti. Jeviště si to může dovolit. A musí si to dovolit, protože slovní vybavení a zásoba v dnešní společnosti se neustále zmenšuje. Používáme někdo 20, někdo 200 a tím tak končíme. Stále stejných slov, která jsou ideální pro posílání SMS zpráv nebo krátkých memů nebo co, ale nevyjadřují tu plnost jazyka. A já mám strašně ráda, když se někdo vyjadřuje ne tímhle zglajšaltovaným jazykem, který je rychlé odesílání jednoduchých zpráv. K tomu se přidá smajlík, což už znamená, že ani nemusím vyjadřovat tu emoci těmi slovy. Takže se s strašným způsobem jaksi přichází o bohatost jazyka.
1: Redukujeme tu bohatost a vy jako dramaturgyně se snažíte na jevišti ji tedy nějak udržet.
2: Ano. Ano, a jsem možná některým hercům nepříjemná, už to máme tak, že já bych tady změnil tohle, co si myslíš. A někdy řeknu ano, a někdy taky řeknu ne, prosím tě, vrať se k autorovi.
1: Říká Kristýna Žantovská, dramaturgině a také publicistka. Určitě budeme mluvit o tom, co pro ní znamená slovo, jak je patrné, tak je na ně velice citlivá, ale teď si zahrajeme a jako první jste pro nás vybrala píseň Everybody Loves od Davida Byrneho, který bude mít tuším pozítří koncert v Praze. Tak jenom proč padla tahle volba?
2: Já ho mám strašně rádo, to je tak neobyčejně zajímavý muzikant, tak inovativní, on je mu 74 a pořád přichází s něčím jiným, novým a navíc tato písnička teda má senzační klip, velice pozitivní, sama je velmi pozitivní a od Talking Heads je prostě David Byrne jako můj hero. 1, 2, 1, 2, 3.
0: 3 and...

0: Na Vltavě pokračuje vizitka. Dnes naše pozvání přijela dramaturgyně a publicistka Kristýna Žantovská. Mluvili jsme o premiéře inscenace Nika Hornbyho Zpráva o stavu manželství v divadle ABC, v městských divadlech pražských. A mě zaujalo, nebo vlastně zajímá mě i váš pohled na to, kdy čím dál více se převádějí na jeviště třeba filmy nebo dramatizace románů. Z vašeho úhlu pohledu dramaturgyně divadelní, je to šťastná praxe, nebo je lepší, když zkrátka je ten text napsaný přímo pro divadlo?
1: Já doufám, že neřeknu špatné slovo. Prostě je to nutnost. Protože není dost dobrých her. Pořád se vracíme a má to smysl, když režisér a dramaturg najde něco, co rezonuje v Shakespeareovi a tak dále, v těch klasicích. Jo? I v klasicích moderního divadla. Ale současné divadlo prostě nepřináší texty, které tak jednoznačné, které které potřebují překlad a přenesou se teda z jedné kulturní oblasti do jiné, ale musí rezonovat. Musí rezonovat s tou kulturou, s tím, co očekává obecenstvo u nás. A samozřejmě, že také musí nést téma, které rezonuje. Ta doba, kterou žijeme, je nesmírně nabitá a nesmírně složitá, nesmírně komplikovaná. Zúzkostňuje lidi po celém světě. A my víme, že když přineseme hru, která jim způsobí ještě větší úzkost, než ve které žijí, že prostě bude divadlo prázdné. Ale bezduchá komedie také nic neřeší. Ten problém je opravdu v tom, že není dostatek dobrých současných her. Takže se sahá k příběhům, dobrým příběhům, buď filmovým, nebo případně jiným, ale film je teď jednou z oblastí, ze které se vybírá a ve které se hledá.
0: To jste se dotkla také asi důležité věci, kterou divadelní dramaturg, režisér musí zvažovat. A to je tedy, jak moc má být vstřícný vůči publiku a jak moc přinášet témata, která jsou nelehká. Můžou způsobit třeba nějakou úzkost, obavu, ale zároveň třeba se dotýkají a způsobí i nějakou proměnu toho diváka, což je asi žádoucí, pokud jde do divadla.
1: Naprosto. Já rozhodně jsem ten typ dramaturga, že máme přinášet témata, která lidem něco řeknou, promění. Vždyť se vraťme se do starého Řecka, i když samozřejmě ta paralela může být i nepřesná, nebo spíš už dneska jaksi neodpovídající, ale divadlo mělo přinášet katarzi. Mělo přinést něco, kde se člověk prožitkem toho příběhu se změní nebo nastaví si věci jinak. Prožije i zlo a velké zlo, ale očistí se od něj. To je smyslem katarze. Čili přinášet témata, která lidem ukáží, že ten život, ale zároveň je to vždycky divadlo. Je to divadlo. Představujeme něco.
0: Umožní trochu odstup.
1: Ten odstup je nutný. Víte, co je teď velice nebezpečné, že dostáváme ke každé, než to představení jde před obecenstvo, tak dostaneme dotaz, jestli tam nejsou věci, které by mohly publikum diváka zneklidnit. Ten seznam těch zneklidňujících věcí, začněme s stroboskopem, dobrá.
0: To jsou ty trigger warnings, které jsou teď v divadle, podobně jako když dříve byly pouze ve filmu.
1: Ano.
0: A vy je vnímáte jak tedy?
1: Mně to samozřejmě, promiňte, ale trigger warning je také sprosté slovo, neboli vulgarismus. Literatura a divadlo se bez vulgarismu a zase se vracíme zpátky k šíři toho slovníku a k toho výraziva. Tam patří i toto. Samozřejmě, že se nesnažíme dávat na jeviště hry dávat důraz na tuhle stránku jako výraziva, ale patří k tomu, co člověka také určuje. To přece, nebo že se tam kouří cigareta. Vyjdete na ulici a lidi na rozích kouří cigareta. Je to, já si myslím, že to je nějaký podivný alibismus, že to je podivné zachraňování diváka alias člověka před nebezpečím života. Já si myslím, že to je velice velice nešťastná věc.
0: A když se zeptám, proč by podle vás mělo vadit, že třeba upozorníme, nevím, lidi, kteří mají nějaké třeba náklonnost k autistickému spektru před stroboskopy?
1: Ne, stroboskopy je jediná věc, kterou beru
0: akceptujete.
1: Vážně. Ano, ano, ale všechno ostatní, čím dál tím víc mě to připadá, jak si až téměř, mně je to legrační. Já si říkám, tohle já se dovědět, tak se budu smát jako divák.
0: No, není to generační?
1: Já si myslím, že to je generační, že to je, jak se dneska říká, rétorika doby, jo, neustále dbáme o lidská práva ve všech formacích a podobách a toto je taky. Ty máš právo na to nebýt ohrožen s prostým slovem na jeviště například. Takže tě upozorňujeme, jestli tě to vadí, tak radši do toho divadla nechoď. Jako umění má být svobodné a ta svoboda je prostě i v tom, že se vyjadřuju a používám prostředky, které patří k tomu dílu a jeho etosu, který chci vyjádřit. Podívejte se na film, co všechno film ukazuje.
0: Ovšem jsou tam trigger warnings.
1: No, jsou tam trigger warnings, ale zajímají nás především krvavé seriály a kriminálky. A dívá se na to miliardy lidí.
0: Je to paradox?
1: Je
0: samozřejmě.
1: To paradox.
0: Na stranu druhou asi je na místě se ptát, kde třeba naše svoboda nebo náš svobodný přístup může zraňovat někoho druhého.
1: Samozřejmě, tak to mně připadá zase tak jasné a tak dané, že se o tom, dnes se mluví o tom, o čem by se mluvit nemělo a měla by to být norma. A my z toho děláme jako nějakou abnormalitu.
0: A když se vrátím k tomu, jak jste mluvila o tom, že stále by divadlo mělo přece jen asi způsobovat nějakou proměnu katarzy, já si myslím to též, že by to třeba, nebo může být samozřejmě divadlo zábava, to k tomu taky patří, ale to, že se nám něco přihodí, že se setkáme s něčím, co je pro nás nové a přinutí nás to přemýšlet třeba trochu jinak, tak to je to, co se mně na divadle líbí. Jak z tohoto úhlu pohledu vnímáte právě tu diváckou poptávku? Jaký je vlastně ten český divák, české publikum? Nemá přece jen to, že když už jde do divadla, tak nechce nic moc těžkého, chce se především bavit?
1: Ano, je to tak. Je to tak. Takže já musím uvést na pravou míru. Já si myslím, že divadlo má být vždycky zábavné. V tom smyslu, ne, že mě umožní se chichotat celou dobu, ale že mě umožní být vtažen do toho příběhu a dobře se bavit. Takže já jsem třeba pracovala s Ondřejem Havelkou na dvou velmi úspěšných inscenacích, řekla bych formátem nebo žánrem hudební divadlo. A ty se hrají, zítra bude Swing znít všude, se hraje už šestou sezónu, lidé chodí opakovaně, výborně se baví, ale já si myslím, že ta zábava musí mít někde, musí být kultivovaná, musí být, to neznamená, že bude intelektuální, ale že nespadne pod laťku podbízivosti a podprahového atakování diváka věcmi, který, pokud je potřebuje, si má odežít jinak. Divadlo má mít jako svou kulturu.
0: Čili to je ta hranice, řekla byste,
1: ano.
0: Podbízivost. A
1: ano, podbízivost, která jde, jako útočí na nějaký elementární pudový věci. To jsou ty takzvaný rachan a tam jsou ty sprostiárny, který bych zakázala. Ano? Tam ano. Ale ve skutečném dramatu, když někdo zařve to slovo, já nechci, abyste mě vypípali, tak tam patří.
0: Jsme tam rádi, napsal, že jako dlouholetá rozhlasačka, víte, že dopoledne.
1: Ano, vím, abyste mě vypípali, ale například
0: to nejde v živém vysílání.
1: To je pravda. Ale velmi krásně o jazyce a slengu mluvil taky Václav Havel. Má krásnou o tom esej.
0: A vy, když se vrátím k městským divadlům pražským, tak z pozice dramaturga stálého tam, kmenového, jednoho z několika, tak odchází teď na externo. Co to vlastně znamená pro vás? Je to jako, když herec jde na externo? Nebo?
1: Ne, tak to samozřejmě není úplně srovnatelné, ty profese jsou úplně jiné, ale já si myslím, že 8 sezon bylo dost, že člověk má umět odejít. proměňuje se soubor, proměňuje se i ten dramaturgický tým, přicházejí noví, mladí lidé a já už bych tam byla jako jejich maminka, tak mně připadá, tak jsme se domluvili s panem ředitelem, že půjdu na externo, dodělám nějaké si věci, budu spolupracovat, ale už nebudu v tom zaměstnaneckém vztahu, což se mně taky líbí, že budu svobodná, že nebudu zaměstnanec. A uvidíme, co se ještě objeví. Já si myslím, že to se zavírají určité dveře. Řeknu děkuji, povedl se Hornby, poslední věc tam. Teď dělám ještě jednu inscenaci. V nejlepším se má odejít. Nebát se toho. A co přijde, to přijde.
0: Zároveň vlastně to chce určitou dávku odvahy jít na volnou nohu a říct si, v nejlepším se má odejít, než tedy mít jako místečko jisté.
1: Podívejte, já už jsem v tom věku, Karolíno, kdy nemusím se starat o své děti, ty jsou dospělé, mají své rodiny a tak dále, takže už je to všechno jenom na mě. A já potřebuju jediné ve svém věku už čas. Být a ne mít. To znamená nemít ani tu záchranou, jak si někde instituci chlebovku, která mě dává. Samozřejmě, že je to důležité. Víme, jaké jsou tady, zvlášť člověk zasvětil celý život práci v kulturním prostředí, tak ty platy a nakonec i ty důchody jsou legrační, když se to porovná jaksi s jinými zeměmi. Ale to se člověk se prostě nesmí bát, musí ten krok udělat a uvidíme.
0: Držíme moc palce. Kristýna Žantovská, dramaturgyně a publicistka, je dnes hostem ve vizitce a jako taková vybírá i dnešní hudební dramaturgii do vizitky a je to Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, tak také prosím, jestli by tohoto britského muzikanta uvedete.
1: On má báječný hlas a získal, myslím, před 10 nebo 14 lety cenu BBC, objevili ho. Je to potomek ugandských rodičů a je to jste, já miluju černý muzikanty a zpěváky, já prostě si nemůžu pomoct. A to zase, oni, ne, že by tady nebyla, když jsme měli Davida Byrna, ne, že bych, já jsem měla strašný problém vybrat muziku, protože je tolik dobrý muziky, kterou poslouchám a mám ráda, ale byla jsem si vědoma také stopáže, že vám tam nemůžu dát, já nevím, Milese Davise, 6-minutový jazzový flák z jeho skvělé desky. Ale tak jsem vybrala Kiwanuku, protože je to krásná, emoční, oni umějí zpívat emoce právě, ohromně. No a má taky krásný video, velmi dojemný a miluju ho, no.

0: Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, ovšem v trochu jiné verzi, než Kristýna Žantovská, náš dnešní host, měla v úmyslu, tak za to se omlouváme.
1: Ano, to já beru, jenom to doporučuju všem, protože on má tak nádherný hlas, který nám tedy bohužel nezazněl, ale...
0: Dobře, tak ještě jednou, pardon, ale teď jenom pokračuje vizitka na Vltavě a vy pište dotazy na divadelní dramaturgyni a publicistku Kristýnu Žantovskou, pokud vás cokoliv zajímá, dotazy a podněty, vizitka@rozhlas.cz, to je ta správná adresa. A mě zajímá ještě další vaše působení, Kristýno, a teď vás na letní scéně Kampa, zítra a pozítří bude premiéra čistě autorského muzikálu Klan Baťa. A mě zajímá, jaká to byla výzva z pozice dramaturgyně, ať už jde o ten žánr, tedy muzikál, ale místo jednoho hrdiny, jak tedy říká i anotace, je v hlavní roli celá rodina, a to já doplňuji, že tedy v ní se těžko orientuje leckdo. A děj je rozprostřen do několika zemí po světě a až do současnosti. Tak co to je za dílo?
1: Je to velká, pro mě to byla velká výzva. A dopředu jsem upozornila Danielu Sodomovou, autorku scénáře a současně i producentku celé téhle velikánské produkce, že jsem tenhle žánr nikdy nedělala, že se necítím být specialistou na muzikál, že jsem jenom právě pracovala na hudebním divadle s Ondřejem Havelkou, kde jsme si velmi rozumně a tak dále. Mám muziku ráda, takže mám proto, doufám, že mám proto i cit. A ona řekla, že to nevadí vůbec, že s tím nemám zkušenost, že jde o ten příběh a tak dále. A že se vypráví příběh toho celého klanu, že je velmi složitý, a na tom jsme začali pracovat. A od samého začátku bylo cílem srozumitelnost těch všech generací, jejich filozofie, jejich cílů i konfliktů, ke kterým došlo. Od toho Tomáše Batě, zakladatele, který pracoval s tou dýmkou v puse v té staré dílně začouzené.
0: Až několik Antonínů.
1: Několik Antonínů, ano. Jeden tedy, je to strašné říct, ale jeden umírá na tuberkulózu, takže ten Jan Antonín Baťa, ten, o kterém já jsem například věděla velmi málo, je potom tou ústřední postavou, která nese to jméno Antonín, ale končíme u George Bati, syna Tomáše Bati mladšího, který založil v Kanadě velkou pobočku a velmi úspěšnou pobočku. Takže končíme opravdu v 21. století tím synem Georgem a jeho malým synkem. Tím to je úplné finále celého příběhu. Takže co jsem sledovala? Příběh, srozumitelnost, kdy která postava přichází, jaký prezentujeme publiku, má šanci v rychlosti, která znamená i to, že se spousta věcí a spousta emocí vyspívává a zároveň se tančí, je tam spousta choreografie, aby to bylo vůbec možné usledovat.
0: Což je zase textově náročné, ano, aby to sdělení je úplně jiné, pokud se zpívá, že se u něj tančí, ano, než když je to drama.
1: Já jsem si nejprve myslela, že to bude celé muzikál, což jsem se trošku lekla, říkala jsem si, to nemůžeme vyspívat všechno. Tam je tolik informací, že to nejde. A nakonec bych řekla spíš, že to je muzikál s velkými činoherními party. Mm-hmm. Jsou tam a jednotliví herci, každý jaksi má prostor právě vyjádřit v tom příběhu to, co je pro něj důležité. To byla velká práce. Ten říkala dokonce sama autorka i režisérka Adéla Stodolová-Laštovková, že takovýhle kolotoče se scénářem jen tak nezažili. Možná poprvé, že se neustále...
0: A to bylo díky vám a vašim dramaturgickým zásahům?
1: Ne, tak já jsem přispěla k tomu, kde to nebylo srozumitelné. Režisérka to taky tak cítila. Autorka nakonec ustupovala a dala slovo té Adéle, režisérce, a i těm našim škrtům. Neustále jsme to konzultovali, ale myslím, že po včerejší veřejné generálce, kde už jsme zažili reakce prvního publika, že to smysl dává, nikdo se v tom nestrácí, je tam samozřejmě ještě spousta věcí, které si musí sednout, protože je to strašně složitý žánr. Velice složitý.
0: No a zároveň ještě, co jsem si tady přečetl také v té anotaci, tématem muzikálu má být tradice versus moderna, fúze tedy toho tradičního vedle moderního, klasický muzikál ve stylu 40. a 50. let a také rap a beatbox. Tak jak k tomu přistupujete vy se svou zkušeností tady k tomu roubování tradičního a moderního?
1: Mně se to strašně líbí. Já si myslím, že to nelze a že postihuje ta muzika stejnou změnu, kterou prošla ta tradiční baťovská vize, která prostě podlehla nakonec globalizaci a nemohlo to být jinak. Ten George, ty spory George a jeho otce Tomáše Bati mladšího jsou tam akcentované v mnoha místech a neustále jde o to, rozepři, ale zároveň snahu najít společný kompromis, jak pokračovat v tom velkém impériu, aniž by se rezignovalo zcela na jakési morální a lidské rozměry toho biznisu, což byl ideál Tomáše Bati, neboť neustále to říká, my to neděláme pro sebe, ale pro lidi. A kdo si myslí, že biznis je jenom o tom, že já z něho budu mít užitek, tak má jít od toho. A vizí toho George, který nakonec končí tím, že řekne, a klan Baťa nebude už veden rodinou, tam byly ty velké rozepře mezi Janem Antonínem Baťou a Tomášem Baťou mladším, ale vytvořím CEO a ty, můj synu, můžeš se rozhodnout, jestli budeš chtít být součástí nebo ne. Už ti tenhle batoh té odpovědnosti za celé impérium de facto baťovské nehodím na záda.
0: Ale jakoby české divadlo nebo i film objevovali tedy tu baťovskou tematiku, protože víme, že už, myslím, v divadle Na Jezerce a i ve filmu vlastně baťovský klan, nebo Tomáš Baťa minimálně je hodně tematizován, tak bude to 150 let výročí, no takže možná i to je důvod.
1: Skutečně tam se i citují jeho myšlenky, protože on je i sepsal a ty jsou naprosto, naprosto trvalé, tam není nic, co by zastaralo. Je to s takovou samozřejmě s rétorikou a etosem té doby, ale je to pořád pravda. A mě to základní je, že lidi jsou mý zaměstnanci, ale současně já chci, aby byli, aby profitovali na zisku a zároveň měli odpovědnost i za ten neúspěch. Takže stavět člověka vlastně de facto v zaměstnanecké pozici, stavět jeho pozici tedy na zodpovědnosti.
0: A na participaci vlastně na úspěchu.
1: A na participaci na úspěchu. To je fantastická idea.
0: Říká Kristýna Žantovská, a teď mě zajímá, ještě když jste mluvila vlastně o tom, že trpíme třeba nedostatkem současných her a dramat, tak mě zajímá další vaše angažmá. Vy se angažujete v mezinárodní neziskové platformě Eurodram, která má být jakousi sítí právě pro současné drama a jeho překlady. Můžete trochu přiblížit tu vizi, jak to funguje a co vy za českou stranu děláte?
1: Ano, je to networking, který dnes už se týká 30 zemí evropských, která každá ta země zastupující v tom networkingu Eurodram znamená drama v překladu, čili sledujeme všechny ty zúčastnění jaksi partneři vzájemně se informující, sledujeme jediné, jaké drama současné se kde píše a jak ho dostat do jiných kulturních a jazykových oblastí a informovat se. Je to de facto informační network. Takže každý rok funguje to na dvouleté bázi, jeden rok se vybírá původní hra té jazykové oblasti. To znamená, že my jsme letos vybrali 3 původní české hry. Nesmí být starší 3 let, aby tam opravdu byla ta současnost jako téma důležitá. A druhý rok se vybírá překladové dílo. To znamená, že překladatelé, kteří přeložili z jakéhokoliv evropského jazyka hru, kterou považují za zajímavou, tak ji posílají.
0: Mm-hmm. Čili to jsou výzvy, které, promiňte, Eurodram vypisuje?
1: Ano, ano.
0: A to se děje v každé z těch 30 zemí.
1: Ano, ano, přesně tak. Pak je tam jakýsi deadline, kdy všichni si pošleme navzájem, se informujeme, které tři hry jsme vybrali, buď ty původní nebo překladové. A samozřejmě, že je to pobídka pro v našem případě třeba bohemisty, kteří, jejich řada v evropských zemích, kteří najdou text, který je zaujme z těch vybraných a přeloží ho. Čili autor má šanci se dostat do jiné země, na jiná jeviště, jiné jazykové oblasti.
0: To by mě zajímalo, promiňte, čili se vytváří, řekněme, nějaká databanka současných divadelních her a jak s ní, nebo mohou potom hospodařit divadla, soubory a jak by Eurodram, tenhle projekt, mohl nějak formovat vlastně evropskou divadelní produkci, které asi vévodí především tedy anglofonní produkce.
1: Samozřejmě ty velké jazyky mají velkou výhodu, ale je tam je 33 zemí, dovedete si to představit, jo? Teď bude setkání členů těch jednotlivých komisí, těch koordinátorů ve Skopje, čili v Makedonii, a Makedonci se velmi snaží, tak jako třeba Albánci, se velmi snaží prosadit své autory. A já to sleduju s obrovským obdivem, protože to je ještě snad menší jazyková kultura nebo méně známá jazyková kultura, a přesto ta iniciativa a ta chuť se do té Evropy dostat je fantastická.
0: A je pozoruhodné, vy tam máte takový osobní trochu zakořenění, protože máte přece jenom trochu napůl makedonské, slavomakedonské kořeny.
1: Ano, ano, tatínek byl z té oblasti. Takže mě to samozřejmě o to víc, mě ten Balkán zajímá, jak se snaží, protože na tom nejsou zdaleka tak dobře jako my. Ale ta platforma, všechno se to shromažďuje na stránkách, který Eurodram spravuje. Tam problém je ten, že je strašně málo peněz, je to neziskové. Teď se hledá ze všech stran financování, protože je potřeba spravovat ty stránky, sytit je neustále dalšími informacemi. A teď se vymýšlí systém, jak z té databanky těch jednotlivých titulů udělat snadno přístupnou databázi, protože pro divadelníky, dramaturgy speciálně, ředitele, je to neocenitelná věc. A sami
0: proto jsem se ptala na to propojení do praxe.
1: Ano, ano. No to se uvidí, jakým způsobem se to podaří. Já doufám, že ty tři původní hry, které jsme letos vybrali, někde zaujmou, a z toho také uvidíme, jestli to mělo nějaký reálný dopad, že se objevil ten text objeví v nějakém evropském jazyce.
0: Co jste vybrali?
1: My jsme vybrali tři hry, Dagmar Fritschové Propast, Davida Košťáka Josephine Baker a Ondřeje Novotného Philoctetes Last Minute.
0: Což myslím se hrálo.
1: Ano, ano. Všechny tyhle tři hry se hrály. Tam není omezeno to na to, že to musí být hra, která právě spadla ze stolu autorovi. Může být i inscenovaná, ale jde o to, aby byla napsaná a inscenovaná během těch posledních tří let.
0: Tak to je další aktivita našeho dnešního hosta Kristýny Žantovské, a to tedy v platformě Eurodram. A teď přišel čas zase na další píseň, doufejme tu pravou, Who Cares od Paula McCartneyho, tak také jenom pár slov k ní, prosím.
1: Geniální písničkář prostě. Tu desku Egypt Station, ze které jsem vybrala tuhle skladbu, napsal během covidu, a někde jsem četla, že prostě si tak jako doma skládal, aby se nenudil, protože nikam nemohl jít, tak jako my všichni ostatní. No a pak z toho byla deska. On je génius prostě. A ještě téma strašně zajímavé.

0: sobě, kdo chová, a najednou mám nápad. Ale já bych ještě chtěla říct, a jestli posluchač si všiml, že Paul McCartney zpívá o tom, když to řeknu, kdo v podstatě posílá takovou zprávu, koho zajímá, co říkají, řekneme, idioti, jak on to říká, idioti. Buďme si toho, držme se toho, nesmíme se nechat tím zlikvidovat.
1: Vzkazuje a překládá Kristýna Žantovská. Dobře. A teď zpět ještě jenom k tomu vašemu psaní. Protože mě zajímá, jestli jste třeba neuvažovala o tom, že byste napsala něco většího, protože třeba vaše rodinná historie by opravdu vydala na opulentní román.
0: Mně už to říkalo několik lidí a známých přátel, protože je to docela dlouhý a neuvěřitelný příběh. No uvidíme, co přinese tahle doba svobody, která teď pro mě nastane. Že už budu moct se sklidnit, nemít tak hlavu roztěkanou.
1: U jiných textů?
0: U jiných, samozřejmě, protože ke každému textu si čtete spoustu literatury, spoustu informací a někdy mám pocit, že už mám tu hlavu jak cedník a že ji potřebuju nechat přestat ji takhle sytit a zásobovat a soustředit se na klid a z toho klidu třeba něco vyroste. Z klidu vždycky něco vyroste.
1: No protože ta přesycenost slovy, které jsou vlastně vaším nástrojem, asi neumožňuje úplně potom úplně vlastní tvorbu na nějaké větší ploše.
0: Já myslím, že ne, že to prostě není možné. A navíc je spousta planých slov a planých a klišé slov a já jsem z toho nešťastná a snažím se před nimi utíkat, takže třeba ani nejsem na sítích, na žádných.
1: To jste mi nahrála na moji otázku, možná jste na ní už odpověděla, jak vnímáte spory o vývoj jazyka jako ten, kdo právě s tím slovem denně hospodaří, o to, nakolik máme trvat na určitých tradicích, pravidlech a nakolik jde o to, že přece jenom jazyk, čeština, nejen tedy čeština, jakýkoliv jazyk, je živý organismus a že pokud budeme zase lpět nějak ortodoxně na něčem, tak se z nás stanou puristé, kteří už nemají kontakt s tím živým organismem.
0: Tohle je strašně složitá otázka. Já si myslím, že samozřejmě jazyk se proměňuje jako společnost, ale neměli bychom ho zaplevelit, neměli bychom si vymýšlet slova jako nososmrkoplena, jako si vymýšleli naši
1: obrozenci.
0: To prostě nemá.
1: Klapko, břinko, stroj.
0: Ano. No to prostě je legrační, že jo. Takže já mám někdy problém s tím, že když řekneme, a je nás tam tým dramaturgů, tak jakože mám říct a dramaturgyň ještě, protože
1: ano,
0: to uráží.
1: Maskulinum.
0: No, a proč zdržujeme se tím, protože, a nebo bychom měli říkat, že autoři jsou takový, ne, autorstvo. Já s tím fakt mám trošku problém, ale možná, že to je jenom můj problém a že si časem zvyknu, i když to nebudu příliš používat. Já si myslím, že jde vždycky o nějakou velice rozumnou míru. Ale na druhou stranu, když se čeština zapleveluje anglizmy a anglickými vazbami, mějte hezký den, já nadskočím vždycky a řeknu ne, já nebudu mít hezký den. Měj se fajn. Ať se ti dneska daří. Co, nelze překládat takhle. To je przení češtiny.
1: Jste babičkou třech vnuků, jestli se nepletu, jestli mezi tím se něco ještě dál nezměnil, ale tak právě, tak používají slova jako random, vyčilovat a tak dále. A jak s nimi o tom mluvíte?
0: Random přesně říká můj nejmladší. A já říkám, jak random? Bylo to, tak se to stalo náhodou. Ale já už jsem nějak random přijala. Samozřejmě, že to je to, ono se to usadí v jejich pubescentním věku. Je to součást toho, co poslouchají.
1: Na stranu druhou právě, asi to vypovídá i o tom, že jsou mnohem víc v kontaktu s angličtinou, než byly ty generace předtím.
0: No,
1: nebo tedy myslím, třeba moje generace. Třeba.
0: No a moje? My jsme žádný kontakt neměli, my jsme měli kontakt jenom s ruštinou.
1: No, ano. Tak to je naše finále dnes ve vizitce s Kristýnou Žantovskou, dramaturgyní a publicistkou, která nám ještě na úvod, poprosím, uvede o ty se Reddinga, I've been loving you, také proč padl výběr na tento song.
0: Černoši, když

0: zpívají o lásce nebo nešťastné lásce, tak tím zpěvem pláčí. A Otis Redding byl absolutní prostě génius. A ovlivnil všechny. Bohužel zemřel příliš brzo, ale to je stavební kámen. Aretha Franklin. Nikdo by bez něj nebyl. Já jsem těším.
1: Kristýna Žantovská, děkuji, že jste přišla. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, kterému by hlas dalo přes 31% lidí. V porovnání s dubnem ale podpora hnutí mírně klesla, ukázal to průzkum agentury Kantar pro Českou televizi, kterého se zúčastnilo zhruba 1000 lidí. O druhé místo by se s 15,5% dělili občanští demokraté spolu s hnutím STAN. Třetí místo obsadili Piráti se skoro 10%, do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně také motoristé. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, informoval o tom izraelský ministr obrany Israel Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. To, že Izrael není americko-íránskou dohodou vázaný, uvedl i izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat i ukončení bojů v Libanonu. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv či fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Hulara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emilie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily. Počasí bude polojasno, postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 24, maxima na horách kolem 11 stupňů a více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Ale ještě dobré dopoledne vám přejeme. Stanice Vltava je tu s vámi 2 minuty po 11. hodině a Daniela Čermáková vás provází naším vysíláním. A pro začátek se podíváme na brazilský karneval, ale nikoli do Ria, překvapivě do Londýna, a místo sambového průvodu navštívíme jeden klub, místo pláže noční město. No a naším průvodcem bude brazilský baskytarista Moises dos Santos. No a já jsem, Davide, trošku zmatená, co nás čeká. David Brada je se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne, Daniel, dobré dopoledne našim posluchačům.
1: Tak zaprvé, kdo je Moises dos Santos a jak se stalo, že tu energickou hudbu nabízí v deštivém Londýně?
2: Hele, svět je malý, znáte to. Já jsem byl o víkendu na nějaké zahradní party a potkal jsem tam lidi, které jsem 20 let neviděl, a všichni jsme se ptali, co ty tu děláš. A přitom nás propojil jeden společný známý, kterýho jsme všichni neviděli taky 20 let. Takže podobně je to v Londýně. Moises dos Santos je typický hudebník globálního města 21. století, protože se narodil v Brazílii, kde vyrost na sambě, na brazilském funku, ale před asi 25 lety se přestěhoval do Londýna. Sebou si přivezl známý žánr MPB, což je muzika populár brazilera, tedy brazilskou populární hudbu, která vychází z bossanovy a samby, ale současně už je namíchaná s popem, s rockem, s funkem a se všemi těmi současnými vlivy. No a tohle všechno Moises spojil do vlastního soundu. Mimochodem, je to skvělý hráč na baskytaru, takže okamžitě se stal velmi populárním a vyhledávaným spoluhráčem a studiovým hráčem. A hrál taky třeba v Ronnie Scott's, nejslavnější londýnský jazzový klub, ale taky pod vlastním jménem hraje to nejvíc brazilské, to z toho domova, co si přines, co v něm zůstalo. A to právě míchá s tím současným londýnským soundem, proto ho můžeme slyšet v tanečních klubech, stejně jako v jazzových klubech. Takže ta hudba je taková místy až neopsoulová a hodně popová, ale ty melodie a harmonie, které už za chvilku uslyšíme, tak jsou hodně, hodně brazilské. Pustíme si první ukázku, jmenuje se Encontrei Amor, což portugalsky znamená Našel jsem lásku.
1: Takže to bude hrát všemi barvami, ostatně jako karneval samotný.
2: V každém případě.

0: David Brada nám dnes přinesl k poslechu a k ochutnávce novou desku Maria z roku 2026, tedy je to čerstvá deska. A za ní stojí Moises dos Santos. My jsme poslouchali první ukázku, můžete ještě zopakovat název, abych to nepřečetla špatně.
1: Jo, pardon, Encontré Amor, našel jsem lásku.
0: A ve druhé skladbě se objevuje trumpetista Theo Crocker, o kterém byste se měl také zmínit.
1: Je to tak, je to nový element do tohohle brazilského soundu, protože Theo Crocker je Američan, který byl přizvaný k tomuhle projektu. Mimochodem je to vnuk známého swingaře Daka Cheatema. Ovšem Theo sám vyrostl na hip-hopu, na funku a taky na neosoulu, stejně jako Moises. Takže je to trumpetista, který taky míchá styly, mimochodem hraje občas s rapery, hraje soulovou hudbu, má za sebou i elektronické projekty. A do téhle směsice, do tohohle brazilského spiritu, on přináší takový městský jazyk, jako trošku ten urban jazz. Takže zatímco Moises ve skladbě, kterou si pustíme za malou chvíli, Brazilian Spirit, zůstane pevně ukotvený v Brazílii, tak Theo Crocker podle mě dává takovou lehkost, dává té skladbě trošku křídla. Takže možná v těch jeho solech na trubku uslyšíte ozvěnu z New Yorku, možná uslyšíte jazzový klub, jak chcete, určitě uslyšíte karneval, ale ten karneval není o maskách a kostýmech a alegorických vozech v Riu, ale spíše to takový živý karneval kosmopolitní americké metropole, kde se míchá vlastně celý svět v jednom městě, které se jmenuje New York. Mimochodem, když jsme se bavili tady během písničky, v Londýně taky probíhá karneval na konci srpna, třídenní Notting Hill karneval, všem doporučuju, je to největší eklektický a hudební svátek všech lidí, kteří se v Londýně nenarodili, anebo jejich rodiče se tam nenarodili. Ale pojďme si pustit ten Brazilian Spirit a vychutnejte si trubku Theo Crocker.

0: Tak to jsme mohli slyšet trumpetistu Tio Crockera na desce Moisese dos Santos Maria. Ale zajímalo by mě ještě, kdo se přidává k těmhle dvěma na té desce.
1: Teď těch hostů je tam víc, nicméně ve třetí ukázce, kterou jsem vybral, kterou si pustíme za malou chvíli, hostuje ještě Linda Dawn, což je rodilá Londýňanka, která miluje soul a jazz, zpěvačka vynikající. No a vedle ní je tady teda Moisés, což je Brazilec v Londýně, žijící už čtvrtstoletí. Takže výsledkem je skladba, která je asi nejintimnější a taky vlastně možná nejvíc symbolická skladba z toho, co jsem pro dnešek vybral, protože se jmenuje Saudade. A saudade v portugalštině znamená něco mezi stezkem, nostalgií a taky touhou po něčem, co možná nikdy nebylo úplně naše. Takže tahle emoce mi přijde hodně spojitá právě s tématem migrace a nebo vůbec jako s tématem lidí, kteří žijí někde vykořenění, protože se tam třeba nenarodili. Viz Moisés, říká se, že když jste se v Londýně nenarodila nebo v Anglii, tak s vás žádný Angličan stejně nikdy nebude. Takže teď uslyšíme takovou jakousi mlhu vzpomínek, ve které se ztrácí hranice mezi Londýnem a Riem.
0: A je to zpívaná věc tedy?
1: Je to krásná
0: věc.
1: A ten
0: poměr je zpívaných a hraných nebo instrumentálních věcí?
1: Je těch zpívaných je tam jedna nebo dvě věci na té desce. Dobře, ta deska je spíš instrumentální.
0: To je výjimka.
1: Určitě.
0: Saudade a deska Maria, Moisese dos Santos a také David Brada. Ten byl s námi dnes ve studiu. Díky za to a těším se příště.
1: Taky naslyšenou dneska v 6.

0: Jedním z hostů brazilského basketaristy Moisés dos Santos na jeho nové desce Maria je také zpěvačka Linda Dawn, která nám dospívala v 11 hodin a 21 minut.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.
3: Celý svět

okem, zkouší chodit pořadovým krokem. Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán, Viktor bude spojař, Hugo zase tankán. A ten Jarda, který dokončil ani osmiletku, hodil po mně lahví se zvoláním zmetku.

0: Na blížící se letní folkové festivaly vás možná naladil Karel Plíhal. My jsme připomněli jeho desku Takhle nějak to bylo, kterou natočil v roce 1992.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A ve vltavských osudech za pár minut bude dnes na svůj život vzpomínat a svůj život rekapitulovat Věra Koubová, překladatelka především z němčiny. Její stylové rozpětí je ohromné, sahá od Friedricha Nietzscheho k Franzi Kafkovi, od Novalise po France Wurma. Věra Koubová bude ve vltavských pětidílných osudech vyprávět o svém pozdním dětství ve Švýcarsku, které v ní založilo hluboký vztah k němčině, o mládí za doznívajícího československého socialismu, kdy si vybrala jako prostředek k sebevyjádření fotografií, a o literárních setkáních s velkými německy píšícími autory. Ale bude mluvit také o hudbě, o Praze a o své rodině. Osudy Věry Koubové začínají za nějakých 5-6 minut.

0: legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.
1: Osudy. Mezi poezií, fotografií a filozofií se celoživotně pohybuje Věra Koubová. Jejíž rozhlasové vzpomínky jsou pětidílné, připravila je Alena Zemančíková a budeme poslouchat celý tento týden v premiéře.

Máma. Moje máma. Své 18leté mámě jsem vypadla z klína v polovině minulého století do lože její 14leté sestřičky. A to na Jižní Moravě v Kloboukách u Brna. Nikoli těch valašských Kloboukách. Stala jsem se tím v rodině široko daleko jedinou echt Kloboučankou. Všechny ostatní mámy před tou mou to stihly autobusem do Brna. A když se mě dnes známí ptají, cože tak holduju Kloboukům, mám odpověď hned po ruce. I když má rodná ves vděčí za své jméno zaobleným kopcům všude okolo. Po letech jsem v dětském pokoji těch dvou sester našla deníček své milované tety, na kterou vzrušení kolem mého rození muselo udělat ve 14 obrovský dojem. Tahle moje tetka Vlaďka mi bude navždy zázrakem mezi tetami. Radostná, vtipná, zářivá. Hold moje tetka Vlaďka. Máma to je vážnější tvor, ale nikdo si s ní nezadá ve vervě a energii. Ona sama se narodila za první republiky do mohovité rodiny mlynáře a ulobarona, jak jsem si jako dítě vysvětlila ty jeho uhelné sklady za humny. A necítila se v rodině časem už maloměstské smetánky zrovna nejlépe. Její máma ji a sestru komandovala stejně jako služky, zatímco ona právě se služkami vysedávala nejraději. Jako bych tu povídala o Kafkově sestře Otle. To bylo nemlich to samý. Děda v jejím dětství postavil u mlýna vilu, ve které se skrývaly neskutečné vymoženosti. Bývala jsem o prázdninách u vytržení, že je celá místnost věnovaná šatně. A což koupelna? To byl jistě import z Francie. A přinejmenším ta mísa, stojící hned vedle záchodové, mi byla ještě snad v 10 záhadou. Bidet na vsi, kde všichni mají budky se záchodem na dvorku u hnoje a člověk se občas vykoupá v neckách a děcka ze školy se mamce a Vlaďce posmívají a pokřikují za nimi: "Chčio si do domu, chčio si do domu." Co by na to pravili jejich potomci dnes s těmi dnešními obrovskými vilami, kdyby se jim to pokřikování doneslo z hlubin časů do dnešních už. A tak si skoro myslím, že jsem byla dobrou záminkou z té smetánky vzít roha. A právě to máma udělala. Ovšem, že v 48. dědovi všechno stát sebral a odsoudil činorodého podnikatele k živoření v jakési kanceláři v okresním městě. Děti s takovým zázemím, děti z bohatlíků, se na studia nedostaly. Máma si udělala dvouletou obchodní školu v Hodoníně a v bytě jsme dlouho měli obří broušené vázy, které vyhrávala v psaní na stroji a v těsnopise. A tou dobou také propadla své romantické, lehké lásce. Byla i svatba, chvíli i společné bydlení a pak už brzo jsme spolu žili jen my dvě, kterým hned, jak jsem se trochu povytáhla, všichni říkali sestry. A možná jsme si už po těch letech teď zase podobné. Přinejmenším moje kdysi 14letá tetka vrostla teď natolik do podoby své matky, že to se mnou a mou sestrou, Mančinkou, při jednom velkém rodinném setkání až málem seklo. Mančinka vyslovila, co jsem i já měla na jazyku. Vstala snad bajina z hrobu.

Moje kdysi mladičká máma se ale tehdy nepodobala jen mně. Často jí kolegové srovnávali s Vondráčkovou. Taky byla blondýna, jen místo, aby hudbu provozovala, s nadšením jí poslouchala. A hudba se jí za to odvděčila na celý život. Ale o tom až později. O mém prvním otci se doma nikdy nemluvilo, ale tak do 4 let mám vzpomínky i na něho a jeho zázemí. Byl z téhož městyse, také žádný chudý synek, jeho otec byl zas vinař. V kloboukách a kolem dokola se rozprostíraly stráně z vinohrady. Krásná to živnost. Teď se do ní nořím v básních Rainera Marie Rilka, který mezi nimi pobýval nějakých 6 let před smrtí. Nikoli na Moravě, on ve Švýcarech. Já jsem si cest s dědou na vinohrad taky užila. A zároveň i jízdy na praseti, na dvorku jejich vily a strachu z rohatých kos, pasoucích se na prudké stráni zahrady kolem té vily. Jenomže, když si pro mě táta chodil do mlýna, vyprávěl mi po cestě mezi mlýnem a vinohradem buď strašidelné příběhy, třeba o tom, jak můžou ve velkém mrazu odpadat lidem kusy masa z tváří, nebo mě posadil za sebe na skútr a to ustrašené klíště si do vily k praseti a kozám vezl. Nejmenovala jsem se marně Strachoňová. Nahnáno jsem měla vždycky až. Ale tohle se už týkalo jen prázdnin. Tehdy už jsme bydleli v pražské Michli. On studoval ekonomii, máma proháněla po papíře tušku těsnopisem. Na umístěnku jsme se dostali do Karlových Varů, kam máma vyrazila jako předvoj. Se mnou, málem ještě batoletem, obstarala nám pro všechny 3 byt, našla mi školku a táta, ten se mezi tím ještě v Praze zakoukal do jiné. Moje energická máma učinila krátký proces, došlo k rozvodu a odteď jsme byli odkázané na sebe. Kromě školky mi našla máma i balet, kam jsem nesmírně ráda chodila. Sobě zas našla kamarádku houslistku a nesmírně ráda chodila na koncerty Karlovarského orchestru. Kreslila jsem tou dobou jako divá a jako tehdy nejspíš všechny děti, když ještě neměly ruce obsazené telefony. A taky jsem pomalu už četla. Ale moje máma toužila po Praze a toužila po ní tak moc, že se do ní dokázala vrátit akorát, než jsem nastoupila do první třídy. Jak já jsem se do ní těšila. A právem těšila. Měli jsme pana učitele Duvka, který nebyl o moc vyšší než my, jak dokládají třídní fotografie, zabírané ještě ze stativu spod černé plachty a s upozorněním letí ptáček. A to před budovou takzvané školičky. To byl model nízké protáhlé budovy se 2 třídami, kterých bylo jen po Praze několik desítek. Sotva se národ otřepal z 2. světové války, nastal takový nárůst dětí, že základní školy praskaly ve švech a tyto školní pavilony rostly jak houby po dešti. Každý měl nad nízkým štítem nějaké zvíře, naše školička kohouta. Některé z nich existují dodnes, jako družiny, školky nebo i kavárny. Tu naši se musela obrečet, když jsem se jí vypravila v dospělosti hledat. Bloudila jsem krajinou nad Břevnovským Drinopolem a v tom moři nových domků jsem ji nenašla. Jen tam na jednom pozemku stál nápadně protáhlý dům, připomínající parník. To byla ona. Vilu si někdo musel postavit na jejich základech. Kdyby jen ti noví obyvatelé tušili, co tam se v tom prostoru odehrálo za dramata. Už jen každá prověrka mohla mít za následek výprask doma. A když ještě vzpomenu, jak vyděšeně jsme čelili zprávě, že Jiříčka Poláka z naší třídy zabil vlastní táta sekerou. Co všechno se neodehraje v dětství. A nebo se to v dětství jen tolik vrije.

Náš pan učitel Dufek měl housličky. Ve třídě stálo i pianino. A on byl tak zapálený učitel, tak se nám věnoval. Nacvičoval s námi scénky k Vánocům, hrál nám ke zpěvu. Možná mi i trochu nadržoval, protože jsem jako hodně malý holek byla poslušná, ctižádostivá. Dokonce mě naučil recitovat Morgensternovu básničku o třech vrabčácích tak, že jsem s ní uspěla, snad v první nebo druhé třídě, v takzvané soutěži tvořivosti mládeže. A té soutěže jsem se pak zúčastnila ještě někdy později. Dlouho mě mrzelo, že jsem už zapomněla, co jsem to tam vlastně recitovala, když jsem se ocitla v městském nebo snad krajském kole a na diplomu, který jsem obdržela, se ukázalo, že se dělím o první cenu s Taťánou Medveckou. Jeli jsme pak malá skupinka různých věkových kategorií spolu s dospělým doprovodem na Šrámku v Písek, kam se sjížděli děti ze všech krajů. Strávili jsme tam snad 3 dny recitováním, vystupováním, výlety. Mně především utkvělo, jak se s Táňou ve dvojici procházíme po píseckých ulicích a ona, která už tehdy v těch snad, nevím, 13, naprosto jasně věděla, že bude herečkou, tak ta mi recitovala svým velkolepým halasným přednesem, až se v tom posádkovém městě zastavovali jiní procházející se, totiž vojáci. Pokřikovali na nás, ale Táňa ta je překřičela. Setkali jsme se v životě ještě 2x. Dokonce jsme spolu na nějakém večeru ve Strahovském památníku přednášeli pod taktovkou rozhlasové režisérky Hanky Kofránkové. A já už si zase nevzpomenu, co. Ale velmi vhod mi přišlo především setkání mezi tím, někdy snad začátkem nového tisíciletí. Ve společnosti France Kafky se měl konat večer s posloucháním rozhlasové adaptace Kafkova románu Zámek. A po poslechu měla proběhnout diskuse. Vypravila jsem se tam, otevřu dveře do foaje před sálem, tam 3 obsazená křesílka a z prostředního se vymrští Táňa, která v tom kuse hrála Frídu, s výkřikem Ahoj Věro. To jsem tedy nad její pamětí zírala. Inu ovšem, cvičená paměť herečky, ale především ona si ještě pamatovala, co jsem tehdy v tom pražském kole přednášela. Byla to Holanova básnička o převozníkovi na Vltavě těsně po válce a o vyhublé holčičce, která se mu z vděku odměňuje za povození větou: Pane, my máme doma králičky. Tolik ti jsem za to připomenutí vděčná, Táňo. Jak to někdy trvá, než se vynoří zasuté stopy. Ale mám pocit, že se to děje častěji, než vůbec doufáme. Kolik minulosti se člověku v pozdějším věku začíná vracet. Hlásí se teď ke mně najednou po 30-40 letech lidé, kteří mě ve vzpomínkách sice životem provázeli, ale jen tím vnitřním světem.

Máma mi našla možnost baletit opět i v Praze, a to dole na Václaváku. Jezdila jsem tam statečně sama 22 a ona mě po práci vyzvedávala a brala naproti přes náměstí do velikánského bufetu Koruna. Paní za pultem si občas zavtipkovali, když mi máma objednávala 8 palačinek, 8leté holce. Spořádala jsem je vždycky s tou největší chutí. A když jsme pak zase z 22 vystoupili u Drinopolu, od kterého k našemu činžáku vedly vlastně dlouhatánské schody, bylo jich nejmíň 100, drželi jsme se za ruce nad zábradlím uprostřed, uháněli jsme vzhůru a občas si i zpívali. Tedy spíš skřípali a škrčeli, protože jsme to neuměli jinak než falešně. Ale s vervou. Máma pro nás objevila byt v podzemí. Okna byla posazena přímo na chodníku. Ale ona tu jednu místnost zařídila tak prakticky a hezky. Část kuchyňskou oddělila od obytné skříněmi a veselým závěsem, jak se tehdy v 60. letech začaly vynořovat a dostávat v uvě nebo úluvu. Nápadité, dekorativní, abstraktní návrhy. Dodnes si ten vzor vybavím. Do té sklepní místnosti se vešlo dokonce i piano a stůl na mé školní úkoly. Ale válet jsme se už mohli leda na veliké válendě. Procházet mezi nábytkem se dalo jen uzoučkými průlezy. Občas k nám chtivě zašel na anglické topinky soused z poschodí. Já jsem si k ním zaschodila hrát s jejich dcerou Marunou odpoledne, když ještě byla máma v práci a zároveň si po večerech dodělávala 4letou obchodní akademii. Máminy anglické topinky, ty se absolutně vyrovnaly dokonce i palačinkám z Koruny. Na opečeném chlebu krémská hoščice, která se i s chlebem připlácla hlavou dolů na volské oko a posypala nakrájenou cibulí opět po saltu toho oka. Lahůdka nemajetných. Souseda Blahoše dokázala přitáhnout dokonce

důchodu a škola najednou schudla, zešedla, zevšedněla. Odcházela i naše vedoucí baletu, rovněž milovaná. Dost připomínala mou energickou mámu. Obávám se, že učitelé, ať už čehokoliv, si dost neuvědomují, jakým vlivem na děti disponují. Už jen, že jsou tak vystrčení před třídu a tak dobře viditelní, je předurčuje k tomu být vzory. A teprve, když své povolání vykonávají zaujatě, s patrným zájmem o svůj předmět, můžou být jakkoliv přísní, přesto dítě nasměrují svým příkladem do jeho nastávajícího života. A tahle paní Sekotová, jistě jí bylo po 30, odcházela kam si ještě dál z Václaváku, až do nějaké Grébovky. Ale já jsem přece nemohla zůstat na Václaváku bez ní. A tak jsem tou 22. jezdila jen ještě dál, do souboru, který se stával hned z několika složek. Kromě tance tam byl i orchestr, dramatický kroužek a co já vím, byl to velký soubor. Říkal si ústřední pionýrský soubor. To bylo jedno ze zoufalství socialismu, že všemu dával nálepky pionýrský, komunistický, bratrský, soudruh učitel a podobně, které každou věc jakoby poplivaly. Proto je tu raději ani neuvádím, i když bych kvůli atmosféře doby měla. Už tehdy jsme jeho jméno raději skrývali do zkratky UPS, neboli UPSáček. A jezdili jsme s ním na různá vystoupení. Vzpomínám si na divadlo v Nuslích, kde jsem tancovala solo s velikánským pérem, nebo na soustředění, to byly vlastně dětské tábory, ale celá dopoledne se tam nacvičovalo. Měli jsme s jedním chlapcem lidový taneček v páru se jménem Holubička, podle mašle v copu. A tak jsem přičichla k tomu, jaké to je stát na pódiu. A dodnes mi připadá, že na něm stěží, kdy cítím trému. Když jsem si jednou při bruslení naštípla před vystoupením obě zápěstí, přemluvila jsem mámu i doktorku, aby mi to ještě nedávali do sádry. A při tanci jsem necítila absolutně žádnou bolest. Je to především radost, která se mě zmocňuje, kdykoliv můžu nějaké dílo stvárnit, vyslovit. Často tak dnes uvádím své překlady v literárně hudebních pořadech. Nebo čtu při procházce s Francem Kafkou úryvky z jeho díla. Připadá mi, že teprve mluvené slovo, psané slovo dokončí a dokoná. Vím například, že básnířka Hilde Dominová na takových vystoupeních četla každou ze svých básní dvakrát za sebou. A vůbec se tomu nedivím. Báseň poznáte až při opakovaném podání. Je to jako s hudbou. Nebo, jak říká jiný básník, i ořech či jilm uzrávají rády opakovaně. Netouží po nějaké změně nebo převratu. 60. léta byla konečně i ve společnosti léta radostná. Tolik se toho najednou smělo. Kolik jen festivalů se konalo. Návštěv slavných osobností ze západu. Lidi se na sebe usmívali i na ulicích. Zastavovali se spolu, diskutovali. Pravda, časem už především s otázkou na rtech, přijdou ty Rusáci, nepřijdou. A cestovat se smělo. A ovšem, ti předvídavější vyjížděli na dlouhé dovolené, ze kterých se po přepadení Československa v srpnu 68 zpátky do rodné země už raději ani nevrátili. My s mámou jsme v těch letech zažili i moc pěknou soukromou radost. Do domu nám vstoupila hudba. Máma poznala violončelistu z České filharmonie, a už jsme se na té válendě váleli tři.
Pan koncertní mistr, ale taky mu ještě nebylo 30,

si nás vzal, obě. Už jsme se opět vdali. V mých 10 letech si mě nový táta osvojil se vším všudy. I to zatracené, ustrašené jméno šlo do háje. Chodili jsme na výlety. Nejradši jsem měla, když mi něco vysvětloval. Třeba, jak funguje rádio. Máma mezi tím opět sehnala nové bydlení, když nás najednou bylo tolik a mělo být ještě víc. Ve 14 se mi narodil bratříček Lukáš, časem taky violončelista, pak sestřička Mančinka, časem klavíristka. A to už právě nastal zmíněný zvrat, kdy celé rodiny začaly po okupaci houfně z Československa mizet. Kdo nezmizel, propadal apatii, z níž společnost v lednu 69 na chvíli zburcoval Jan Palach. To už si i táta vyhlédl nové působiště, kam ho Filharmonie pustila legálně na několik let hrát v Bazilejském orchestru ve Švýcarech.

0: Veršované drama Kdokoli Hugo von Hofmannsthala, které natočil Český rozhlas v režii Lukáše Hlavici s Ivanem Trojanem, je překladatelská práce Věry Koubové, která například Magnézii literu za překlad dostala v roce 2013 a za překlad sbírky současného německého básníka Armina Pietrase a téhož roku byla uvedena do Síně slávy obce překladatelů. S Věrou Koubovou se budeme potkávat až do pátku, její osudy připravila Alena Zemančíková a můžete je poslouchat v premiéře.
1: Momenty. Osobnosti naší kulturní scény a jejich životní zážitky a zkušenosti.
2: Ke stáru nebo teď v mém věku vlastně dělám nejradši sám. To znamená, táhne mě to ke psaní daleko víc než třeba k režii a už vůbec ne k herectví.
3: V tom herectví je pro mě překvapivost strašně důležitá. A pak to, když mi to něco připomene, když mi to rezonuje.
4: Fantazie mi slouží a bavím se tím, takže, jak se říká Komenského výrok škola hrou, tak já si říkám, že divadlo je hrou a divadlo je hra.
5: Ladislav Frej, Marie Málková nebo Miroslav Krobot a celá řada dalších.
1: Momenty poslouchejte vždy v pondělí odpoledne na Vltavě.
5: Nebo kdykoliv na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové unikátní varhany ve svatovítské katedrále v Praze. Počasí bude oblačno s občasnými přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty 16 až 21 stupňů. Spojené státy a Írán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. A potvrdil to také Írán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
6: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
7: It is doubtful that any agreement that arises.
6: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního ruského úderu. Byl vedený balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě zahynuli 4 lidé a 30 bylo zraněno, z toho 2 děti. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva.
8: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry. Ředitel muzea Lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
9: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programového prohlášení vlády.
0: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí, splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohl třeba konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. Rezort se chce připomínkami zabývat. Chorvatští policisté potápěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se v neděli srazila s katamaránem. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Željko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný. Po 700 letech se dočká katedrála svatého Víta na Pražském hradě dokončení. Odpoledne se v ní poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
1: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
10: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
1: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Počasí.
0: Bude oblačno v severovýchodní polovině území během dne s přeháňkami, k večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění, a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Provází vás jí Daniela Čermáková, která přeje krásný den a společně s ní tu budou v následující hodině také Antonín Dvořák, Bobby McFerrin, Jean-Marie Leclerc a nebo teď Robert Schumann.

Maria João Pires, Rino Capison, Augustin Dime, Gérard Cosse a Jan Wang. To je sestava, ve které jsme teď právě slyšeli část kvintetu pro toto nástrojové obsazení, tedy dvoje housle, violu, violončelo a klavír Roberta Schumana. 15. červen je v polovině a vítr má dnes svůj den celosvětový. Je to každoroční událost, která se tedy koná 15. června a slouží k popularizaci využívání energie větru. Větrné elektrárny jsou klíčovým zdrojem obnovitelné energie. A v roce 2040 by české větrné elektrárny mohly zajišťovat až 31% současné spotřeby elektřiny. Každoročně v sobotu kolem tohoto data se také koná den otevřených dveří větrných elektráren a větrných mlýnů. Letos tedy tento den vyšel právě na uplynulou sobotu. Toužíte-li prohlédnout si technické zázemí těchto fascinujících staveb a dozvědět se vše o větrné energetice od odborníků přímo v terénu, tak si musíte počkat jeden rok. Ale pokud se zajímáte o klima a udržitelnost, tak už teď ve středu v Olomouci můžete navštívit přednášku, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc v sále Centrál. Jak nám věda pomáhá pečovat o krajinu v době změn, jak zajistit dostatek vody i potravin pro budoucí generace a co skutečně říkají data o stavu okolního prostředí od hmyzu po kvalitu vody a půdy, tak na toto téma budou debatovat vědci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se dlouhodobě věnují výzkumu udržitelnosti krajiny, zemědělství i životního prostředí a nabídnou srozumitelný pohled opřený o data a pozorování, protože smysluplná řešení environmentálních výzev vznikají z poznání, nikoli z politických proklamací. Tak tuto přednášku můžete navštívit ve středu v Muzeu umění Olomouc v sále Centrál a podrobnosti najdete mimochodem na webových stránkách této instituce.

0: Tohle byl gratulační menuet pro orchestr, který zkomponoval Ludwig van Beethoven a hrál nám Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr s Reinhardem Goeblem. Pogratulovat teď můžeme Běchovickým, tedy obyvatelům této okrajové části Prahy. Běchovice dosud totiž neměly vlastní náměstí, což se ale teď mění. Po dvou letech výstavby se dokončuje nový veřejný prostor podle návrhu studia Tomek Architekti. Jeho součástí je i netradičně pojatá ekumenická kaple. Proč se městská část s necelými 3000 obyvateli rozhodla investovat 140 milionů do nového náměstí a jak bude vypadat, to zjišťovala redaktorka Alena Rokosová.
1: Běchovice patří k menším pražským částem. Jejich historie ale sahá až do 13. století. Vedla tudy stará obchodní cesta z Prahy směrem na Kolín a dál na východ. Asi nejslavnější zdejší tradicí je závod Běchovice Praha, který se běhá nepřetržitě od roku 1897. Po staletí byly Běchovice vsí rozloženou podél obchodní cesty.
2: Prostě chybělo přirozené centrum. A troufám si říct, že tohle byla dost unikátní příležitost, protože málo kde se podaří uprostřed městské části najít 3000 metrů, které by bylo možno proměnit náměstí.
1: Říká starosta Běchovic Ondřej Martan z ODS, který stojí v čele městské části od roku 2007. Nové náměstí vzniklo na místě zavezené skládky, kterou bylo nutné nejprve revitalizovat. Poté vedení Běchovic oslovilo 7 architektonických ateliérů. Ze 6 návrhů si pak místní obyvatelé ve dvoukolovém hlasování vybrali ten od studia Tomek Architekti. A k zapojení veřejnosti architekt Ondřej Tomek říká.
3: Je to i dobrý v tom, že lidé vlastně přijmou dobře ten projekt. Jsou součástí vlastně jakoby té tvorby. Takže my jsme za každou takovouhle participaci velmi rádi a líp dokážeme vlastně tím návrhem jako splnit to jejich očekávání.
2: A to, co bylo pro nás docela milým překvapením, bylo, že my jsme architektům zadali, aby variantně připravili ten centrální prostor v Běchovicích s nějakou sakrální stavbou, protože Běchovice nemají kostel, nemají ani kapli a ta zpětná vazba byla úplně jednoznačná.
3: Šlo o to vlastně tady umístit nějakou významnou veřejnou budovu ty městské části, protože to sem přitahuje lidi, který můžou přicházet za kulturou, případně bohoslužbami a komunitními akcemi.
1: Praha Běchovice patří k těm menším pražským částem. Vy jste při posledním sčítání lidu v roce 2021 měli přes 2400 obyvatel a váš standardní roční rozpočet je kolem 40 milionů korun. Nové náměstí stojí zhruba 140 milionů, včetně daně. Co bylo tím hlavním impulzem, že jste se do tak obrovského, ambiciozního a nákladného projektu pustili?
2: Když tu ambici nemáte, tak žádný takový projekt nevznikne. A když víte, jak to případně ufinancovat, což my jsme tak trošku věděli, tak do toho lze vstoupit.
1: Na výstavbu Běchovice využili evropské dotace spravované Ministerstvem pro místní rozvoj i prostředky od hlavního města Prahy, které získali jako kompenzaci za dlouhodobou dopravní zátěž. A s jakou představou nového centra Běchovic manželé Ondřej a Milena Tomkovi přišli?
3: To náměstí propojilo 3 základní veřejné prostory Běchovic. Dvůr staré pošty má historickou hodnotu, ale je to uzavřený prostor. Nový náměstí naopak má ten charakter otevřený. A dalším tím prostorem, který tady navazuje, je relaxační park u Rybníka, kde je pobytový molo. Všechny tyhle tři prostory vlastně my jsme propojili kompoziční pěší cestou. Je tady vlastně silný odkaz na běh Běchovice Praha. V rámci této kompoziční osy jsme tady propojili vlastně ty tři prostory pomocí takového uměleckého prvku umělé fontány, kde dominuje socha běžce, z který vytéká voda a po širokém schodišti teče směrem k Rybníku. Před tím běžcem je vymodelovaná trať toho běhu. Ten výškový profil se nám tady vlastně i propsal do tvarování tohoto prvku.
4: Důležitým prvkem byla zeleň. Takže jsou tady 3 vzrostlé platany, pod nimi jsou kruhové lavičky, dále je tady taková zelená střecha, která se postupně bude tvořit z korun stromů a to bude místo pro spočinutí a odpočinek lidí vedle kaple. Je tady knihovna, ke které sezení a celý parter je doplněn o herní prvky pro děti.
3: Máme tady i takový prvek herní vertikálního kolotoče, což je taková rarita.
1: To je v podstatě kolo, do kterého si to dítě sedne a pak se otáčí jako křeček v kolečku, nebo jak si to představit?
3: Přesně takhle, jak jste říkala. To je jako pračka. se to točí vlastně a člověk se může ocitnout hlavou dolů. Tvar toho náměstí a celkově vychází z toho nejcennějšího, co Bychovice tady mají. To je ten dvůr Staré pošty, to je historický objekt čtvercového půdorysu. My vlastně na tenhle ten objekt navazujeme ortogonálním, téměř čtvercovým tvarem toho náměstí. A tomu byly přizpůsobeny i ty okolní budovy, které tady nově vznikly. Kaple na severu a pak vlastně i rozšíření domova důchodců. Přístavba domova důchodců samozřejmě přinesla vlastně možnost tady vytvořit komerční jednotky, co by mělo zajistit ten živoucí parter.
0: V Běchovicích natáčela redaktorka Alena Rokosová. Vrátíme se tam ještě zítra, kdy se vydáme na prohlídku samotné kaple, která je součástí nového náměstí.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

Francouzský skladatel Jean-Marie Leclerc proslul svým přínosem pro žánr houslové sonáty. Jednu z nich jsme slyšeli teď. Často se mu připisuje zásluha o založení francouzské houslové školy a zdůrazňuje se také přínos pro koncertní formu. Za to opera ta Jean-Marie Leclerc míjela, zkomponoval jednu jedinou. No na tento žánr tu máme jiné kabrňáky.

0: Polední Vltava.
1: No a tak se vás teď v poledne nebo popoledni jen tak pro zpestření ptáme, kdo je autorem operní trilogie, známé jako tři Da Ponteho opery. Je to trochu chyták, ale v opeře Kovaní to jistě hravě uhádnou. Tak skladatelem, který napsal operní trilogii, takto známou, tedy tři Da Ponteho opery, je není nikdo jiný než Wolfgang Amadeus Mozart. Jedná se totiž o libretto italského básníka a libretisty Lorenza Da Ponte, který tedy skomponoval libretto k Figarově svatbě, Donu Giovannimu a opeře Così fan tutte. Da Ponte tvořil také pro Christofa Willibalda Glucka, Francesca Giuseppa Bianchiho a řadu dalších skladatelů. Svůj pestrý život zakončil Da Ponte v Americe, kde obchodoval s knihami i obilím, vyučoval italštinu a literaturu a zasloužil se o uvádění italské opery a i jeho přičiněním byla v New Yorku postavena první operní budova 50 let před slavnou Met. Tak na operu si budete muset počkat do soboty večer, ale na Mozarta si uděláme čas už teď.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: To byla část serenády pro dechové nástroje Esdur Wolfganga Amadea Mozarta a hrál nám Akamus. Do poloviny 21. století situoval Egon Bondy svůj autoutopický román Kyberkomiks. Vědecko-fantastické prvky upozadil, aby dílo koncipoval jako vizi světa, ve kterém lidstvo nedokázalo vyspělou technologii a pokrok využít k obecnému prospěchu. Obyvatelé země jsou zejména ekonomicky ovládáni globálními organizacemi, které právě mezi sebou soupeří o absolutní nadvládu nad planetou. Dvoudílná dramatizace románu Kyberkomiks Egona Bondyho byla naším rozhlasovým seriálem, který jsme vysílali tuto a minulou neděli, a vy můžete rozhlasový seriál poslouchat na našem webu. Tady je ukázka.
1: Jste velmi šikovná, madam.
2: Až moc. A taky velmi schopná. Ve svém oboru je třída.
1: Takovou hlavu nemůžeme jen tak nechat plavat. Měl jsem si to uvědomit hned na poprvé.
2: Já vám to říkal, šéf.
1: O zprávě jste věděla. Kdo vás na ní nasadil?
3: Colorpower, ta zpráva.
1: Proč vás Colorpower na tu práci nasadila?
3: Ta zpráva.
1: Jedno po druhém. Proč?
3: Protože ta zpráva se prostě týká všech.
1: Nás se netýká.
3: Co pak jste ji nečetli?
1: Ale to ano.
3: Začátek chybí.
1: A konec taky. My jsme si to párkrát přehráli, zatímco jste ještě byla na Trinidadu. Doufám, že už vidíte dobře.
3: Dobře zrovna ne.
1: Tamnější klinika je provincie. Ale nemohli jsme nic riskovat, to chápete. Kdyby se to nezlepšilo, dáme vám brýle.
3: Ta zpráva.
1: Nechte ji spát. Na akci Omega zapomenete a víckrát o ní nepadne ani slovo. Mohli bychom si vás pojistit různým způsobem, to asi víte. Ale člověk s vašimi schopnostmi nám může být ještě užitečný.
0: Dramatizace antiutopického románu českého básníka, prozaika, filozofa a výrazného inspirátora českého undergroundu Egona Bondyho. Kyberkomiks je k dispozici na našem webu. Poslouchejte a hledejte na vltava.rozhlas.cz.

Circle Songs je album, které natočil Bobby McFerrin v roce 1997. Je 12 hodin a 43 minut, posloucháte naše polední vltavské vysílání. My teď míříme do knihovny dalšího z poctivých a pilných a dobrých čtenářů. Tentokrát to bude literární vědkyně, bohemistka a hungaristka Marta Patlo.

0: K babičce jsme chodili do pohodlného prvorepublikového bytu s velikými okny na náměstí. Pod ním bylo hned ve vedlejším vchodě knihkupectví. Dědeček se přátelil s knihkupcem panem Adámkem, asi vedoucím prodejny, představovala jsem si ho ale jako majitele. A cestou z práce se u pana Adámka pravidelně stavoval. Domů pak přicházel s komínkem knížek. Tolik rodinná legenda. Pár knížek s dědovým exlibris ve své knihovně mám. Básně Josefa Hory, Šaldův zápisník, spisy Karla Čapka. V babičině bytě se nacházela i knížka s názvem Chyťte se nebe. Mnohem dříve, než jsme kdy vůbec otevřeli nějakou kovbojku, hltali jsme tuhle rozvernou analýzu postupů brakové literatury a nořili se do nedostupného světa západu. Jestli pozdě tasíš, život sobě zhasíš. A taky světa šedesátek, které jsem stejně jako dědečka nezažila. Doma v našem dětském pokoji měli rodiče dlouho uložené knížky, které se jim nevešly jinam. Před spaním jsem bloudila po písmenech na hřbetech. Afrika snů a skutečností. Nebo přes kordiliéry. Ty mi byly vzdálené, stejně jako pomyšlení, že bych se na takové kontinenty mohla kdy podívat. Nikdy jsem je neotevřela a vlastně nevím, kam se poděli. Některé názvy mě i strašily, jako třeba Zabiják. V jiných starších knihách jsme ale listovali rádi. Babička Boženy Němcové lákala ilustracemi Adolfa Kašpara. A černobílé obrázky Cyrila Boudy určily vnímání Andersenových pohádek a povídek, jejichž atmosféru jsem si situovala přímo k nám do našeho tichého domu na předměstí. Agentem mé dětské četby byla ovšem maminka, vášnivá čtenářka. O knižních čtvrtcích stávala frontu v onom knihkupectví v centru u pana Adámka a postupně přebudovala knihovnu naší rodiny. Knihy během roku schovávala mezi své oblečení. Ty vzácné jsme totiž rozbalovali o Vánocích. Evropská fauna, evropská flóra, od Agamy Požraloka, malá československá encyklopedie, Pižoánovy dějiny umění, těmi jsme listovali s úctou. Naopak do salátové podoby jsme zničili oblíbený komiks Ondřeje Sekory Kuře na Pipy, který se vyznačoval zejména sadou škodolibých anekdot. Z vánočních dětských knih mám dodnes uložené světové pohádky z nakladatelství Svoboda. Když se mi něco ale vůbec nedaří, až je mi do breku, vybaví se mi statečný Tíhota nad kamenem, v němž má zakletý svůj kouzelný meč. A když se zasním, vybavím si neexistující šaty barvy nebeské z pohádky Boženy Němcové, stejně jako opravdový blankit Bély Baláže. Romantický koncept nedosažitelné krásy, kterou člověk uvidí jenom v příhodnou chvíli. Společně s bratrem jsme jako děti sdíleli kodovky, plavčíky kapitána Bontéka. K cestě slepých ptáků jsme vymýšleli fanfikci, aniž bychom tomu tehdy tak říkali. Měli jsme mapu, tajnou hymnu a dokonce i jazyk. Na vodáckých táborech jsme si s kamarády předčítali vodáckou Bibli. Proč bychom se netopili Zdeňka Šmída? Hledali jsme nejspíš nějaké vysvětlení pro rituály, kterými jsme procházeli. Společnou identitu kmene. Prožívala jsem příběhy lovců mamutů a až nedávno, když hradecký knihovník Jan Pěta vydal literárního průvodce Hradcem Králové, zjistila jsem, že náměty Štorch čerpal i u nás na Hradecku. Štorchovi rodiče podle všeho bydleli dokonce kousek od našeho domu. Spisovatel se sem tedy vracel. V jiném čase, v jiné dimenzi. Rychle jsem také začala hltat bez nějakého zvláštního výběru knížky, které měli rodiče ve své knihovně. Otisk ve mně zanechal výběr z anglosaských hororových povídek Tichá hrůza. Zážitkem z této doby dětského čtení dospěláckých knih byl Steinbeckův román Na východ od ráje. V postavě Kety jsem nalezla stělesnění zla, jehož existenci a mechanismus mi svět knih dosud spíše milosrdně tajil. Skýtalo mi jakousi nevysvětlitelnou úlevu, že takovou postavu někdo popsal, že to někdo vidí. Mohutná četba ve mně vůbec vyvolávala dojem, že se pročítám k poznání, jaký ten dospělácký svět opravdu je. Myslím, že jsem si tehdy myslela, že už toho o světě opravdu hodně vím.
1: Literární vědkyně, bohemistka a hungaristka Marta Pato bude celý tento týden mluvit o svých oblíbených knižních titulech. Knižní poli připravil Petr Šrámek, který připravuje, a další díly najdete také třeba k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava či v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Pěkný den, bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. A tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednávání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené podílet se na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Státníci chtějí o válkách na Blízkém východě a na Ukrajině jednat na začínajícím summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp a nebo Signal. A počasí bude oblačno v severovýchodní polovině území během dne s přeháňkami. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupeň, na jižní Moravě až 23 a maxima na horách kolem 11 stupňů Celsia. Více i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Budeme rádi, když se i teď po 13. hodině necháte nést na kulturní vlně. Daniela Čermáková vám přeje hezký den.

Karl Philipp Emanuel Bach otevřel tuto hodinu vltavského vysílání. Byla to část koncertu pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo v tónině D-dur. Předpokládám, že teď v půli června už máte rozvrženy plány na letošní letní dovolenou a pokud je nedílnou součástí vaší výbavy kniha, což předpokládám, tak možná vezmete za vděk nějakou inspirací. A tu nabízí například web e-literatura. Tam najdete redakční přehled zaručených typů. Třeba hrdinky povídky Marty Dzído v knize Babí léto odmítají mizet ze světa jen proto, že už nejsou nejmladší. Místo toho vyprávějí o touze, vzdoru, stárnutí i radosti z nově nabité svobody, a to ostře a vtipně. Groteskní litanie nezaměstnaného židovského profesora matematiky tu nám předkládá Robert Lieberman, kolaps v Gubersvilu. Zavádí nás do Spojených států 60. let, kde rozbujelý konzum a politika identit stojí v kontrastu k hlavnímu hrdinovi, který se propadá na dno. A sarkastický román o krizi středního věku, zkostnatělosti akademického prostředí a přebujelé politické korektnosti nabízí Robert Zola Kristensen, Balonky zakázány. Dánský autor s nadhledem a jízlivostí ukazuje, kam až může vést snaha uniknout vlastnímu i společenskému stereotypu. Určeno prý pro unavené intelektuály. Těch typů je mnohem víc, z mnoha žánrů, poezie, literatura pro děti, non-fiction anebo sci-fi, všechny tyto typy najdete na webu iliteratura.cz. Prvním východoevropským autorem sci-fi byl Josef Nesvadba, jehož díla byla na západě přeložena do angličtiny. V Praze studoval koncem 40. let, vystudoval psychiatrii a ta ho společně se spisovatelskou činností živila. Krátkou povídku na zamyšlení z období druhé světové války vám nabídneme na Vltavě po půl druhé.

Jude Wang a sonáta pro klavír Gismol část Presto. Je to hudba Alexandra Nikolajeviče Skrebia. Vy už jste mohli dnes zaznamenat, že právě dnes 15. června se poprvé rozezní nové varhany, které vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga, tedy rozezní se v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Dnes budou varhany také slavnostně požehnány. Hudební srdce katedrály ale tvoří hned několik nástrojů. Alena Maršíková Michal se vydala po stopách, jejich stopách s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou. No a v dnešním dílu vám představí ty chórové.

0: stojíme u chórových varhan katedrály svatého Víta. Se mnou tady je katedrální varhaník Ondřej Valenta. Ondřej, jaká je historie těchto varhan? Kdo je postavil a kdy?
1: Toto jsou vlastně teď druhé nejmladší varhany v katedrále. Od té doby, co se na kůru postavili nové Grenzingovy varhany, tak se staly druhými, do té doby byly nejmladší. Je to nástroj z roku 1997 a dodal ho do katedrály varhanář Vladimír Schleich.
0: Proč katedrála přistoupila ke stavbě tohoto malého šestirejstříkového nástroje?
1: Jestli se nepletu, tak ta historie byla taková, že se chystala oprava Melcerových varhan, těch současných velkých, těch starších, a na to překlenutí té doby, kdy ty varhany budou mimo provoz, tak bylo potřeba zajistit nějaký alternativní nástroj. A myslím, že tehdejší možnosti dosahovaly právě na ten šestirejstříkový nástroj, který je ale praktický. My s ním můžeme jezdit po katedrále a do dneška ho používáme právě na různých místech katedrály i tady přímo v chóru, kde teď stojíme.
0: Ty jsi zmínil, že tento nástroj tak se dá v katedrále přesouvat. Je to náročný proces? Kolik lidí je na to potřeba?
1: Vlastně to zas tak náročné není. Ty varhany jsou vybavené kolečky, takže jeden člověk, který ví, jak na to, tak může celkem snadno projet celou katedrálu s tím nástrojem. Je to v některých místech lepší ve dvou, protože tady máme i trošku rozdíl mezi úrovněmi podlah, takže v jednom místě se jede z kopce, nebo do kopce, když je to na druhou stranu, ale šikovný kostelník nebo varhaník to zvládne sám.
0: Mohou návštěvníci katedrály tento nástroj slyšet na nějakých pravidelných bohoslužbách?
1: Ano, pravidelně se používají při nedělních nešporách večer, ale také tady teď rok, dva, něco tak. Máme cyklus takzvaného putování, což znamená, že se slouží mše v jednotlivých kaplích po obvodu katedrály a tam právě přisouváme tento pozitiv.
0: Už jsem zmínila, že tento nástroj tak má šest rejstříků, mohl bys ho trošičku představit?
1: Je to vlastně nástroj, který je inspirovaný barochními pozitivy, podle toho i vypadá, i hraje, i zní a je i vybaven rejstříky právě jak to bývalo obvykle v době baroka. Takže tady máme jeden základní osmistopový rejstřík, dva čtyřstopé a potom takovou tu zvukovou korunu, kdy máme jednu vysokou kvintu, superoktávu a mixturu. Takže ty varhany sice jsou relativně malé, ale svým zvukem a touhle výbavou dokážou obsáhnout velkou část katedrály.

Chorové varhany v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha vám představil katedrální varhaník Ondřej Valenta v rozhovoru s Alenou Maršíkovou Michálkovou. Zítra se společně podíváme do kaple svatého Václava a poznáme další z nástrojů, které katedrálou znějí. A vy ještě dva dny můžete na webu Vltavy hlasovat, která ze tří skladeb zkomponovaných současnými autory přímo pro tyto nové svatovítské varhany zazní na koncertě v katedrále 19. června v podání varhanice Jiřiny Marešové.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hudba Igora Stravinského, byla to Symfoniata de Montréal, kdo nám hrál část jeho baletu Apollon Messager.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tou jednou hudební aktualitou je koncert v Jazz Docu. Jazz Doc Orchestra zahraje další koncert klasické big bandové hudby, takže máte-li rádi a máte-li večer čas a jste-li praští, pak máte tady tip na večer. Tentokrát se orchestr zaměří na jazzové orchestrální legendy, jako byli Duke Ellington, Count Basie, Oliver Nelson nebo Buddy Rich. Tak to je hudba, která bude znít dnes v Jazz Docu po 20. hodině. Tak jak jsem říkala, chcete-li, máte plány na večer.

0: povídka.
1: Je hloupý ten, kdo se tak narodil, nebo ten, kdo se hloupým stane? Tuhle otázku si pokládá Josef Nesvadba, který byl prvním východoevropským autorem sci-fi. Jehož díla byla na západě přeložena do angličtiny. Hrdinou povídky Blbec z Xéne Minde je Bruno, který se možná narodil hloupý, ale na něco talent má. Žije v malé zdánlivě bezvýznamné vesničce, je válka a tak není s podivem, že je tu a tam zasažený některý dům i se svými majiteli.

Vrátili ho rodičům už z první třídy, protože byl nepozorný, zapomnětlivý, roztěkaný a neustále se jen rval. Dokonce i po učiteli hodil kalamářem. Jasný případ oligofrenie. Doktoři nedávali žádnou naději. A přece žena inženýra Habichta měla právě tohle své dítě nejraději. Objevila, že má talent pro čísla a platila mu před válkou guvernantku, starší dámu, která se o něho denně starala. Ten slabomyslný chlapec se jmenoval Bruno. Vyprávěl mi o něm můj příbuzný, který byl za války nasazen v Xenemünde a bydlel tam u jednoho 70letého profesora. Tento učitel měl vystřídat u Habichtu přísnou guvernantku po tom záhadném náletu ze 4. října. Xenemünde bylo až do té doby bez jediného zásahu spojeneckých bombardérů. Nezdálo se také, že by někde byly důležité objekty. Jedině továrna pod zemí, kde se vyrábí něco tajného, nikdo nevěděl co. V noci na 4. října spadla jedna střela malé ráže přímo na domek Brunovy guvernantky a zabila ji, protože stará dáma bydlela samotná. Přitom se na velitelství zapřísahali, že široko daleko nebylo nepřátelské letadlo. Mluvili o zásahu dalekonosným dělem. Ale proč by anglická dalekonosná děla ostřelovala z Douvru domek Brunovy guvernantky, nikdo nevěděl. Starý učitel nabídku paní Habichtové rád přijal. Přivydělával si v penzi kondicemi, protože neměl stále dost peněz, aby si mohl kupovat aspoň brambory na černém trhu. Jenže mu neřekli, že Bruno je blbec. To zjistil až při prvním setkání. Byl to 15letý hoch s výrazem 6letého a s některými zvyky batolat. Během hodiny se dokázal vymrštit po mouše a z čista jasna ji spolknout, strčit si do nosu plnicí pero nebo polít učiteli kalhoty náhražkovou kávou, kterou mu uvařila paní Habichtová. Ten se ovšem hned zdvihl a chtěl odejít. Zoufalá matka ho musela dlouho přesvědčovat, zvýšila mu honorář a slíbila, že mu bude vařit večeře, když se Bruna ujme. A chlapec jakoby se najednou chtěl zalichotit. Stoupl si před učitelem do pozoru a hlasitě odříkával velkou násobilku dělení i odmocňování. Má úžasnou paměť na čísla. Zapamatuje si všechno, řekla jeho matka. Umí nazpaměť celý telefonní seznam Xenemünde. A Bruno hbitě odříkával prvních 60 čísel i s adresou účastnických stanic. Ale mateřský jazyk nechápal, historie mu nešla, dokonce nedokázal ani přečíst větu. To prosím skoro v 15 letech. Profesor vždycky počítal minuty do večeře. Nikdy v životě mu nepřipadala hodina tak dlouhá a nikdy nechodil tak nerad za žákem. Asi za měsíc přistihl Bruna, jak se pere na ulici s celým houfem mladších dětí. Pohlavkoval ty osmileté kloučky, nastavoval jim nohu a kopal do nich, když leželi na zemi. Bruno! Profesor křičel již z dálky, ale utíkat nemohl. Dýchalo se mu špatně a tak blbečka skrotila teprve řeznice, která pozorovala celou scénu ze svého krámku naproti. Chytila ho za límec, byla to svalnatá ženská, a hodila ho prostě přes zeď do zahrádky Habichtovy vily. Děti potom pozvala k sobě a umyla jim odřeniny. Tohle dělá každou chvíli, vysvětlovala překvapenému profesorovi. Ten blbec! Patřil by do ústavu. Nemít tatíčka tak vysoko, tak už ho dávno odvezli. Vždyť se vám každý diví, že k ním chodíte. Ale večeře byla ten den u Habichtů zvlášť vydatná. A v Meltě bylo cítit pár zrnek pravé kávy. Dokonce i Bruno se choval klidně a jenom trucovitě pozoroval jedno místo v rohu pokoje, takže se učitel k výpovědi opět neodhodlal.

0: Touž noc bylo celé město vzrušeno novou katastrofou. Krámek řeznice, která bydlila proti Habichtovům, byl zničen stejným způsobem jako dům guvernantky. Pumou malé ráže nebo dělostřeleckým granátem. Střela zřejmě musela proletět oknem, vybuchla teprve v místnosti a zdemolovala ji. Řeznice uhořela. Bruno se druhý den celou hodinu usmíval. Učiteli začalo být úzko. Kdo vlastně dává na vašeho chlapce celý den pozor, ptal se opatrně paní Habichtové při večeři. Nikdo, je ohromně hodný. Hraje si vzadu na verandě, muž mu zařídil takovou dílničku. Rád bych se tam podíval. Ne, vyrazil chlapec temným a zuřivým hlasem, celý zhrudl. On tam nikoho nepustí, vysvětlovala jeho matka. Je to jeho vlastní království a mrkala přitom na učitele spiklenecky. Občas ho pozorují klíčovou dírkou, dodala, když ho doprovázela k vrátkům. Hraje si celý den s takovou dětskou stavebnicí pro mladé techniky a s několika krámy, které mu přinesl manžel z továrny. Je to docela neškodná zábava. Myslíte? Řekl učitel a podíval se ještě jednou na vyhořelý domek řeznice. Člověk u těchto dětí neví, je přece nemocný, patřil by do ústavu. Ale tím paní Habichtovou strašně popudil. Už tedy i profesor se přidal k sousedům, kteří nenávidí Bruna. Kde pak, mýlíte se? Mám ho dokonce jaksi rád, je mi ho líto. A myslím si, že by byl v ústavě šťastnější. Nikdy! Dupla si nohou rozhodně paní Habichtová. Dokud budu živa, tak ne! Proto se příště rozhodl učitel sám zkontrolovat Brunovu laboratoř. Prošel domovními dveřmi rovnou k verandě. Chlapec se ani nezamkl. Týral tam malé svázané kotě faradizačním přístrojem. Zvíře bylo polomrtvé, když je profesor zachránil. Bruno mu je nechtěl vydat. Mlčky spolu zápasili. Chlapec chrochtal jakési zvuky a profesora začalo opět bolet u srdce. Zbýval jen rázný zásah. Praštil Bruna po hlavě. Kluk jenom skočil do rohu a díval se po něm s nenávistí. Krume, křikl. Ty, Krume! To bývalá Brunova guvernantka se jmenovala Krumová. Profesor se jmenoval Brečnajder. Chlapec to dobře věděl. Jeho učitele obešla divná hrůza. Pustil kotě na trávník a odešel. Dnes ani nezačala lekci. Vyhnul se setkání s paní Habichtovou. Šel do továrny za jejím mužem. Vedli ho dlouhými podzemními chodbami, dva strážní před ním, dva za ním. Bylo to sídlo nadživotního hmyzu. Inženýr Habicht ho přijal netrpělivě. Vím, že můj syn zavinil lecos, je to uličník, ale jak by mohl mít prsty v obou nedávných katastrofách, to nechápu. Uvidíme, řekl mu učitel. Já dnes v noci nejdu spát do svého bytu, za nic na světě. Můžete se mnou hlídat v zahradě. Profesor totiž bydlel v malé vilce u nádraží. Promiňte, mám jiné starosti a důležitější, odmítl inženýr Habicht. Ale ráno přiběhl. V noci totiž byl zničen profesorův byt malou střelou, která vybuchla u jeho postele. Profesor jasně viděl ze zahrady svítící balistickou křivku náboje, který nebyl větší než jeho dlaň, a zanechával za sebou kouřovou stopu. Jdu okamžitě na velitelství města, oznámil Habichtovi. Nechcete jít se mnou? Velitelem byl tehdy major von Schwarz, kterému také podléhala továrna. Dostali se až k němu. Zvláštní historie, opravdu neuvěřitelná. A vy to připouštíte? Obrátil se von Schwarz k inženýru Habichtovi. Myslíte, že by váš syn opravdu mohl mít prsty v těch katastrofách? Habicht koktal, červenal a bledl, nevěděl, co říci, dokud na něj von Schwarz nezařval. Musím se vám přiznat, majore, řekl inženýr. Přinesl jsem si domů před měsícem plány naší nové tajné zbraně, Ferkeltungswaffe 2. Měli jsme tehdy v konstrukci tolik práce, že to nebylo možno stačit. Kluk se možná k těm papírům nějak dostal. Pamatuje si spoustu věcí. Na něco je docela šikovný. Nikdo nemůže s jistotou říci, co se děje v jeho mozkovici. Toto sdělení rozhodlo o dalším osudu starého učitele. Jednak se dozvěděl tajemství, jaké zbraně se vyrábějí ve zdejší továrně. Jednak měl najednou inženýrův kluk větší cenu než jeho udavač. Učitel zmizel v koncentračním táboře. Byl tím vlastně zachráněn.
1: To by přece musel být genius, říkal von Schwarz, když jeli s Habichtem a kuchařem velitelství k Brunovi.
0: Je to blb, řekl Habicht. Máme na to lékařské vysvědčení.
1: Co pak jste si neuvědomil, vy hlavo zabedněná? Co to vaše dítě vyřešilo? Vy sám a 20 vám podobných nedokážete, aby naše rakety létaly na určitý cíl. Nedokážete je zaměřovat. A tuhle 15-letý kluk se strefuje na dálku s půlmetrovou přesností do oken. Chápete, jak důležité by bylo, kdyby V2 mohla ničit v Londýně jisté cíle a kdybychom ji tam nemuseli posílat jen tak na zdařbůh?
0: Habicht zmlkl. Ale plány zaměřování jsem nikdy domů nepřinesl.
1: Ovšem, takové plány ani neexistují. To je dílo vašeho chlapce.
0: A von Schwarz rozkázal kuchaři, aby vybalil cukrářské zboží. Prvně po 4 letech války šlehal ten člověk zase smetanu na pařížský dort, plnil rakvičky a tloukl máslo pro malakovský řez. Bruno se do těch dobrot pustil jako čuně. Přímo hlavou, ryl nosem mezi těmi sladkostmi a zdobenými dorty, kuchař trnul a Habichtová hořekovala, že si zničí žaludek. Jenom von Schwarz klidně čekal. Konečně chlapec říjel. Chtěl pryč.
1: Počkej!
0: Zadržel ho major železnou pěstí. Budeš mít tyhle dobroty denně, když nám povíš, jak to vlastně děláš.
2: Co? Ptala se za něj matka. Nic nedělá, je to hodný hoch.
0: Major ji prudce odstrčil ke zdi.
1: Jak zaměřuješ ty své raketičky? Řval Brunovi do ucha. Přiznej se, než tě rozsekám zadek.
0: A vytáhl z holínky svůj starý Wright Paich. Švihl jim ve vzduchu a paní Habichtová omdlela. Nikdo ji nekřísil. Chlapec se díval trucovitě do rohu pokoje, svým trochu příliš velkým jazykem olizoval zbytky dobrot, které mu zůstaly na bradě. Zřejmě nic nechápal. Ani se nebránil, když ho major byl. Tvářil se stále stejně. Von Schwarz nakonec zlomil jezdecký bičík, spotil se a zadýchal. Pustil kluka, narovnal se a křikl na Habichtovi: do rána budete vědět, jak to ten pacholek dělá, nebo jde celá rodina před staný soud. I s příbuzenstvem, dodal ode dveří. Před domem už vyskakovali SS a stavili se kolem oken. Von Schwarz nadával ještě v automobilu. Ten večer už nejel do své kanceláře na radnici. Jel se vyspat mezi vojáky. Na radnici zůstala jeho sličná sekretářka, kterou si přivezl na začátku války z Itálie. V noci zahynula s ostatními, protože radnice byla zbořena malou střelou, která tentokrát proletěla střechou a vypálila celou budovu do základů. V kasárnách vyhlásili poplach, major se opásal svou těžkou pistolí značky Parabellum a dal se odvést k Habichtově vile. Kde je Bruno? Zeptal se suše inženýra. Třesoucím se hlasem mu rodiče odpověděli, že chlapec šel spát. Našli ho na verandě u těch kolejniček, jak právě montuje další raketku do dětské odpalovací rampičky. Von Schwarz ho zastřelil zezadu ranou do týla. Habichtová se na něj vrhla, chtěla mu vyrvat pistoli, byla šílená bolestí, rvala si vlasy a drásala šaty. Co vám udělal, vrahu? Major se jí to snažil vysvětlit. Nemůžeme strpět, aby někdo zabíjel svoje bližní jen proto, že mu trochu ublížili, ještě k tomu moderní technikou. Byl to blb.
2: A co děláte vy? Kolik lidí zabijete svými raketami v Londýně? A kdo z Angličanů vám aspoň trochu ublížil? Nemáte ke svým vraždám žádný důvod. Jste blbci. Všichni, všichni.
0: Von Schwarz chtěl okamžitě zatknout, ale v tom se ozvaly sirény.
2: Není třeba, křičel major do telefonu. Není třeba vyhlašovat poplach. Zlikvidoval jsem nebezpečí.
0: V odpověď začaly padat na obytnou část města zápalné pumy. Spojenci objevili tajemství Xeneminde. Čtvrtina obyvatelstva zaplatila ten první nálet životem. Také inženýr Habicht. Někteří říkají, že je ho škoda. Byl prý to znamenitý technik, jeden ze zakladatelů raketových zbraní. Genius.

V roce 2002 byla v Českém rozhlase natočená povídka Josefa Nesvadby Blbec s Xenem Inde. Připravil ji a režíroval Dimitrij Dudík a svůj hlas propůjčil k interpretaci Pavel Soukup. Povídku Josefa Nesvadby budeme poslouchat také zítra. Josef Nesvadba byl český lékař a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů české science fiction. Proslavil se zejména svými povídkami z 60. a 70. let. Například jeho povídkový soubor Tarzanova smrt tvořil předlohu pro stejnojmenný film, poskytl ale náměty řadě dalších filmů. Jedním z nich je i Zítra vstanu a opařím se čajem. Příšerně krásná, krásně příšerná bude zítřejší povídka s tímto nadpisem. Poslouchat můžete zítra od 13.30.

Tohle byl Bruce Bard a jeho trio, deska z roku 2022, ale na dnešní den připadá jedno velké jazzové výročí. Před 30 lety, 15. června 1996, přišel světový jazz o svou první dámu, legendární americkou zpěvačku Ella Fitzgerald, královnu songů či Lady Swing, jak se jí přezdívalo, která byla pokládána za největší jazzovou zpěvačku všech dob. Tak si ji teď poslechněme.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zatím není jisté, jestli slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj bude záležet na tom, jestli ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí. Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody, prohlásil to izraelský minister obrany Israel Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Teheránem obsahuje i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael není součástí jednání a podle členů vlády se necítí podmínkami americko-íránských dohod vázaný. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Podle rakouského ministerstva vnitra má být tento systém pružnější a účinnější. V Opavě dnes začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Své umění předvede 36 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert začíná v 18 hodin. A jaké nás čeká počasí? Oblačné. V severovýchodní polovině území během dne budou přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23 a maxima na horách kolem 11 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na našem webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě 2 minuty po 14. hodině dočetla Daniela Čermáková, která se s vámi loučí. V tuto chvíli přeje krásný den a odpoledním vltavským vysíláním vás bude provázet Markéta Kaňková.
2: 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru 2. nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Brazilská portugalština a latinskoamerické rytmy nás nesou na vlnách Českého rozhlasu Vltava a otevírají první odpolední pondělní Vltavu, tedy odpolední Vltavu první nového pracovního týdne. U jejího poslechu vás vítá a jen dobrý vítr do plachet vám přeje Markéta Kaňková. Mundo Vasto, tedy rozlehlý svět, to byla píseň, kterou 8 minut po 14. hodině dospíval zpěvák a kytarista Javan. A stejně tak i my už za chvíli do široka otevřeme brány rozlehlého světa současné kultury. Nebudou chybět aktuality z divadla, hudby a nebo také literatury. Budou to právě témata a poetiky zatím posledního nobelisty László Krásnahorkaje, na co takzvaně zaostříme už za chvíli. Po více než 20 letech u nás totiž vychází autorův nejslavnější román Satanské tango. Jak se rodil a jak vznikal revidovaný překlad a proč Satanské tango dnes číst, i na to se budeme ptát hungaristky Simony Kolmanové. A jaký je úkol umění a proč jsou v životě důležité chyby, to nám v této hodině řekne v pořadu Momenty herec, režisér a výtvarník Jan Schmidt. Životní vyznání jedné z předních tváří pražské Ypsilonky si připomeneme v čase, kdyby oslavila své 90. A chybět v naší nabídce nebudou ani typy na letní hudební festivaly, mapující alternativní scénu. Do studia s nimi kolem 14:15 přijde hudební redaktorka Anna Marie Šorm. Teď už vám hudbu hrajeme, tentokrát pro vás vybíráme část klavírní sonáty B-dur Franze Schuberta. Uslyšíte Christiana Zimmermana.

0: Do nahrávacího studia přichází polský klavírista Christian Zimmermann, vždy připraven s naprostou precizností a v Schubertových dílech vybrušuje každý detail, dynamiku i barvu tónu. Teď jsme to mohli slyšet v jedné z jeho referenčních nahrávek pro Deutsche Grammophon, konkrétně v závěrečné části 21. Schubertovy sonáty. A teď už míříme jinam, a to do světa literatury. Po 23 letech a po Nobelově ceně pro maďarského spisovatele László Krásnahorka je totiž vychází česky znovu jeho román Satanské tango. Proč stojí za to po něm sáhnout a co dalšího z jeho díla si mohou a ještě budou moci čeští čtenáři dopřát, to nám teď řekne jeho překladatelka Simona Kolmanová. Zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: První české vydání Satanského tanga vyšlo v roce 2003, teď vychází verze revidovaná. Jak zásadní je vaše revize pro čtenáře, který prózu třeba četl už právě před těmi 20 lety?
1: Ta revize je dost zásadní, když nejedná se o nový překlad, ale těch úprav je tam hodně. Ono tehdy úplně jsme se s redaktory nedohodli na konečné verzi a prakticky tam trochu zvlášť té počáteční části, i když se čte česky dobře, tak ten Krásnahorka jeho melodičnost a rytmičnost těch dlouhých souvětí tam se vytrácí. Takže z tohoto hlediska je ten nový překlad, nebo ne nový překlad, ale to nové vydání je každopádně jaksi vypilované.
0: U Krásnahorka mají jména postav často řadu vnitřních významů. Nejvýraznější je to asi u překladu jména Malé Estike, kterou jste přeložila jako Nocenka. Jak jste se rozhodovala, kdy v uvozovkách mluvící jména ponechat v původní podobě a kdy je naopak funkčně převést do češtiny?
1: Ano, tam samozřejmě u těch jmén možností bylo, nebo u různých jmén více, každopádně, že tam vystupuje tam Irimiáš a Petrina, kteří evokují jednak do starozákonního proroka Jeremiáše, ale i třeba svatého Petra. Každopádně tady mě autor, ještě než jsem začala překládat před tu první jaksi verzi, tak mě prosil, abych v žádném případě to neměnila na biblická jména, čili abych zachovala tak, jak to je, aby to bylo jenom takové, že to teda připomíná, asociuje tohleto biblické prostředí, ale nestotožňovalo se to jaksi explicitně s ním. To je jedna věc. Potom, co se týče té Nocenky, tak já jsem jiná jména tam prakticky nepřekládala, nebo no, nechávala jsem je v té původní podobě, ale u té Nocenky tam to bylo jako dost důležité, protože vlastně ta Eštike v té maďarštině, což oni používají jako zdrobnělinu od Ester, ale Eštike, ona tam je, má tedy mnoho významů, proto ta Nocenka, protože jednak tedy znamená jaksi zoru, jitřenku, ale i právě Nocenku, tu květinu. Takže já jsem nakonec, protože v té češtině nebylo možné to všechno skloubit do jednoho slova, tak jsem nakonec zvolila tu Nocenku, která je jako ta květina vlastně nejblíž tomu významu, který, nebo těm významům, které vlastně v té maďarštině ta Eštike jaksi obsahuje.
0: Teď mluvíme o hlavní postavě, možná by se slušelo trochu připomenout ten příběh a možná i říci, proč vlastně právě Satanské tango patří k nejčtenějším a nejoceňovanějším Krásnahorkajovým románům.
1: Tak to Satanské tango vzniklo, nebo to první vydání je v maďarštině v polovině 80. let, takže na jednu stranu tady máme ten tehdejší kontext, čili už tehdy to mělo jako velký ohlas, ale pořád jako i o těch několik desetiletí později pořád to dílo jako významně v nejrůznějších literaturách, čili v nejrůznějších společenských kontextech rezonuje. Samozřejmě řekla bych, že jako u nás v té střední Evropě to má takový ještě význam jako navíc nebo plus. Tady zase pro českého čtenáře je asi dobré vědět, nebo ono je to tam i jako moto knihy, moto z France Kafky Ze zámku. A prakticky to dílo je takovým, nebo můžeme ho vnímat i tak jako určitou polemiku nebo parafrázi těch Kafkových děl. To je jedna věc, čili i proto třeba pro českého čtenáře to má takový jako hodně styčných bodů, ale zároveň je tam právě takové to hledání toho bytí, ta beznaděj, prostě snaha propracovat se k podstatě věcí a tak dále. Takže jako těch významů nebo prostě těch vrstev je tam, proč to může být jako zajímavé pro českého čtenáře v tomto případě, těch vrstev je tam jako opravdu hodně. A prakticky to i má takový přesah do té sociologie, což té maďarské literatuře moderní je taky jako dost výrazný jako proud, ta sociologická literatura, můžeme-li to takhle říct, nebo i tedy ten psychologický aspekt a podobně.
0: Zmínila jste Kafkův zámek, ostatně hlavní postava Nocenka a její tragický osud jsou na jednom zámku, v tomto románu také spečetěny. Týká se to Wenckheimova zámku, baron Wenckheim se vrací domů, to je ostatně další ze slavných děl Láslo Krásná Horka je. Vy teď právě pracujete na jeho novém překladu. Jak vnímáte vlastně završení autorových témat v tomto románu v porovnání se Satanským tangem?
1: Ono prakticky, takhle ještě k tomu Satanskému tangu, na to můžeme říct volně, navazuje ta Melancholie odporu, která zatím do češtiny přeložená není. A doufám, že taky na to v dohledné době dojde. A potom se autor, čili to bylo ještě koncem těch 80. let a začátkem 90. potom se autor jaksi zaměřil na tím, že začal hodně cestovat, na různé další kultury, různá další prostředí a podobně. A až právě v tom roce 2015-16, který vyšel ten baron se vrací domů, což je takové jako symbolické, můžeme říct, zakončení tady těch románů, které se odehrávají v tom maďarském prostředí. A tady v případě toho barona já to vnímám jako takovou, od Shakespeare máme do češtiny v překladu, že jo, komedie plná omylů, tak já jsem si to trošku ten název jako poupravila, že mi to připomnělo jako tragikomedie plná omylů. Že prakticky je tam pořád takové to způsobem to beznadějné prostředí, ale už ne beznadějné v tom smyslu třeba jako v tom Satanském tangu. Nicméně, že baron se vrací domů, vrací se zpět do rodného města. Teď oni mají vůči němu určitá očekávání, ta tamnější společnost. Vidí v něm jakéhosi spasitele, zachránce, že prostě jim tam svým, že disponuje velkými majetky a tak dále a všechno rozkvete a tak. Zatímco on je důsledkem své jaksi hráčské vášně zcela na mizině, a prakticky vůbec nic takového nepřichází v úvahu a jenom tak jako nechápavě se dívá na to, co se tam vlastně děje a tak nějak nakonec to teda taky skončí tragicky. Ten jeho osud tam, ale je to taková vlastně míjející se věc. Teď bych se to motto Satanského tanga zní, tak se s ním raději minu při čekání.
0: Říká
1: čili ono tady to, vlastně to, že teda mám nějaké očekávání někoho a ono úplně, prakticky je to, vyjde úplně jinak, tak to je, řekněme, tak k tomuhle, ale jinak je to prostoupeno, což je pro ta Krasnohorka jeho díla hodně typické, prostoupeno i hodně jako ironií, často třeba sebeironií, že sebeironizuje třeba svoje dřívější nějaká díla nebo tak, ale nebo i jako třeba nějaká ta satyra, humor vůbec a tak dále.
0: Hungaristka Simona Kolmanová, překladatelka pro maďarského spisovatele László Krásnahorka, je mimo jiné i jeho nejslavnějšího románu Satanské tango. Byla hostem Odpolední Vltavy. Revidovaný překlad tohoto románu právě vydalo nakladatelství Host. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Zpěvačka Martina Trchová a píseň Kousek mojí země dozněly na Vltavě ve 14 hodin a téměř 28 minut. A teď už pro vás máme pozvánku na léto, konkrétně na cesty za letními festivaly, které se budou věnovat hudební alternativní odnoži. Tradice letních hudebních festivalů, jak víte, je v Česku letitá, a to jak těch velkých mainstreamových, tak těch menších, které právě mapují alternativní scénu. A právě o letošní nabídce zavedených i nových vícedenních oslav alternativy nám teď řekne víc Anna Marie Šorma z hudební redakce. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A zajímá mě, jak se proměňuje česká festivalová nabídka a dramaturgie s ohledem na alternativní kulturu.
1: Tak do té festivalové situace samozřejmě zasahují ekonomické tlaky, které jsou na kulturu stále velké a nelepší se to, takže lidé nakupují stále last minute, takže pro ty dramaturgy a pro produkci je to samozřejmě vždycky veliký risk volit, takže musí volit mezi velkými jmény a odvahou přinášet nová jména a nové kapely na ty festivaly. Naštěstí se to pořád děje a i posluchačstvo a diváci to mohou ocenit. A samozřejmě taky se stává to, že vlastně nám mizí trošku ty střední festivaly. Máme tady ten mainstream, ty obrovské akce na těch polích a v těch arenách, a potom tady máme malinké klubové festivalky, o kterých vám dneska třeba něco víc povím.
0: Pověz nám o nich hned, na které festivaly tedy ty, co se věnují nezávislé a alternativní muzice, mohou naši posluchači například vyrazit.
1: Tak já bych třeba nezapomeňme zmínit tradici. Já myslím, že tradici v podobě boskovického festivalu, na který jezdí jak příznivci starého undergroundu, tak i novější alternativní scény. To se bude konat 9. až 12. července. To je takový zahájení festivalové sezóny pro spoustu lidí v moravském městě Boskovice. A tam se to takhle hezky propojuje i s divadlem a tak. A to je mimochodem taky důležitá věc, že vlastně často je ten doprovodný program čím dál důležitější, že už se to vlastně často jenom neomezuje na hudební festival, ale je to vícežánrová akce propojená tím, že tam účastníci sdílejí i nějaký společensko-kulturní diskurs napříč žánry a typy umění. Tak a teď se vrátím k tomu výčtu. Chtěla bych pozvat na besedu, dříve beseda u Big Beatu, ta se bude konat na přelomu července a srpna a slaví letos Kristova léta, 33. ročník, a tam se jim daří skutečně přinášet nová jména, o těch vám taky něco povím, a to se koná v Tasově u Veselí nad Moravou. A abychom řekli něco do třetice, tak pojďme zmínit třeba Povaleč 6. až 8. srpna. To je takový legendární festival komunitní v barokním zámeckém areálu ve Valči. Letos slaví 20 let a tam se můžete ztratit v lese a tam sledovat úžasný doprovodní program. Doporučuji.
0: Řekla bys, že některé kapely a projekty jsou stálicemi line-upů na takových festivalech, a na jaká nová jména se můžeme těšit naživo?
1: Myslím, že těmi stálicemi, když se podíváte na ty line-upy, tak se tam pořád objevují kapely, které ale jsou samozřejmě skvělé, takže je fajn je vidět na více místech, jako jsou Good Times Only, Dukla, česká scéna alternativní. Hodně jede letos na festivaly Monika Načeva, která letos má reedici, na vinilu vyšlo její druhé album Nebe je rudý, má 30. narozeniny toto album, takže ho vydala, udělala řadu skvělých koncertů a jede vlastně festival valové miniturné. A potom tedy třeba na Popmese přijedou legendární Einsturzende Neubauten. Festival Popmese je taky zajímavý tím, že se koná v brněnském velodromu, v úplně nefestivalovém místě. To je taky specifikum českých festivalů, že jsou vlastně často obývají nějaká místa, nějaká nemísta, nějaké brownfieldy a tak. Takže určitě to stojí za vidění už pro to místo.
0: Z typy na letní festivaly, které budou mapovat alternativní hudební scénu, přišla do vysílání Vltavy Anna Marie Šorm z hudební redakce, a ta pro nás má také hudební ukázku. Jak a na co nás pozveš?
1: Já vás pozvu k poslechu a i právě třeba k zhlédnutí festivalového setu, mimo jiné na festivalu Beseda v Tasově u Veselí na Moravě, a to basistky, skladatelky, úžasné hudebnice Laury Jaškové, která si říká Mňaulau a dala se na solo dráhu, a my si teďka poslechneme její skladbu z debutového solového alba Květy. A skladba se jmenuje Nemám výťah a nemám ani těba.
0: Anna Marie Šorm, děkuji.
1: Děkuji.

0: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
1: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
0: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
1: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
0: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Jedna z podob současného fada protnutá jazzovými vlivy na Vltavě 8 minut po půl třetí kulturním éterem se neslo v hlase Portugalky Karly Piréš. A teď už pro vás máme tradiční pondělní momenty. V každém z nás je něco, co máme všichni společné a na čem bychom se mohli domluvit, říká v nich Jan Schmidt, herec, režisér a výtvarník, který se v nich zamýšlel také nad úkolem umění i nad tím, proč jsou v životě důležité chyby. Jeho životní vyznání si připomínáme v čase, kdyby oslavil 90. Jan Schmidt se narodil 14. června roku 1936 v Táboře a zemřel 3. června v roce 2024. Momenty s ním jsme stačili natočit v roce 2022.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví herec a režisér Jan Schmidt.
2: Já nemám v povaze vůbec věci bilancovat. Vracet se k ledačemu, co proběhlo a co je nenávratně pryč a něco z toho trvá a třeba se dál rozvíjelo nebo bylo poučné, že tudy dál ne, tak to ano. Ale jinak je lepší žít tím okamžikem, který je, protože už i v něm, jestliže umíme jakž tak číst z toho, co kolem sebe vidíme a nevadí nám moc rozum, ale spíš čteme jaksi víc duchovně nebo citově nebo skrze srdce, tak si myslím, že tam bude podobností strašně moc a už se tam něco vytvořilo, co prostě tady zůstane jako ta příroda, i když člověk třeba tady už nebude. K umění většinou přivádí člověka asi skoro každého, kdo se nějak uměním zabývá nebo je tvořivý. Něco, co by se chtěl dozvědět jedině on. To vlastně v první řadě vždycky je ta otázka, proč se něco děje a zkusit to napodobit nebo s tím pracovat, hledat k tomu nějaké podobenství, k tomu, co vlastně život přináší a co se děje ve mně. To jsou dvě různé věci, co jde zevnitř a co jde zvenčí. Tak vlastně to je taková potřeba úplně osobní. A zrovna vlastně žijeme dobu i v tom kumštu, že skoro tohle to neplatí, protože dneska je spíš tendence vyspekulovat věci, nemít tu strukturu tak postavenou k té tvorbě, že tam je hrozně důležitý to, co jde zevnitř a co nemusíte vymýšlet, co prostě někdo udělá za vás. Protože přece jenom člověk je asi s něčím spojený, s něčím, co je nad ním, nebo co je buď tím nadáním, nebo darem nějakým třeba božím z hůry. Takže to je asi taky to, aby se taky do toho dnešního umění spíš vrátilo to, co nebude spekulace, ani prostě rozum, který máme používat, až když vlastně jsme zasaženi citově. Stejně jako když máme strach, tak to ještě vůbec ta mysl neví, ani možná to podvědomí. To ví nejdřív tělo. Tělo už se leká, už se hejbe jako první reakce na něco, co přivádí člověka k tomu strachu, tak vlastně tím se zabývá celé to tělo. Celá ta hmota, která je naplněna prostě jakýmakoliv věcma nedefinovatelnýma, protože jaké pořadí tam vlastně je, to pořádně se nikdy nedozvíme, protože jsme asi víc než počítač, který stejně nikdy nerozpoznáme, takže to, co si neseme, to stejně je určující pro nás. Tak až teprve, když je člověk citově zasažen, tak ten rozum se tou myšlenkou, těm možnostma, jak reagovat, co vlastně by bylo nejlepší, nebo čemu se vyhnout, to ten rozum, bez toho to nejde. Ale nesmí to převzít celý ten rozum. Musí tam vedle toho smyslu, ke kterému ten rozum je, tam musí být i ten nesmysl, protože nikdy nevíme, co za tím nesmyslem se skrývá. Protože spousta věcí, které žijeme, vypadají na první pohled nesmyslně a teprve nějakou náhodou přicházíme na to, že nám pomůže i se dostat do toho vlastního podvědomí, kde prostě najednou něco je, v čem se nevyznáme, čili vypadá to jako nesmysl, protože neznáme ani nalevo, ani napravo, nahoru, ani dolů, ale pořád tam něco visí a ta náhoda najednou něco pustí. No, tak to je to asi nejlepší, kde až v téhle chvíli ten rozum by to měl posoudit a teprve s ním bychom měli spolupracovat. No tak letitou zkušeností člověk vlastně se vyvíjí a přichází sám na věci, které třeba jsem jako v mládí víc odsuzoval nebo neuznával, třeba věci generační, těch třeba starších, nebo četl jsem různé knihy, které byly plné citátů těch lidí, co jsem je obdivoval, ale přesto prostě se mi nezdálo, že bych za tou větou stál. No, tak ale postupně někdy z poloviny života tak člověk přijde na to, že mají pravdu. A že tam ještě je něco, čemu člověk teprve se dožívá. Bez těch chyb to skutečně nejde, protože vlastně se musíte vždycky rozhodovat, jestli ano nebo ne, nebo jestli tudy nebo tudy. A ta rozcestí, která prostě máme vždycky v každý chvíli před sebou, tak vždycky nesou sebou rovnou tu možnost těch chyb. A já myslím, že chyba je ponaučení a zároveň je to rub věcí, na které jsme nemohli přijít. Když se podíváme z té druhé strany, tak je to daleko větší díl pravdy, než jsme si předtím mysleli. Člověk může být do něčeho vtažen, do nějakých souvislostí nebo omylů, že prostě něčemu důvěřuje, co prostě za to nestojí, anebo to může být i ve vztazích, kdy dojde k něčemu, co prostě člověka spíš raní, ale vždycky musíte najít tu cestu nějakého smíru. Protože vždycky v každém je něco, co máme absolutně všichni lidé společného, na čem bychom se mohli domluvit, i kdyby to bylo jenom setinka nebo něco málo z toho, co prostě máme k dispozici v životě. Já jsem třeba teďka nedávno slyšel věc, která souvisela s představením, které jsem měl moc rád, a to byl Život a smrt Karla Hynka Máchy. To jsme ještě zkoušeli v Liberci, než jsme se přestěhovali natrvalo do Prahy. A potom jsme měli nějaké problémy, když jsme sem přešli, že ten nejstarší kolega Karel Novák, který tam hrál velkou roli v tom představení, tak byl nemocný. A tady jsem dostal takový nápad, jestli to nechceme převést do rádia, tu inscenaci, tak jsem si říkal, tak by tam mohl třeba hrát pan Kemmer, protože jeden herec, který taky byl nemocný, tak jsme ho neměli k dispozici, tak kdo by to mohl být, tak jsem řekl panu Hrušínskému, jestli by to spolu nehráli ty dvě role, které zrovna byly v takovém kontrastu k sobě. A dokonce jsem věděl, že oni nějak byli přátelé z mládí a tady najednou vzniklo něco, co je rozkmotřilo, a tak já jsem říkal, tak já schválně obsadím vedle sebe. Tak to byla taková legrace a vůbec jsme skoro nevěřili, že tu hru o tom Karlu Hynkovi Máchovi dáme dohromady, protože pořád se to odpoutávalo, že oni spolu nechtěli mluvit. A já jsem prostě jim říkal, co chci, a pan Hrušínský říkal, víte co, pane režisére, řekněte tady kolegovi, že já si to představuji takhle a takhle a ať na mě nedejchá. A Kemmer zase řekl úplně podobnou větu, tak jsme to vlastně natáčeli, tyhle věci, najednou byly pravdou, jo, no a to se bohužel ztratilo, jo. Ale ono to bylo jako divadelní hra, když jsme si to tam poslouchali, tak jsme se všichni smáli, ale oni dva taky, vlastně to dalo dohromady, jo. Tak to je taková jenom vzpomínka. No ale pak nakonec jsme to udělali a oni jsou tam vynikající opravdu v těch rolích, co tam měli. A je tam taková pokora, jak oni tam mluvějí. To je skoro to nejlepší, co člověk může slyšet. A teďka ti herci, kteří byli o hodně mladší, ti ypsilončtí, ty jsou tam najednou už jako velikáni. To vedle sebe vypadá jako něco, co prostě je srostlé, jako absolutně už v jakýmkoliv okamžiku, který právě je teď a nezáleží na věku nebo prostě i třeba nějakým smýšlení nebo povahových rysech a tak dále. Ale to, co vlastně najednou všechny umí dokonale spojit. Člověk by měl z té reality, z toho, co má kolem sebe, umět číst a taky ze sebe, protože víme víc, než vůbec víme. To určitě tak je. A hrozně moc toho nevíme a nebudeme vědět. A v téhleté hře toho vědomí a nevědomí, tam prostě je všechno, co se pak člověku vybaví, jak se tomu říká, že jsou to nápady, ale ono je to jenom díl něčeho, co se uvolnilo a pomůže vám k tomu, aby prostě se vám něco povedlo, anebo jste dal dohromady lidi, aby je to bavilo, aby vlastně to byla součet jejich výpovědí a jejich názorů na svět. No a potom vlastně najednou tam může být i něco, co je jakože potřeba hrát, nejenom že to dělám pro sebe, ale protože to je potřeba, že už prostě v té a té době je potřeba tyhle věci vyslovit a stát si za nimi. A to pak je taky úkol umění, ale nikdy jsem nechtěl, aby jsme se podobali národnímu odbrození. Divadlo asi přišla ta myšlenka až za socialismu, jak se nic nesmělo. A ta svoboda prostě byla nedostatečná, ta vnější. A člověk měl práci s tím, aby si vůbec uměl uchovat tu svobodu vlastně svou pro tu existenci. Tak jsem si říkal stejně, dělat divadlo je komunikace. A když nemůžu říct, co si myslím, tak ta metaforičnost toho jazyka, těch situací, s kterými divadlo zachází, je tak bohatá, že i když budu říkat něco, co se bude zdát jako příměr nebo jako podobnost, tak vlastně to bude ta realita a možná bude ještě zhuštěnější o to, že vlastně už to má najednou umělecký tvar nebo prostě tu zkratku, jako by člověk dělal karikaturu sám sebe nebo té doby, prostě jenom v několika tazích, které vlastně ale jsou k přečtení jako realita docela bohatá. 60 let, já bych si to raději nepřipouštěl. Ta Ypsilonka, protože to je až skoro podezřelé, že by něco mohlo trvat tak dlouho, přestože prostě ty životy jsou tak krátké, ta příroda je daleko starší, tak mi to připadá, že se to může stát, že některé věci na sebe navazují, ale lepší si to neuvědomovat, protože když člověk dělá to divadlo, tak přijde na to rozhodně, kolikrát se může najít sám v dějinách, když to divadlo studuje, ten způsob, jak se to dělalo, proč se to dělalo, za jakým účelem, vždycky, protože to je jediné vlastně živé umění okamžiku, tak vždycky to mělo nějaký důvod, který byl taky autentický. A nebo prostě něco, co naopak chybělo v té společnosti, tak to prostě nějak muselo prostě ven v té chvíli. No a já jsem si představoval, že už jsem někde žil ve 12. století, že jsem si nacházel krásné kresby nebo takové primitivní plastiky nebo ještě starší věci, které mě víc uspokojovaly než třeba antika nebo ta krása těla, taková ta dokonalost. Nakonec v té nedokonalosti je daleko víc obsahu a věcí k přemýšlení. Takže vlastně, když teďka 60 let, tak jo, tak to oslavme, ale pokorně.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Kateřina Kubalová, zvukový mistr Jiří Benák.
0: Divadelník, režisér, dramatik, spisovatel a také herec, zkrátka muž mnoha profesí Jan Schmidt, se nám svěřil s nejsilnějšími momenty svého života i umělecké dráhy. Zemřel před 2 lety, tento pořad jsme s ním natočili v roce 2022.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard a 740 milionů korun. To je o 1 miliardu méně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun, což je oproti letošku o 350 milionů korun méně. Ministr kultury Otto Klempíře za Motorist řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. Stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu odsoudila dnešní ruský útok na pravoslavný klášter Kijevsko-Pečerská lávra v Kyjevě. Klášteru, zapsanému na seznam UNESCO, hořela střecha jako uspenského chrámu, pocházejícího původně z 11. století. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útok na klášter označil za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře. Dnes čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině republiky během dne s lokálními přeháňkami. K večeru bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21, na jižní Moravě až 23, na horách potom naměříme kolem 11, na Šumavě až kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv vám nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné a inspirativní odpoledne, vážení a milí, vám přejeme v pondělí 15. června. Vstupujeme do další hodiny Odpolední Vltavy a vstupujeme do ní s umělkyní, která si velmi lehce získává srdce i mysl publika po celém světě. Provokuje totiž emoce, o kterých jsme si často ani nemysleli, že je máme, a kreativně dokáže uchvacovat každý nerv v našem těle. Tou umělkyní je Freda Turé, teď je tu s písní Light as a Feather.

Jak se osvobodit od vztahů, které se nevyvíjely podle našich představ a jak být a zůstat sám sebou. I o tom ve své hudbě často zpívá Frida Turej. Do odpolední pondělní Vltavy teď vtančila z písní Light as a Feather, tedy lehká jako pírko. A my 8 minut po 15. hodině pokračujeme v odpoledním kulturním servisu a už za chvíli se budeme věnovat knihám, které existují na rozhraní imaginace a které jsou prostředkem, který nás může přenést do dalekých světů, do míst, kde i naše česká země má své pobřeží s majákem. Alespoň to říkají čeští architekti, kteří stojí za návrhem Českého národního pavilonu na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká republika, jak už víte, i z našeho vysílání na něm letos v říjnu, bude v roli čestného hosta. Bude český pavilon v koktejlu všech expozic v areálu výstaviště snadno zapamatovatelný, jak v něm architekti rozehráli hlavní moto prezentace, tedy Shakespeareovu vizi Česka jako země na pobřeží a promluvila do podoby národního pavilonu také umělá inteligence. I na to se budu ptát architekta Jindřicha Ráftla z Jinjan studia, které stojí za vítězným návrhem. Teď už opět servírujeme hudbu dalším klasickým chodem. Bude pátý smyčcový kvartet Esdur Mendelsona Bartholdyho. Druhou část uslyšíte v podání Emerson Strick Quartetu. A já vám přeji dobrý poslech.

0: Dvě programové scény, na nichž se během 5 dnů představí 75 českých autorek a autorů. Z kraje podzimu vyrostou v jedné z hlavních veletržních hal ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlavní hostující zemí největšího knižního veletrhu světa, tu mezi 7. a 11. říjnem, bude Česká republika. Jakou vizuální podobu Národní pavilon dostane, jak její tvůrci vzali do hry motto českého hostování a promluvila do návrhu i umělá inteligence. Na to se zeptám architekta Jindřicha Ráftla, který v tuto chvíli zastupuje Yin-Yan Studio, které se svým návrhem zvítězilo ve vypsané soutěži. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a děkuji za pozvání. A
0: zajímá mě, co je pro architekta nebo architekty, protože na návrhu vás pracovalo, myslím, více jak 10 lákavé na úkolu navrhnout podobu Národního pavilonu na akci typu veletrhu ve Frankfurtu. Jde o prestiž, anebo jsou ve hře i nějaké nové architektonické horizonty a možnosti, které profíka láká pokořit?
1: Pro nás bylo asi nejbližší to téma. To bylo úplně úžasné. Vycházeli jsme vlastně z bitbooku a když jsme si vlastně přečetli soutěžní zadání, tak nás vlastně to téma úplně pohltilo. Říkali jsme si, že to je jakoby jednak krásně vymyšlený a pak už nám na to naskakovaly nějaké asociace. Říkali jsme si, že to bylo jako super to rozpracovat. Takže to bylo vlastně taková soubora věcí, kdy nás lákalo jak vlastně to zaměření, takže vlastně zpracování ty výstavní expozice, tak i možnost si vyzkoušet třeba jiné principy, které v běžné architektuře se aplikovat nedají. Zároveň je to jakoby krátká doba, kdy ta expozice vlastně trvá, je to na přibližně 4-5 dní a tam můžete si dovolit úplně něco jiného, co se týká i trvanlivosti nebo použitých materiálů než v běžné architektuře.
0: Vaše architektonická kancelář, tedy zmiňované Yin-Yan Studio, za sebou má řadu podobných zkušeností. Realizovali jste například české pavilony na světovém Expu 2015 v Miláně nebo 2020 v Dubaji. Jak jste těžili z těchto zkušeností? A byla ta příprava návrhu pro českou prezentaci ve Frankfurtu něčím jiná, specifická?
1: Já ještě dovolím opravit, v Miláně jsme dělali na interiérech, architekturu pavilonu navrhovalo studio Krištof Chybík a v Dubaji jsme pavilon navrhovali my, takže Yin-Yan Studio. A co se týká vlastně toho samotného tématu nebo disciplíny toho navrhování tady toho druhu expozic, tak expa jsou navržen na obrovskou jako velký počet lidí. Tam chodí jako miliony, desítky milionů lidí a do těch pavilonů vstupují jednotky milionů lidí, takže tam to máte opravdu trochu jinak, jakoby, co se týká i trvanlivosti, expo je na půl roku a zároveň tam je třeba i více témat, což bývá trochu, může být někdy i matoucí. Výhoda je, když se na expech dělá jedno téma a tady byla právě výhoda i to, z toho jsme si odnesli z těch exp. Tu vlastně zkušenost toho, že musíte přijít a těm návštěvníkům dát, my tomu říkáme jakoby first take, takovou tu přijde a hned víte trochu, o čem se jako bavíte. Máte jednotnou myšlenku a s tou pracujete a toho návštěvníka v té výtvarné myšlence provádíte a dáváte mu vlastně možnost prožít.
0: Jaký tady bude ten first take, co divák, návštěvník českého pavilonu uvidí, ucítí?
1: Chtěli jsme pracovat určitě se smysly pro návštěvníky, ale na to se ještě k tomu se dostaneme, věřím. A tady nám přišlo vlastně nejdůležitější pracovat s návštěvníkem tak, jako když by spadl do otevřené knihy. My jsme hodně pracovali s tím, co se děje v imaginaci, co je vlastně jako kniha. Je to pro nás jako nástroj pro představivost. Vy si přečtete nějaký list a každý člověk si představuje to v tom listu nebo to, co si čte, úplně jinak. Nejde to úplně říct, že by to bylo úplně stejný. A i tady ta instalace, která bude v tom českém pavilonu, je taková vlastně snová, má podporovat imaginaci a opravdu necháme spíš na všech návštěvníkách, jak si to oni sami vlastně jako představí. Ale má to být opravdu o tom, že vstoupíte do krajiny představivosti.
0: A to možná navazuje vlastně na to hlavní motto české prezentace, tedy na myšlenku z Shakespeareovy zimní pohádky, kde Česko umístil na mořské pobřeží. Říkal jste ostatně, že to pro vás byla velká inspirace. Byla ve hře i nějaká další témata, nějaké dramaturgické linky, které jste vedle třeba té zmiňované imaginace brali do hry?
1: Jo, součástí bylo několik vlastně pobřeží, to byly tam různá pobřeží, bylo to pobřeží představivosti, pobřeží tvořivosti, humanity, i hranice pobřeží nebo cesty. Všechny tyhle celky tam v tom pavilonu znázorněn nebo stvárněn jsou. Jednak třeba živou ilustrací, kde bude docházet k živému kreslení a návštěvníci budou moci vidět, jak vlastně probíhá taková knižní ilustrace. Zároveň se budou moci dotýkat knih a číst si je v klidové zóně. A nebo zároveň třeba interagovat s majákem a s podobnými vlastně sochařskými prvky, které v té krajině jsou víc obsaženy.
0: Když se dostaneme k tomu zmiňovanému majáku, popišme vůbec posluchačům, jak tady bude ten český pavilon vypadat. Z fotografií mi připadá, nebo asi to tak skutečně bude, že prostor toho pavilonu bude zaplněn oblými, měkkými nafukovacími objekty různých velikostí, které mají být právě zosobněním té zmiňované lidské imaginace. Proč právě tohle řešení? Jaké má kvality, výhody, ať už z hlediska estetiky nebo třeba i funkčnosti?
1: Tak estetická výhoda je, že vy můžete jednak ten povrch pojmout, jak budete chtít sama, takže graficky to můžete zpracovat barevně, taky můžete vlastně v tom návrhu tady tu věc vlastně obsáhnout podle svých představ i potřeb architekta. Zároveň máte úžasnou práci s měřítkem, takže můžete opravdu dělat velké, malé objekty a tady ta snová krajina vlastně stvořená z těch drobných kamínků, tak za nás vlastně vyjadřuje to pobřeží. My jsme to pobřeží chtěli stvárnit ne tak, že tam přivezeme Tatru písku, ale že jsou to něco takové jako kafkovské různé objekty, větší, menší. Můžete být malým broučkem, který prozkoumává spoustu kamínků, nebo zároveň člověkem, který prochází skalní město. Je to opravdu jakoby na každém, jak si to představí. Zeptám se na tu druhou část otázky.
0: Ptala jsem se, proč zrovna tohleto řešení, ty měkké nafukovací objekty, ať už z hlediska estetiky nebo funkčnosti?
1: Funkčnost je v tomhle tom opravdu výhodou, protože zároveň, jak jsem říkal, že ten veletrh trvá nějakou omezenou dobu, tak i možnost doby výstavby nebo doba té realizace je opravdu krátká. Takže my, když jsme ještě uvažovali o té imaginaci, tak jedna z věcí byla i to, že když si člověk něco představí, tak ta myšlenka není hmotná, ať se nestane. Takže i to, že ty prvky jsou naplněny vzduchem, je pro nás vlastně jako krásný jako motiv toho, že je to celý vlastně efemérní a snový. Takže my vlastně teďka vyplňujeme celý ten prostor vzduchem, lehkýma vlastně membránama a návštěvníci na to budou moci šahat, cítit to, dívat se. Takže bude to opravdu celý takový jako měkoučký iluzorní svět.
0: Jindřich Hrávtl, jeden z autorů podoby českého pavilonu pro veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, zůstává dál naším vltavským hostem. Na chvíli ho teď ale střídá Marlene Dietrich s písní Auder Mundharmonik.

0: Dvě programové scény, prezentace českých knih v německých překladech, živé komiksové kreslení s robotem, videomapping českých ilustrací, poetický interaktivní maják, kavárna i relaxační prostor pro čtení. To vše čeká na návštěvníky českého pavilonu na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Česká republika v říjnu čestným hostem. Jak se rodil architektonický návrh pavilonu, nám už před chvílí nastínil jeden z jeho autorů, architekt Jindřich Rá, který teď dál zůstává naším hostem. A vy jste zmiňoval barvy, které byly důležité, v jakých tónech jste českou prezentaci ladili. A zajímá mě samozřejmě také osvětlení nebo nějaká světelná atmosféra celého prostoru, po případě jeho jednotlivých částí. Jak důležitý tohle pro vás byl prostředek?
1: Tak barvy budou béžové, lehce modré, prakticky pracujem s něčím, s nějakou asociací pobytu na pláži, takže vlastně chci i takový jako přirozen, vlastně zemitější barvy. Pak tam máme silný motiv, bude zapadající slunce, takže opravdu jako velká svítivá červená koule, která se ztrácí v té krajině.
0: A to bude z čeho?
1: Ne, to bude taky nafukovací objekt, který bude vlastně jako nad návštěvníky svítit a zároveň bude trochu v té nekonečné krajině ukazovat, kde se tak jako nacházejí, jestli jsou blíž nebo dál od toho sluníčka. Co se týká vlastně nasvětlení, tak my tady chceme hodně pracovat s nějakým scénickým sesvícením. Bude to až takový jako divadelní přístup. Některé vlastně části budou víc, jakoby, jak to říct, nasvíceny, některé budou trochu potlačeny, takže i ten návštěvník, když tam bude procházet, tak bude prožívat několik světelných nálad.
0: Teď jste docela popsal tu vizuální nebo obrazovou stránku věci, co třeba zvuk, nějaké audio věmy budou také nějakou důležitou součástí celého toho prostoru, prostředí, do kterého vtáhnete návštěvníky.
1: Určitě zvuková kulisa tam bude, počítáme zatím se dvouma nebo třema zvukovými aranžemi, jestli to dá tak říct, takže pak podle jednotlivých zastavení nebo míst, kde se návštěvníci budou nacházet, tak budou moc rozlišit vlastně ten jiný zvuk. Lehké šumění.
0: Mm-hmm. Muzika žádná, jenom takovéhle ruchy,
1: ano,
0: moře.
1: Bude to spíš ruchařina.
0: Mořského pobřeží, dobře. Už jste zmiňoval bojky a maják, které budou přímo komunikovat s návštěvníky, který bude někde tam mezi těmi nafukovacími objekty. Jakou funkci bude plnit a jakým způsobem? Tedy myslím ten maják.
1: Maják je pro nás takový centrální umělecký prvek. Je to vlastně takový, když to řeknu, model majáku, na kterým bude speciální projektorová hlavice, která bude promítat na vlastně přilehlý balvany fragmenty z knih. Ten maják bude mít ještě displej, kde bude docházet k interakci s návštěvníkama a ten návštěvník si přes rozhraní pracující vlastně s AI klientem bude moct definovat svoji náladu, jak se cítí, co hledá a tady ten klient mu potom pomůže se zorientovat v tom moři knih a najít mu přesně tu vybranou knihu podle jeho pocitu, která tam bude přivezená na tento knižní veletrh. A zároveň fragment té knihy bude po dobu několika sekund mapován tím majákem na přilehlé balvany a pak bude zase mizet.
0: Mm-hmm. A co nějaké další významné, výrazné technologické momenty nebo aspekty pavilonu? A byli jste postaveni ještě před nějakou technologickou výzvu?
1: Tam bude třeba zajímavá věc, bude mapping na jeden z těch balvanů, kde bude výstava české ilustrace a myslím si, že nejzajímavější věc, co tam bude, nebo jedna ze zajímavých, ale bude ta živá performance, živé kreslení, kde bude docházet i k lidské interakci s robotem, takže bude něco bude kreslit ilustrátor živě, něco bude domalovávat vlastně robot, to bude taky, si myslím, docela zajímavá podívaná.
0: Jak dlouho vlastně vzniká takový návrh pavilonu pro knižní veletrh ve Frankfurtu? Jak dlouho jste na něm s kolegy pracovali? A kolik třeba profesí vlastně se na takovém návrhu podílí? Protože předpokládám, že to nejsou jen architekti.
1: Tak návrh jsme vlastně dělali přibližně měsíc, bylo to vlastně doba po vyhlášení architektonické soutěže a potom následnou projektovou dokumentaci jsme dělali přibližně 2 měsíce. Jo, 2 měsíce to trvalo. No a do ní jsme pak zapojovali dalších, tuším, 5 specialistů, byli tam lidi na osvětlení, lidé, kteří vlastně dělají rigging, to je zavěšování kvader a tady těch vlastně podpůrných systémů. Pak tam byla samozřejmě skupina lidí, kteří nám pomáhali vlastně s tvorbou vůbec těch pneumatických struktur. elektrikáři, takže vlastně trochu jiný profese než v běžném architektonickém návrhu.
0: V jaké jste teď fázi? Předpokládám, vy jste pouze v uvozovkách autoři toho návrhu, nebo ho budete taky realizovat prakticky?
1: Na realizaci byla vybraná teďka firma, takže s tou jsme teďka měli už několik schůzek a probíhá nějaký vzorkování a předvýrobní příprava. Během léta by mělo docházet už k realizaci těch jednotlivých vlastně komponentů a v říjnu, na září, říjen bude pak pavilon instalován ve Frankfurtu.
0: Mm-hmm. V úvodu k této hodině odpolední Vltavy jsem kladla otázku, zda ten český pavilon bude v koktejlu všech ostatních expozic v areálu výstaviště snadno zapamatovatelný. Bude?
1: Já věřím, že jo. Jednak tím výrazovým prvkem, jak je stvárněn, tak si myslím, že to bude zapamatovatelná věc. A je to pavilon Guest of Honor, takže to bude, je to pro Frankfurt, je to pro ten samotný knižní festival, je to něco jako největší věc, co tam ta země je vybraná. Není to samozřejmost, Česká republika se o to nějakou dobu ucházela, vyhrála vlastně tu možnost být tím pavilonem, který tady to, nebo vyhrát ten prostor v tom pavilonu. A takže tam bude mít jednak svůj stánek s knihama a pak má ještě tady tu obrovskou show na 2 500 m², která se děje jenom jednou takhle.
0: Pojedete se vy sám do Frankfurtu podívat? A co by vám udělalo radost, kdybyste viděl na tvářích návštěvníků?
1: Tak asi přirozená zvídavost, když budou lidi spokojení a zvědaví a budou procházet a objevovat to pobřeží, tak to bude pro nás asi největší zadosti učinění. A my tam samozřejmě budeme součástí realizace, takže budeme tam už týden dopředu pomáhat připravovat pavilon a dohlížet na něj.
0: Podoba Českého národního pavilonu na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Právě to bylo hlavní téma dnešní pondělní odpolední Vltavy. Pod podobu návrhu se podepsalo architektonické studio Yin Yan, které dnes na Vltavě zastoupil jeden z jeho architektů Jindřich Ráftl. A já za to moc děkuji. Díky za váš čas.
1: Děkuji. Naschledanou.

0: Další ukázka světového klavírního repertoáru v odpolední Vltavě dozněla právě teď, tedy 20 minut před 16. hodinou. Třetí část sonáty pro klavír S-dur Jana Křtitele Vaňhala hrála Jarmila Kozderková.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jsme rádi, že v pondělí 15. června dále zůstáváte u poslechu kulturní Vltavy a že se teď s námi znovu vydáte do vod divadelních a také literárních. Představíme vám haitskou dramatičku Andrée Spierre, která teď do Česka zavítala v rámci rezidenčního programu Praha město literatury. Píše tu svou hru o ženách a migraci a v sobotu 27. června v pražském studiu Paměť bude dokonce uvedena i jiná její hra, a to ve scénickém čtení v podání studentek Ústavu translatologie pod vedením Alžběty Malkovské. Hradívka, kterou pálilo slunce, byla loni uvedena také na Martiniku během festivalu Théâtral de Novembre, a to v režii Rity Ravě. Odtud pochází také ukázka, která uvozuje rozhovor Lucie Němečkové s autorkou Andrée Spierre na téma feminismu.
2: Violi, violi,

0: Považujete se za feministickou autorku. Co pro vás feminismus znamená? Máte nějakou svoji vlastní definici?
1: Nejsem aktivistka, neangažuju se v nějaké skupině. Vkládám do svých her feministické myšlenky a tím svoje psaní proměňuju v bitevní pole. Vnímám nejen problematiku žen a dětí, ale také rasismu. Jako rasizovaná žena mluvím o rasizovaných ženách. Feminismus je pro mě závazek. Nepocházím z rodiny, kde by se mluvilo o pohlaví nebo dominanci. Ale zažila a viděla jsem věci, které mě k feminismu přivedly. Nechtěla jsem zkrátka skončit jako moje matka.
0: Pamatujete si tu chvíli, kdy jste si řekla, že se budete za postavení žen ve svém díle prát?
1: Neuvědomuju si žádný takový klíčový okamžik, ale dobře si vzpomínám na situaci, která se odehrála nedávno, v roce 2022, kdy jsem byla jako autorka pozvaná na Haiti na festival. Bylo to tedy v době, kdy už jsem měla určité renomé a jedna moje kolegyně mi řekla, že důvodem mého pozvání bylo to, že jsem mladá, hezká, moc mluvím a jsem příliš vidět. V podstatě mi dala najevo, že jsem měla pozvání odmítnout a místo sebe navrhnout jiného autora, muže, který je známější než já. Šokovalo mě to a pobouřilo, protože jsem tou dobou jako dramatička měla co nabídnout. Proto je třeba se nevzdávat, svoji hodnotu neustále prosazovat, protože jakmile lidé uvidí nějakou trhlinku, už ji využijí k tomu, aby vám dokázali, že nemáte na něco jako žena právo. Myslím, že nejsem sama, kdo tohle zažívá. Na Haiti máme skvělé dramatičky, ale začali jsme si jich vážit teprve nedávno. Stále však plníme jen reprezentativní funkci. Jakmile je někde pět mužů, je třeba pozvat také jednu ženu. A ta pak zastupuje všechny ostatní. Akce, kde by ženské autorky byly postaveny na stejnou úroveň jako muži, neexistují.
0: Jakým způsobem se feminismus promítá do vaší tvorby?
1: Přímo. A to i když se nejedná o feministické téma. Hodně pracuju s ženskými hrdinkami, které jsou vždy v mých hrách v popředí. Někteří mi dokonce vyčítají, že píšu hlavně o ženách, že mužské postavy zanedbávám. Nezbývá mi, než s tím souhlasit, je totiž třeba danou situaci změnit. Potřebujeme silné hrdinky, které bojují. Taková je i Jol ze hry Dívka, kterou spálilo slunce. Tolikrát ji život srazil na kolena a ona přesto vždy vstala. Ale jednou toho začne mít dost a já jsem nechtěla, aby se ta postava litovala, ale aby se vzbouřila a uvědomila si, že je silná.
0: Kde berete svoje náměty? Jaké ženské osudy vás inspirují?
1: V haitské historii například najdeme spoustu hrdinek za nezávislost, o kterých se mlčí. A to je teď úkol nás, autorů a autorek 21. století, vzdát jim náležitou poctu. Ve škole jsme se učili pouze o mužích, ale zapomínalo se na ženy, které pro nezávislost vykonaly činy srovnatelné s těmi mužskými. To je případ Žána Žaka de Salina, velmi respektovaného vůdce revoluce. Vzbouřil se proti otroctví, sformoval armádu a zvítězil. Ale po jeho boku stála také Claire Herès nebo Catherine Flon, která ušila první haitskou vlajku. V armádě bojovala poručice Sanitte Belair, další významná hrdinka. Ženy v haitské historii a dekolonizace je tématem mojí disertace. Zkoumám, jakým způsobem jsou ženské hrdinky znázorněny v haitské dramaturgii a literatuře.
0: Můžete na závěr popsat několika slovy současnou situaci žen na Haiti?
1: Vzdorují. A nejen ženy. Myslím všichni lidé na Haiti. V Evropě, když se díváte na zprávy, tak máte dojem, že Haiti je v jednom plameni. Jako kdyby tam nebyl žádný život. Mlčí se o tom, že spousta mladých lidí této situaci statečně čelí. Že na Haiti žijí normální lidé, kteří usilují o změnu. Hovoří se o válce gangů, nabízejí se obrazy chaosu a bídy, ale to všechno není jen vina Haiťanů. Je třeba si uvědomit, že veškerá bída Haiti má taky svoje spoluviníky.
2: S haitskou dramatičkou Andrée Spierre se setkala a rozhovor s ní natočila kolegyně Lucie Němečková. Haitská autorka právě v Praze v rámci rezidenčního pobytu píše hru o ženách a migraci. Právě o nich promluví ve čtvrtek ve francouzském institutu, a to u příležitosti festivalu Lire en Fête.

0: Dobrý den, nashledanou nebo hodně štěstí, to vše můžete, pojedete-li někdy do Tibetu, vyjádřit pozdravem Taši Delé. Právě těmito slovy nás teď pozdravili Zuzana Navarová a Mario Biháry. A 9 minut před 16. hodinou nás už teď pozdraví básník a redaktor Adam Borzič. Pro Vltavu totiž napsal a načetl úvahu s názvem AI a spiritualita.
1: Papež Lev XIV. Vydal před časem svou první encykliku věnovanou umělé inteligenci. Není náhoda, že nese název Magnifica Humanitas. V době, kdy stále více důvěřujeme algoritmům a technologické korporace soustřeďují moc v nevídaném rozsahu, obrací papež pozornost k otázce starší než všechny počítače. Co vlastně znamená být člověkem? Podobně jako Lev XIII. Reagoval na průmyslovou revoluci, snaží se jeho jmenovec či znamení digitálního věku. Umělá inteligence podle něj není jen technickým nástrojem, ale silou proměňující práci, vzdělávání, politiku, válku i naše chápání pravdy. Pozoruhodné je, že encyklika nepropadá ani technofobii, ani technooptimismu. Papež připomíná, že skutečná inteligence není pouze zpracovávání informací. Lidský rozum je spojen s tělem, svědomím, vztahy, soucitem a odpovědností. Algoritmus může být rychlejší než člověk, ale neumí milovat, truchlit ani odpouštět. Proto Lev XIV. Varuje před vírou, že samotné technické možnosti vyřeší lidské problémy. Bez etiky, demokracie a péče o společné dobro se mohou stát nástroje manipulace, nerovnosti či války. Zvláštní pozornost věnuje papež koncentraci digitální moci. Nepoužívá sice pojem technofeudalismus, s nímž přišel levicový ekonom Yannis Varoufakis, ale jeho diagnóza se mu blíží. Varuje před světem, v němž se data, algoritmy a komunikační platformy soustředují v rukou několika korporací.

evoluci nejen jako biologický proces, ale také jako duchovní dobrodružství. Technologie i umělá inteligence nejsou v tomto pohledu něčím vnějším. Jsou součástí tvořivé dynamiky kosmu. Člověk vytvářející technologie není od přírody oddělen. Je přírodou, která začala reflektovat sebe sama. Delio se rozchází s naivním technooptimismem. Tvrdí, že jsme opustili mnohé tradiční představy o Bohu a člověku, aniž bychom dokázali objevit posvátno v samotném evolučním procesu. Proto máme sklon redukovat člověka na data a informace. Umělá inteligence se pak stává zrcadlem této redukce. Pokud chápeme vědomí pouze jako zpracovávání informací, snadno začneme považovat člověka za biologický počítač. Delio připomíná, že lidská bytost je uzlem vztahů, příběhů, emocí, tělesnosti a duchovní otevřenosti. Zdůrazňuje, že posvátnost nenáleží pouze člověku. Celý kosmos je prosycen tvořivou božskou přítomností. Hvězdy, řeky, lesy, bakterie i lidské vědomí jsou součástí evolučního příběhu, v němž se vesmír stává stále složitějším, propojenějším a schopnějším vztahu. Její úvahy mě vedou k otázce. Co když není největší výzvou umělé inteligence obrana člověka proti strojům, ale proměna našeho chápání života, vědomí a posvátna? Delio nevidí budoucnost jako zápas mezi lidmi a stroji, nýbrž jako hledání nové formy spolubytí v evolučním vesmíru. Bylo by chybou vidět v umělé inteligenci pouze hrozbu. Pokud dokážeme překonat logiku zisku, kontroly a kolonizace, může se stát nástrojem rozvoje toho, co Teilhard nazýval noosférou, sférou sdíleného vědomí obepínajícího Zemi. Už dnes propojuje napříč kontinenty, překonává jazykové bariéry a zpřístupňuje vzdělání. V budoucnu by mohla pomáhat porozumět ekologickým procesům, podporovat dialog mezi kulturami a koordinovat péči o planetu. Sama o sobě nás však moudřejšími neudělá. Může pouze zesílit to, čím již jsme. V nejodvážnějších vizích Delio by se technologie mohly stát součástí nové, spirituálně evoluční fáze světa. Ne proto, že by stroje nahradili člověka, ale proto, že by pomáhali uvědomovat si radikální propojenost čeho živého. Rozhodující totiž není technologie sama, nýbrž duch, který ji prostupuje. Pokud se noosféra nemá proměnit v planetární tržiště, ale v prostor spolubytí, bude muset růst zároveň technická inteligence i inteligence našeho srdce. Teprve jejich spojení by mohlo pomoci proměnit technický pokrok hlubší porozumění tomu, jak spolu na planetě žít.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.
2: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Indický premiér Narendra Modi dnes poprvé v historii navštívil Slovensko. S premiérem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo o nových technologiích. Obě země zároveň oznámily posílení vzájemných vztahů. Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál ale podle něj je také v dalších odvětvích. Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. Rozhodnutí britské vlády zakázat propalestinskou aktivistickou skupinu Palestine Action je v souladu se zákonem. Rozhodl o tom londýnský odvolací soud. Nejde podle něj o nenásilnou skupinu, o čemž se justici snažili přesvědčit její členové. Palestine Action podnikala loni protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem, které jsou podle skupiny napojené na izraelskou armádu. Vláda hnutí loni zapsala na seznam teroristických organizací. Festival Měsíc autorského čtení letos představí grónskou literaturu. Vystoupí na něm 30 umělců, kteří z Grónska pochází nebo se mu ve své tvorbě věnují. Přehlídka nabídne také stejný počet domácích autorů. Začne 1. července v brněnské Huse na Provázku, konat se bude ale také v Ostravě, na Slovensku a nebo ve Lvově. Grónská kultura spojuje inuitskou vypravěčskou tradici s evropskými vlivy z Dánska, Islandu nebo Norska. Stopu tam zanechali také misionáři Moravských bratří, tedy Jednoty bratrské. A ještě počasí, dnes v noci čekáme jasno až polojasno, kránu na západě až oblačno. Nejnižší teploty 11 až 6, na horách naměříme kolem 7 stupňů Celsia. Zítra v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26, na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia. A více zpráv se dočtete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné pondělní odpoledne, milí posluchači. Otevíráme závěrečnou půlhodinku dnešní Odpolední Vltavy. Z vltavského studia vás zdraví Markéta Kaňková a ptá se, zda jsou ženy skutečně slabším pohlavím. V otázce fyzické síly jsou ženy v průměru fyzicky slabší z hlediska psychické odolnosti, adaptability, délky dožití a imunitního systému, však vědecké studie často ukazují pravý opak. Český jazzman Jan Kořínek na každý pád po slabším pohlaví pojmenoval píseň Weaker Sex, která se vltavským prostorem rozeznívá právě teď. Dobré odpoledne.

0: Jan Kořínek a jeho bluesová kapela Groove se songem Weaker Sex na Vltavě 16 hodin a 8 minut. A dokonce dvě příslušnice takzvaného slabšího pohlaví se v tomto čase nacházejí v našem pražském studiu. Vedle mé moderátorské maličkosti do něj totiž před chvílí vkročila také editorka vltavského akcentu Lenka Buriánková. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A Lenka nás přichází pozvat k poslechu dnešního premiérového vydání pořadu a mě tedy zajímá, o čem bude.
1: My se dnes v akcentu vrátíme už po několikáté, tak jako v poslední nedávné době, do Národní galerie Praha. Zase jsme zvolili nějaký jiný úhel pohledu. Tento čtvrtek, totiž 18. června, se uskuteční druhé kolo výběrového řízení na nového generálního ředitele Národní galerie Praha. Kandidáti při něm představí své vize dalšího rozvoje této státní příspěvkové organizace, ale vzhledem k tomu, že nemáme potvrzená žádná jména kandidátů z Ministerstva kultury, tak to nebude o jménech, o těch konkrétních kandidátech. Ale my se vlastně zamyslíme nad tím, protože často se skloňuje otázka, proč má mít Národní galerie tolik budov, spravuje jich mimo jiné 6. A to jistě bude nějaký úkol pro nového generálního ředitele, co i s tímto tématem udělat. Tak když už má Národní galerie tolik budov, jakou mají mít vlastně náplň? Jak třeba dokáže Národní galerie v jednotlivých budovách využít potenciál sbírek? Tedy budeme se bavit i o tom, jak jsou tedy v těchto budovách dnes pojímány výstavy a jak to lze třeba změnit. Nás inspiroval pohled Mileny Bartlové, která se zamýšlela nad tím v jednom z našich minulých akcentů, právě které jsme věnovali Národní galerii, jestli by nestálo za to mít jednu opravdu top stálou expozici v jedné z budov a v ostatních budovách třeba jen výstavy dočasné. Jestli vlastně vůbec v Národní galerii je tolik opravdu cenných a zajímavých děl, aby z nich bylo tolik rozsáhlých stálých expozic právě v jednotlivých budovách. Zamíříme také do zahraničí, řekneme si nějaké zkušenosti například z Německa a samozřejmě budeme se i zamýšlet nad tím, jestli právě ty jiné budovy Národní galerie, kde by třeba nebyla ta nějaká top stálá expozice, tak jak by se ty budovy daly využít jinak pro nějaké jiné umělecké účely.
0: Za vltavský mikrofon v 16:30 usedne moderátor akcentu Saša Michalidis. Do studia pozve taky své hosty. Kdo to dnes bude?
1: Budou to výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forejt a vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a také výtvarný publicista Jan H. Vytvar.
0: A nás k poslechu akcentu pozvala jeho editorka Lenka Buriánková. Jak víte, na Vltavě si tento pořad můžete naladit každý všední den v 16:30 odpoledne. Lenko, díky moc, ať se daří.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudba z filmu Teče tudy řeka, tedy Haunted by Waters z pera Marka Isham a dozněla na Vltavě v 16 hodin a bezmála 15 minut. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v závěru odpolední Vltavy, do kterého stačíme ještě implementovat jedno téma. A bude o varhanách a o tom, že na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem. Musíte být tak trochu i architektem, technikem a možná částečně i hodinářem. Právě někoho takového hledali pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Po letech práce, plánování a výroby jsou teď nové svatovítské varhany hotové a právě dnes, konkrétně za pár desítek minut, přesně v 17 hodin, je pokřtí za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mně se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Karel Hála, Ferdinand Havlík a swing band Ferdinanda Havlíka, tedy další porce jazzu a blues v dnešní odpolední Vltavě. Okouzlené městečko doznělo v 16 hodin a 20 minut. A v závěru odpolední Vltavy nezbývá, než pozvat k poslechu večerního programu. Připravujeme pro vás nejprve přímý přenos koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, a to z Rudolfína. Na programu bude koncert pro klavír číslo 23 A dur Wolfganga Amadea Mozarta, dále variace na La Cidarem La Mano pro klavír a orchestr Friderika Chopina a čtyřvětá symfonie pro solovou violu Herold v Itálii Ektora Berlioce. Jako solisté budou účinkovat klavírista Martin Kasík a violista Josef Špaček. Dirigovat bude Erina Yashima. Přímý přenos si můžete na Vltavě naladit dnes v 19.30. A potom ve 22 hodin vám nabídneme souzvuk. V knize Dva zelené tóny se pohled autorky Bohumily Grégrové obrátí směrem k pramenům paměti, k prvním vědomým vzpomínkám. Dokumentární a memoárové postupy jsou příznačné pro celou její tvorbu. V textech, ze kterých bude sestaven náš pořad, dojde k prolnutí básnířčina výrazu a rodinných příběhů, které se stávají utkvělým praobrazem.
1: Žijeme v Praze. Chodím do primy dívčího reálného gymnázia Charloty Masarykové. Naši třídní profesorku, doktorku Kláru Červenkovou, blízkou přítelkyni Alice Masarykové, napadla krásná myšlenka, že naši třídu představí prezidentu osvoboditeli. Nic netušíce odjeli jsme autobusem do Lánského zámku. Stráže nás odvedli do obrovského skleníku s palmami v zimní zahradě, kde byly připraveny dvě řady židlí. Usedli jsme. Srdce nám tloukla a nevěděli jsme proč. Z čista jasna se objevil náš milovaný pan prezident v černé kšiltovce s trikolorou, v černém kabátku, rajtkách a v lesklých černých holinkách. Vystoupil po schůdcích do skleníku, my vstali k pozdravu. Usmíval se, chodil od jedné ke druhé, každou pohladil po vlasech. Na jeho otázky a připomínky, abychom byli svědomité a poctivě se učili, odpovídala naše třídní, my jsme nebyli schopni slova.
0: Souzvuk, který vychází z knihy básnířky Bohumily Grégrové, vznikl v roce 2014 v režii Hany Kofránkové. Uslyšíte v něm Ninu Divíškovou a také Viktorii Hrachovcovou. Poslechnout si ho můžete dnes v 10 hodin večer na Vltavě. A zítra mezi 6. a 10., jak víte, můžete poslouchat ranní mozaiku. Po 7. hodině vás pozveme na festival Smetanova Litomyšl. Konkrétně nabídneme rozhovor s jeho ředitelem Martinem Šulcem. Po 8. hodině nás potom Veronika Jošková Štefanová pozve do arény bratří Formanů, kde přichystali novou inscenaci Anatomie du désir. A v hodině mezi 8. a 9. také Matěj Forejt přijde zhodnotit výstavu Deitas v galerii Rudolfinum. Budeme rádi, když si nás naladíte nejen dnes v podvečer, ale také zítra ráno. Děkujeme za vaši přízeň. V pondělí odpoledne Markéta Kaňková vás zdraví, za celý tým editora Jana Zítku a také za Jana Mikuška z techniky přejeme vám co nejpříjemnější zbytek dne.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Ve čtvrtek 18.6. se uskuteční druhé kolo výběrového řízení na nového generálního ředitele nebo ředitelku Národní galerie Praha. Kandidáti nebo kandidátky při něm představí své vize dalšího rozvoje této státní příspěvkové organizace. Často se mimo jiné skloňuje otázka, proč má mít Národní galerie tolik budov. Spravuje jich v současné chvíli 6 a něco. A když už má Národní galerie tolik budov, jakou mají mít náplň, jak dokáží využít galerijní sbírky pro výstavy. O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forej. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan Hávitvar. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, taky děkuji za pozvání.
0: A když se podíváme právě na jednotlivé budovy Národní galerie, tak v rychlosti to vyjmenu. Veletržní palác, vedle sbírek, odborná pracoviště, část kurátorů, restaurátorské zázemí, edukace. Klášter svaté Anežky České, středověké umění a také laboratoř. Palác Kinských, sbírka grafiky a kresby, také 3 depozitáře, badatelná knihovna grafiky a kresby a restaurátorská dílna, také ředitelství. Zatím v rekonstrukci tedy. Šternberský palác, staří mistři a knihovna, Švarcemberský palác, staří mistři, archiv Národní galerie, půda a sklep nevyužité a Salmovský palác, stálá expozice umění Asie a knihovna. Je to příliš mnoho nebo málo budov, Matěj?
1: No, budov je to myslím až, ale vlastně ten problém budov Národní galerie má myslím 2 takové linie, které se kombinují do toho finálního celkového problému. A to jednak to, že podle mého názoru na Prahu a Národní galerii a jejich velikost a význam a také finanční zázemí je budov moc. A zároveň nemají jasnou orientaci, nebo respektive ji jakoby aktuálně mají, ale ta orientace se jenom za dobu, kterou já pamatuju, a to není zas až tak dlouho, několikrát změnila. Takže dlouhodobou obsahovou koncepci ty budovy nemají. A tohle se podle mě dohromady vlastně potom protíná do toho hlavního problému, že těch budov je moc a nemají nějakou dlouhodobou jasnou koncepci, a to znamená, že to má samozřejmě i nějaké negativní důsledky pro marketing.
0: Jak to vidí Jan Vytvar?
2: Já si myslím, že není otázkou, jako kolik mají budov, jako kdyby měli 4násobný rozpočet, tak lidi by mohli mít jako těch budov ještě víc. Otázka je za prvé rozpočet a za druhý jako ta náplň. A ta náplň je pro mě problematická z hlediska těch expozic, tak jak jsou rozdělený, tak jak a to, co obsahují. Takže mám třeba některý ty, jak oni tomu říkají, stálé expozice, u některých mluví o dlouhodobé nějaký jako časový ose a mezi tím už se z nich stávají stále, tak některý mám jako fakt jako rád a rád tam jako chodím, u některých
0: třeba.
2: Se kladu... Co?
0: Třeba?
2: Třeba myslím, že První republika je moc jako pěkně udělána ve
0: veletržní palác.
2: No ne celý. Naopak jako třeba myslím si, že posledně, nebo ne předposledně otevřena stála expozice Konec černobílé doby už svým názvem naznačuje, že nepůjde jako úplně o povedenou věc. A ne, tak První republiku mám hrozně rád, protože to je jako strašně zajímavý uchopení. Je to příběh spíš jako soukromých tehdejších galerií, soukromých sběrů a tak, není to takový to chronologický prostě členění, protože vždycky si říkám, že kdybych jel prostě třeba do Drážďan, jestli bych jako jel na jako státní umělecké sbírky Drážďan, kdyby tam bylo prostě jasný rozčleněný jako třeba nevím, Výmarská republika prostě až jako 1940, já nevím, 4 třeba po atentátu na Hitlera, nebo já nevím, prostě nějaký takový rozčlenění, asi bych to neudělal. A vím rozhodně, že bych neudělal to, co třeba potkává podle mě tu posledně otevřenou stálou expozici, což je sbírka Asie v Salmovském paláci, že bych jel prostě třeba do Berlína se podívat na jejich speciálně jako asijské sbírky. Byť zrovna teď jsem řekl blbej příklad, protože zrovna v Berlíně je skvělá sbírka Egypta a tak, protože prostě je to bývala koloniální mocnost, takže mají opravdu jako unikátní sbírky.
0: Zatím,
2: ale tam se spíš můžeme bavit o tom, jako jakým způsobem to nabili. No my prostě jako sbírku Asie jako nějakou oslnivou nemáme, takže jako členit to potom jako na nějaký jako speciální barák jenom jako pro asijskou sbírku je podle mě jako úplný nesmysl. Takže mě spíš zajímá vlastně to, co, jakým způsobem to je dělený, nebo obsah A jestli v dnešní době má vlastně vůbec smysl třeba i ten český příběh jakoby vyprávět nějak jako chronologicky takhle dělený po jasných jako etapách, kdy jedna skončí ta etapa a člověk jako teda sedne na tramvaj a pojede na druhý konec města a tam jako pokračuje v tom příběhu jako dál.
0: Matěj, má vůbec nějaká budova z vašeho pohledu Národní galerie Praha svoji jasnou identitu, takovou, že přesně víme, to je ta budova, kde je tohle a tam rádi chodíme pokaždé?
1: Tak když přihlédnu i k nějaké té dlouhodobosti a chtěl bych takhle některou budovu označit, tak by to byl možná Anežský klášter, kde myslím nějakým způsobem pomáhá té identitě vlastně i spojení tématu té expozice, která je zaměřená na středověké umění.
0: S geniem Loci.
1: Samozřejmě přesně tak s geniem Loci té budovy. Ano, i u jiných budov se nějakým způsobem protíná doba z expozice s dobou té budovy, ale jako třeba jako barokní palác není v pražských poměrech zas taková bomba, abychom jako si říkali, jo, tak jdeme do toho barokního paláce a tam je to barokní umění, barokní palác je tady jakoby ob dvě domovní čísla. Takže jakoby ta unikátnost Anežského kláštera, jeho ještě jakoby nějaké přestavby prostě z 20. století, která myslím, že vlastně ten genius Loci ještě umocnila s tím tématem té expozice a s tím, že tam ta expozice už nějakou delší dobu jako trvá, tak tam si myslím, že by se o tom třeba dalo mluvit jako nějakém místě, kde tohle funguje.
0: Jasná, zřetelná budova z hlediska své lokace, svého vzhledu a zároveň své náplně pro Jana Hávitevra?
2: Já souhlasím s tou Anežkou. To je, a navíc je to hrozně hezky udělaná expozice. Jako fakt se mi líbí. U něčeho mám jako pochyby, kdy jako vlastně tam je, jak je to dělený čistě na ten umělecký jakoby svět, tak tam je řada, že jo, prostě třeba kultovních věcí, u kterých jako bych dneska přece jenom přemýšlel, jestli nějakým způsobem je interpretovat i jako instalačně jinak, než jsou tam jako čistě umělecký objekty instalované.
0: Je
2: to stejný problém, jako, nebo je to stejná výzva, jako stála před Jiřím Fajtem, když teď vlastně dělal ty fragmenty paměti, kde je najednou vystavovaný svatovický poklad, jakožto nějaký jako soubor uměleckých děl, kde ale zároveň jako je prostě zřejmý, že většina z nich vznikala prostě za nějakými jako kulturními účely a ta umělecká věc je tam jakoby vlastně přidaná hodnota a myslím si, že oni se s tím popasovali právě tím dnešním čtením jako při instalaci této konkrétní výstavy mnohem líp, než je to instalovaný v té, a nechce, to bylo na druhou debatu, ale odpovím na tu vaši otázku. Pro mě ten další, já mám ještě jeden takový barák a to je Schwarzenberský palác, kde je teda expozice Staří mistři, shodou okolností taky dělaná Jiřím Fajtem, a, nebo teda týmem lidí pod Jiřím Fajtem, a kde si myslím, že to je jako velmi zdařilý v tom právě renesančně barokním prostě paláci. A zároveň má, tam je zase druhá nevýhoda tím, že vlastně jako ta expozice Staří mistři je dneska rozdělena na dvě části, je to Starý mistři 1 a to je v tom Schwarzenbergu a pak je Staří mistři 2 a to je v protilehlém
0: Šternberském,
2: děkuju, který je takovej jakoby otloukánek, kde vlastně jakoby zmizely z něj všechny ty zásadní úplně klíčové věci, tak ty jsou v tom Schwarzenbergu, v tom Šternberském je takový jakoby s proměnutím jakoby druhá liga, nebo je to tam tak jakoby, prostě je to srovnání jako celkem jasně zřejmý. Navíc vlastně přišel i kvůli šetření teď jako o pokladnu a je to takový jako prostě takový appendix.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: Fakt na to se nezbavíme o budovách Národní galerie Praha, jejich množství, ale především jejich funkci a jejich identitě. Ve studiu jsou s námi výtvarní publicisté Matěj Forejt a Jan H. Vytvar. Když se podíváme na to, co právě říkala mimo jiné Milena Bartlová v Akcentu před časem, tak ona zmiňovala vedle toho počtu budov. Tak především zmiňovala to, že z jejího pohledu možná opravdu stálo za to, aby pokud by Veletržní palác byl tou hlavní budovou, tak aby v tom byla vlastně jedna výstava, která obsáhne to nejlepší, to best of, které Národní galerie má a potom samozřejmě vlastně k tomu by byly další výstavy. Je možné zcuknout, řekněme, to úplně nejlepší, co má Národní galerie ze všech budov. Dát to do jednoho prostoru a udělat z toho tu stálou nebo dlouhodobou expozici, která by opravdu centralizovala vlastně i ten tok návštěvnic a návštěvníků. Je to něco, co se v zahraničí běžně dělá? Honzo?
2: Jako experimenty takový jako jsou, jo, ale nevím jak vy, jo, ale když člověk jede do ciziny, tak na co jezdíte jako do ciziny? Je to jako, že...
0: Na samostatné nové výstavy.
2: No, jako že byste si řekli, jako hrozně chtěl bych vidět nějakou jako stálou expozici, která mě přiblíží příběh italského výtvarného umění v letech. A teď nevím, jestli 1430 až jako 1800 nebo 1840 až 1930, jako to člověk nedělá, jezdí prostě na jednotlivý výstavy a pak prostě samozřejmě rád navštěvuje staré sbírkové instituce prostě typu různých pinakotek a tak, který prostě se jako léta nemění a kde jsou právě tyhle ty šedoury jako a vlastně člověk ví, kde je i najde konkrétně a říká si třeba po 20 letech je, tak oni ho teď posunuli jako z jednoho rohu do druhého a je to takový jakoby příjemný ten. Ale to jsou právě ty, kde to je koncentrovaný, ale taky většinou to je rozdělený, že jo, většinou jsou to staří mistře anebo moderní a současný umění. A takže jako já si představu, že by se dalo jako z našeho umění, jako z umění našich zemí nebo v našich zemích sbíraný, což je taky otázka vlastně, co prezentovat. Jo. Máme prezentovat nejslavnější, co máme, tak máme francouzskou sbírku, která s českým uměním má společného to, že prostě požehnané hlavy si prostě za první republiky tady řekli, že ji nakoupí a od té doby tady je. Ale jinak samozřejmě do toho českého kontextu vlastně jako mimo jako byť samozřejmě jako pak ovlivnila spousta autorů, ale to je jako, no, takže jako co z toho jakoby vlastně vystavovat, já si to představit dokážu, že by to mohl být nějaký takovýhle experimentální prostor, kde by se prostě vedle růžencový slavnosti vystavoval prostě Pavel Brázda a já nevím co všechno, ale asi si dovedu spíš představit, že by to bylo právě jako ta dlouhodobá expozice, třeba vždycky udělaná na 10 let, mohlo by se prostě jako vždycky vyzvat nějaký tým lidí, který by se třeba mohli v té galerii střídat stejně tak jako generální ředitele a ředitelky a ty by prostě přišli se svým pohledem a pak by se to zase prostě jako třeba změnilo. To by se jako líbilo v mém světě mě.
0: Co Matěj?
1: Já jsem tomhle ohledu fanouškem především jakoby takového přístupu, kde ty jednotlivé budovy jsou nějakým dlouhodobým způsobem spojené s nějakým konkrétním obsahem a vlastně jsou de facto nějakým jako muzeem určitého tématu.
0: Takže něco, co vlastně Národní galerie v současné chvíli dělá.
1: No dělá, ale nedělá to tak, aby to fungovalo. Jo, že jako kdyby to dělala důsledněji a dlouhodobě, tak ano, ale jako při těch škatulatech, která vlastně jakoby neustále zažíváme a každý nový ředitel a každý šéf kurátor a každý kurátor sbírky si vlastně tu koncepci chce nějak ohnout a to už potom nefunguje. Tam prostě to nějakým způsobem musí být jako opravdu ale dlouhodobá koncepce a přestože Národní galerie Praha je jako jedna instituce bez těch jakoby dceřiných muzeí, tak si myslím, že tady by mohly být opravdu inspirací spíš takové ty, jak já říkám, muzejní holdingy, jako jsou třeba v Německu, když už Honza zmiňoval pinakotéky mnichovské, tak ty jsou vlastně součástí přesně něčeho takového. To je prostě instituce, která se jmenuje Bavorské státní sbírky malby Bayerische Staatsgemälde Sammlungen a tam patří tři pinakotéky, Alte Pinakothek, Neue Pinakothek a Pinakothek der Moderne. K tomu ještě další dvě muzea v Mnichově, Brandhorst a Sammlungsschack a k tomu 12 poboček na dalších místech v Bavorsku. A každá tahle jako budova, každé to muzeum má nějakou svoji identitu a něco vystavuje, něco představuje. Prostě víme, že když jdeme do budovy Alte Pinakothek, tak tam prostě uvidíme něco jako o hodně jiného, než Pinakothek de la Moderne. A nikoho jakoby nenapadá nějakým různým způsobem jako přesouvat, teda že do budovy Sammlungsschack by se vlastně přesunulo něco z Neue Pinakothek a tím by to přece celé úplně ztratilo jako smysl. Stejně tak fungují drážďanské sbírky, které mají 16 muzeí v Drážďanech v Lipsku a v Hernhutu, i když tam už do toho pak zasahují nějaká historická témata, folklor a tak dále. Ale fungují takhle i mnohem menší instituce v chudších a menších městech než je Praha. Když sáhnu zase do Německa, tak jsou to třeba Kunstsammlungen Chemnitz. Chemnitz je postindustriální provinční město v bývalé NDR, která má asi 250 tisíc obyvatel, má docela dobré muzeum umění, Kunstsammlungen Chemnitz, která tahle instituce má dvě budovy. Hlavní budovu v centru města, kde je nějaká výběrová expozice, kde je kde jsou krátkodobé výstavy. A k tomu má samostatné muzeum Gunzenhauser, což je budova modernistické spořitelny, přestavěná ateliérem Štáb architekten na počátku 21. století na muzeum meziválečné moderny, kde vlastně je dlouhodobě zapůjčená soukromá sbírka mnichovského sběratele Gunzenhausera. A musím říct, že to nejzajímavější, co vlastně v Chemnici je k vidění, je právě v tomhle muzeu. Není to v té výběrové přehledové sbírce na té hlavní budově, ale je to tohle jako vyčleněné muzeum, které má nějakou jakoby jasnou identitu. Marketingově se do velké míry prezentuje jako samostatné muzeum s vlastním názvem, byť organizačně patří úplně integrálně do těch uměleckých sbírek Chemnic. A myslím si, že to je něco, co jakoby funguje a kde je právě možná ta inspirace. Zase to nefunguje tak, že by přišel nový ředitel a smíchal by jakoby tyhle dva baráky do sebe a začal vymýšlet, že se teda něco teda toho otodik se přesuneme na to na hlavní náměstí, protože by tam byl blíž po ruce turistům. Ale má to nějakou jako dlouhodobou linii, která se nemění a na které ty baráky prostě stojí a mají založenou tu svoji identitu.
0: Když se teda celou dobu bavíme o tom slově identita, znamená to, Honzo, že skutečně nejdříve je potřeba vyřešit, aby Národní galerie si řekla nějakou dlouhodobou strategii, která bude nezávislá na tom, kdo zrovna je ve vedení nebo kdo je ve vedení Ministerstva kultury. A pak teprve se můžou nebo mohou řešit samostatné budovy, protože to z toho vyplyne.
2: No tak ona nějakou takovouhle strategii vypracovanou má, že jo?
0: Samozřejmě.
2: Zaskne, jako nakolik se jako, jako naplňuje, tak to je bohužel neplatí jenom pro Národní galerie, ale jako pro třeba i celou českou kulturní politiku, jak vidíme teď v přímém přenosu, kterou jsme si schválili loni a očividně jako ani ne po roce, tak jako nové vedení ministerstva jako dělá jako všechno pro to, aby jako absolutně se tato státní kulturní politika nenaplňovala. No tak stejný to nebo podobný to je v Národní galerii. Já si myslím, že by to bylo jako dobrý, kdyby se něco takového vypracovalo, ale víme, že tyhle ta debata, jakoby fakt jako, to se vrací jako opakovaně, jo? Že prostě, když nastoupil Jiří Fajt do vedení Národní galerie, tak se jako velmi jako o tomhle tom debatovalo vlastně náplň těch paláců a tak. Teď máme takovou jako dlouhou pauzu, kdy prostě za Alici Knastce vlastně nic takového moc neřešilo, řešil se prostě hlavně depozitář a prostě a rozpočet na výstavy.
0: Tady a, když Jan Vytvar zmínil depozitář, tak staví se depozitář v Jenonicích, no. Což je zásadní vlastně budova nejenom z hlediska toho, že se tam skutečně budou moci umístit a archivovat díla, ale především jsou tam i restaurátorské dílny, badatelny, a to znamená, že to dost uvolní ruce i těm samotným budovám současnosti.
2: A to byla jedna z těch vizí třeba Jiřího Fajta, že jo, který prostě říkal, jako ten veletržní palác je prostě jako obrovský prostě šutr, který prostě jako musíme sebou táhnout a jako prostě nám, jako když se bude depozitář, tak to je první krok k tomu, aby se nám prostě uvolnily ruce a druhý krok podle něj, pro něj byl plán prostě postavit novou jako budovu pro sbírku právě jako současného, možná i moderního jako umění, která by byla míň prostě nákladná pro Národní galerii než ten veletržní palác, pokud by se nenašly investice pro jeho rekonstrukci. No tak takovýhle prostě nějaký vize byly, ale vlastně nikdy jsme se nedostali ani k tomu, aby jako někdo teda jako to podškrt ideálně ve spolupráci třeba právě s Ministerstvem kultury, který to nakonec stejně zaplatí, nebo teda respekt zaplatíme to my, ale Ministerstvo kultury řekne, že to zaplatíme a my budeme říkat, že to je dobře. Bylo by to jako pro mě jako důležitý, asi by bylo hezký teď třeba vidět, nakolik třeba takováhle věc se řeší v těch přihláškách lidí, kteří se hlásají teď na vedení Národní galerie, ale o tom bohužel jako nevíme vůbec nic a taky by bylo zajímavé zjistit, jestli třeba zrovna jako současného ministra kultury, jako pro něj by tohle to bylo jako nějaká relevantní informace pro to, aby mezi kým si má vybírat. To je všechno jakoby otázka. No. Já se obávám, že asi by nebylo, ale mělo by to být aspoň pro tu výběrovou komisi, která teda o tom spolu rozhoduje, respektive doporučuje.
0: Akcent. Původně jsme se v dnešním akcentu s výtvarnými publicisty Matějem Forejtem a Janem H. Vytvarem bavili o budovách Národní galerie, tím jsme se dostali ale plynule k samotnému směřování Národní galerie. Jsme uprostřed výběrového řízení, které probíhá poměrně kvapíkovým tempem. Je potřeba zmínit, že oficiálně Ministerstvo kultury nezdělilo, kdo jsou kandidáti nebo kandidátky, kteří se hlásí do toho výběrového řízení, takže tady nebudeme spekulovat, i když některé zprávy přišly. Ale Matěj, pokud se po všech těch debatách dlouhodobých o směřování Národní galerie i vlivem třeba covidu, i vlivem energetické krize, což výrazně ovlivnilo samotný rozpočet Národní galerie a tedy peníze, které jdou na provoz a údržbu těch budov, tak kam z vašeho pohledu by Národní galerie ideálně měla směřovat?
1: No, měla by směřovat... Jako já nemyslím, že by se měla nějak úplně jako přepolovat, ona by měla prostě si myslím jako pevnějším krokem a ideálně možná s trochu lepšími penězi směřovat tam, kam se jako celou svoji historii snaží směřovat, prostě k nějakému normálnímu, solidnímu středoevropskému muzeu umění. Ona do velké míry tyhle, jako tam působí prostě spousta lidí, kteří ví, jak to dělat. To zase tady se nebavíme o nějaké instituci v troskách. Bavíme se o instituci, která je na tom asi ne úplně dobře finančně, je zatížená prostě ty budovy, o kterých jsme mluvili, to je taky nějaká zátěž prostě z minulosti, kdy na základě nějakých rozhodnutí lidí, kteří už vlastně třeba v galerii ani nepůsobí, se těch budov ujala a je zatížená nějakým jako chaosem personálním, který prostě vznikl především odvaláním Jiřího Fajta a tím, že se další ředitelé, prostě bylo to provizorium, bylo to zase nějaké jako urychlené výběrové řízení a myslím si, že to jako co neprospívá teď je zase jakoby ta zrychlenost toho výběrového řízení, protože pokud má být na tu pozici dosazená osoba, která teda není zevnitř té instituce, tak je přece potřeba i jakoby nějaký čas na ten přesun. Jako zajímavé osobnosti, které jsou schopné vést takovouhle instituci, většinou mají nějakou práci jinde. Takže aby z ní odešli, předali někomu jinému a nastoupili do Národní galerie Praha, to by prostě vyžadovalo nějaký čas, který mám obavu, že se s ním úplně nepočítá v tom aktuálním výběrovém řízení.
0: Takže něco jako se stalo v případě Národního divadla v Praze, kde výběrové řízení vlastně potvrdilo ve funkci Martina Glázera, který přijde až po 2,5 roku.
1: Přesně tak a připadá mi, že to je na české poměry jako neuvěřitelně jako koncepční krok, to, jak proběhl výběr tedy nového ředitele Národního divadla.
0: Myslím, že Honzo, že tohleto, co zmínil Matěj, je strašně důležité, že Národní galerie Praha skutečně má ohromující množství lidí, kteří nejenom, že jsou schopní, ale ještě k tomu v té instituci rádi pracují i přes všechna ta úskalí, která si sebou nese především díky tomu, že je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. A to znamená, že se bavíme vlastně o instituci, která ve své podstatě zdravá je, jenom by potřebovala být klidnější.
2: Nemyslím si. Já to taky jako mně přijde, že tam jako jsou lidi, kteří

0: trošičku jinak, než se o tom jako přemýšlí. Myslím si, že ty příklady jsou, že nemusíme ani jako jezdit za ty hranice někdy, jo. Samozřejmě, že se nedá srovnávat jako sbírky Národní galerie v českých poměrech jako s ničím, co tady je. Jsou prostě obrovský a jsou fakt jako reprezentativní. Zároveň, když se prostě člověk podívá do institucí regionálních, jakým způsobem s tím přemýšlej, tak vlastně s výjimkou jako Západočeské galerie v Plzni, která má tu základní nevýhodu, že prostě furt nikdo nebyl schopný postavit ten barák, který navíc mají schválený, ale prostě nikdo ani neuvětšil ty prachy, tak vlastně ty instituce jakoby s těma třeba stálými expozicemi jako velmi zajímavě jako pracují, ať už jde prostě o Hradeckou galerii, ať jde o Alšovku, ať jde o Liberec vlastně momentálně. Jako, jo, jsou to jako velmi zajímavý pokusy, jak s tím, řeknu ošklivé slovo, materiálem, s těmi artefekty, jakým způsobem s tím pracovat a nějakým způsobem právě jako shrnout ten vývoj české umění, pokud ho chceme furt vidět chronologicky, což já třeba jako čím dál vlastně míň jsem fanda, furt mně přijde, že vlastně začít se dívat na to umění jako na nějaký jako období, etapy, ze které se dají vypichovat věci, které spolu velmi úzce souvisejí a přitom jako mají skrz, mezi sebou mají prostě rozdíl stovky let. Takže je mnohem zajímavější, zvlášť pro dnešní mladou generaci, který fakt jako nezajímá nějaký, aby se jako prostě šli chronologicky prostě od 14. až po jako současnost.
1: Takže kontext.
0: Takže nějaký jakoby kontext. A tak jako vlastně s tím jako nějakým způsobem uměj pracovat a uměj to udělat tak, aby tam člověk vešel do toho baráku a opravdu za ten den to jako proběh a měl nějakou představu, což je ta idea té Milene Bertlové, kterou jste tady nastěňoval.
1: V dnešním Akcentu jsme se původně bavili o budovách Národní galerie, dospěli jsme k úplně něčemu jinému, ale úzce to spolu souvisí. Ve studiu s námi byl výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forejt. Moc děkujeme, Matěj.
2: Já děkuji za pozvání.
1: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan H. Vytvar. Díky.
0: Já děkuji a držím Národní galerie palce, ať to teď dobře dopadne.
1: To my všichni. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí bude zřejmě trestným činem. Návrh novely trestního zákoníku dnes vláda poslala do sněmovny. Za přimíchání drogy třeba do pití nebo jídla bude hrozit až rok vězení. Pokud bude omamná látka využitá k usnadnění jiného trestného činu, soud bude moci poslat pachatele do vězení až na 3 roky. V krajním případě smrti oběti pak hrozí až 10letý trest. Vláda schválila návrh zákona o zrušení koncesionářských poplatků. Český rozhlas a Česká televize by podle něj měly příští rok dostat ze státního rozpočtu dohromady o 1 400 000 000 korun méně než letos. Ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů si od změn slibuje vyšší tlak na efektivitu obou médií. To ale kritizuje vedení obou médií a také sněmovní opozice. Třeba podle zástupců ODS, Hnutí STAN, KDU-ČSL nebo Pirátů jde o přímý zásah do nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. V německém muzeu architektury ve Frankfurtu nad Mohanem se uskuteční výstava nazvaná More is Now – nová česká architektura. Soustředí se na realizace mladší architektonické generace, zejména takzvaných mileniálů. Podílí se na ní více partnerů, kurátorkou je Helena Huber-Doudová ze sbírky umění po roce 1945 Národní galerie. Výstava, která potrvá od 19. září do 17. ledna roku 2027, představí 28 architektonických realizací jako součást roku české kultury v německojazyčných zemích. Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na západě později výjimečně také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26, na horách naměříme kolem 16 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Pěkný večer u poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vám ze studia přeje David Pomahač. Ačkoliv střední vlny vydali svou debutovou nahrávku teprve 1. května, rozhodně nejde o nováčky na hudební scéně. Za projektem stojí dvojice zkušených hudebníků, které můžete znát ze skupin Sporto, Prodavač nebo Hard to Frame. Jak se oba muzikanti potkali a na jakých základech střední vlny vznikly a jak se do jejich tvorby promítá Polabí, kde oba žijí, o tom všem si budeme dnes povídat v dnešním pořadu. Ve vltavském studiu vítám Pavla Šampona Kaberíka a Ondře Černohorského. Ahoj, kluci.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, zdravíme.
1: Střední vlny jsou vlny, které šířily a šíří radiové vysílání. Jaký je váš vztah k rozhlasu obecně a jakou roli hraje jeho poslech ve vašich životech? Začneme Pavlem.
2: Tak asi ve vlnách, ale ta vlna asi jakoby poslední, možná jako nejdelší, tak je spojená hlavně jako s poslechem obecně, jako napříč vlastně rodinou, protože obě děti poslouchají rozhlas, pořady rozhlasový, takže vlastně pořád a neustále bych řekl, jsme nějak propojený. A jinak vlny, rádiový vlny, střední vlny vůbec, tak to je, protože jak se zmínil, tak Polabí a vlastně to místo, kde jsme, Lysá nad Labem, tak máme pořád na dohled Liblický vysílače, no, který
1: se...
2: jsou...
1: Já nechci do toho takhle vstupovat úplně, ale k těm se dostaneme. Určitě to budeme probírat podrobněji. Ondro, jakou roli rozhlas hraje v tvém životě?
3: No, tak teď hraje hlavně roli ve večerním poslouchání s dětmi, kdy hodně posloucháme pohádky z Českého rozhlasu a jsou strašně srandovní, máme to rádi, takže hraje teďkonc zásadní, bych řekl, no, při usínání.
1: To rádi slyšíme. Před rokem vyšla vůbec první kolekce písní středních vln na EP s názvem A. Prvním singlem, který se dostal do éteru, byla skladba, která má označení radiových středních vln v názvu. Tady je AM.

0: Ondřej Černohorský a Pavel Šampon Kabelík se středních vln sedí naproti mě ve vltavském studiu a teď se zaměříme na to, jak se oba pánové potkali. Protože Ondřej, my jsme už teda Lysou nad Labem jsme tady zmínili na začátku, Ondřej žije v Lysí nad Labem celý život. A ty, Pavle, ty ses přistěhoval.
1: Já jsem se přistěhoval.
0: A ten váš kontakt byl nějaký pozvolný, že jste se potkávali postupně, anebo se vás svedla nějaká konkrétní událost?
1: My jsme na sebe naráželi, tak jako Lysa, jak je malá a těch míst, kde jsme se, kam vůbec jít, bylo ještě o to méně, takže ta pravděpodobnost, že se někde potkáme, byla dost velká a když jsme na sebe narazili, tak jsme prostě kecali o hudbě. Ale fakt jako to bylo spíš jako ve formě toho, že jsme jako debatovali a probírali věci, co kdo poslouchá a tak. A až postupem času jsme se nějak jako dostali do toho, že jsme si řekli, že by to mohlo být zajímavý.
0: Ondro, a znali jste navzájem svoji tvorbu, než jste se potkali?
2: No, já jsem Prodavače znal, takže jako myslím si, že jsem si kdysi koupil i vinyl, aniž bych ještě Pavla znal.
1: Díky.
2: Není zač a vlastně skrz ten vinyl pak jsem ještě s Pavlem, myslím, když jsme se poprvé nějak začali spotkávat, tak různě na sebe narážet, tak jsem z něj tahal rozumy, jak to vlastně vyrobili tu desku, protože my jsme s kapelou to chtěli taky vlastně dát naší hudbu na vinyl a Pavel nevěděl. Takže to je můj...
0: A doporučil si aspoň někoho, koho by ses mohl relevantně zeptat?
2: No, to už si nespomínám.
1: Já jsem akorát mu k tomu říkal, že tehda vlastně, když nám dělali obal pro Prodavače, pro Malý ráje, tak tehda byla taková kauza kolem toho, protože tehdejší vydavatel Marek Čulen z labelu Starcastic, zdravíme Marka, tak jim poslal vlastně na tu matrici, poslal jim tu grafiku v obráceně vzhůru nohama. Mm-hmm. A oni to tam vyjeli, asi já nevím, 350 kusů a volali mu odtamtud, že už to tam má hotový, ale že je to nějaký celý divný, něco to přijede vyzvedl. Takže já jsem jako k tomu asi neměl moc co říct, no bohužel.
0: No a Ondro, když Pavel mluvil o tom, že když jste se scházeli, povídali si nějak o hudbě, takže nějak postupně se vyvíjel ten vztah. Dá se tam třeba najít okamžik, o kterém by si mohl říct, že jste si teda opravdu začali rozumět?
2: I jako hudebně, nebo lidsky?
0: No, jako...
2: Lidsky jsme si rozuměli vždycky, no. Hudebně, to vlastně ani nevím, jako my jsme si řekli, že si prostě zkusíme propojit ty naše synťáky a uvidíme, co z toho vyleze. To jsme zkusili, něco z toho lezlo. Řekli jsme si, že to budeme dělat dál. Pak přišly nějaký koncerty, no a pak se to přetavilo ve střední vlny. No.
0: My musíme ale říct, že ta původní, jak to říct, struktura vaše, když jste začali jamovat a postupně propojovat ty synťáky, se jmenovala Kabely a krabice, což mi do dneška přijde jako opravdu hodně zábavný název.
2: Pozor, nejdřív to bylo Dráty a krabice.
0: Dráty a krabice,
2: ale Pavel Kabelík chtěl, aby to bylo Kabely a krabice. Říkal, že mu to dává větší smysl.
0: Tak tomu lze asi rozumět. A tam to zaklapli vám ty synťáky, kdy vznikla z těch jamů třeba nějaká písnička, o který jste si, nebo nějaká struktura, kdy už jste si říkali, hele, tohle je písnička.
1: To asi ne, jo, že vlastně jakoby právě, že tak my jsme, jestli jsme hráli dohromady třikrát, čtyřikrát možná a vlastně pro každou tu akci jsme ten set připravovali víceméně úplně na novo. Uh-huh. Jo, a já ještě navíc mám takovou jako blbou vlastnost, že vlastně si vždycky pořídím nějaký jako synťák nebo sekvencer a ten jako nějak jako projdu to, prostuduju to a v zápětí se to zbavuju, takže vlastně po každý, když jsme někde hráli, tak já jsem tam musel hrát s jiným setupem, protože jsem se toho v mezičase zbavil, což Ondra úplně nekvituje teda do teďka.
2: No, proto vlastně nepřižil žádný z těch nápadů, protože to Pavel prodal vlastně s tím hardwarem dál.
0: No, tak to je opravdu zajímavá cesta.
2: Teď mě to došlo, no, proč vlastně. No.
0: To je opravdu zajímavá cesta. A pojďme teďka ještě zůstat v Lysí nad Labem pořád. A řekněte mi, jaká je kulturní scéna v Lysí nad Labem a okolí. Máte tam dost přízněných duší nebo i míst, kam se dá za tou kulturou jít?
2: Tak máme tam asi hlavně jako hodně kamarádů, tím, jak je to menší město a všichni se tam známe. Bohužel takový náš domovský klub Patro už 2 roky tuším neexistuje, tuším, že to jsou 2 roky, takže jako tam úplně není kde se sejít, jako scházet na nějaký pravidelnější bázi, nicméně tam jsou jako pořád skvělý prostory, kde se dají dělat koncerty, který prostě naši kamarádi využívají pro to, aby se tam děli jako nějaký příjemný akce. Třeba jeden z těch prostorů je pod mostem, což je u Labe, u řeky, jako na venkovní krásný letní akce. Je to naprosto skvělý místo, který je odtržený od toho intravilánu, je to dál, takže tam není takový problém s hlukem a je to strašně fajn. No. Na tu zimu, nebo když je prostě špatný počasí, tak teď tam takovej prostor úplně není a hodně ho supluje vlastně kino, vysí, který vytváří to prostředí, aby třeba nějaký akce se tam mohly dít.
0: No je hezký slyšet, že teda máte vlastně tam tu komunitu poměrně silnou na to, že Lysá nad Labem je menší město.
2: Je tam. Jak to ohodnotit? Jako, co je silná?
1: No, jako já to asi, ale tak já jsem přistěhovalec, že jo, takže já to jakoby zase, moje optika je trochu jiná. Myslím, že jakoby velká škoda, že tam zmizelo právě takový místo, jako bylo to Patro. To bylo, myslím, hodně jakoby důležitý pro spoustu lidí, třeba z nějaký naší jakoby bubliny, a teď se to tam tak nějak jakoby rozprostřelo a myslím si, že spousta lidí prostě spíš nikam nechodí, než aby to nějak, nebo jezdí do Prahy pochopitelně, protože ta spádovka, že jo.
2: No, tam je strašně důležitý to nesaturovat těma koncertama, to je takový základní princip, aby tam vzniknul hlad a mohli jsme se pak potkat ve větším množství.
0: Pavel už to tady trochu naznačil, že ty liblický vysílače, na který vlastně vidíte, jsou poměrně zásadním objektem v Polabí. A já jsem slyšel, že ty vysílače nějak zásadně ovlivnili i tu tvorbu, jo? Chtěl bych se zeptat, Pavle, jak?
1: Jako zásadně ovlivnili, to bych, jako to nevím, do jaký míry, ale asi jako tak jako spíš jako myšlenkově, protože vlastně ty vysílače mi jako fakt provázej, nebo já je, nevím, to je vlastně celý život, protože já jsem původně bydlel v Kostelci na Černým lesi, což je asi 25 kilometrů od Lysí nad Labem a tam jsem vlastně na ty vysílače koukal z okna mýho dětského pokoje a pak vlastně, když jsem se přestěhoval do Lysí, tak se zase člověk jakoby vlastně otočí směrem k tomu Kostelci a vidí jakoby ty vysílače a vlastně jdeš do lesa nebo běžíš kolem Labe a vlastně furt si uvědomuješ, i když to třeba jako nemáš je před sebou, furt si uvědomí, že tam někde jako vedle tebe jsou. Jo. Je to vlastně jako hrozně za mě jako zajímavý element nebo vlastně jako takový jakoby prvek. A vždycky přemýšlím nad tím, protože pár let zpátky hrozilo, že by je sundali, protože vlastně nemají žádnou jako zásadní nebo v podstatě téměř žádnou roli v tuhle tu chvíli, že jo. Prostě jsou a tuším, nevím, jestli jsou jakoby památkou, nejsem úplně jistý, ale vlastně je to jako něco, co furt jakoby vnímám a furt to jakoby registruji a jako vlastně se očividně od toho ani nějakým způsobem nedokážu odpoutat. No, je to jako magický pro mě vlastně svým způsobem.
0: Pojďme na druhou ukázku hudební z vaší desky a to bude píseň, která nese jistou naději, protože se jmenuje Určitě mi bude líp.

Jak je dobrý žít, smysl bytí skrytej. Do náhodného zluku slov, a že když si budu věřit, určitě mi bude líp. Ale co když? Stačí, že v tom nejsem

0: Jsme zpátky se středními vlnami a já se teď zeptám Ondřeje, jestli když skládáte spolu, tak máte od začátku shodu na tom, kterým směrem se vydáváte, nebo si třeba dopředu musíte hodně věcí vyjasnit, než se do toho procesu vlastně pustíte?
1: No my se asi podle mě ani nic nevyjasňujeme dopředu, my to prostě děláme kontinuálně, takže ta věc jakoby se tvaruje, abych tak řekl, ke spokojenosti naší všeobecný. A myslím si, že to není jakoby takový přístup, kdyby jeden z nás něco udělal a dones jako něco, prostě za čím si stojí a pak ten druhej musel říkat, jakože třeba to není úplně ono. To ne, ale...
0: Takže vy ten tvar prostě hledáte vždycky společně.
1: Vlastně jo, jako je tam nějaký původní iniciační nápad, který přinesu třeba já nebo Pavel. Častokrát proběhne nějaká selekce, kdy si řekneme, jako, co by stálo za to rozpracovat, co ne. Něco třeba i zkusíme jako nějak to posunout třeba dál a potom si to žije vlastním životem. Pak vzniká třeba nějaký odstup, že děláme něco jiného, pak se k tomu vracíme. Něco třeba samo jako zanikne, něco se samo rozvíjí. Je to vlastně takový jakoby organický skládání, který si myslím, že je právě dobrý v tom, jak se to děje pravidelně. Tak ta pravidelnost tomu dává vlastně takovej ten, že to postupně jako vlastně kvete. No.
0: Pavle, v jaký fázi tohodle procesu přicházejí texty? Píšeš na hotovou hudbu, nebo už máš předem něco připraveného a nějak to tam jako tvaruješ a víš, co kam přijde?
2: Vždycky vlastně ve špatnou fázi, protože já se jako...
0: Jak to myslíš?
2: Já se jako a to platí jako pro mě strašně dlouhou dobu, že jsem si vždycky představoval, že vlastně ta hudba bude vznikat až v kontextu těch textů, což jako je něco, co nevím, jestli jako dobře nebo správně, ale tím, že jsem to nikdy nevyzkoušel, tak vlastně jako k tomu tak nějak pořád vzlížím, jako, že bych to chtěl někdy zkusit, ale vlastně se to nikdy nestane. Jo. Stane se to, že pracuji třeba s nějakýma, že mám nějaký fragmenty, nebo že mám nějakou jakoby myšlenku, ale vlastně dost často jako reaguju až na tu, na tu hudbu. Jo? Vlastně pracuju třeba v tom kontextu s tou hudbou, což neříkám, že to je nutně špatně, ale zajímalo by mě mít tu možnost. Ale mě to jakoby vlastně, mě ta hudba vlastně strašně potom napomáhá v tom, jako, jak ten text postavím, nebo co se mi vůbec honí hlavou. Jako, jo? Takže se nechávám takhle svést.
0: Tomu úplně rozumím. Já jak tě sleduju ve všech těch projektech, který jsi měl a teďka máš, tak jsem z toho kontextu ale pochopil, že jsi prošel nějakou zásadní textařskou krizí, nebo jako autorskou krizí, řekněme. Co ti vlastně pomohlo se z té krize dostat a co tě přesvědčilo zase se vrátit ke psaní textu?
2: Já bych asi... Možná bych neřekl úplně, jako, že to byla taková ta, jako jenom, že to bylo vlastně jakoby, jako jenom čistě o nějaký jako textařský krizi, ale spíš si myslím, že jsem se vlastně dostal jako životně do nějakého jako stavu, kdy jsem najednou jako měl pocit, že vlastně, že jako nemám moc co říct, jako, nebo jako, že vlastně, když jsem se kdykoliv jsem se koukl, poodstoupil jsem a otočil jsem se, koukl jsem se na to, jako třeba, co jsem napsal, tak jsem o tom absolutně prostě nebyl přesvědčený, že bych s tím chtěl jít nějakým způsobem dál. Jo. A tohle asi ale bylo jakoby třeba hodně jako odvislý od toho, že prostě, nevím, člověk jako začal řešit takový ty věci standardní v životě, co se řešej a vlastně odpojil se prostě od nějakého prostoru vůbec, bubliny, ve který jsem se třeba pohyboval. Takže a teď vlastně jsem zjistil, že to je jako, že to je jenom jako co jakoby ve mě, jo, co se vlastně, já jsem se zahříz nějaký moment a teď jsem zjistil, že vlastně, že to jde, že jenom člověk asi na sebe nesmí být přísnej tolik.
0: Takže jo. Tomu vedlo nějaký jako tvoje vnitřní uvolnění.
2: Asi jo.
0: Tak jo, máme před sebou třetí písničku středních vln v dnešním Art Café a to jsou Poslední dny.

0: Art Café.
1: Jsme zpátky v pořadu Art Café se středními vlnami. A na začátku jsme říkali, že vy jste ostřílení hudebníci, oba dva, máte za sebou spoustu věcí. A Ondro, začnu tebou, protože ty působíš nejen v Heart to Frame, což je tvoje ale primární kapela, to pojďme tady říct. Máte za sebou dvě desky, několik EPček a aktuálně vyšlo remixový album. Ano. Vaše, v jaký je fázi teďka ta kapela? Chystáte třeba třetí desku? Můžeš něco prozradit krátce?
2: No, asi můžu něco říct, jako, že nevíme. To je taková fáze, ale jakoby myšlenkově asi spřádám plány na to, jako třetí desku udělat. Existují k tomu už i nějaký fragmenty a bavíme se o tom uvnitř, ale je to... V rámci téhle kapely to vždycky byl dlouhý proces, všechny desky, protože členové prostě mají různé jiné projekty a takže docela problém se dostat jako k sobě a vidět se a něco posouvat dál. Ale to já ani neříkám kvůli tomu, že bych si stěžoval, to je prostě fakt a my s tím takhle pracujeme a vyhovuje to podle mě všem lidem té kapele, takže takhle to je. Takže třetí deska je teď ve fázi jako přání, že bychom chtěli to realizovat, jestli to dopadne.
1: No. Ty kromě toho vystupuješ jako DJ, máš pseudonym Oče, ale loni si vystoupil na takovém velmi speciálním koncertu v rámci festivalu klasické hudby Lisa Klasika právě v Lysí nad Labem, kde jsi se prezentoval zase trochu jinak, jo? Trochu jinou část té tvorby. Jak jsi vůbec k této příležitosti dostal a v jakém obsazení si tu skladbu svoji odehrál? Protože to není úplně typicky klasická skladba.
2: Ano, mě oslovil Lukáš Sober, což je vynikající jako skladatel vážné hudby, řekněme mladé lomeno střední generace, který vlastně žije v Lysí nad Labem, takže zase se známe, zase Lysá nad Labem. S tím, že bych chtěl, protože on pořádá s takovým vynikajícím kolektivem už dlouho festival Lysá klasika, kdy po různých kostelech v Lysí a okolí, a nemusí to být jenom kostely, ale prostě zajímavých místech, vždycky pozve nějaký klasický těleso, který tam zahraje a dostal nápad udělat jakoby koncert, který nazval Elektronická poema. A oslovil mě, protože ví, že se zabývám modulárníma syntezátorama a syntezátorama obecně, tak jestli bych neudělal vlastně nějaké pásmo nebo nějaké skladby prostě a nepřispěl tady do tohohle z toho vlastně festivalu. Takže tak jsem se k tomu dostal.
1: Takže modulární syntezátory a ještě něco tam bylo?
2: No a různé samply. Já jsem to vlastně celé jako vymyslel tak, že bych chtěl tam do toho promítnout nějaké charakteristické zvuky z Lysé nad Labem. Takže jsem hodně nahrával po městě a v okolí na dostihách třeba, který tam jsou taky a snažil jsem se to nějak promítnout do těch skladeb.
1: Pavle, ty jsi pro naši nezávislou scénu prošel důležitýma kapelama, což byly Sporto a Prodavač a ve své době byli dost žádaný na klubové scéně, byli velmi aktivní. A co si podle tvýho názoru neseš z těchto dvou projektů předchozích do středních vln a jaký je vlastně zásadní rozdíl mezi těma projektama? Jestli to dokážeš nějak jednoduše formulovat?
3: Asi si nesu vlastně pořád to samý, že já jsem to zpíval, to je takový jako hodně naivní kus textu v Prodávači, kde jsem hrál předtím, ale tam v nějaký skladbě zpívám, že nic není víc než přátelství a vlastně jako to si myslím, že tohle je jakoby pro mě jakoby pořád nějaká věc, která jako strašně jde jako dohromady s tím, jestli něco dělám nebo nedělám stran hudby, protože já jako jednak si nemůžu představit, úplně moc, že bych něco dělal sám a zároveň si neumím představit třeba, že bych měl nějakou kapelu nebo nějaký projekt jako s někým, s kým by to fungovalo jenom jako tímhletím způsobem, jo, takže je ten jako rozměr toho jako fakt jakoby přát, protože tam se odehrává vlastně to, ta podstata toho, že se vlastně o těch věcech bavíme a potkáváme se a tak, jo, takže tohle je něco, co je pro mě důležitý napříč těma vlastně kapelama, kde jsem byl. A promiň, jaká byla druhá část otázky?
1: No, jaký je vlastně zásadní rozdíl mezi těma projektama? Jestli tam vůbec je?
3: Jo, a já myslím, že je, jako jo, ale myslím si, že to je prostě, že každá ta věc mi prostě jako hold trefuje úplně jako v jiný fázi toho života a je to, jako, že spousta lidí řekne, dítě je to, jako, tvůj zpěv se neproměňuje, což je samozřejmě pravda, ale myslím si, že se trochu proměňuje jako to, co říkám, jo, a vlastně jako kam se posouvám a vlastně myslím si, že na to má vliv, možná ne úplně jakoby ten, jako, nejvíc očividnej, ale na to vždycky má ten vliv, že se posouváš nějak jako i hudebně, protože já se furt vnímám především jako hudební fanoušek, jo? Jak si na začátku říkal, jako že jsme muzikanti, já jsem asi spíš jako prostě jako hudební fanoušek, který jako by má tu, nevím, jako možnost, jako šanci něco jako dělat jako v té hudbě, ale asi se necítím být úplně muzikantem, tak tohle to je něco, co se tam propisuje určitě.
1: Dobře.
2: Skromnost.
1: O Pavlu Kavelíkovi je známo, že ne úplně rád se právě v minulosti nějak babrá. A tak si dáme teďka písničku, která je vlastně o tom a je to takový trošku moto středních vln a ta písnice jmenuje Smrt, nostalgii.

0: Jsme zpátky v Art Café s Ondřejem Černohorským a Pavlem Kabelíkem z kapely Střední vlny. Ondřej, ty nejenže hraješ na všemožný klávesový nástroje, skládáš hudbu, ty jsi taky absolvoval FAMU, tam jsi absolvoval zvuk.
1: Ano.
0: A takže se věnuješ vlastně i sound designu nejen u svých projektů, ale i u jiných.
1: Ano.
0: Ale tvé občanské povolání je někde jinde. Ty jsi zaměstnancem Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd a věnuješ se především zkoumání nanokrystalů. Co přesně náplní tvojí práce, jestli to vůbec lze laikům, jako jsem já, vysvětlit?
1: No, náplní mé práce je zkoumat, jak vlastně tady tyhle ty materiály vznikají a popisovat nějaké jevy, které přispívají k tomu, aby vzniknul třeba takový nebo makový tvar, anebo takové nebo makové vlastnosti toho daného materiálu. A většinou, pokud by si to lidi měli představit, tak je to taková dobrá kombinace chemie, krystalografie, to jest toho, jak se dané jednotky zabudovávají do toho krystalu, a potom matematiky.
0: Já vím, že u vás obou to občanské povolání, to by si zasloužilo je každý jeden pořad. Pojďme teďka Pavlovi, který se věnuje umělé inteligenci. Ty o ní přednášíš a školíš o ní. Školíš.
2: Jo.
0: Jak to přesně vypadá?
2: No, vypadá to tak, že hledám pořád, nebo se snažím pomáhat s účastníky školení, hledat nějaký praktický využití umělé inteligence. Vůbec si vysvětlit vlastně, co to je a co to není dost často. To bývá vlastně možná jako většina toho, co řešíme. A hledáme možnosti, ale bavíme se hodně o těch rizicích, které jako se strašně snadno jakoby přehlížejí a tak dále. Takže to je taková, jako takový mix, ale je to hledání nějakého praktického využití, kterýho bych řekl, že je pořád jako čím dál více. Je to vlastně za mě jako zajímavý, jo, ale i s ohledem na to, že si člověk uvědomuje spoustu těch negativních věcí, které jsou s tím spojený.
0: Pojďme se dát další písničku z vaší desky a tentokrát se podíváme na to, jak může být všechno vzhůru nohama.

0: Máme před sebou poslední vstup s kapelou Střední vlny a já se vás zeptám na to album, protože vy jste ho vydali i na fyzickém nosiči a vy jste si vybrali magnetofonovou kazetu. Proč jste si vybrali kazetu oproti třeba vinilu? Protože chápu, že vy jste potřebovali, aby to mělo stranu A, stranu B, protože se tak jmenuje to ta deska. Takže ale vy jste si místo vinilu vybrali kazetu. Proč?
1: Ale jako vlastně se tam jako trochu protiřečíme, že na kazetu jsme umístili prostě píseň s názvem Smrt nostalgie, to je hodně střelba jako do vlastní nohy. Ale já jsem kazetu zase začal jako registrovat, ale ne právě jako nějakou nostalgii nebo nějaký jako návrat někam, ale mi vlastně ten nosič mi vlastně přijde strašně zajímavý v tom, že jak se furt hledá co nejkvalitnější zvuk jako a vlastně i já jsem, že jo, úplně do toho zapad, ať jako se probíráš taky ty možnosti, skoro až jako audiofilský. A ta kazeta vlastně v tomhletom dělá hroznou paseku tím jako charakterem, který má zvukovým a mi vlastně ten charakter přijde jako pro tuhletu věc, jako pro to, co jsme udělali s Ondřejem jako v rámci Středních vln, tak mi přijde ta kazeta úplně jako fantastická. Vlastně se jako moc neumím představit, že by to mělo být na něčem jiném. Ondřejovi se to ze začátku myslím ne úplně líbilo, ale...
2: Protože nemám kazeťák.
1: Já se teda musím přiznat, že jsem to musel taky jako vyštrachat, jo, upřímně. Jo. Ale jako ta kazeta je jako mi přijde jako naprosto příhodný nosič prostě pro tohleto, pro tuhletu věc konkrétně.
2: Já možná ještě doplním, proč ne vinyl nakonec, tak to je čistě lakonicky z těch ekonomických důvodů, protože nechat si vlastně vylisovat desky teď už stojí poměrně dost peněz, což

0: mýma jinýma kapelama, jsou tam nějaký hraní a teď si nevybavuju, teď jsi mě dostal.
1: A se středníma vlnama, řekněte nějaký koncerty, kde vás lidi můžou vidět teďka nejblíž?
2: My máme fakt pár koncertů a 36. hrajeme v Praze v Meat Factory před Dayglow, což je taková japonská indie rocková kapela, možná víc rock než indie.
0: Tam to možná jenom doplním, promiň Pavle, hrajem ve dvou, normálně hrajem ve třech se živými bicími, ale tady to bude ve dvou, takže to bude velmi speciální.
2: A pak hrajeme v srpnu, hrajeme v Banátu, po dlouhý době se podívám do Banátu na festival, tam se moc těšíme a hrajeme ve Slavonicích a já jsem, teď mi úplně vypadlo, jak se jmenuje ten festival hudebnice ve Slavonicích, tak se omlouvám, ale je to mezi 13. a 15. nebo 16. srpnem, takže tam hrajeme taky. A jinak spíš otazníčky zatím s tím, kde budeme hrát dál.
1: Takže doporučíme sledovat vaše sociální sítě, kde to určitě zveřejníte.
0: Tak. Vlastně.
1: Tak jo, my jsme na konci dnešního Art Café, které jsme věnovali projektu Střední vlny a jejich novému albu AB. A za návštěvu děkuju Pavlu Kabelíkovi a Ondřeji Černohorskému a přeju vám krásný zbytek večera.
0: Mějte se krásně.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Posluchačům děkuji za pozornost a těším se na příště. Od mikrofonu se loučí David Pomahač. Poslední dnešní skladbou z alba AB od kapely Střední vlny je track s názvem Systém selhal.

odpoj mě od sítě. Napiš, co všechno mám vzít.

0: se bude řeč v Art Café také zítra. Opět bude hudebně laděné a řeč bude o novém albu Matěje Čecha alias Mata 213. Art Café zítra opět krátce po 17. hodině. Teď tu máme 18. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová a s jakými tentokrát jazzovými novinkami, pokud to budou novinky, přijde do studia autor dnešního jazzového podvečera David Brada, tak to se dozvíme už za malou chvíli a v 18.30 nás čeká už po 10. lahvová pošta neboli autobiografický román českého spisovatele Petra Chudožilova, který nás už po 10. zavede do 60. let minulého století a připomene také to, co jsme zažívali v době normalizace. Posloucháte Vltavu.
1: Jazzový podvečer.
2: Zdravím vás, dámy a pánové. The light is in your heart already. Let it change your life. Dnes si zase dáme do trumpety a navíc něco hodně speciálního. Přeju vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme Trumpets of Michelangelo, neboli Michelangelovy trumpety. Originální hudební projekt, studiové album a koncertní turné světoznámého libanonsko-francouzského trumpetisty a skladatele Ibrahima Maloufa. Tenhle konceptuální projekt v sobě spojuje tradiční folklor s moderními žánry a představuje nový typ čtvrttónové trubky, kterou navrhl Ibrahimův otec a kterou Malouf v rámci tohoto projektu chce představit celému světu. No a před pár dny se tenhle projekt dočkal druhého pokračování. Na úvod jsem vybral skladbu Bring the Light, kde vedle trubky Ibrahima Maloufa zpívá gospelový sbor Anthonyho Evanse, na trombón řádí trombone Shorty, na bicí kubánský perkusionista Pedrito Martinez a na baskytaru perfektní Mononion. A nad tím vším se vznáší radostný hlas, který jste možná poznali. Byl to klávesista, skladatel, zpěvák, showman a taky velká hvězda John Batiste. Ibrahim Maloof je francouzsko-libanonský trumpetista, který patří ke špičce dnešní francouzské jazzové scény. Quincy Jones ho už před časem označil za virtuóza. V Americe s ním spolupracují právě John Batiste nebo Wynton Marsalis a další velké skvělé osobnosti. A má za sebou taky dvě nominace na Grammy. Album Trumpets of Michelangelo Volume 2 je druhým pokračováním projektu, který Ibrahim Maloof věnuje otci Nassimovi a jeho velkému životnímu vynálezu – čtvrttónové trubce. A vedle Maloofa na albu hrají další trumpetisté, takže výsledek zní jako čistá jazzová smršť. Ale ne pořád. Příští skladba Oui, je o poznání klidnější a intimnější.

Ibrahim Malouf se narodil v roce 1980 v Bejrútu a vyrůstal mezi Libanonem a Francií. Jako mladý vyhrával prestižní klasické soutěže na trubku, ale nakonec utekl k jazzu a postupně vytvořil vlastní mix jazzu, popu a blízkovýchodních motivů. Poznáte ho právě podle jeho čtvrttónové trubky. To je nástroj s přidaným čtvrtým ventilem. Ten umožňuje zahrát arabské čtvrttóny a plynule přecházet mezi západním a blízkovýchodním laděním. A tahle trubka, vynález jeho otce, jak už jsem říkal, je také středobodem celého projektu Trumpets of Michael Enge. Projekt vznikl jako takový manifest, jak tuhle trubku přiblížit širšímu publiku. Ibrahim kolem nástroje postupně postavil nejdřív sérii lekcí, potom hudební akademii a nakonec celý orchestr nových trumpetistů. Druhý díl, který vyšel doslova před pár dny, navazuje na ten první s ještě širším ansámblem a Ibrahim Malouf říká, že Trumpets of Michael Enge je oslavou sdílení mezi generacemi a rodinou, což jsou podle něj univerzální hodnoty, které se dnes jaksi vytrácejí.

Tahle deska je čistá radost z hudby a z jejího sdílení. Většina skladeb na albu Trumpets of Michael Enge je svěžná, taneční a stojí na velkém ansámblu trubek, který míchá afrokubánské, brazilské, západoafrické a taky blízkovýchodní vlivy. Opakuje se v nich motiv oslav a rodinných setkání. Skladby jako Zatar and Zeit nebo Las Trompetas de Nael zní spíš jako pouliční průvod, než jako koncert pro sedící publikum. V Zatar and Zeit drží tempo rytmika a nad ní probíhají dialogy trubek. Skladba tak připomíná jak blízkovýchodní dechovku, tak New Orleanský Mardi Gras. Ibrahim Malouf chce lidem ukázat, že hudba může léčit zranění z válek a rozdělené společnosti. Album tak zní trochu utopicky, ale je radostné, osvěžující, míchá různé tradice a to bez potřeby je jakkoliv škatulkovat.

dozněla skladba Las Trompetas de Nael. Nejnovější album Ibrahima Maloufa je plné velkých hostů. Skladba Oui, je le veux, kterou už jsme dnes slyšeli, propojuje Maloufovu blízkovýchodní melodiku s jemnou hrou kubánského pianisty Gonzála Rubalcaby, skutečné hvězdy tohoto žánru. Chasing the Sun zase spojuje flamenkové kvarteto Las Migas s akordeonem Richarda Galliana. V jedné recenzi to popisují jako hudbu, která občas připomíná indický špagety western, a to zní jako pěkně divoký mix. No a v závěrečné Hold Your Peace, kterou dnes jazzový podvečer uzavřeme, se Richard Galliano vrací znovu, a to v komornější poloze, která dává skladbě pařížskou příchuť, zatímco Ibrahim Malouf zní velmi liricky. Celé album tak končí mnohem tišeji, než začalo. Moc se mi líbí kosmopolitní charakter téhle nahrávky. Je to nekonečný rejstřík nástrojů a stylů, který ale drží pohromadě díky zvuku unikátní čtvrttonové trubky. Sám Ibrahim Malouf k tomu říká: hudba má být bez hranic. Naslyšenou za týden.

0: 18. hodinu a 30. minutou se o pondělním podvečeru na vlně Českého rozhlasu Vltava uzavřel pondělní jazzový podvečer, který připravil David Brada, a jeho jazzovou půlhodinku už za malou chvíli na Vltavě vystřídá knížka.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
7: Četba na pokračování.
0: A kniha, nad jejímiž stránkami se teď už po desáté obrazně řečeno společně setkáváme, je autobiograficky hladěný román Lahvová pošta, která podle jeho autora Petra Chudožilova vznikala od roku 1966 až do roku 2008. Autor v ní vypráví příběhy pražských intelektuálů, literátů, výtvarníků, vědců i umělců, kteří v letech 60. i 70. hledali azyl i vzájemnou podporu ve staroměstských hospodách. Petr Chudožilov, Lahvová pošta, jako vltavská četba na pokračování, teď po desáté v podání Michala Pavlaty. A ještě upozornění, vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje následující pořad expresivní výrazy.

Bouda hanebně stlučená z prohnilých prkínek a vlnitýho plechu na betonovém soklu, provizorium, který přečkalo století. Jsem titulárním nočním hlídačem u dopravních služeb restaurací. 90letý pan Petera, pohádkový dědeček s obrovskýma sloníma ušima, s paní M. z paláce Kinských kdysi spolu zakládal komunistickou stranu Československa. Dopravní služby restaurací jsou teprve jeho třetím zaměstnavatelem v životě, zatímco já mám v občance jenom za poslední léta nějakých 30 razítek. Pro pokročilé stáří pan Petera již nedokáže chodit rovně, je příliš schrbenej a pajdavej, neudrží dobře rovnováhu a hlavně ho to pořád stáčí a táhne na stranu, symptomaticky doleva. Už dávno ví, jak má sám sebe obelstít. Ujasní si, kam přesně chce, propočítá si a předem ku podivu na milimetr odhadne úchylku a nechá se chorobnýma komáříma nohama nésti k vytyčenému cíli. Míří-li ke dveřím, musí zacílit k oknu. Na rozdíl ode mě se vždy správně dostane tam, kam zamýšlí. Vypadá to tak trochu jako politické školení, návod ke společenskému vzestupu. Chceš-li někam, předstírej, že míříš jinam. Nikdy přímo, vždycky oklikou. Hráč kulečníku by řekl, vem život buzarem. Pan Petera bedlivě přezkoumává, zda se mu budu hodit jako kolega noční hlídač do páru. Chce vědět, jak si poradím v nepředvídaných situacích. Co kdybych v noci ve střeženém objektu natrefil na zloděje? Praštil bych ho baterkou, navrhuji zkusmo. Já by sem ho tak hlenc uškrtil rukama, výhružně skřehotá pan Petera komářím hláskem a ukazuje paže, hůlkovité kosti obrostlé chlupatou kůží. Jeho paní docela nedávno zemřela v nemocnici sešlostí věkem. Pan Petera myslí, že tady mohla ještě nějakou chvíli bejt, ale doktoři, když spala, jí tajně bez jejího vědomí a souhlasu odebírali krev. Probůh, co by s tou krví dělali? Oni ji dali mladým, syčí pan Petera příšerně. Na Vysočany padá opona podvečera. Sjíždějí se šoféři, ale na dvorečku dopravních služeb restaurací to vypadá spíš jako na palubě americký mateřský letadlový lodi za druhý světový války hluboko v Tichomoří. Zrezavělej žuk, řidiče kopálka, přistává divoce jako hořící bitevní letadlo. Vrazí do zdi, poskočí, motor zavije a chcípne. Z pilotského kokpitu nikdo nevystupuje. Běžím k žukovi a odevírám dveře. Úplně vožralej řidič kopálek v kožený pilotský bundě vypadl na ucho. Když vemu ho podebírákem a postavím na nohy, komunikuje se mnou úplně normálně. Potřebuji se držet volantu, pak jsem spolehlivě orientovaný, říká a míří už sám, bez cizí pomoci, do kavárny. Pilotská kantýna neboli kavárna, vlhká betonová katakomba pod barákem, pozvolna zaplňuje se ostatníma bohořelejma válečnýma pilotama. Krásný Rony již jako vždy vyšrouboval skleněnou kouli stropní lampy z objímky, vyfouk z nich cíplí mouchy a některý z mladších letců pádí pro pivo. Lampa plná krásně zlatého piva za chviličku vydává slavnostní záři jako vánoční stromeček. Den je konečně v prdeli. František, absolvent Vysoké školy chemicko-technologické, vyplňuje s vyplazeným jazykem přihlášku svýho dítěte na středoškolský studia. V dotazníku uvádí svoje členství v Komunistické straně Československa, revolučním odborovém hnutí, Svazu Československo-sovětského přátelství a Lidových milicích, přestože to naprosto neodpovídá skutečnostem. Františka už dávno kopli do prdele a musí dělat šofírka. Snad si nemyslí, že to budou přezkoumávat, když uvidějí takovejhle kalibr. Šklebí se potěuchle. Ten jazyk má možná vypláznutý od toho, jak už se těší na to pivo. Řeč u stolu, jako každého jiného večera, stočila se na hlavní životní téma pohlavní styk muže a ženy. Ženy jsou zde pojednávány odborně šoférskou hantýrkou jako auta.
Jaká ona je? Řízení má moc velkou vůli. Ložiska vytlučený, hydraulika dávno v prdeli, karosérie až se vytmelí a přestříká ještě jakž takž. Nočními společníky jsou mi Berta a Don, služební voříšci velikosti statného králíka. Belgický obr s beraníma ušima. Berta právě hárá, chodí klátit, všichni psi z Vysočan. Berta trpně podrží každému a žere přitom klidně z misky. Je jí to lhostejný, anebo si už dávno moudře spočítala, že život bude snadnější, než kdyby lásku odpírala. Též druh politického školení. Kradu psům nafasovaný konzervy s fazolema a tučným vepřovým masem. Většinou to sežeru jen tak, neohřátý, studený, bez chleba. Psi pozorují mě přižraní s obrovským zaujetím, polikají na prázdno a snad dokonce vědí, že je právě okrádám, přestože přátelsky vrtějí ocasama. Zahanbuje mě to. Hladem ovšem Berta a Don netrpí. Nějaká vysočanská bába, posluhovačka, jim z Davidského hotelu Internacionál nosí balíčky fajnového žrádla. Přepichovej odpad. Je nadmíru řečná a ráda se vytahuje svým privilegovaným postavením. Znáte přece hotel Internacionál v Davidcích, mladej pane? Tak tam já dělám uklízečku. Když se mi zpočátku nezákonně vpouštěl do střeženého objektu, zůstávala mi tam trčet dlouhý hodiny a donekonečna vypočítávala, co všechno našla spadlýho pod stolem a židlema. Prstény, hodinky a peněženky. Teď stojí před uzamknutou branou a zvoní vytrvale. Dívám se na ní z okna, schovaný za záclonou, nacucanou tabákovým dýmem jako mrak deštěm. Pan Bombo by se musel zahrabat. Bába pokouší se přehodit balíček se žrádlem pro psy na druhou stranu do dvora. Ona taky chce na druhou stranu, jako všetci ostatní. Zkoušela to tak dlouho, až nakonec přehodila. Vítězoslavně vyčítavej pohled do mýho okna. Ona celou dobu věděla, že ji někdo šmíruje. Všichni lidi v tomhle podniku a okolo poskytujou prvotřídní politické školení. Pan Kredenc, vyžraný hňup, pluje nahoru kalnýma vodama doby. Odrazil se ode dna a ještě celý mokrej stal se zastupujícím vedoucím provozu. Napomíná naší uklízečku ctihodnou cikánskou paní s vylámanýma a vyhnilejma zubama, aby uklízela pořádnějc, seberte taky tamhle toho vajgla. Paní ten nedopalek pořád nějak nevidí. Hergot, babo, mám vám to strčit do prdele, abyste si toho konečně všimla, řve pan Kredenc nesnesitelně hrubě. Paní a já taky se jeden před druhým stydíme za to hovado. Pan Kredenc bezdrátovejma radarama vycejtil nepřátelský duchovní spojenectví namířený proti jeho osobě, ale nedokáže si to rozumně vysvětlit, natož pak postavit se k věci jinak, než stále stupňovanou hrubostí. Nadřízený pana Kredence, propuštěný policajt s alkoholickýma pytlema pod očima budícíma respekt, mohutnej muž zničený destilátama a předčasným ukončením milovaný policejní služby, dobře ví, že pan Kredenc chce ještě vejš, že pomýšlí na jeho funkci a že se jeho vítěznému vzestupu neubrání. Opouštím dopravní služby. Jeden z kolegů nočních hlídačů roztrušoval o mně, že jsem nasazený fízl. Moje společenské postavení mezi pilotama bylo otřesený, put sebezáchovy natočil motory mýho letadla k odletu. Přeji panu Kredencovi nahlas všechno nejlepší do budoucnosti, ale v duchu si říkám, rakovinu prdele ti přeju, čuráku, dlouhý a bolestný umírání. Já vám přeju to samý, co vy mě, šklebí se pan Kredenc vědoucně. Brána je otevřená, Don dívá se za mnou stázavě zvednutou přední tlapkou. Berta žere. Autor nebezpečný pomluvy žárlil na moje kafe. Šoféři uznale hodnotili, že káva, kterou vařím já, je lepší a poctivější než kafe od něj. Ten člověk býval před válkou elitním kasařem.

0: Protekcí otevřena mi kariéra v galerii Reynok na Národní třídě. Jsem teď prodavačem grafiky a obrazů pocházejících z dílen současných československých výtvarných umělců nezatížených zákazem komisního nákupu. Smlouva zajišťuje krásných 1 000 korun měsíčně, bohužel bez razítka v občance, jen tak na volný noze. Zákazníci jsou obrovský. Venkovský strejc žádá obrázek asi takhle velikej, ukazuje červenejma, opuchlejma prackama. No něco pěknýho, aby se to vešlo na zeď, mezi tu skříň a televizor. Cena se mu zamlouvá, ale Lišácky nabízí obchůdek. Když mu vystavím účet o 300 vyšší, než ve skutečnosti zaplatí, přenechá mi darem část rozdílu mezi sumou realizovanou a fiktivní. Mladej pane, šábnem se. Účetní doklad je určen pro jeho manželku. Galerie Reynok bohužel požádala nakladatelství Československý spisovatel o můj kádrový posudek. Přišel rychle. Byl zničující. Bývalý redaktor Semtele je nechvalně znám svými pravicovými postoji z krizových let 1968 až 1969. Z ideových důvodů mu byl naším nakladatelstvím vrácen rukopis románu. Paní Konopásková, vedoucí galerie Reynok, inteligentní, kompetentní a velmi slušná žena, smrtvolně zapadlýma očima chce, abych zašel za ředitelem nakladatelství a jako odprosil, ale jenom jako zdůrazňuje. Ani nápad, ještě abych jim lezl do prdele, burácím zhnuseně. Musíte tam jít, pane redaktore, naléhá paní Konopásková smutně a upírá na mě ty svoje mrtvolně zapadlý oči, který toho už hodně viděli. Přece nás v tom teď nenecháte, když jsme se tady všichni pro vás angažovali, abyste byl vůbec přijatej. Kompletní personál a také několik stálých návštěvníků, kteří sem chodí na kafíčko a pár solidárních přátelských slov, všichni dívají se na mě vyčítavě a s očekáváním. Pan doktor, 80letý gentleman s elegantním kapesníčkem zastrčeným v kapsičce obleku na levé straně pod límcem, stařecky rozčileně funí jako nemocný pes. Chcete, pane kolego, teď všechno zkazit a ohrozit existenci ostatních? Pan doktor byl do února 1948 ředitelem jednoho provozu továrny Českomoravská Kolben Daněk. Po komunistickém puči slavnostně vyvezli ho za bránu fabriky na potupným trakaři a vyklopili na ulici do sraček, přestože byl známý lidumil, přející dělnictvu. Také on si v galerii Reynok přivydělává prodejem obrázku. Ředitel nakladatelství Československý spisovatel ochotně mě přijal bez předchozího ohlášení. Vypadá nejen jako zlej hrbáč, ale přímo král zlej hrbáčů, přestože žádný hrb vlastně vůbec nemá. Optický klam vzniká držením těla. Stojí jaksi bokem, přikrčeně, nakřivo. Jako by skrýval něco vzadu za prdelí, něco zatím schovanýho. Veliký překvapení. Uhejbá očima, šedivej ksicht kleštěnce ducha, přirozená křivost v každým jednotlivým pohybu těla. Úlisně ptá se, co by pro mě směl udělat. Objasňuji svůj problém. Chtějí mě vyhodit z galerie Reynok kvůli kádrovému posudku z jeho pera. Nejde o žádné důležité místo, prodávám obrazy, občas opravím nějakou drobnou technickou závadu, například vyměním prasklou žárovku. A co byste jako ode mě chtěl, soudruhu Semtele? Přede ředitel ještě úlisněji podivnou svoji niť. Září blahem. V žebříčku jeho hodnot možná není nic krásnějšího a víc vzrušujícího, než když si někdo před něj klekne anebo mu rovnou políbí úctivě prdel. Nemohli byste se na to konečně už vysrat? Vypravím ze sebe. Musím přece být z něčeho živej, beru tam 1000 kaček, hrubýho. Dávám důraz na výrazy. Vysrat, živej a kaček? Pokouším se tak předstírat sám sobě, že to nejsem já, kdo se tady plazí po ředitelským koberci. Fakta nelze smlčet, soudruhu jsem tele, říká ředitel nakladatelství Československý spisovatel a mne si ruce. Odcházím s pocitem nekonečného sebezhnusení. Všude září vánoční stromečky, nejsem si úplně jistý, ale připadá mi, že přímo dnes je štědrý den. Do galerie připotácel se za mnou spustlý profesor. Odchází hlídat do Šternbergského paláce na Hradčanech. Rád by ode mě malej dáreček k Vánocům. 20 korun. Nikoho jinýho než tebe nemám, zdůrazňuje oprávněnost svého přání. Vždyť přece žije tvoje maminka, ale tebe mám radši. V noci mi telefonicky nabízí, že bychom spolu mohli od 1. ledna začít novej život. Přestaneme chlastat, budeme se učit francouzsky, vždy ráno po noční službě půjdeme plavat do plaveckého stadionu v Podolí. Novej život začal slibně. V bazénu brzy ráno jsme jenom my dva. Padá sníh. Vznáším se ve vodě na znak, zbavil jsem se jakýchkoliv myšlenek, žádný trápení, nebolí mě hlava, lapám do úst obrovský sněhový vločky. Hned po první mořeplavbě místo francouzštiny střískali jsme se hanebně v suterénním pohostinství tělocvičného objektu poblíž podolský vodárny. Zázračně se nám poté poštěstilo přemístit se bez větší úhony k medvídkům malejm vzadu za hajzlama v budějovický pivnici na Perštejně. Divnej zvyk opilců opouštět hospodu, kde je otevřeno, a vyrážet za nezaručeným štěstím v nějakým jiným pajzlu, když je všude narváno. To je z důvodu imaginace, řekl spustlý profesor. Po několika rychlejch pivech spustlý profesor odešel na záchod a již se nevrátil. Opustil mě a zanechal úplně samotného s nezaplaceným účtem. Za 2 dny potkáváme se náhodně na národní třídě. Ty jsi mě zradil, vmekl jsem mu do ksichtu. Zradil, připustil spustlý profesor skřehotavě, ale nemysli si, že jsem se měl nějak zvlášť dobře. Přejelo mě totiž auto. Galerie Reynok nepropustila mě na hodinu, nýbrž smím nadále docházet, smlouva o dílo bude mít periodicky prodlužována vždy o 30 dnů. Jenomže mi už 3 měsíce nevyplatili ani korunu, prý to vázne na účtárně. Po několika zoufalých marných pokusech vyrazit z nich prachy jsem s tím praštil. Paní Konopásková zapěla do telefonu uraženým hlasem starou známou píseň. Tolik jsme se pro vás angažovali, riskovali a vy nám teď děláte tohlensto. Spokojen není ani Kájoška, bytný spustlého profesora.
1: Nemohli byste se už konečně vysrat na ten novej život, když se včera vrátil z Podolí, strh na sebe v kuchyni kredenc.

U Zlatého soudku nalézají se konkrétní básník a vzteklej cecek v důvěrné rozpravě. Po třetím pivu přihopsala stará známá ropucha, prodavačka večerní Prahy. Ukaž kozy, poručil konkrétní básník. Bába praštěla balíkem novin o stůl, vyhrnula soustavu promaštěných svetrů, trikotů a košilek, na zlomek vteřiny zahlícem žilnatý poprsí pokrytý vyrážkou, červenými vřídky, strupy, ranami, mechem a lišejníkem, jako starý ovocný strom. Od někud se zhora dopadá na ní to hrozný modrý hrobový světlo. Ucítil jsem pach zvířecího potu. Zakrývám si dlaněma oči, abych nemusel vidět svět takovej, jaký je. Podle divokých zvuků usuzuji, že ta žena křepčí. Její hrozný dech a tělesný výpary ovanuly mě zblízka. Teď přilehla si zblízka těma hrobovejma kozama, jsou ku podivu teplý. Ona není mrtvá. Mrtvej jsem já. Hladí mi vlasy obouma prackama najednou, jako kdybych byl její malej chlapeček. Tebe jedinýho tady je ještě tak trošičku škoda, šeptá mi do ucha fialovejma piskama, mazlivě jako maminka. Vypadni z týhle hospody, vypadni z tohodlenc města, z týhle země, z tohodlenc světa. Dá sklouznout ti naspět svetrům a košilkám, chopí se svýho balíku večerní Prahy a odchází po těch schodech, který už nejsou jako jindy dřevěný, nýbrž z mramoru, jde někam do prdele nebo do nebe. Konkrétní básník plazí se za ní téměř po čtyřech jako vášní rozdivočelej pes, ohrabává ji pod sukněma. Vzteklej cecek myslí, že je to projev gerontofilie. On měl krásnou ženu, již miloval beze břehů. Jednoho dne nakazil se vodní kapavkou. Upije hnusnýho piva. Taky filckama. Konkrétně

I, zvolal kazatelským hlasem. Půjč nám dvacku. Západovýchodní díván raději dává rovnou 50. P byla v tom. Konečně doma u rakviček. Skrze orosenou sklenici piva svět jeví se být lepším, než ve skutečnosti je. U okna dva cizí muži vedou spolu vážný rozhovor. Ten starší má anglický přízvuk a proplétá svoji řeč anglickýma výrazama. Jestliže je ta komunistická strana skutečně tak vlivná, jak říkáš, jak to, že v ní už dávno nejseš? Zlobí se starší muž. Podívej se, jak bydlíš, jaký máš auto. Moje dcera přece nebude žít s Niemandem. Úhledně diskrétní stařeček v tmavém obleku dává mi tajný znamení, abych vyšel za ním na ulici. Venku zdvořile, ale naléhavě prosí, abych mu pomohl konkrétního básníka dostat odsaď. Tamhle už čeká taxík. On má zítra rozvodový stání. Nemůže tam přece přijít úplně ožralej. Říkám mečivě úředním hlasem, v jakém račte být právním vztahu k dotyčnému? Já jsem totiž to jeho tatínek. Stydlivě pousmál se stařeček. Tatínek. To mě šokovalo. Vždycky jsem si myslel, že konkrétní básník přišel na tento svět docela jinak než obyčejní lidi, například rozlomením balvanu, puknutím hrobu anebo při výbuchu vysoký martinský pece, ale on má, zdá se, nejen tatínka a dětství s houpacím koníčkem jako ostatní, ale možná dokonce i maminku. Lidi v dětství přejou si obvykle stát se strojvedoucím, cukrářem nebo pilotem. Odkaď berou se nám teda monstra dopíjející cizí piva po bufetech? Den poté konkrétní básník spáchal sebevraždu. 3 týdny, 3 sebevraždy. Krásný průměr. Všichni 3 přenocovali den před smrtí v mým bytě. Číšníkovi u vejvodů na Starém městě pražském se ta statistika nelíbí. Ale radši už k sobě neber nikoho na noc. A ty sem taky nechoď. Po pohřebním obřadu zvoníme u svatého Mikuláše, bydlí příhodně na cestě od krematoria. Držky stvrdlí třídenním chlastem bez přestávky, kamenný tlamy klátící se ve vlahem banu vohřátýho mlíka a vypraných dětských plínek, vycházejícím z bytu. Svatý Mikuláš uvítal nás bez nějakého většího nadšení v pyžamu a bačkůrkách. To nevadí, že jste přišli, pojďte dál. Když nám dáš 50 korun, tak nepůjdem, rozhejbal západovýchodní díván z tuhlý rty. Svatý Mikuláš přitáhl celou 100 výpalného, majestátu smrti je těžký odolat. Cestou dolů po schodech spustlý profesor Bůhví, proč začne vykládat nějaký cizí starý paní o tom uhořelým papouškovi Ječmínkovi. Bába vyděšeně škrábe se po svý větvi do bezpečí vyšších pater domu.

Herec Michal Pavlata byl výraznou osobností nejen v divadelním, ale také dabingovém i rozhlasovém světě. A jeho nezaměnitelný hlas si v těchto dnech na Vltavě připomínáme prostřednictvím četby na pokračování z románu Petra Chudožilova Lahvová pošta. 12-dílnou četbu na pokračování z autobiograficky laděného románu současného českého spisovatele připravila Jana Soprová a natočil režisér Vladimír Gromov. A právě jsme poslouchali část desátou. To znamená, že 11. a 12. část četby na pokračování z knihy Lahvová pošta si nenechte ujít na Vltavě zítra a pozítří.

vyšší v obvyklém čase v 18 hodin a 30 minut. Teď minulá 7. hodina večerní, přesně za půl hodiny si na Vltavě můžete poslechnout v přímém přenosu koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V 19.30 totiž přepojíme do Dvořákovy síně Rudolfína, abychom si poslechli program dnešního koncertu pražských rozhlasových symfoniků. Na programu tohoto koncertu bude klavírní koncert Wolfganga Amadea Mozarta, variace na Lačidárem Lamáno pro klavír a orchestr od Friderika Chopina, pak také čtyřvětá symfonie pro solovou violu Harold v Itálii od Hektora Berlioce. Solisty dnešního koncertního večera se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu budou klavírista Martin Kasík a violista Josef Špaček. Přímý přenos začíná tedy v 19.30. Než se tak stane, jsme zváni na malé zastavení v Talichově salonku. V dalším dílu podcastu Taktovka nás Jana Trojanová pozve do atmosféry onoho salonku pražského Rudolfína, kde se v rámci cyklu Přijďte dřív setkávají posluchači s umělci vždy před koncertem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

0: Vážení a milí, Jana Trojanová vás vítá u poslechu 33. dílu podcastu Taktovka, který vzniká za spolupráce Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. V následujícím čase vás zavedeme do atmosféry Talichova salonku pražského Rudolfína, kde se v rámci cyklu Přijďte dřív pravidelně setkávají posluchači s umělci, a to ještě před koncertem. Jedno takové předkoncertní setkání se konalo 20. dubna, kdy do Prahy za Sočrem zavítala britská klavíristka Aisata Kani Mason. Umělkyně, která si získala publikum po celém světě, a to nejen technickou brilancí, ale především hloubkou výrazu a mimořádnou schopností proměnit hudbu v osobní sdělení. Přijala, aby společně s rozhlasovými symfoniky provedla třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova, dílo, které je pro mnohé pianisty téměř legendární výzvou. A právě od něj se odvíjí i náš dnešní rozhovor. Co se vám, až se to vybaví jako první, když se řekne Rachmaninovův třetí klavírní koncert?
1: Rachmaninov was the first composer I really fell in love with as a child.
2: Rachmaninov byl asi první skladatel, do kterého jsem se jako malá opravdu zamilovala. Mám k jeho hudbě odjakživa hluboký vztah a s tím souvisí i mé pocity, když se jeho skladby učím. Cítím v sobě vášeň k hudbě. Samozřejmě, když chcete takovouto skladbu nastudovat, tak před vámi na začátku stojí spousta not, se kterými se musíte popasovat. Jakmile to ale zvládnete, tak se dostáváte zpátky k hudbě, k jejímu příběhu a narrativu. A tento jeho koncert je nesmírně provázaný. Dohromady tvoří jeden velký hudební oblouk, ve kterém každá věta úzce souvisí s těmi ostatními.
3: Tento koncert je často popisovaný jako extrémně náročný, a to technicky, ale i psychicky. Vnímáte ho víc jako výzvu a nebo jako prostor, řekněme, pro svobodu?
1: I think with learning pieces, it's all about how much time you have.
2: Já si myslím, že kdykoliv se učíte nějakou skladbu, jde především o čas. Pokud máte času nedostatek, je to vždycky výzva. Proto jsem si na nastudování této skladby vědomě dala několik týdnů a měsíců, kdy jsem se nořila opravdu do hloubky. V tu chvíli je pro mě výzva spíš to, abych si při hraní Rachmaninova našla svůj vlastní hlas, svůj vlastní projev. A to platí vlastně pro každou skladbu, kterou se učím. Pokud mám dost času, tak si skladbu můžu užít a brát je jako dobrodružství, do kterého se chci vrhnout. Nechci se to jen narychlo drtit.

0: Hudba Sergeje Rachmaninova je silně emotivní, někdy až nostalgická. Jaký příběh v ní hledáte vy? Je to pro vás spíš osobní výpověď, nebo je to třeba i jakýsi dialog se skladatelem?
1: Řekla bych, že dialog se tu děje na mnoha rovinách. Dialog se skladatelem, dialog s publikem, s orchestrem. Je v tom Rachmaninov tak, jak ho známe, jeho vášnivé a romantické momenty, ale zároveň je v tomto koncertu i obrovská hravost a plamenost. A právě tyhle lehčí, ne tak vznešené polohy ve skladbě hledám. Je to opravdu dílo plné kontrastu.
0: Až se to hrajete na největších pódiích světa, od BBC Proms až po Carnegie Hall, určitě se liší energie publika v různých městech. Tak schválně, co vy osobně očekáváte od Prahy, od Dvořákovy síně pražského Rudolfína?
1: Ano, energie je v různých městech úplně jiná. A proměňuji se i já, žádné dva mé koncerty nejsou stejné. Atmosféru tady v Praze jsem už trochu načerpala během veřejné generálky a cítím tady obrovskou lásku k hudbě a také vřelost. Publikum dovede naslouchat tak, že se hudbou nechá opravdu pohltit. Takovou energii jsem cítila konkrétně tady v Rudolfínu. Je to moje první návštěva Prahy, takže mám radost a moc se těším na večer.
0: Vaše dramaturgie často propojuje klasický repertoár s méně uváděnými skladatelkami, jako je Fanny Mendelssohn nebo Klára Schumann. Jak přemýšlíte o tom, co dnes vlastně znamená slovo repertoár?
1: Myslím, že v repertoáru jde o to přivádět v daný moment hudbu k životu. A v podstatě je jedno, jestli je to skladatel či skladatelka, které nikdo nezná, nebo kteří se téměř neuvádějí. Nezáleží na tom, jak dlouho nežili. Chceme, aby jejich hudba byla dnes živá a relevantní. Což z podstaty věci je, protože vyjadřovali prožitky a emoce, které se v jádru nemění. Na to se zaměřuju u každé nové skladby a mám to ráda i jako posluchačka.

0: Klavír je nástroj, který nebývá tak často součástí velkého symfonického organismu. Dnes je tomu ale naopak. Jak vnímáte ten moment, kdy se já promění v my? Jak se těšíte na spolupráci s našimi rozhlasovými symfoniky? Jak se na tu spolupráci a na večer těšíte?
1: Já cítím adrenalin před každým koncertem a je to pocit, na který jsem nějakým způsobem zvyklá. Nechám ho sebou projít a můžu ho i zužitkovat a načerpat z něj energii pro koncert. Co se týče dnešní spolupráce, se Sočerem hrajeme skladbu, která je opravdu symfonická a má velmi provázané textury. Je tam hodně pasáží, které si užívám spolu s orchestrem. Takže, byť hraju na klavír, v jednu chvíli se cítím, jako bych byla součástí perkusí, nebo vedu dialog s dechy, nebo se proplétám mezi smyčce, což je podle mě na tomto kusu naprosto neuvěřitelné. A Sočer si v tom vede skvěle, takže je to velká radost.
0: Když teď odhlédneme od hudby, protože v rámci předkoncertních setkání máme vlastně tu jedinečnou možnost poznat také naše vzácné hosty, jak se říká, trošičku víc face to face. Tak možná takový úplně náhled do toho, když se odhlédne od hudby Sergeje Rachmaninova, Fanny Mendelssohn, Kláry Schumannové, dalšího repertoáru, klavíru. Když se všechno toto odendá, tak co baví Ice tu, jaký je její koníček, co ráda dělá?
2: Nothing else. Nic
1: než hudba. Ne, to si dělám samozřejmě legraci. Když odstoupím od klavíru, umím se od toho dobře oprostit. Ráda trávím čas s lidmi, protože nácvik na koncerty je něco dost osamělého. Jsem ráda aktivní, chodím s přáteli cvičit, tancovat, chodíme do kina, do divadla, hrajeme hry. Ráda chodím i na dlouhé procházky. Mám takové dost normální záliby, řekla bych.
0: Jaký pocit byste chtěla v posluchačích po dnešním koncertě zanechat?
1: Možná se vrátím k tomu, co jsem zmiňovala v souvislosti s repertoárem. Pro mě jde opravdu o to, že přivádíme hudbu v daný moment k životu. A i když Rachmaninovův třetí koncert pro klavír je skladba často hraná, přesto bych chtěla vyzvat posluchače, aby se zaposlouchali do toho, co slyší právě teď, jestli je tam něco jiného, nového. Takový pocit chci vzbudit. Pocit, že hudba žije. To je fantastický pocit.
0: A se tomu děkujeme za vaše slova. Přejeme vám krásný koncertní večer a pochopitelně, aby se dařilo a divadelně zlomte vás, jak jinak. Britská klavíristka Aisata Khani Mason.

0: Vážení a milí, my v našem setkání určitě budeme pokračovat. Druhá část dnešního Přijďte dřív nás zavede z klavírního světa do světa hlasu, slova a také do světa příběhu. Protože druhá polovina dnešního večera patří Stravinského Oidipovi dílu, které není jen hudbou, je dramatem, je osudem a je silným archetypálním příběhem. Je mi velkou radostí, že mezi námi mohu přivítat dva výrazné solisty dnešního večera. Pozvání totiž přijali tenorista Daniel Matoušek, kterého uslyšíme v roli pastýře. A baritonista Jiří Brickler. Jenž stvárňuje Kreona a korinského posla. Oba patří k předním českým operním pěvcům, pravidelně spolupracují s významnými orchestry i operními scénami u nás i v zahraničí. No zkrátka jsme rádi, že jste navštívili naše předkoncertní setkání, že jste hosty v Talichově salonku. Pánové, vítejte. Oidipus Rex Igora Stravinského je označován jako opera oratorium, tedy něco mezi koncertem a divadlem. Jak se vám v takovém formátu pracuje?
1: Já myslím, že to je moc krásný, že vlastně Oidipa Rex se děláme právě v té koncertní podobě, protože ta hudba je přeci jenom jedna z těch náročnějších a v tom divadle tomu člověk musí věnovat poměrně více času než na koncertní podium, kdy máme před sebou noty, dirigenta půl metru od sebe, takže to je trošku jednodušší, ne, že by to bylo úplně jednoduchý, to vstupný se opravdu vyplatí. Takže já jsem rád, že to dělám. Já opravdu vážím si toho, že to můžu dělat.
0: Jiří.
2: Já jsem také moc rád, že jsem byl přizván k tomuto dílu. My jsme toto dílo dělali v Národním divadle, tuším, před 2 nebo před 3 lety, ale tam jsem nespíval v tomto díle, tam to dělali kolegové jiní. A už tehdy mě to oslovilo, to dílo. Perfektní, je to efektní dílo, dramatický. A jsem rád, že jsem se k tomu konečně dostal.
0: Oba máte za sebou bohaté operní i koncertní zkušenosti. Je pro vás Igor Stravinský něčím specifický oproti jinému repertoáru? Jak ho vnímáte?
2: Tak je to určitě na poslech pro mě osobně velmi zábavná nebo efektní hudba. Horší už to je, když se to člověk učí, protože to, co na poslech zní poměrně jednoduše, pak v notách vypadá zcela jinak a orchestr často jede úplně něco jiného, než si člověk představuje, co by pod ním mělo hrát. Takže ta náročnost je tam poměrně velká, ale naštěstí to dílo je zhruba 40-minutové, tak se to dá.
0: Daniel doplní?
1: Je to 52, 100%. 100%.
0: Daniel si to stopoval, celou veřejnou generálku.
1: Tohle je můj první večer se Stravinským. Já jsem nikdy od Stravinského nic nedělal, takže já jsem rád, že vlastně je to právě Oidipus Rex právě s Petrem Popelkou, protože je to pro mě hezký jako vhled do této hudby a příští rok mě čeká právě Rex Progress, život prostopášníka Stravinského, což je taky trošku ještě jiný zase Stravinský, takže je to zajímavý, že vlastně, když to člověk korepetuje s klavírem a hraje si to, tak to vypadá strašně složitě. A pak přijde orchestr a většinou to bývá, že když přijde orchestr, tak to je mnohem těžší. A u Stravinského je to právě naopak. Že ten orchestr dělá nám takovou hezkou nápovědu, že se to hezky chytá a dává to pro nás, nebo pro mě teda osobně mnohem větší logiku potom.
0: Danieli, pastýř přichází jako nositel pravdy, která zásadně promění celý příběh. Vnímáte tuto roli spíše jako lidskou postavu s vlastním vnitřním světem nebo jakýsi nástroj osudu, řekněme?
1: To je zajímavá otázka, bych si měl nad tím zamyslet, teda teďka se to
0: Ještě je čas, ještě je do přenosu čas.
1: Je to v druhý půlce, takže dobrý. Ne, já si myslím, že pastýř je určitě pozemská bytost, která ale ví víc, než chtěla a vlastně už jenom ta první věta, že chtěl mlčet, ale musí promluvit, protože vidí to, co se děje, tak otevře tomu Oidipovi oči a pomyslně teda samozřejmě a řekne tu pravdu, co se mu vlastně děje v tom životě, takže spíše to takový lidský, dneska bychom řekli nejlepší přítel nebo psycholog nebo něco takového, nebo terapeut. A tak tenkrát v antice to byl pastýř.
0: Jiří, u vás se potkávají dvě polohy, už bylo řečeno. Kreon jako politická síla a posel jako hlas událostí, můžeme říci. Jak hledáte jejich vnitřní pravdivost, aby nezůstali jen jakýmsi symbolem?
2: Tak ten kreon i ta hudba u toho kreona je dramatičtější podstatně a hudebně je to tak jasně odlišené tím Stravinským, že je to pro mě v tomhle jednodušší určitě. A ten posel už je takovej, jako, že už přichází s tou hotovou věcí, zvěstuje, říká to, co se stalo. Je to tam hudebně naštěstí odlišené, takže v tomhle je to pro mě jednodušší.

0: Spolupracujete se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, už tady bylo zmíněno a vy dobře víte, že dnes uvidíte s taktovkou v ruce Petra Popelku. V čem je tato spolupráce specifická? Přináší vám něco, co je jiné než třeba u jiných orchestrů nebo dirigentů? Je tam něco výjimečného?
1: Tak každý ten orchestr má určitá svá specifika a v tomto díle myslím, že perfektně se jako spojí ta energičnost Petra Popelky s tím orchestrem, co dokáže všecko zahrát a předat publiku. A je to pro mě radost.
2: Tak já bych jenom řekl, že tím, že Petr je bývalý kontrabasista, tak vlastně basa tvrdí muziku, tak je to tam znát. To je jako... To asi všechno.
0: Mimochodem, každá umělecká dráha se utváří v dialogu s lidmi a také s příležitostmi. Bylo na vaší cestě setkání role nebo zkušenost, která vás nejen posunula technicky, ale proměnila i vaše uvažování o hudbě a o sobě samých jako interpretech?
1: V posledních letech, jak bylo výročí Bedřicha Smetany, tak jsem měl to štěstí se setkat častěji se smetanovskými rolemi, s Přemyslem nebo... s Tomšem a nebo s Vokem z Čertovy stěny. A myslím, že dříve jsem se těm rolím vyhýbal, byl jsem velice opatrný na tyto role, ale díky tomu výročí jsem se k tomu dostal čím dál tím víc a myslím, že mě to i jako hlasově trošku posouvá dál, byť stále jsem opatrný na výběr dalšího repertoáru. A co do niternějšího pocitu. Teď z poslední doby mám, když jsme dělali v Brně Krále Rogera od Karla Šimanovského, tak to byla jedna asi z nejnáročnějších rolí, co do psychické náročnosti. Je to opera, která má zhruba hodinu 20, ale je to tak intenzivní, jak kdyby jsme hráli 4-hodinového Wagnera, takže to bylo asi jedno z nejnáročnějších, co jsem teď v posledních letech dělal a co mě, doufám, posouvá někam dále.
0: A co Daniel Matoušek, jak to má?
2: Tak já tím, že jakožto tenor a mladý tenor, tak se dostávám hlavně k milovníkům.
0: Překvapivě, kdo by to řekl?
2: Což samozřejmě je teda velká oběť. A,
0: pro koho, Dane? Pro koho je to velká oběť?
2: Pro mě samozřejmě. Pro mě. Ale musím říct, že teďka teda jsem si taky poprvé osahal ten český repertoár. Právě s Jirkou jsme dělali Čertovu stěnu, kde já jsem dělal poprvé smetanovskou roli celou. A musím říct, že mě vlastně Smetanova hudba moc baví, takže mě to právě otevřelo zase obzory k těm českým autorům, kterým se postupně teda dostávám. Čeká mě Tajemství Smetanova, čeká mě Jakubín Dvořákův a čeká mě Prodaná nevěsta. Takže sami takový hezký kusy, ale zároveň samozřejmě furt se držím tomu svýmu italskému domovu nejblíž. No.
0: Jak vy dnes přemýšlíte o výběru rolí? Je to spíš jako otázka hlasového vývoje, nebo je to nějaká vnitřní potřeba něco sdělit?
2: Ono záleží taky, k čemu nás pustí, že jo? To taky je důležitý říct. A ne vždycky samozřejmě ty názory těch, kteří ovlivňují to obsazování, se potkávají s našimi, takže je dobrý vést nějaký dialog a já osobně to vnímám tak, že když tu roli si otevřu a začnu si to zpívat a najednou mě to prostě sedí a nemusím vymýšlet, jak to mám zpívat, tak pro mě to je ukazatel toho, že to je správně. Takže se spíš řídím tady tím nějakým šestým smyslem.
0: Jak to má Jiří?
1: Já také mám několik samozřejmě kolem sebe lidí, kterých se nebojím zeptat na ten názor, jestli je vhodná ta role nebo není pro mě vhodná. A stále jsem spíš více opatrný, než abych se pouštěl do nějakých větších akcí takzvaně. Takže spěchám pomalu. A zatím se mi to vyplácí. Jako já myslím, že jsem si dlouhá léta odspíval malé role a myslím, že jsem došel postupně k těm velkým rolím a bez nějakého ublížení si zatím.

0: Hlas je váš nástroj, o tom žádná. Zároveň hlas je, a to víme úplně všichni, něco velmi, velmi křehkého. Jak vypadá vaše každodenní péče o něj? Máte nějaké rituály nebo zásady, kterých se držíte?
1: Ne, já se nějak jako neomezuju extrémně. Ano, tak jako nejsem kuřák, což jako myslím, že je dobře. A taková obecná nemoc všech zpěváků je reflux. To překyselení žaludku, což normálně lidem nevadí tolik, ale například mě paní foniatrička tehdy řekla, že pokud nechci mít reflux, tak nesmím jíst čokoládu a musím přestat pít kafe. Tak jsem řekl, že radši přestanu zpívat, no, takže na tohle si občas dávám pozor, že to neberu v nějaké extrémní míře, ale snažím se to nepřehánět.
0: Dane, jak vy pečujete o váš nejcennější nástroj, hrdle?
2: Tak já, když mám koncert nebo představení, tak míň zpívám bez prše. Ne. Já se snažím prostě si odpočívat co nejvíc, no, tak když mám volno, tak když se nemusím nic učit, tak prostě ten hlas nepoužívám pěvecky, jakože samozřejmě mluvím, to jo, ale razím tu techniku, že zpívám tak, jak mluvím tak, jak zpívám, tak prostě to tak i používám, ten hlas, no. Nic speciálního, žádný prášky a šály nosím jenom, když je minus 15, to.
0: Nicméně bych asi si tak nějak myslela, že je vedle hlasu důležité také ticho. To si pojďme přiznat, že ticho skutečně léčí a v případě pěvců dvojnásob. Umíte, pánové, skutečně vypnout, co vám pomáhá regenerovat fyzicky i mentálně? Jak to máte?
2: To ticho nevnímám úplně jako, že by bylo reálné ticho, někdy jo, ale že poslouchám úplně jinou hudbu. Že vlastně vypínám ten svět klasické operní hudby a poslouchám jazz, poslouchám R&B a tak dál. A nevím, uklízím u toho, nebo to zas tolik ne, ale... ale nebo vařím, nebo něco, nebo dělám cokoliv jiného. Takže prostě vypínám vlastně tu záklopku s tím klasickým světem a tam je, mám ticho, tam to mám vypnutý. A to mě strašně pomáhá, to je skvělá věc.
1: Já také asi takhle, s dvěma dětma to ticho úplně absolutní už doma není, už mnoho let. Takže já si ho užiju maximálně v době, kdy jsou ve škole a manželka v práci. Takže to využívám na to, že dospávám ještě. Takže když mohu, tak rád spím, to se přiznám. A to myslím, že je i dobré na tu regeneraci. Mlčím, ale také pokud poslouchám hudbu, tak velmi často to není opera. Dokonce i country. Poslouchám Nedvědy klidně, mě to je jako jedno. No, to mám rád.
0: Teda představit si skladbu U stánku nebo Zvony zvoní jen chvíli, ve vašem případě jako operního pěvce, to je takový docela zajímavý obrázek, který se mi teď tak promítl.
1: Já super. Jsem dokonce zpíval, před konzervatoří, tak jsem zpíval s country kapelou, takže jako...
2: Já i teďka vlastně dělám, občas si zpívám blues, nebo někdy hraju jazzové věci a tak dále, takže i jako se tomu pověnovávám. A Nedvědy teda taky občas rád poslouchám, to je pravda, no. Je to zajímavé, je to hezký.
0: Nacházíte inspiraci i mimo hudební svět, třeba v literatuře, ve výtvarném umění, nebo úplně někde jinde, jak to máte?
2: No já výtvarným umění jsem propadl zhruba před měsícem, kdy jsem byl trošku donucený jít na soukromou prohlídku jednoho výborného teda malíře argentinského ve Vídni. A protože měl hnedka dva vchody od mýho hotelu ateliér a moje kamarádka mu tam pomáhala malovat, nebo ona je taky malířka, tak mě tam donutili jít a vlastně se mi to moc líbilo, ale do té doby jsem nikdy v galerii ani v ateliéru nebyl, takže úplně asi z obrazu bych to neuměl vnímat. Já poznám zelenou, červenou, tím to končí. Ale mě strašně baví pozorovat lidi. Jako třeba, když jedete v metru, tak koukáte, jak se ty lidi jak prožívají svoje životy a jak vlastně... Vždycky zatím hledám nějaký příběh a to je hrozně zajímavá věc, protože my pak vlastně na tom operním jevišti stvárňujeme některý z těch charakterů, který jsme neúplně potkali asi v metru, občas třeba v hotelovi úplně to tak není, ale aby ten, jak se říká, verismus byl opravdu veristický, no.
1: Když jako je příležitost, tak jsme například s manželkou, když jsme byli v Římě, tak jsme jako rádi prolezli ty galerie a tak to mám rád samozřejmě. Ale o tom pozorování těch lidí, to je velmi dobrá připomínka. To je studnice opravdu dneska speciálně MHD v Praze. Tam najdete všecko, Rigoletta i Carmen občas. A to je výborný, protože v dnešní době režiséři často už jako jedou hodně na to přirozené herectví, jo, což dřív třeba tolik nebylo, ale dnešní režiséři to tak vyžadují, že tady ta inspirace ze světa kolem sebe je velmi cenná.
3: A cená jsou, vážení a milí, nejrůznější setkání. Konkrétně takováto předkoncertní. Pro vás pravidelně v každé koncertní sezóně připravuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Hosty v Tarychově salonku Pražského Rudolfína byli tenorista Daniel Matoušek a baritonista Jiří Brikler. My jsme se vrátili zpět do rozhlasového studia. Je na čase uzavřít taktovku další už 33. díl podcastu Sočru a stanice Český rozhlas Vltava. Naladíte ho v premiéře na Vltavě a pak kdykoliv na Můj rozhlas či Spotify. Děkujeme, že jste poslouchali, že jste si spolu s námi dopřáli chvíli zastavení. Od mikrofonu se loučí Jana Trojanová a přeje vám, ať vám hudba zní ještě dlouho po doznění posledního tónu.

0: Концерт Сочер.
1: Je 19.30, milí posluchači, s přáním pěkného večera. Vás teď zveme k poslechu koncertu, kterým nás z pražského Rudolfína bude provázet Jitka Novotná.
2: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Mozart, Chopin, Berlioz, právě tihle velikáni v interpretaci našeho rozhlasového orchestru a pod taktovkou dirigentky Eriny Jašimi se solisty Martinem Kasíkem a Josefem Špačkem. To je, myslím, jasný příslib působivého završení další sezóny rozhlasových symfoniků. Těším se na nadcházející chvíle společně s vámi i hosty přítomnými v sále. A pár slov k první skladbě. Svůj koncert číslo 23 A-dur dokončil Mozart pouhé 2 měsíce před premiérou opery Figarova svatba v březnu 1786 a sám ho i publiku jako solista představil zhruba o týden později. Připomeňme, že tóniny Amadeových skladeb často odpovídají specifickým náladám a citovým polohám. A-dur používal poměrně často, napsal v ní ku příkladu klarinetový kvintet i slavný klarinetový koncert a konečně 2 klavírní koncerty číslo 11 a 23. Z obou prostupuje světlý, slunečný charakter Mozartovy tóniny, druhý je ovšem rozsáhlejší a co do skladatelského stylu propracovanější, zralejší. Podobně jako u dalších pozdních koncertů, také v tomto představuje jakýsi emocionální vrchol druhá věta. Hovořím o pozdních koncertech Wolfganga Amadea Mozarta. Posmutnělá nostalgická nálada tohoto adagia, jemuž ve vodi tónina fismol, předznamenává cesty, jimiž se hudba ubírala v období romantismu. Melancholie této věty není ovšem depresivní, ale je půvabná. Tak, orchestr má naladěno, takže nezbývá, než přizvat na pódium solistu Martina Kasíka a paní dirigentku Erinu Jašimu. Před námi je nádherný koncert číslo 23 od Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháte přímý přenos ze Dvořákovy síně pražského Rudolfina a je to závěrečný koncert této abonentní sezony rozhlasových symfoniků. Krásné chvíle s hudbou.

Martin Kasík, etablovaná osobnost české hudební scény, byl solistou v Mozartově koncertu pro klavír číslo 23 a doprovázel ho Symfonický orchestr Českého rozhlasu na jehož abonentním večeru jsme v tuto chvíli hosty a také paní dirigentka, která patří k osobnostem nově zavedeným ve světě hudby, je to Erina Yashima, se kterou se budeme potkávat samozřejmě nadále. V příští skladbě to bude v hudbě Friderika Chopina. A doprovodí nás tam i Martin Kasík. Bude to samozřejmě skladba se solovým klavírem, kterou Chopin napsal v pouhých 17 letech a skvěl za ní vrcholnou pochvalu od svého vrstevníka Roberta Schumana, který ho neváhal označit géniem. Přitom šlo původně o jakési studijní cvičení, které svému studentovi zadal pan učitel Elsner. Měl napsat variace pro klavír s orchestrálním doprovodem. On si jako téma zvolil slavný duet Cerlini a Dona Giovanniho z prvního dějství Mozartovy opery. Premiéra se uskutečnila ve Vídni a tehdy 19-letý Chopin o ní v dopise rodičům referoval následovně. Po zahrání každé variace se ozývaly takové ovace, že jsem neslyšel tuty orchestru. Díky těmto variacím se jeho sláva záhy rozšířila po celé Evropě, přičemž mladému autorovi se podařilo vytvořit reprezentativní dílo stylu brilant, navíc s jasnými zámkami přicházejícího romantismu. V tom duetu jasně zaznamenáme atmosféru toho napětí, které vládne mezi Cerlinou a Donem Giovannim. Je tam ta sebejistota a dokonale zvládnuté svádění versus dívčí naivita a stěží ovládané okouzlení. Martin Kasík je už na pódiu, paní dirigentka Yashima také, takže před námi variace na téma z Mozartovy opery Don Giovanni od Friderika Chopina.

takto kouzelně se potkali Mozart se Chopinem ve variacích teprve 17-letého Friderika na téma z Amadeovy opery Don Giovanni Lacedarem Lamano, což je variace pro klavír a orchestr B-dur, jak už jsem říkala, 17-letého Chopina. Dnes večer na koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou paní dirigentky Eriny Jašiny se solistou Martinem Pasíkem. Martinovi se cesta na světová pódia otevřela po studiích na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Moniky Tugendlíbové a pražské AMU pod vedením profesora Ivana Klánského. Vítězstvím v soutěži Pražského jara v roce 1998 a také na soutěži Young Concert Artist v New Yorku v roce 1999. Od té doby hrál s řadou špičkových těles pod taktovkou věhlasných dirigentů, jako jsou třeba Ingo Metzmacher, Serge Bodo, Ken Ichiro Kobayashi, Libor Pešek, Jakub Hrušák, Tomáš Netopil, mnozí další. No a také se věnuje komorní hře a vedle koncertování je činný pedagogicky a také organizačně, protože působí jako umělecký ředitel Chopinova festivalu v Mariánských Lázích. Nevím, jestli Martin hodlá ještě něco přidávat. Ano, usedá ke klavíru.

0: A takto poeticky završil své vystoupení na večeru Symfonického orchestru Českého rozhlasu solista první části, klavírista Martin Kasík. Náš přední mimo jiné Chopinovský interpret a také prezident Chopinova festivalu v Mariánských Lázních, tak se dá očekávat a trefili jsme to správně, že šlo samozřejmě o nocturno, ale musím vám dát nahlédnout do zákulisí našeho produkčního týmu. Zavládla nepatrná panika, protože zas tak dokonalými znalci Chopinova díla nejsme. Pokud tedy chcete vědět, pod jakým číslem ho naleznete, tak je to zodpovědnost a také přednost pana režiséra Petra Strejce, který zjistil, že ho najdete pod opusovým číslem 27, číslem 2 a je to lento sostenuto. Tak, je to venku a přestávka před námi. V ní si bude Petr Weber povídat s houslistou a violistou Josefem Špačkem o jeho muzikantských cestách a samozřejmě o vlastních interpretačních výkonech a přístupech. První otázka se v souvislosti s provedením díla Herold v Itálii, které nás čeká v druhé části, týkala violy. Jak dlouho a jak často na ní Josef Špaček koncertně hraje?
1: Já jsem na violu poprvé začal hrát, když mě bylo 14 let, když jsem byl na kurzech ve Spojených státech, taková hudební škola ve státě New York, Marymount se to jmenovalo, a oni mě tam zařadili do jednoho smyčcového kvartetu a já si dodnes vzpomínám, že oni mě hnedka dali, vlastně jako moji první zkušenost, mě dali jeden z dvořákových smyčcových kvartetů. Já už se přesně nepamatuju, který to byl, ale vím, že jsem, když jsem poprvé tu violu vytáhl z futrálu a začal jsem luštit první stránku toho partu, tak mě to trvalo asi 3 hodiny, než jsem se prokousal tím klíčem a já jsem byl úplně zoufalý, jak to jde jako pomalu, tak jsem zašel za tím mým profesorem tam a řekl jsem mu, jestli by nešlo mě dát něco lehčího, jo, že na to hraju prostě poprvé. A on teda zařídil, že jsme hráli Beethovena opus 18 nakonec, myslím, že to byl kvartet číslo 3 a tam je ten violový pár mnohem, mnohem lehčí, takže já vlastně díky tomuhle Beethovenově smyčcovému kvartetu jsem se jakž tak jako poprvé seznámil s tím klíčem a vlastně od té doby na tu violu tak nějak jako s určitou pravidelností hraju. Řekl bych, že to je tak třeba 3x do roka, ten nástroj jako držím v ruce a něco na něj hraju. Většinou je to teda komorní hudba, těch v různých uskupeních už jsem toho nahrál i docela dost. A nicméně před pár lety se stalo to, že Česká filharmonie mě oslovila, jestli bych se nenaučil rapsodii od Bohuslava Martinů na violu, tak to mě samozřejmě velmi lákalo, tak to byl můj vlastně takový první jako solový debut na violu. No a tohle bude teda druhý, takže Herold v Itálii, to je to úplně parádní skladba, i když ta viola je tam samozřejmě více jako obligátní hlas, než jako, že to je violový koncert, ale je to krásná věc a je to i pro ten nástroj takový opravdu jako velmi zdařilý kus.
2: Přibližte ten nástroj trochu, prosím. Krom toho, že jsou to jakoby větší housle, tak má určitě spoustu krásných specifik a jedinečností, že?
1: Tak samozřejmě viola jsou v podstatě opravdu takové větší housle a tím, jak je ten nástroj větší, tak samozřejmě má nejenom jako hlubší registr, hlubší tón, ale je tam i jako hlubší celkově barva toho nástroje a myslím, že i ten housista, když na to hraje, tak musí k tomu prostě tak jako přistupovat, že je všechno takový jako větší, rozsah je, jako ta ruka se musí víc napnout, všechno je takový jako, teď nechci, aby to vyznělo blbě, ale je to taky jako všechno pomalejší. A já myslím, že takhle se k tomu jako musí trošku přistupovat, že prostě člověk si na to musí dát trošku víc na všechno času a i třeba vibráto si všímám, že nemůžu vždycky použít to, co jsem zvyklý na houslích, že opravdu ta ruka se musí prostě zachvět trošku jinak, prostě s určitou rozvahou.
2: Dává vám k dispozici výrazové možnosti, které vám u houslí třeba chybějí?
1: Tak jak už jsem zmínil, ta barva je tam podle mě dost zásadní u té violy. Třeba, čeho si ještě docela všímám, je, že na violu se vlastně dá hrát mnohem více jako prázdných strun a vzhledem k tomu, jak je ten nástroj jako velký, tak i hráčky se jako držet v podstatě v takových těch přízemnějších polohách, to znamená nebát se využívat třeba více tu první, druhou, třetí polohu, jo, protože ono, když člověk šplhá nahoru na té viole, tak samozřejmě tam se šplhá mnohem hůř než u houslí. Ale jinak jako výrazové možnosti Ono v podstatě na violu se dá zahrát skoro všechno to, co je jako na housle. Já jsem zmínil tu barvu a tam v tomhle má člověk možná docela jako hodně prostoru se nějakým způsobem realizovat. Právě to, jak je to hlubší, že tam nemá tu E strunu, tak musí si s tím prostě nějak poradit.
2: Asi zdaleka ne všichni houslisté se pouštějí do hraní na violu, ale řekl bych, že na druhou stranu úplná výjimka nejste. U nás to byl třeba Josef Suk, Bohuslav Matoušek. Kdo ještě a jak to je v cizině?
1: Já si myslím, že jako všichni houslisté, aspoň co tak jako vím, tak je to i součástí vzdělání. Třeba na Pražské konzervatoře. Já teda jsem se do tohohle ročníku, kde je povinná viola, už nedostal, protože jsem odešel studovat do Spojených států. Nicméně já si myslím, že to je jako velmi důležité pro ty houslisty umět i na jiný nástroj než na housle a už je ten fakt, jako, že se člověk naučí číst jiný klíč, tak si vlastně jako docela rozšiřuje obzory i, že ta ruka vlastně se naučí přizpůsobovat docela rychle tomu většímu rozsahu. A samozřejmě hodně těch jako významných houslistů hrálo na violu. Když se podíváme i, pro koho ta skladba byla napsána, ten Herold v Itálii od Berlioce, tak on samozřejmě tam to chtěl, nebo Paganini prostě po něm chtěl, aby to napsal pro něj. A je vidět, že prostě ten Paganini jako taky na tu violu jako hrál a že prostě to měli v merku tyhle ty slavný houslisti. No. Jako z těch takových těch asi nejslavnějších houslistů, kteří hrajou ještě na violu, tak v dnešní době je to třeba Pinchas Zukerman, ten toho jako hodně nahrál a má i jako krásný tón. No a já když jsem si otevřel třeba v Wikipedii a koukal jsem na, tam je jako záložka, jako významná provedení toho Herolda v Itálii, tak tam vlastně vesměs jsou to všechno jako houslisti, kteří provedli tuto skladbu, včetně teda i premiéry. No, takže já si myslím, že to je určitě jako důležitá forma jako extra vzdělání pro houslistu.
2: Pak existuje řada violistů, specialistů, hrají někteří z nich naopak profesionálně na housle?
1: Já teda, abych se přiznal, tak moc violistů neznám, kteří by hráli i na housle. Spíše to samozřejmě naopak, že houslista zahraje i něco na violu. Nicméně jeden můj bývalý spolubydlící kamarád, který přijede za pár týdnů na náš trojský festival, tak ten hrál celý život na violu a protože měl trošku problémy s rukama, že ho prostě boleli záda a tak, tak se prostě rozhodl, že se začne věnovat více houslím a teď je z něho vlastně houslista na plný úvazek. Tak to je snad jediný příklad jako violisty, který začal hrát na housle, který já znám. No.
2: Jak je to s vámi? Vy jste violu studoval, s někým jste ji nějak výrazně konzultoval, nebo to prostě jako houslista jenom zkoušíte?
1: Já jsem violu s nikým nestudoval, ani jsem s nikým moc nekonzultoval, je to prostě mě hodili jako dítě do vody a řekli nauč se plavat, tak nějak já jsem vlastně k viole přišel v těch 14 letech.
2: Takže Harold v Itálii, OK, a co ještě jiného máte s violou v repertoáru, respektive co do něj chcete pojmout?
1: Tak já už jsem zmínil, že kromě Herolda v Itálii, jako ještě ten můj druhý solový kus, který jsem se naučil, je Rapsodie koncertant od Bohuslava Martinu. A to je prostě nádherný kus, dokonce už jsem ho měl možnost hrát dvakrát s orchestrem, nejen s Českou filharmonií, hrál jsem ho i v Innsbrucku. To byl vlastně i můj první jako výjezd mimo Českou republiku, kde jsem hrál solově. Já spíš to beru tak, že když jako přijde třeba nějaká zajímavá nabídka, abych se něco naučil na tenhle nástroj a mám na to jako dost času na přípravu, tak se tomu nebráním. No, nicméně teda ten můj repertoár je hlavně teda violový, je soustředěný převážně teda na komorní hudbu.
2: Teď jste byl hrát na Novém Zélandě. Co všechno a s kým jste tam hrál?
1: Já jsem na Novém Zélandě byl převážně z důvodu toho, že já jsem tam v roce 2009 vyhrál mezinárodní soutěž Michaela Hilla a oni mě teď po docela už delší době mě oslovili, jestli bych nebyl členem poroty v té soutěži. Já jsem na Novém Zélandu od té doby, co jsem vyhrál tu soutěž, byl asi 4x nebo 5x a Pro mě je to opravdu jedna z těch nejkrásnějších zemí světa, kde, já říkám, je modrá modřejší a zelená zelenější. Prostě je to fakt jako nádherná země, už jenom proto se tam jako to zažít a jet se tam podívat. Nicméně teda kromě poroty jsem tam měl i dva takové, řekněme, menší koncerty. Jeden byl klasický komorní večer, hrál jsem Janáčkovou sonátu nebo Dvořákův klavírní kvartet. No a pak jsem ještě byl součástí jednoho gala koncertu, takže spíš jsem tam byl tedy v té roli porotce.
2: Teď budu provokovat. Stojí to za to taková dálka?
1: Určitě to stojí za to. Je to samozřejmě ohromná vzdálenost. Člověk tam cestuje 24 hodin minimálně. Spíš je to přes 30 hodin ta cesta. Ale když máte možnost být v porotě s lidmi, jako je James Ennis, nebo Edward Dusin Beer z Takáč Quartet, tak to jsou prostě takový ikony hudební, že tohle takováhle nabídka se prostě neodmítá. Kor, že je to tak jako nádherná země, kterou vždycky rád jako navštívím. Já teda kromě cesty na Nový Zéland to mám spojený i s cestou do Hongkongu. Tady po cestě zpátky ze Zélandu jsem týden v Hongkongu, kde hraju Beethovenův houslový koncert z Hongkong Philharmonic. Takže ona ta cesta nebyla jenom jako na Zéland a zpátky, ale ještě s takovouhle pěknou mezizastávkou v Hongkongu.
2: Tak trošku obecnější otázka. Patří k profesi solisty cestování po světě nutně jako nezbytnost?
1: Cestování k profesi solisty samozřejmě neodbytně patří, protože aspoň takhle to prostě v tom našem světě funguje, že ten solista prostě musí ukázat u různých orchestrů, v různých zemích. Je i zajímavý, že v některých zemích třeba solisti mají jakýsi jako výhradní postavení, v některých jsou zase třeba méně známí, v některých třeba vůbec jsou neznámí, takže každý se nějak tak stará o ty svoje rybníčky, když to řeknu takhle. Ale vlastně je i důležitý v roli toho solisty si nějak jako udržovat takový jako zdravý kontakty a někdy bych řekl, že to prostě bohužel k tomu patří, že ten člověk je pořád jako na cestách, no. A musíte podle mě i k tomu mít trošku povahu, jako i řekněme nějakou jako fyzičku to prostě vydržet, no, protože sedět v letadle asi 4 hodin několikrát do roka je prostě náročný, no.
2: Možná máte některé kolegy, kteří v tomhle směru nejsou tak ambiciozní a spokojí se s geograficky menším působištěm. Myslíte, že se o něco ochuzují?
1: Já jsem si vždycky říkal, že třeba Amerika a Evropa mají jako k sobě kulturně velmi blízko i v tom, jak vlastně si vyměňují v uvozovkách umělce mezi sebou. Ale i tak jako si dost všímám, že je spousta umělců, kteří mají třeba velkou kariéru v Evropě a do Ameriky třeba skoro vůbec nejezdí. A naopak, jo, že mnoho Američanů, kteří hrají se všemi tamními orchestry a v Evropě skoro nikdo nezná. Jako proč ne, jo? Já jako kdybych asi mohl, tak bych nejradši hrál jenom prostě v okruhu třeba 200 kilometrů, protože jako vyspat se ve svý vlastní posteli je prostě pro mě nejlepší. Jako to je prostě bez debat. A když právě můžu hrát někde koncert někde poblíž, kde ještě po koncertě si můžu zabalit věci, sednout do auta a přijet za rodinou domů, tak to je prostě, takhle by to byl pro mě jako ideál. No. Nicméně třeba moje rodina konkrétně je jako velmi mezinárodní a mě vždycky vlastně přijde takový i náročný to, že já samozřejmě hodně cestuju a pak když máme konečně jako dovolenou, tak prostě rodina se zbalí a všichni letíme do Ameriky, protože tam máme druhou část rodiny, jo. Takže já si od toho cestování prostě nikdy neodpočnu.
2: Na druhou stranu, vy jste studoval v Americe, patří tam polovina vaší rodiny, takže na dlouhé cesty asi jste zvyklí. Kolikrát za rok cestujete do Ameriky, třeba i soukromně?
1: Do Ameriky já bych řekl, že v průměru cestuju minimálně 5x za rok. Vždycky jako, jsou to tak, jako vždycky povinně dvě jako rodinné cesty, kde jedeme vždycky s rodinou na Vánoce a v létě, no a pak zhruba 3x za rok tam jedu buď hrát se svým triem, nebo tam mám solový koncert s nějakým orchestrem. Takže ten Atlantik já už jsem musel překročit už určitě vícekrát než 100x za tu dobu, co jsem tam začal studovat.
2: Je tam ještě pořád dobré prostředí pro uměleckou realizaci? Nacházíte v Americe dostatek příležitostí? Jezdíte tam za nimi?
1: Amerika samozřejmě je bohatá země pořád, příležitosti tam jsou, nicméně pro mě určitě jako z hlediska klasické hudby je Evropa zajímavější. Už hlavně tím kulturním prostředím, protože v Americe je pořád jako trošku cítit, že klasická hudba je tam jako dovezený artikl, že to není něco, co tam bylo jako vybudováno prostě generacemi jako v Evropě. A bohužel to je teda někdy trošku cítit, samozřejmě oni mají pěkné sály, mají skvělé orchestry, mají dobré zázemí, peníze tam jsou pro pořádání jako skvělých festivalů a různých jako koncertních řad. Ale pořád tam člověk naráží někdy občas jako prostě tam z nich jako nemám pocit, že to je něco jako jejich vlastního, jo? Že oni ty lidi, když jdou na koncert, že pořád vás mají takového jako svýho, že vy jste ten jejich jako klient, že oni si vás jako zaplatili a vy jim teď jako sloužíte tou svojí hudbou, jo, trošku. Když to třeba v té Evropě jsem měl vždycky pocit, že tady vás berou prostě jinak, že vy jste ten umělec, že prostě k vám jako chovají jako určitý jako respekt, že není to tak ten vztah jako klient, zákazník. Jo.
2: Když se zeptám, na co nového v repertoáru se chystáte, co vám přijde na mysl?
1: Teď z hlavy si vybavím asi jenom to, že v příští sezóně se chystám naučit houslový koncert Paula Hindemitha, takže to je taková, bude asi taková novinka pro mě, jo, a ještě se budu učit Elgárův houslový koncert, který jsem taky nikdy nehrál, takže to jsou pro mě takový dva asi takový největší kusy, co plánuju do příští sezóny.
2: A teď brzy v létě, co chcete všecko stihnout? Bude hodně hraní?
1: Tak v létě samozřejmě to je čas mnoha festivalů. U mě to tak bývá zpravidla. Vždycky začínáme teda mým, v uvozovkách mým vlastním festivalem v Pražské Troji, kde jsem tedy jako umělecký šéf nebo dramaturg, řekněme. A ten festival je vždycky kolem třetího víkendu v červnu. A letos nás čeká 7 krásných koncertů na magických krásných místech kolem Troje. A je to festival komorní hudby, kde jsou opravdu, máme špičkové hráče, špičkové kolegy, takže je určitě na co se těšit. No pak mě čeká Bad Kissingen, tam hrajou Mendelssohna koncert, stejně taky Smetanova Litomyšl, to už je taková stálice. No a pak mám teda konečně trošku volno a pak budou ještě 2 festivaly komorní hudby, jeden v Německu a jeden v Řecku na Krétě. No a pak tedy nesmím ještě zapomenout zmínit, že na začátku srpna budu vyučovat na Ševčíkově akademii v Horažďovicích, tam pravidelně, myslím, že letos už slavíme 8. sezónu, nebo 9. dokonce, tam budu také působit.
2: Nemůžu se nezeptat, jestli se vám třeba nestýská po hraní v orchestru.
1: Já když jsem opouštěl Českou filharmonii, tak tuhle otázku jsem slýchával velmi často, jestli mě to nechybí, nebo jestli jsem udělal dobrý rozhodnutí, a já vlastně vždycky na to odpovídám. Takže těch skoro 10 sezon, co jsem ve filharmonii hrál, tak vlastně, že pro mě to byl jako ohromný zážitek. Já dodnes toho vůbec jako nelituju, že jsem hrál kdy v orchestru. Naopak, byla to pro mě ohromná zkušenost. A stejně tak jako nelituju toho rozhodnutí z toho orchestru odejít, protože já jsem to tak nějak jako vždycky plánoval a v takovém dlouhodobějším horizontu to prostě jsem nosil v hlavě. Takže já si myslím, že to tak prostě mělo být a jsem rád za obě dvě rozhodnutí, které jsem udělal, jak v tom orchestru hrát, tak v něm potom i skončit.
2: Celou dobu mi vrtá hlavou ještě jedna věc, nemůžu se nezeptat. Proč si muzikanti vypráví tolik vtipů a Ausgerechnet jenom o violistech?
1: Tak já samozřejmě ty vtipy o violistech miluju a rád je jako šířím a dokonce jsem i jeden vymyslel, ale o ten se tady nebudu s vámi dělit. Nicméně samozřejmě ono to asi plyne trošku z toho, já jsem to možná naznačil na začátku, že ta viola prostě jak je větší nástroj, tak je všechno takový v úvozovkách jako pomalejší, ale myslím si, že ten nástroj si to fakt nezaslouží, protože ten nástroj má svoji úžasnou jako identitu a nebo on se prostě od těch houslí nějak nemůže oprostit. Ale třeba tohle je zajímavá věc, že v Americe já jsem měl plno spolužáků violistů na univerzitě nebo na tom Curtisově institutu, kteří jako v životě nehráli na housle, kteří fakt jako začali přímo až na violu, třeba později, třeba až v 8 letech nebo v 9 a prostě si tu violu vybrali hned od začátku, že to prostě chtějí takhle jako dělat. Jo. Když to třeba v Čechách mi, já jsem tady vlastně žádnýho violistu tady nikdy nepotkal, který by jako nezačínal na housle, jo. Že všichni prostě nějak začali u těch houslí a pak skončili u violy. No a samozřejmě k tomu možná trošku se jako nabízí ten vtip, jo, že ty husle jako opustil, protože prostě já nevím, mu to nešlo, tak šel hrát na violu, ale to si myslím, že ve většině případů, u většiny violistů, který já znám, tak to prostě byla jako láska k tomu nástroji, že prostě chtěli hrát na violu a chtěli se nějakým způsobem jako osamostatnit, když to takhle řeknu. Prostě ty housle pro ně nebyly, chtěli být violisti, tak hrajou na krásný nástroj.
0: Takový byl rozhovor Petra Webra se solistou další části koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, houslistou a violistou Josefem Špačkem. A mě jenom mrzí, že jsem neslyšela ten vtip o violistech, který sám pan umělec vymyslel. Aspoň teda jsem ho nezaznamenala, doufám, že jsem ho nepřeslechla, ale já ho vyzjistím a já vám ho někdy, milí posluchači, řeknu. Opět se vám tedy hlásím ze Dvořákovy síně pražského Rudolfína, kde se už ladíme, za chvíli se budou ladit i hudebníci, na mistrnou symfonii pro violu a orchestr Herold v Itálii od Ektora Berliose. Připravuje se také paní dirigentka Erina Yashima, která byla v letech 2022 až 2024 první kapelnicí komické opery v Berlíně a v období 2019 až 2022 působila u Filadelfského orchestru, kde asistovala hudebnímu řediteli Janiku Nezesegánovi, dalším hostujícím dirigentům, a sama řídila různé koncertní programy. A velký vliv na ní údajně má také Ricardo Muti, který je od roku 2015 jejím mentorem. Tedy Herold v Itálii. Bezprostřední podnět ke vzniku kompozice dal roku 1834 sám veliký Niccolò Paganini. Toužil po koncertu, na kterém by mohl demonstrovat své umění hry na violu. Zrovna totiž získal nádherný Stradivariho nástroj. Berlioz zakázku přijal, nicméně jeho práce se ubírala jiným směrem, než kam mířili Paganiniho představy. Zatímco virtuos si objednal prvoplánově koncertní kus, Berlioz psal programní symfonii hudbu poetickou s autobiografickými prvky. Řečeno autorovými slovy, jde o sérii scén pro orchestr, do kterých viola tu a tam vstupuje a stvárňuje jednou aktivní, jindy zase pouze přihlížející osobu. Představuje melancholického snílka ve stylu Byronova Child Herolda. Když se Paganini seznámil s první větou, byl šokován. To množství pomlk, během nichž by na pódiu pouze stál a naslouchal společně s publikem virtuózní hře orchestru, ta podružná role, kterou Berlioz přiřkl viole, ho přivedly k rychlému rozhodnutí. Odmítl skladbu hrát. Opustil Paříž a neukázal se poměrně dlouho. Ke cti mu ovšem slouží fakt, že za svou objednávku zaplatil. Po 4 letech si Herolda přeci jenom vyslechl a byl prý tak okouzlen, přímo ohromen, že před Berliozem poklekl, políbil mu ruku a následně mu poslal šek na 20 000 franků. Díky nim skladatel splatil dluhy a ještě mu zbylo dostatek na živobytí, aby se mohl ponořit do práce na jednom ze svých největších děl, celovečerní dramatické symfonii Romeo a Julie, kterou pak právě Paganini mu věnoval. V tomto večeru, dámy a pánové, přednese solo umělec známý více jako houslista, umělec, se kterým jsme strávili přestávku tohoto večera. Pro ty, kdo přišli později, uvedu jméno, je to Josef Špaček. Jehož hra vždy ohromuje technickou jistotou, virtuozitou, osobitým výrazem a širokým rozsahem barevnosti zvuku. Josef se profiluje jako virtuos s ohromným záběrem napříč styly a repertoárem a tak je jenom přirozené, že k dalším výzvám patří i party violové. S naším rozhlasovým orchestrem už absolvoval řadu důležitých společných projektů, koncerty nejenom u nás, ale třeba i v hamburské Elbphilharmonii a také společně připravili vysoce ceněnou nahrávku houslových koncertů Bohuslava Martinů. Vyslechněme si tedy skladbu, která je meditací nad křivdami, a nad marností vlastních snů. Poutník kráčí světem, usmívá se, ale v srdci si nese hluboký žal a melancholickou rezignaci. Vyprávět nám budou o tomto heroldu v Itálii Josef Špaček, symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigentka Erina Jašima. Hector Berlioz právě začíná.

0: závěru abonentního večera Symfonického orchestru Českého rozhlasu a celé jeho abonentní sezony tady ve Dvořákově síni Pražského Rudolfina jsme vyslechli symfonii pro violu a orchestr Herold v Itálii od Ottora Berliose. Solo patřilo Josefu Špačkovi a dirigovala Erina Jašina. Myslela jsem na Paganiniho, který nebyl úplně spokojený s rozsahem violového parku a zejména v závěrečné části jsem si tak trošku postezka, že bych tam toho Josefa chtěla ještě víc, protože to, jak violu ovládá, jak na ní hraje, je opravdu oblažující a myslím, že ty reakce zde přítomného publika, věřím, že i vás, kdo nás posloucháte v přímém přenosu, tomu odpovídají. Skladatele k této kompozici přivedly vlastní zážitky z cest, ale hlavně Byronova báseň Čajev, Heroldova pouť, jejíž hrdina byl prý docela přesným zosobněním celé tehdejší umělecké generace. Dámy a pánové, tak to se uzavírá přímý přenos Českého rozhlasu Vltava, respektive záznam stanice Český rozhlas D-dur, končí koncert, který si ze záznamu vychytnají i posluchači v Portugalsku. Ještě jednou uvedu, že dnes na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu. V první části to byl solista, klavírista Martin Kasík, ve druhé violista, jinak houslista Josef Špaček, dirigovala Erina Jašina. No a z technického pracoviště se tentokrát loučí režisér Petr Strejc, mistři zvuku Iva Podzimková, Ondřej Novák, Adam Cejnár, produkční Barbora Beno, redaktorka Anna Marie Šerm a moderátorka Jitka Novotná. Společně vám přejeme příjemný zbytek večera a zase někdy se těšíme na takto poutavém a vydařeném programu rozhlasových symfoniků. Naslyšenou.
1: Milí posluchači, teď už vás zdravíme z hlasatelny Vltavy na Pražských Vinohradech. Martina Kolajová vám přeje i dál pěkný hudební večer. Přímým přenosem posledního abonentního koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu v této sezóně jsme se tedy s živým vysíláním s rozhlasovými symfoniky rozloučili. Děkujeme, že jste byli po celou sezónu s námi v koncertních sálech, ale i u rozhlasových přijímačů. A dnešní večer uzavřel další koncertní kapitolu orchestru, který se už brzy vydá vstříc své jubilejní sté sezóně. Ještě jednou děkujeme všem posluchačům za přízeň a přejeme krásné letní dny plné hudby. A letní večer 15. červnový bude i dál plný hudby, protože my do 22. hodiny na Vltavě pokračujeme ještě hudbou klasickou, hudbou z pera France Schuberta a na čas, který nám zbývá do oné 10. hodiny večerní, jsme sáhli po jedné z jeho sonát, bude znít ještě jednou dnes večer viola. Vybíráme Schubertovu sonátu pro violu a klavír a mol arpeggione. Na violu bude v nahrávce, kterou vám teď nabízíme, hrát Jan Pěruška a na klavír František Kůda.

0: Už více než 200 let hrají muzikanti skladbu, která o vltavském dnešním večeru právě dozněla. Byla to sonáta A-moll od Franze Schuberta. Schubert ji zkomponoval v roce 1824 pro arpeggione, což byl starší šestistrunný smyčcový hudební nástroj a klavír. A my jsme si Schubertovou sonátu A-moll dnes večer poslechli v nahrávce Jana Pěrušky, který hrál na violu, a Františka Kůdy, který hrál na klavír. Tolik tedy Franz Schubert a přiblížila se 22. hodina z Vltavy. Hezký večer.
1: Pražská katedrála našla svůj hlas.
2: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
1: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
1: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně
2: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
1: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
2: na Vltavě.
0: A teď už tu, milí posluchači, o pondělní večeru máme onu 10. hodinu, a to každé pondělí v programu Vltavy znamená, že nás čeká Souzvuk. A zatímco předchozí podstatná část dnešního vltavského večera patřila jen hudbě, Souzvuk, tedy následujících bezmála 60 minut, bude patřit nejen hudbě, ale také buď poezii a nebo jinému literárnímu útvaru. A my se v dnešním Souzvuku vrátíme v rámci literárně hudební pásma k tvorbě spisovatelky Bohumily Grégerové. Její život se uzavřel v roce 2014. Byla to spisovatelka, překladatelka, ale také autorka rozhlasových her a řady knížek pro děti. My budeme za chvíli listovat její knížkou s názvem Dva zelené tóny. Bude to pořad, který bude věnován nejen vzpomínkovým fragmentům a veršům české spisovatelky a básnířky Bohumily Grégerové, ale také hudbě Antonína Dvořáka.
2: Souzvuk.
0: Dva zelené tóny, tak se jmenuje kniha Bohumily Grégerové, a stejný název má i dnešní literárně hudební pásmo, ve kterém v režii Hany Kofránkové účinkují Nina Divíšková a Viktorie Hrachovcová. A ona hudba, avizovaná hudba Antonína Dvořáka v pořadu zazní v podání Panochova kvarteta a České filharmonie vedené Václavem Neumannem. Zpívají Gabriela Beňačková, Věslav Ochman a Richard Novák.

0: jdi k počátkům, pak snad uslyšíš dva jasné zelené tóny letící v závratné výši proti směru času.
1: Bohumila Gregrová zhlíží z výšky 90. příčky žebříku svého života a míří dolů proti směru času. Spisovatelka, překladatelka, autorka rozhlasových her a knih pro děti. Ve spolupráci se svým životním partnerem Josefem Hiršalem připravila kromě svých původních prací více než 180 překladových titulů. Bohumila Gregrová se narodila 7. srpna 1921 v Praze na Malostranském náměstí v Pavlačovém bytě domu u Tří zlatých korunek. Její otec byl ruský legionář, který se vrátil domů přes Indický oceán jednou z posledních lodí na konci roku 1920.
2: S maminkou, jeho dávnou láskou z mladých let, která se mezi tím vdala a ovdověla, se vzali a já přišla na svět necelý rok potom. Těšili se na syna Jaroslava, ale narodila se dcera, kterou po otci aspoň pokřtili.
1: Idylické dětství prožila Bohumila Gregrová v Praze, Olomouci a Brně, kam se rodina stěhovala. V knize Dva zelené tóny, ze které čerpá náš souzvuk, básnířka říká:
2: míjím své stáří, nevzpomínám ani na dobu dospělosti, na uplynulé štěstí, na smrt všech, které jsem milovala a stále miluji, na strašlivé události minulého století, na nacistickou hrůzovládu a nekonečně dlouhou sovětskou okupaci, na utrpení, zoufalství, na smrt.
0: Přeskoč či přeplav řeku Trýzně, sestup časem níž a vzpomínej na dobu nevinnosti, na dětství. Pokus se vytušit okamžik, kdy jsi poprvé uvědomila samu sebe a co se v tobě ozvalo. Jdi ještě dál, až dojdeš pomocí otcových záznamů k prahu svého zrození.
2: Je to už pár jar a zim, co se mi naposled na stropě pokoje objevila obrovská hlava s černou svatozáří. Co mi chtěla sdělit, to mi sdělila a pohasla. Celý svůj vědomý život jsem samu sebe vnímala jako já. A tak jsem o sobě mluvila. Když se zrodilo mé já, ještě netušilo, že budeme patřit k sobě, že stvoříme jednotu zrušenou až smrtí. Začala jsem o tom přemýšlet v době, kdy se mi stále častěji začaly vynořovat vzpomínky na dětství. Nemusím vyvíjet mnoho energie, vždyť stárnutím se k dětství znovu blížíme. Roku 1932 končilo mé dětství, nejkrásnější doba mého života. Za to, že bylo tak rajské, láskyplné a současně podrobené nejvyššímu řádu, vděčím rodičům.
0: Dech se mi úží, pár posledních příčilí. Čas se dosypává. Jediný vratký pohyb, pád a čas se zastavil.
2: Žijeme v Praze. Chodím do primy dívčího reálného gymnázia Charloty Masarykové. Naši třídní profesorku, doktorku Kláru Červenkovou, blízkou přítelkyni Alice Masarykové, napadla krásná myšlenka, že naši třídu představí prezidentu osvoboditeli. Nic netušíce odjeli jsme autobusem do Lánského zámku. Stráže nás odvedli do obrovského skleníku s palmami v zimní zahradě, kde byly připraveny dvě řady židlí. Usedli jsme. Srdce nám tloukla a nevěděli jsme proč. Zčista jasna se objevil náš milovaný pan prezident v černé kšiltovce s trikolorou, v černém kabátku, rajtkách a v lesklých černých holinkách. Vystoupil po schůdcích do skleníku, my vstali k pozdravu. Usmíval se, Chodil od jedné ke druhé, každou pohladil po vlasech. Na jeho otázky a připomínky, abychom byli svědomité a poctivě se učili, odpovídala naše třídní. My jsme nebyli schopni slova.
0: Chci se soustředit a jít krok za krokem proti směru času. Chci víc než jen existovat. Chci se vydat ze všech svých sil, i když se nikdy nedovím, jak na tom jsem.
2: Mé dětské lásky patřily chlapcům i děvčatům. Sourozence jsem neměla, toužila jsem po nich z celého srdce a tak jsem si zvlášť oblíbila některou kamarádku či kamaráda. Poslední láskou mých dětských let byl sekundán či tercián reálky v Dušní, nápadný elegantním oblekem a především výstřední novinkou zrzavými perforovanými semiškami. Tvářil se důležitě a nikdy se na mě neusmál. Denně jsem ho vídala na stanici tramvaje na Klárově, kde jsem přestupovala z 22 na jedničku. Když jsem se opozdila a minula ho, měla jsem zkažený celý den. Jak se jmenoval, netuším. S přítelkyní Julčou jsme ho pokřtili na semišky. Abych se zdokonalila v němčině, poslali mě rodiče do německého kláštera sester Uršulinek ve Frývaldově na Moravě. Z tamního pobytu mi zůstal v hlavě Vater Unser, kolena bolavá od denních modliteb a nesmírný stesk po domově. Rodiče si zřejmě uvědomili, že to nebylo nejvhodnější řešení a začali mě posílat k Frau Schön, která měla ve Šternberku domek. Frau Schön mi vařila a její 17-letý vnuk Hans mi denně dával hodiny němčiny. Nezbylo mi, než se do něj zamilovat, byl to hezký chlapec. Navěky mi tahle láska nevydržela, ale možná je i Hansovou zásluhou, že mě němčina provází celým životem.

Jen jedinkrát mě tatínek uhodil. Maminka měla schůzku s přítelkyněmi a než odešla, řekla mi, abych tatínkovi usmažila 3 vejce k večeři. Když se začalo stmívat, já byla zabořená do četby, ozval se tatínek, že je čas večeřet. Nepříjemně mě to vyrušilo. Zapálila se plamínek, popadla pánev a hodila do ní vejce ve skořápce a míchala jsem, až to zvonilo. Nač jsem přitom myslela, nevím, dokud jsem neucítila pořádný lepanec, první a poslední. Na nejhorší zážitek svého pražského dětství nikdy nezapomenu. Na pole u stanice Dlabačov, kde dnes stojí velký mezinárodní hotel, přitáhli komedianti s kolotočem a houpačkami. Nemohla se mu toho chybět. V 7 buď doma, řekla maminka. U kolotočů však letí čas závratnou rychlostí. Když jsem s půlhodinovým zpožděním přiběhla domů, zvonila jsem, ale nikdo mi neotevřel. Teprve za chvilku se v mezeře mezi dveřmi objevila ruka a podala mi pytlík s 2 krajíci chleba s máslem. Přísný hlas zavelel. Když neumíš poslouchat rodiče, vrať se ke komediantům, ať se o tebe starají. A dveře se přibouchly. Jak dlouho jsem seděla s pytlíkem v ruce na schodech, nevím. Rychle se stmívalo. Celý svět se mi zhroutil, všude černá tma. Co se mnou bude? Co pak už nikdy neuvidím tatínka a maminku? Škytám a pláču a škytám. Nikdo už mě nikdy nepohladí, nevezme na klín. Třesu se, pláču, neodvažuji se pohnout. Co si počnu? Kam půjdu? Otvírá se přede mnou propast beze dna. Ach, konečně mě pustili dovnitř bez výčitek. Uplakaná maminka, k večeři ty 2 krajíce chleba s máslem.

Mé dětské srdce zaujal tehdy vážný tmavovlasý žák 5. obecné Zajíček. Při hrách v jízdní dráze naší ulice hrával přísného četníka a honil nás ostatní jako zloděje. O rok, o dva dřív mi tlouklo srdce při hře na prstýnky, když jsem dávala svůj kamínek do dlaně Jirky Ambrože ze 3. A. Nosíval bílé ponožky, sokolský odznak a jeho tatínek byl vojenský letec. Vášnivě ráda jsem hrávala kuličky. Klučina z vedlejšího domu Jirka Podlešák mi v tom byl vzorem. Jednou či dvakrát otočil kramflekem a mistrovsky do měkkého chodníku vyhloubil důlek na labeto, šprtanou či na krále. Navíc uměl doskočit až za čáru. Vele důležité byly pro mě kamarádky, především Mirča a Růžena. Chodili k nám skoro denně, hráli jsme Člověče nezlob se, domino, parníky a prohánili jojo. Mirča smí u nás občas i spát. Pro Růženu si večer přicházela její sestra. Mirča pak zůstala i na snídani, potom si pro ní přišel mladší bratříček Kamil. Každý má sourozence, jen já nic. Paní Svobodová, Mirčina maminka, vzkázala našim, že by mne ráda pozvala také k ním na oběd. Rodiče dovolili a pro mě to byl svátek. My tři děti jsme jedli v kuchyni na žehlicím prkně, Mirčina maminka přes ně přehodila voskované plátno. Byla švadlena, kuchyňský stůl byl pokrytý štosy látek, vedle stál šící stroj a dřevěná pana ověšená centimetry a stužkami. Moc se mi tam líbilo. Co jsme měli k obědu, nevím, ale neobyčejně mi to chutnalo. Každoročně jsem se už od Vánoc těšila na jarní pouť na Matějskou. Zabírala tehdy celé kulaté náměstí, tobogany, kolotoče a nejrůznější atrakce se táhly až k Bubenči. Chodili jsme tam s tatínkem. Lítala jsem na řetiskovém kolotoči, klouzala se na toboganu a houpala na houpačkách. S tatínkem jsme jezdili na autodromu, tatínek řídil. Když jsme vláčkem projížděli strašidelným zámkem, hrůzou jsem sotva dýchala. Oba jsme rádi lízali turecký med, růžovou vatu, mlsali kokosové suky, lví maso a většinou nám oběma bylo špatně. Jednou tam tatínek ve spoustě bláta ztratil gumovou galoši a maminka řekla, že tatínek je pořád kluk.

0: Srdce a jazyk mají moc nad všemi údy. Vždyť srdce je v každé hrudi a jazyk v každých ústech.
1: V Počtejně jsem s rodiči trávila dvoje či trojletní prázdniny. Tatínek přijížděl v sobotu a v neděli se vracel do práce. Bydleli jsme přímo pod zříceninou hradu ve vilce s obrovským sadem zakončeným stromořadím topolů. S oblibou jsme s tatínkem zkoumali záhady rozvalin a vždycky jsme našli poklad. Jednou hliněný střep, jindy barevný korálek nebo hezký kamínek. To bylo přemýšlení a fantazírování a ve chvilce z toho byl tajuplný příběh o pokladu. Tatínek mě tehdy učil, jak se chovat při bouřce. Stávali jsme spolu ve vratech stodoly, počítali blesky a mohutnou paterou ozvěnu hromu mezi okolními kopci. Nikdy nestůj pod osamělým vysokým stromem, varoval mě. Maminka trpěla stálými obavami, abych se neutopila, když mě tatínek učil potápět se v divoké orlici, abych si nezlomila nohu, když jsme s tatínkem slézali příkré skály nad řekou, nebo abychom nezabloudili, když jsme šli na houby. Maminka se bála netopíru. Na večer nám často vlétali otevřeným oknem do pokoje. Já se tehdy nebála ještě ničeho. Sbírala jsem do zástěrky pavouky, žížaly i žáby. Jednou jsem přinesla ukázat i slepíše a narazila jsem. Hadům se vyhýbej, většinou jsou jedovatí.
0: Jaká škoda, že se už nemůžu tak hluboko vrátit. Schovat si v altánku z březového dřeva do mezer mezi kmeny barevný lesklý kamínek či prstínek z kočičího zlata s očkem. Nebo jít s rodiči na večer procházkou k obci Záměl a znovu věřit, že na hladině rybníka tančí v závojích rusalky a víly.

Ve zvláštní oblibě jsem měla vystřihovánky. Posloužily mi dvě či tři papírové panenky, oděné jen prádýlkem, zbytek byl úkolem mé fantazie. Kreslila a vystřihovala jsem na ně barevné šatičky a skoro denně je podle nálady a počasí převlékala. V pražském bytě jsem si nejraději hrála na parapetu okna svého pokojíku. Brzy jsem si všimla, že ve druhém patře protějšího domu bydlí holčička a také si na okně s něčím hraje. Pozorovali jsme jedna druhou, až jsme na sebe nevím proč vyplázli jazyk. Zřejmě se nám to zalíbilo a tak jsme v tom denně svědomitě pokračovali, dokud si toho nevšimla maminka a netřepla mě po vlasech. Slušné děvče to nedělá. Často jsem plakávala nad mrtvými holuby či trýzněnými zvířaty. Jeden takový zážitek mi dodnes utkvěl v hlavě. Stoupáme s rodiči úvozem na Pohořelec, kůň táhne vzhůru vůz plně naložený uhlím. Kopita kloužou po kočičích hlavách, z koně se kouří a voska ho bičem pohání. Křičím, proč ho ten pán pije? Kůň mu nic neudělal, ať ho nechá. A slzy mi tečou proudem. To zlé období vyvrcholilo dvěma vážnými nemocemi najednou, spálou a záškrtem. Pobyla jsem si 6 neděl v dětské nemocnici. Byl to však čas zvratu. Od té doby jsem z chuti jedla, zesílila, chodila cvičit. Jeden po druhém se přidali sporty, v létě ping-pong, tenis. K Vánocům jsem dostala lyže a s mou novou přítelkyní Julčou jsme se učili sjíždět svahy na Bílé hoře. Někdy, když jsem si dosyta vyhrála s panenkami, poskakovala s nimi v náručí na židli do Paříže nebo do Londýna. Vyšla jsem ze svého pokojíku, zavřela dveře a s pocitem, že se dopouštím něčeho zapovězeného, jsem nahlížela klíčovou dírkou, co se v mém pokojíku děje, co mé hračky dělají, když jsou sami. Byli bez hlesu, bez pohybu. Tušili snad, že se na ně dívám, že je klamu. Jak bych bývala ráda, kdyby má milovaná panenka Naděnka aspoň očkem mrkla. Představovala jsem si, že když jsou hračky sami, jsou nahé nebo neviditelné. Nikdy se mi však nepodařilo mezi ně vplížit, stát se taky hračkou a odkrýt jejich tajemství. K prvním pražským Vánocům jsem dostala loutkové divadlo, které se v naší rodině dědilo. Bylo dřevěné, dvoupodlažní, s oponou a s kulisami královské komnaty, venkovského stavení a lesní paseky. Ke Kašpárkovi, králi a královně, princi a princezně, hloupému Honzovi a čarodějnici vyrobil tatínek tříhlavého draka, čerta a myslivce. To už jsem v Praze chodila do druhé či třetí třídy a zvala na představení děti ze sousedství. Židle nám nestačily, tlačili jsme se na nich po dvou. Otec si pohádky vymýšlel, hrál s vervou, loutky poskakovaly, lítaly vzduchem a když se nakonec přišel rozloučit Kašpárek, tleskali jsme, až nás dlaně brněly a já vykřikovala, to umí jen můj tatínek. Byla jsem na něj odjak živa pyšná. Všecko věděl, všecko uměl. Držela jsem se ho jako klíště, když si s chlapci kopl do míče. Visela jsem mu na krku a žárlila na všecky děti, jimž něco vyprávěl a s nimiž se smál. V roce 1930 převeleli otce z Brna do Prahy. Ministerstvo národní obrany mu přidělilo státní byt ve Střešovicích v ulici Na Panenské číslo 524. Praha na mě především zásluhou rodičů udělala obrovský dojem. Hrad českých králů, chrám svatého Víta, Zlatá ulička, Loretánské a Hradčanské náměstí, Karlův most a Jan z Nepomuka, chrám svatého Jakuba s useknutou rukou zloděje, Staroměstský Orloj, Stará synagoga, Vyšehrad a kůň Šemík.
Návštěvy představení v Národním divadle provázelo mé horečnaté vzrušení, ať to byl Nedbal z Pohádky do pohádky, Princezna Pampeliška nebo nezapomenutelná Dvořákova Ruselka. Nosívala jsem na krku šňůru zdravotních korálků. Měnili barvu podle vzrušení či horečky. Při Ruselce byly krvavě rudé.

0: Začala jsem chodit do první třídy. Školy jsem se nemohla dočkat, ale nejdřív jsem si musela zvyknout říkat maminka a tatínek, místo Otuška a Bohoušek. Z první třídy si vzpomínám na tmavovlasou Klárinku, která seděla vedle mě, a především na Boženku, dceru našeho domovníka, která si k nám často chodila se mnou hrát. Boženka měla asi 14letou sestru. Tu napadlo, že nás bude strašit. Museli jsme si u nich doma sednout na pohovku, zatáhla záclony, zhasla a velice dramaticky deklamovala Erbenovu baladu Již 11. odbyla. Div jsme se hrůzou nepočurali, ale nežalovali jsme na ni. V první třídě jsem prodělala snad všechny dětské nemoci, neštovice, osypky, zápal průdušek i černý kašel. Byla jsem víc v posteli než ve škole, takže mě paní učitelka neznámkovala a já musela opakovat. Jako mnoho dětí té doby poznamenaných podvýživou, trpěla jsem i já nechutenstvím. Dodnes cítím na jazyku odpornou chuť ricinového oleje, kozího mléka s tlustým škraloupem a železitého vína. Nechutnaly mi maminčiny dobroty, milovala jsem mejdlíčko, cuc na špejli a lízala z dlaně šumák. Maminka byla pro mě vzorem krásy. A když občas odcházela s otcem večer do společnosti, sklonila se před odchodem nade mnou a já s požitkem vnímala závan její vůně a třpitná ušnic a náhrdelníku. Nad jiné jsem milovala její tmavě rudý župan, pošitý korálky do tvaru velkých pavučin s blízkavým pavoukem uprostřed.
1: Co opravdu miluješ, o to tě nikdo nepřipraví.
0: Tatínek mi stále vypráví, mění však téma v souladu s mým věkem. Tajemný hrad v Karpatech a dobrodružné hledání pokladů v zříceninách vystřídali jeho zážitky z cest. Obojich jich se účastnil, nikdy nemluvil. Projížděl Ruskem a Dálnou Sibiří několikrát tam a zpět, okouzlil ho Bajkal. Vzpomínal na plavbu lodí po bouřlivém Čínském moři nebo na indický přístav, kde jejich loď obklopilo hejno loděk domorodců, žebrajících o sousto či drobný peníz. Za každou kopějkou se vrhali do moře a potápěli do hlubin. Vyprávěl, jak poprvé spatřil na širém moři velryby, jejich mohutné vodotrysky a obrovské ocasní ploutve, které zvedají, když se potápějí. Také ho zajímali ptáci. Uměl napodobit jejich zpěv a poznal každé hejno vznášející se vzduchem. Mou poslední a nejkrásnější hračku, velký dřevěný, dokonale fungující kolotoč, vyrobil tatínek. Z lepenky vyřezal tenké vrstvy a spojil je tak, aby vytvořili plastický tvar exotických zvířat. Dva mohutné slony s bílými kly a velkýma ušima, dva dvouhrbé hnědé velbloudy, dva lvy s houňatými hřívami a dvě štíhlé elegantní žirafy s dlouhými pruhovanými krky. Maminka ušila na kolotoč střížku, pošila ji barevnými korálky a tatínek připevnil na špičku praporek. Na velblouda a na lva jsem posadila své malé plaváčky a už se to točilo, zvonilo a blýskalo. Mou oblíbenou hračkou byl v tom čase tatínkem zhotovený velký kupecký krám se šuplátky a přihrádkami. Prodávala a kupovala se mouku, hrách a kroupy, jen se ze mě kouřilo. Vážilo se na váze, přidávalo a ubíralo závaží a platilo v plechové pokladně. Co jsem nakoupila, to jsem v hrnečcích s pokličkami na malém sporáčku pro panenky uvařila. Nesměli nechat žádný zbytek. Stejně jako já.

probouzím se zavinutá do prostěradel. Je mi horko, strašlivé horko. Potím se, chce se mi brečet a vstekat, ale jsem pod naditou duchnou jak balík. Hlavu mi omotali šátkem. Koutkem oka vyčítavě zahlížím na temný obraz nad mou postelí. Kristus v modlitbách nahoře Olivecké. A ty to tak necháš? Vzdychám, maminka mi utírá nos a každou chvilku přibíhá, aby mi podala lžičku čaje s aspirinem. Konečně si k mé široké masivní posteli přistaví židli a hmátne po některé z knížek, kterými je postel u stěny obložená. Tisíckrát prohlížené, osahané z obrázky, které jsem vylepšovala pastelkami. Pohádky našeho tatínka, pohádky naší maminky, příhody doktora Málo dělala, pohádky Boženy Němcové, pohádky z celého světa, jejichž šedivé sešitové vydání mi tatínek svázal do tří modrých svazků. Poslední v řadě byl můj nově založený herbář s fialkami, pomněnkami a konvalinkami. Tak kterou? Ptá se maminka. O vodníkově Haničce a hned je mi o trošku líp. Zapomínám se vrtět a vzdychat a napjatě čekám, až přijde ta pravá chvíle a pak místo chytré Haničky schované v koši vítězoslavně vykřiknu: Vodníku, vodníku, já tě vidím. Vodník se lekne, skočí do vody a Hanička, která už nikdy nebude zlobit, se vrátí domů. Všecko dobře dopadne, tak jako vždycky musí všecko dobře dopadnout i tahle poticí kůra. Převléknou mě do čisté noční košile, vysuší vlasy, přikryjí lehkou dekou a konečně začíná chřipka nebo angína po krůčcích odcházet a pak vypukne to vrcholné blaho s knížkami v posteli. A v tom dávném čase a v tom dávném dění bylo snad už obsaženo skoro všecko štěstí, potěšení a láska, které mě v životě měly potkat.

0: Vzpomínám-li na své hračky, vybavují se mi už jen jejich stíny.
1: Kde pak zůstaly mé panenky? Má milovaná Naděnka. Spala se mnou v posteli, při obědě měla svůj talířek vedle mého. Brala se mi na rodinné procházky a převlékala podle počasí a roční doby. Měla svůj kufříček, který vyrobil tatínek. Maminka jí ušila sametový zimní kabátek s kožešinovým límcem. Tatínek mi kromě hraček vyrobil Leporello, jehož veršíky napsal a veselé barevné obrázky nakreslil. Malování mi nešlo, ale veršíky jsem uměla nazpaměť a často jsem je říkala i panenkám. V létě roku 1926 tatínka převeleli z Olomouce do Brna. Na dvoře domu v Kounicově ulici číslo 47 jsem ráda běhávala za lehkým dřevěným kolem a poháněla je hůlkou. Bylo to v době, kdy už jsem měla za sebou operaci kyčelního kloubu a následnou léčbu v lázních. Taky jsem s vervou roztáčela lesklou červenou káču a oblíbila si nízkou dřevěnou koloběžku. Do únavy jsem na ní kroužila po betonovém dvorku, až jsem jednou přistála na železné mříži kanálu a poranila si nosní přepážku. To je krve a toho pláče. Maminčiny bývaly večery. Než jsem šla spát, klekla jsem si před svůj divánek a maminka předříkávala: Andělíčku můj, strážníčku, opatruj mi mou dušičku, opatruj ji ve dne v noci od škody i od zlé moci. Andělíčku, strážce můj, duši, tělo opatruj. Pak jsem si lehla a maminka mi přečetla pohádku. Jak sladce se mi usínalo v mém hlubokém, měkonkém dětském divánku. Odkud se vzal? A kam se poděl? Zatímco v neděli a ve svátek chystá maminka snídani, skočím k tatínkovi do postele. Tiskneme si prst na víčka a vyprávíme, co vidíme. Hvězdy, slunce a sopky chrlící lávu, mohutné vodopády i nevídané poletující bytosti. Pozor, tatínek zvedá prst, maminka volá k snídani. Jaká to bývala radost, jaká hlubina bezpečnosti.

0: To, co je kompletně zapomenuto, je právě tím nesmírně mocné.
1: V září 1923 mi doktor Kafka v Praze provedl operaci levého kyčelního kloubu. K mé přecitlivělosti nepochybně přispěl i následný sádrový krunýř do půly těla. Bohunka křičí, zapisuje si tatínek, když jí po 6 měsících sádru sundali, volala: já tu noženku nechcu. Byla hubená a porostlá chloupky. Život strpčovali rodičů mé nemoci. Slabost a z toho plynoucí přecitlivělost. Co se jídla týče, byly se mnou stále potíže. Už jako batole jsem prý tvrdošíně zavírala pusu a vrtěla hlavou, když mě chtěli krmit. Bouchali s křidličkami a točili mlýnkem na kávu, až jsem ze zvědavosti otevřela ústa a mohli do mě něco vpravit. Abych později ke snídani snědla krajíček chleba, kreslila mi maminka do másla vidličkou obrázky, nebo aspoň mřížky a hvězdičky. Jak jídlo, tak spaní bylo pro mě utrpením. Znamenalo to přestat si hrát. Uložili mě do postele a spí. Když mi maminka čítala pohádky na dobrou noc, vyptávala jsem se, co bylo dál, a vzrušením ne a ne usnout. Jeden zážitek z té doby si dosud pamatuji. Sedím ve své postýlce s mřížkou na klině talířech se švestkovým kompotem. Do dveří vchází obrovská krásná postava v ornátu s mitrou na hlavě a berlou v ruce. Co mi v košíku nese, nevím, jsem neobyčejně vzrušená a z nosu mi do kompotu začne kapat krev. Zastavili až přivolaný lékař. Krvácení se často opakovalo. Musela jsem zvednout pravou ruku, palec a ukazovák sevřít do štipce a vydržet. Jen vydržet, až z chumáče vaty v nosní dírce přestala prosakovat krev. Jednou jsem ruku nezvedla, chtělo se mi spát a krev natekla do žaludku. Brr, ani vzpomínat nechci. Balili mě do dek a peřin a k nohám přikládali teplou žehličku. Maminka vyprávěla, že mě kolikrát oplakali. Rodiče mi o vánočních svácích uchystali podle vlastních představ překvapení. Jeho následky nemohli tušit. Když tehdy tatínek rozezněl vánoční zvonek a maminka mě přinesla do slavnostně vyzdobeného pokoje, kde svíčkami a prskavkami zářil vysoký vánoční strom, přestala jsem rázem mluvit a půl roku jsem jen koktala. Tolik krásy, tolik světel, tolik zvuků. Jak se s ním ta malá hlava měla vyrovnat?
0: Tou vzpomínkou na nedosažitelnou krásu jsem se dostala na samé dno svých zážitků. Ke zrodu sebe samé.
1: Sedíme kolem stolu. Maminka a já, snad 2letá, tatínkovi na klíně. Proti nám rodina, muž v uniformě a manželka s nemluvnětem v náručí. Náhle zhasne světlo, maminka zapaluje na stole svíčku ve svícnu. Sedím naproti děťátku a dívám se, jak svíčka hoří. Vím už, že plamen pálí a nesmím si na něj sáhnout. Jsem u tatínka v bezpečí a napjatě pozoruji děťátko. Dospělí se živě baví. Nikdo z nich si nevšimne, že dítě natahuje ručku k plameni. Zvědavě sledují, co se bude dít. Ručka se znovu blíží k světýlku, zatřepetá se a sáhne si. Křik a pláč a schon. Dítě křičí bolestí. Pouští se voda, fouká se a pohupuje. Mlčím a choulím se v tatínkově náručí. Náhle začnu usedavě plakat a zabořím hlavu do tatínkova saka. Je mi děťátka líto? Nebo cítím cosi, co se dosud neozvalo? Cítím snad špatné svědomí, které si může uvědomit až vědomé já?
0: Prodírám se neústupným proudem času až k prvnímu nadechnutí.
1: V Olomouckém parku úžasle a s nadšením pozorují veselá dovádivá zvířata, která skáčou, šklebí se a pokřikují. Mají dvě nohy a dvě ruce jako já. Proč je zavřeli do klece? Nemůžu se od opic odtrhnout, pláču, když mě odvážejí.
0: Pokusím se ponořit ještě hlouběji, nejhlouběji, jak jsem schopna.

0: 10. července 1923 si tatínek zapisuje. Pozorovali jsme, že Bohuška, držíme-li ji za levou ručku, při ťapání na levou nožku napadá. Po návratu z ruských legií na jaře roku 1920 přidělil ministr národní obrany tatínkovi státní byt ve druhém patře Pavlačového domu u Tří zlatých korunek číslo 260 na Mikulášském náměstí v Praze. Ještě téhož roku se tatínek stihl v Prostějově oženit se svou mladistvou láskou Otýlí. Z tatínkových záznamů 9.7.1921 přijela k nám maminka Prostějovská, aby byla ku pomoci po porodu. Chlapečkovi dáme jméno Jaroslav. 7.8.1921 celý den trvaly bolesti, bylo třeba lékaře. V neděli o 1 hodině v noci se narodila dceruška Bohumila. Byla to obrácená poloha. 25.8.1921 dceruška byla pokřtěna v kostele svatého Mikuláše Bohumila Otýlie Aloisie. K motorou byla teta Lolinka. Ke křtu přijela stařenka Františka z Prostějova a babička Kateřina z Kojetína. V kolébce se novorozeně bude houpat nejvýš 2 měsíce. Tatínkův lovecký pes Léda, který denně přináší v tlamě z trafiky v Karmelické ulici noviny, má po návratu za úkol sedět u kolébky. Jakmile Bohumilka, která ještě neví, že si jednou bude říkat já, zakňourá, zatahá Léda za velkou kouli z muchlaného papíru, upevněnou na provázku zvonku nad kolébkou a přivolá z kuchyně rodiče. Bohumilce se to zvonění líbilo a málo kdy plakávala. Její maminku odvezou do nemocnice a Bohumilku do Prostějova. Na dlouhé měsíce se tam ocitá v lásky plné péči maminčiny starší sestry, milované tety Loli. Klíčovou dírkou ve vratech domu u Tří zlatých korunek na Mikulášském náměstí proniknou poslední zákmity vzpomínek a zhasnou.
1: Dva jasné zelené tóny, 2 zelená světla, oslní sluch, ohluší zrak, letí v závratné výši, rvou a blaží mé srdce. Mizí.

Knižním vzpomínkovým fragmentům a veršům české spisovatelky, básnířky a překladatelky Bohumily Grégrové patřil dnešní souzvuk a zároveň patřil také hudbě skladatele Antonína Dvořáka. Literárně hudební pásmo z knižních vzpomínkových fragmentů s názvem Dva zelené tóny připravila Jana Franková, hudbu vybral Josef Třeštík. V režii Hany Kofránkové účinkovali Nina Divíšková a Viktorie Hrachovcová. Hudba Antonína Dvořáka zazněla v pořadu v podání

0: Polkou Émol z cyklu Vzpomínka na Čechy ve formě Polek od Bedřicha Smetany v podání Jana Novotného jsme na Vltavě uzavřeli předposlední hodinu pondělního večera.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Četba s hvězdičkou.
0: A 84. narozeniny oslavil letos v březnu americký spisovatel John Irving. Úspěšný autor, který má na svém kontě řadu bestsellerů. A k ním patří také román z roku 1978 s názvem Svět podle Garpa. A právě tento kultovní tragikomický román uvádíme na Vltavě v podobě četby na pokračování. A právě teď vás zveme k 19. části. Čte Michal Bumbálek.

0: Helena se domnívala, že drží věci pevně v rukou. Svůj život, své manželství, svou akademickou kariéru. A domnívala se, že stejně tak udrží pevně v rukou i svůj milostný románek s Michaelem Miltonem. To ovšem jen do chvíle, než mu jednou otevřela jako obvykle dveře u své pracovny k odborné konzultaci a pak se mu najednou nečekaně málem otevřela celá. Jakmile vešel, zavřela za ním a rychle ho políbila na ústa, držíc ho za štíhlý krk, takže se nemohl téměř ani nadechnout a třela se mu kolenem mezi nohama. Převrhl přitom koš na papíry a upustil poznámkový sešit. V první chvíli vypadal téměř vyděšeně. Nemáme už o čem diskutovat, pravila Helena mezi nadýchnutím. Přejela mu jazykem po horní mrtu. Snažila se rozhodnout, jestli jí je jeho knír příjemný. Pak si řekla, že ano, aspoň pro tu chvíli. Pojedeme k tobě, řekla, nikam jinam.
1: Je to až za řekou.
0: Já vím, kde to je, odpověděla. Máš tam čisto?
1: Jistě, a mám nádherný výhled na řeku.
0: O výhled mi nejde, řekla Helena. Jde mi o to, aby tam bylo opravdu čisto.

0: a můžeme tam jet jenom tvým autem. Polekal se. Já ale žádné auto nemám. Když jsem žil v Evropě... Tady nejsi v Evropě, přerušila ho. Tohle je Amerika. Tady nejezdíme na koních, ale v autech. A ještě pořád máme puritánské názory na mimomanželský sex. Takže si to auto budeš muset opatřit. Nepůjčit od kamaráda, jasný? V tu chvíli se již usmíval. Už zase nabil sebejistoty i erekce.
1: Ale snad si ho nemusím opatřovat hned teď.
0: Zeptal se a otíral se jí přitom knírkem o krk a sahal jí na prsa. Ale Helena už zase chtěla mít věci pevně v rukou. A teď už nemyslela jen jeho penis, jímž se o ní otíral. A tak ho radši odstrčila. Až ho seženeš, tak ho seženeš. Mým autem jet nemůžeme. Sežen nějaké s jedním dlouhým sedadlem vepředu. Chci se totiž pohodlně položit na předním sedadle. Chci ti dát hlavu do klína, aby nikdo neviděl, že jedu vedle tebe. Rozumíš?
1: Neměj strach,
0: odpověděl a znovu se sebevědomně usmál. Je to maloměsto, pravila Helena. Nikdo se nesmí nic dovědět. Kdyby se to někdo dověděl, je konec. Rozumíš? Mám svého muže ráda a nikdy mu neublížím. Michaelův úsměv trochu povadl. Jeho penis taky.
1: Neboj, nikdo se nic nedoví, tak malé tohle město zase není.
0: Ale jeho profesorka ho poučila. Každé město je maloměsto. Ty si myslíš, Bůh ví, jak nejsi evropsky mazaný. Ale já vím, že spáváš s Margie Tolworthovou. Mám ji v semináři srovnávací literatury. A ještě se stýkáš s jednou velmi mladou studentkou. Ta chodí k Derksonovi na seminář anglického jazyka. Myslím, že je v prváku, ale jestli se s ní už vyspal, to nevím. Pokud ne, tak asi ne proto, že bys to neskoušel. A to mi určitě ještě nějaká holka unikla. Michael Milton se tvářil zahanbeně a hrdě zároveň. To se Heleně vůbec nelíbilo. A tak, na rozdíl od něj, přitvrdila. Když budeš chtít mít mě, nebudeš mít žádnou z těch ostatních. To neříkám ze žárlivosti, ale protože by to bylo pro mě nebezpečné. Já dobře vím, čeho si děvčata všimnou a taky vím, co všechno jsou ochotny vyžvanit. Michael Milton zvedl z podlahy svůj sešit. Zřejmě si chtěl začít dělat poznámky. Najednou si Helena na něco vzpomněla a na okamžik vypadala trochu vyděšená. Máš vůbec řidičský průkaz?
1: To mám, vyhrkl Michael Milton. Už jsem dokonce plnoletý.
0: Oba se rozesmáli a Helenino napětí povolilo. Ale když přišel za ní ke stolu a chtěl jí políbit, zavrtěla hlavou a mávnutím ruky ho odehnala. A tady už se mě víckrát nedotkneš. V téhle pracovně se nic soukromého dít nebude. Já dveře nikdy nezamykám. Prosím tě, otevři je, ano? A sežeň co nejdřív to auto.

Byl to velký bike Dynatlow z roku 1951. Těžký a celý zářící před korejským chromem na karoserii v barvě sražené krve. Lavicové přední sedadlo bylo tak dlouhé a hluboké, že si na něj Helena mohla lehnout a téměř přitom nemusela krčit nohy a dokonce ani nemusela pokládat hlavu Michaelu Miltonovi do klína. Ovšem stejně to dělala. Kladla mu hlavu do klína, protože ráda cítila, jak Michaelova noha střídavě tuhne a zase uvolňuje a jak se jeho stehno lehce pohybuje mezi brzdou a plynem. A často ucítila na uchu anebo ve vlasech na zátylku jeho sílící erekci. Někdy si dokonce představovala, jak si bere za jízdy městem do úst jeho penis a kouří ho. Ale zatím se ještě ovládala, protože věděla, že by to bylo příliš nebezpečné. První známka, že celá záležitost nemusí být tak úplně bezpečná, byla okolnost, že Margie Tolvrofová přestala chodit do Helenina semináře srovnávací literatury. Helena se obávala, že seminář sám asi není to, co se Margie nelíbí, a proto si mladou slečnu Tolvrofovou zavolala do pracovny. Žádný důvod mít nemusím, pravila ovšem Margie. Vydržela Helenin upřený pohled déle než obvykle ostatní studenti. Pak se bez dovolení zvedla, že půjde. Tato ví, pomyslela si Helena a hned po telefonu obvinila Michaela. Ty jsi to vyžvanil. Jen mi řekni, jak jsi to s tou Margie Tolvrofovou ukončil. Hrozně šetrně, odpověděl Michael Milton samolibě. Ale to víš, dát někomu košem, to je skoro fuk, jakým způsobem to uděláš. Helena neměla ráda, když se jí pokoušel poučovat, s výjimkou sexuálních záležitostí. V tom ohledu jí vyhovoval a tam taky zřejmě potřeboval mít pocit dominantního postavení. To pro ní bylo něco jiného a proti tomu nic neměla. Někdy si o něm myslela, že si v posteli počíná dost drsně, ale nikdy nijak nebezpečně. A když se mu jasně vzepřela, nechal toho. Jednou mu při jeho pokusu o neobvyklou praktiku musela říct, ne, tohle se mi nelíbí, to dělat nebudu. Ale hned dodala, prosím tě, protože tak jistá si svým odporem zase nebyla. Tenkrát přestal. Šel na ní sice s jistým násilím, ale způsobem, který jí vyhovoval. A že mu nemohla úplně důvěřovat, to jí přinášelo určité vzrušení. Ale nedůvěra v jeho mlčení byla něco jiného. Znovu mu zopakovala, že kdyby se dozvěděla, že o jejich vztahu někomu něco vyžvanil, byl by okamžitě konec. Už jsem ti přece řekla, že mám ráda svého manžela a musím ho chránit. Ale Garb naštěstí nevypadal, že něco tuší. Helena ho několik dní úzkostlivě pozorovala a jednou cítila opravdovou vinu. To, když se s Garpem milovala. Cítila se provinila, že se s ním miluje nikoli proto, že po něm touží, ale proto, že ho chce ubezpečit, že je všechno v pořádku.

Nic nebylo v pořádku. To, čeho se nejvíc bojíme, se stane skoro vždy. Zhrzená a odkopnutá Margie Tolvrofová byla sice dost hloupá, ale Miltonův vztah k Heleně objevila i bez Michaelova prozrazení. Dokonce už v době, kdy spolu Milton a Helena skutečně ještě jen debatovali o Michaelových textech, se Margie domýšlela, že spolu spí. Margie Tolvorfová totiž nevěřila, že by někdo vůbec mohl navázat s Michaelem Miltonem nějaký jiný vztah. A později měla možnost vidět z uzoučkého okna dámské umývárny ve druhém patře obří bajk, který vyplouval z parkoviště jako královská rakev. A když okno otevřela, aby vyvětrala cigaretový kouř, spatřila na sedadle vedle řidiče štíhlé nohy paní docentky Garpové. Od té doby je šmírovala. A protože k Miltonovi do bytu dohlédnout nemohla, ukájela se na pohledu na nebohého klamaného manžela paní profesorky Garpové. Do jejich domu bylo totiž dobře vidět ze zadní uličky. Podle toho, že ten pěkně urostlý muž byl celé dny doma a trávil spoustu času v kuchyni, to byl zřejmě nezaměstnaný kuchař. Když si hrál s dětmi, pukalo Margie Tolvorfové její měkké srdíčko. Odpovídalo to její představě paroháče, někoho, kdo doma do zpytomnění dovádí s dětmi, zatímco manželku mu hobluje někdo jiný. A tak se Margie rozhodla toho nešťastného muže zachránit. Copak nebyl sprostě podváděný, jako byla podvedena i ona? Napsala tedy onomu muži krátký dopis. Delší by nezaměstnaný kuchař možná ani nepřečetl. Chtěla mu jej osobně hodit do schránky. Jednak protože to opravdu bylo osobní, jednak protože věděla, v kolik hodin odpoledne vychází ten ubohý paroháč pravidelně z domu, aby si šel zaběhat. Zřejmě jeho jediná radost. Vlastně to ani nebyl dopis. Jen malý lístek. Napsala na něj, vaše paní se zapletla se svým studentem Michaelem Miltonem. Margie byla zvlášť pyšná na to slovo zapletla. Zdálo se jí takové distingované a delikátní. Ano, skoro evropské.

Garb vyběhl z domu pravidelně jako obvykle, ale nečekaný déšť všem změnil plány i životy. Nic nemohlo Garpa rychleji odradit od běhu než déšť. Hrozně nerad si totiž promáčel tenisky. A tak se vrátil a na verandě jejich domu přistihl neznámou dívku, která se zrovna skláněla k jejich poštovní schránce. Kvůli šumění deště ho uslyšela, až už byl těsně za ní. A pak vyjekla. V ruce svírala nějaký lístek. Garpovi se zdálo, že tiskla ten přeložený papír v ruce tak silně, jako by to byla hlavní tepna nějakého živočicha, jemuž chtěla zastavit tryskající krev. Garp ji zdvořile pozdravil. Připadala mu jako slečna k dětem. Ale slečnám k dětem se už před nějakým časem odnaučil. I když tato byla tak pěkná, že v něm na okamžik vzplály staré naděje a chutě. Ale to jen do chvíle, než mu mlčky a roztřeseně podala ten lístek, jako by kladla ruku do ohně. Garpovi bylo rázem vše jasné. Další bláznivá stoupenkyně Ellen Jamesové, která ho přišla otravovat jakožto samotářského syna té vzrušující Jenny Fieldsové. Ani ten stupidní lístek nemusel číst. Bez pochyby tam stálo jako vždy. Dobrý den, já jsem stoupenkyně Ellen Jamesové. Víte, co to znamená stoupenkyně Ellen Jamesové? To Garp věděl. A pomyslel si, to je ale úděsné, že tyhle stoupenkyně Ellen Jamesové začínají mít vliv na tak mladé dívky. Tahle je přece ještě příliš mladá na to, aby věděla, jestli do dalšího života bude svůj jazyk potřebovat nebo ne. Zavrtěl hlavou a mávl rukou na znamení, že lístek nechce. A řekl, ano, ano, já vím, já vím. Na tohle ovšem nebyla chudák Margie Tallworthová připravená. Přišla jako anděl pomsty a tenhle ubohý paroháč už všechno ví a zřejmě je mu to dokonce jedno. Přitiskla lístek oběma rukama ke svým hezkým, rozechvělým prsům, ale než mohla něco pohrdavého říct, ten chlap pokračoval. Je mi vás líto, ale vy si snad skutečně myslíte, že můžu mít úctu před někým, kdo si vyřízl jazyk? V tu chvíli Margie popadl děs. Rázem pochopila, proč ten chudák celý den štráduje v bytě. Je to cvok. A rychle řekla, jaký jazyk pro boha? A teď upadl do rozpaku i Garp. Sakra, co pak vy můžete mluvit? Moc jí to zrovna nešlo, ale vzmohla se aspoň na... Samozřejmě. Tak co to máte za lístek? Ale pořád se ho bála, toho bláznivého paroháče. Pán Bůh ví, co by mohl udělat. Zabít ji? Znásilnit? Vypadal dost silný na to, aby jednou ranou zabil i Michaela Miltona. Couvala před ním pryč z verandy. Aby odpoutala jeho pozornost, hodila mu lístek k nohám a pak se rychle rozběhla pryč.

Když se Helena vrátila domů, oba kluci byli v kuchyni, ale Garp nikde. Táta zapomněl na večeři, žaloval ihned Duncan. Je dnes nějakej divnej, upřesnil to Walt. Říkal, ať si zvykáme na studený večeře a studený odchov, pokračoval Duncan. Jo, je fakt nějakej divnej, trval na svém Walt. Helena položila stojícímu Duncanovi ruku na rameno a dávala si pozor, aby nepoznal, že se vlastně o něho potřebuje opřít. Najednou, jako by si nebyla jista rovnováhou. Zůstala nepohnutě stát dole u schodů a volala na Garpa. Ale neodpovídal. A Helena stiskla Duncanovo rameno silněji. Prosím tě, jenom ne před dětmi, pomyslela si. Byla to pro ní nová situace, ocitnout se v nějakém sporu s Garpem v defenzívě. A dostala strach. Tak přece, pomyslela si. Napřed rychle udělala klukům aspoň topinky a vajíčka. Ať se děje cokoliv, ať to dopadne jakkoliv, její děti nesmějí mít nikdy hlad. Teprve pak stoupala po schodech do patra, jako by vystupovala na popraviště. Garpa našla v ložnici. Stál jen v trenýrkách před otevřenou horní zásuvkou komody, kde měla prádlo, a tvář i ruce měl zabořené do vonavých, hedvábně hebkých látek. Vypadal jako medvěd s obrovským korytem žrádla v tlapách, ale ne cirkusový medvěd z penzionu Grill Parcer, nýbrž hodně nebezpečný medvěd. Silné svaly na zádech se mu chvěly. Když uslyšel za sebou Helenu, prudce se napřímil a na okamžik se tvářil zahanbeně, jako by ho přistihla při masturbaci. Pak vytáhl zásuvku a roztříštil ji o koleno, až se Helenino prádlo rozlétlo na všechny strany. Zvedl roztříštěnou zásuvku nad hlavu a mrštil s ní okraj prádelníku, jako by chtěl zlomit páteř nějakému živočichu. V té chvíli Helena z ložnice málem utekla. Ale věděla, že tomu stejně neuteče. A také doufala, že tímto výbuchem agrese se Garpův hněv aspoň trochu umenší. Protože věděla, že může mít jen velmi málo času, rychle řekla: promiň, a mám tě ráda. Ale on jen cílevědomě sbíral její rozházené spodní prádlo. Nikdy jsem ti nechtěla ublížit, pokračovala. Ani jsem na tebe nepřestala myslet. To ta pitomá holka? Ale Garp dál sbíral a třídil její prádlo, jako by jí už chtěl zabalit kufr. On přece vůbec nic neznamená, pokračovala. A tobě nemohl nikdy nic vzít. A je s tím konec. Skutečně konec. Konečně promluvil. Od kdy? Zeptal se věcně. Od teďka. Jen mu to musím říct. Neříkej mu nic, pravil Garp. Ať to uhodne sám. On to jinak neuhodne, řekla Helena. Ano, řekl Garp. Podle toho, jak píše, moc empatický asi nebude. Ale jistě měl jiné kvality. Já mám ve vajíčku skořápky, křičel ze zdola Walt. Já mám spálenou topinku, ozval se Duncan. Ať už vědomky nebo nevědomky, jako by si řekli, že bude bezpečnější rodiče radši vyrušovat. Jen to všechno pěkně sněste, volal na ně Garp. A já vás pak vezmu do kina. Proč to děláš? Zeptala se Helena. Proč to děláš ty? Já myslela to kino. Já vlastně taky. Ale my půjdeme na jiný film, na ten pro děti. Nemůžu teď tady s tebou zůstat. Půjdeme ven a ty mu zatím zavoláš a dáš mu s Bohem. Jenže on se bude chtít se mnou setkat, řekla Helena bezbarvým hlasem. Skutečnost, že už to Garp ví a ona to má víceméně za sebou, na ní začala účinkovat jako Novokain. Tak mu řekni, ať si nasere, ať se třeba užere. Heleno, myslím to vážně, víckrát se s ním nesetkáš. Žádnej pich na rozloučenou, s Bohem a dost. A telefonem. Nikdo neříkal nic o nějakém pichu na rozloučenou, bránila se Helena. Já to říkám. A říkám to naposled. Udělej to po telefonu. Skonči to, než se vrátíme z kina. Jak chceš. Chápu tě, ale nemyslíš, že po telefonu je to hrozně zbabělé?
Podíval se na ni tak, že Helena okamžitě vycítila, že by jí snad byl uhodil, kdyby do místnosti nevpadly děti. Mami, co to je pich na rozloučenou? Ptal se Volt. Než se stačili dospělí vzpamatovat, starší bratr už mu řekl, to se dozvíš, až trochu vyrosteš, ty prcku. Já nikdy nevyrostu, pravil Volt. Z těch slov Garpa tak zamrazilo, že se na Volta utrhl. Tohle víckrát neříkej. Když já nechci být dospělák a pořád se s někým hádat, vysvětloval Volt. Aha, teď už ti rozumím, pravil Garp mírněji. Tak se běžte dolů rychle oblíct, ať to kino stihneme. Bude to zábava,

0: Když kluci odešli po schodech dolů, Garb zabořil tvář do jejího poskládaného prádla a plakal. Když se ho Helena dotkla, řekl: nedotýkej se mě. A pořád plakal. Pak záštiplně řekl: asi si myslíš, že jsi to všecko zvládla ohromně taktně, že? Popravdě řečeno, právě to si Helena myslela, ale samozřejmě to radši neřekla. Měla pocit, že během toho svého erotického dobrodružství nikdy nestratila ze zřetele ani Garpa, ani děti. A cítila se oprávněná, aby situaci zvládla i nyní po svém. O tom bychom si měli promluvit později, navrhla diplomaticky. Pane bože, takovej blb, řekl Garb nediplomaticky. To se Heleny docela dotklo, ale ovládla se. Už zase chtěla mít všechno pevně v rukách. A tak vysvětlovala manželovi jako dítěti. Přece to nemohl být nikdo jako si ty. Co pak to nechápeš? Mohl to být jen a jen někdo, kdo se ti vůbec nepodobá. Garb si naštěstí vzpomněl na ty své dívky k dětem a na Alice Fletcherovou a na to, jak sexuálně ho přitahuje hrozná paní Ralfová, a samozřejmě pochopil, jak to Helena míní. Byl přece spisovatel, expert na mezilidské vztahy a nedávno málem i manželský poradce. Teď by se nám nějaký hodil, pomyslel si. Ale aby Heleně nemusel dávat za pravdu, vyšel z ložnice na schody, ale hned se zase vrátil. Telefonem. Opakoval taky jako dítěti. Nikam za ním nepůjdeš, jasný? A kdyby ho snad napadlo přijít sem za tebou a já ho tu našel, živý se odsud nedostane. Ty víš, že to myslím vážně. Žádnej pich na rozloučenou, Heleno. Okamžik dokonce váhala, zda nemá prozředění atmosféry napodobit Volta a zeptat se, co to vlastně je, ten pich na rozloučenou. Ale na podobné žertíky bylo asi ještě dost brzy. A až se Garb a synové vrátili z kina, to už bylo na jakékoliv žertíky na toto téma pozdě. Navždy pozdě.
1: Garb.
2: Michal Bumbálek a v jeho podání po 19. John Irving, Svět podle Garpa. Četbu na pokračování z kultovního románu amerického spisovatele z překladu Radoslava Nenadála připravil Ludvík Němec a natočil režisér Radim Nejedlý.

0: Tak to byl kanadský saxofonista James Blake a jeho skladba A byl za Cavem. Posloucháte Vltavu a náš dnešní 15. červnový program je ve finále.
1: Osudy.
0: Vltavská memoárová řada Osudy patří celý tento týden pětidílnému vzpomínkovému vyprávění překladatelky, fotografky a básnířky Věry Koubové. Její rozhlasové vzpomínání připravila Alena Zemančíková za technické spolupráce Ladislava Rajcha. A vyprávění překladatelky a fotografky Věry Koubové budou doprovázet úryvky jejich básní, zhudebněných Martinem Brunerem, zpívá Markéta Foukalová.

Máma, moje máma. Své 18leté mámě jsem vypadla z klína v polovině minulého století do lože její 14leté sestřičky. A to na Jižní Moravě v Kloboukách u Brna. Nikoli těch valašských Kloboukách. Stala jsem se tím v rodině široko daleko jedinou echt Kloboučankou. Všechny ostatní mámy před tou mou to stihly autobusem do Brna. A když se mě dnes známí ptají, cože tak holduju Kloboukům, mám odpověď hned po ruce. I když má rodná ves vděčí za své jméno zaobleným kopcům všude okolo. Po letech jsem v dětském pokoji těch dvou sester našla deníček své milované tety, na kterou vzrušení kolem mého rození muselo udělat ve 14 obrovský dojem. Tahle moje tetka Vlaďka mi bude navždy zázrakem mezi tetami. Radostná, vtipná, zářivá. Hold moje tetka Vlaďka. Máma to je vážnější tvor, ale nikdo si s ní nezadá ve vervě a energii. Ona sama se narodila za první republiky do mohovité rodiny mlynáře a ulobarona, jak jsem si jako dítě vysvětlila ty jeho uhelné sklady za humny. A necítila se v rodině časem už maloměstské smetánky zrovna nejlépe. Její máma ji a sestru komandovala stejně jako služky, zatímco ona právě se služkami vysedávala nejraději. Jako bych tu povídala o Kafkově sestře Otle. To bylo nemlich to samý. Děda v jejím dětství postavil u mlýna vilu, ve které se skrývaly neskutečné vymoženosti. Bývala jsem o prázdninách u vytržení, že je celá místnost věnovaná šatně. A což koupelna? To byl jistě import z Francie. A přinejmenším ta mísa, stojící hned vedle záchodové, mi byla ještě snad v 10 záhadou. Bidet na vsi, kde všichni mají budky se záchodem na dvorku u hnoje a člověk se občas vykoupá v neckách a děcka ze školy se mamce a Vlaďce posmívají a pokřikují za nimi chčího si do domu. Co by na to pravili jejich potomci dnes s těmi dnešními obrovskými vilami, kdyby se jim to pokřikování doneslo z hlubin časů do dnešních uší. A tak si skoro myslím, že jsem byla dobrou záminkou z té smetánky vzít roha. A právě to máma udělala. Ovšem, že v 48. dědovi všechno stát sebral a odsoudil činorodého podnikatele k živoření v jakési kanceláři v okresním městě. Děti s takovým zázemím, děti z bohatlíků, se na studia nedostaly. Máma si udělala 2letou obchodní školu v Hodoníně a v bytě jsme dlouho měli obří broušené vázy, které vyhrávala v psaní na stroji a v těsnopise. A tou dobou také propadla své romantické, lehké lásce. Byla i svatba, chvíli i společné bydlení a pak už brzo jsme spolu žili jen my dvě, kterým hned, jak jsem se trochu povytáhla, všichni říkali sestry. A možná jsme si už po těch letech teď zase podobné. Přinejmenším moje kdysi 14letá tetka vrostla teď natolik do podoby své matky, že to se mnou a mou sestrou, Mančinkou, při jednom velkém rodinném setkání až málem seklo. Mančinka vyslovila, co jsem i já měla na jazyku. Vstala snad bajina z hrobu.

Moje, kdysi mladičká máma, se ale tehdy nepodobala jen mně. Často jí kolegové srovnávali s Vondráčkovou. Taky byla blondýna, jen místo, aby hudbu provozovala, s nadšením jí poslouchala. A hudba se jí za to odvděčila na celý život. Ale o tom až později. O mém prvním otci se doma nikdy nemluvilo, ale tak do 4 let mám vzpomínky i na něho a jeho zázemí. Byl z téhož městyse, také žádný chudý synek, jeho otec byl zas vinař. V kloboukách a kolem dokola se rozprostíraly stráně z vinohrady. Krásná to živnost. Teď se do ní nořím v básních Rainera Marie Rilka, který mezi nimi pobýval nějakých 6 let před smrtí. Nikoli na Moravě, on ve Švýcarech. Já jsem si cest s dědou na vinohrad taky užila. A zároveň i jízdy na praseti, na dvorku jejich vily a strachu z rohatých kos, pasoucích se na prudké srání zahrady kolem té vily. Jenomže, když si pro mě táta chodil do mlýna, vyprávěl mi po cestě mezi mlýnem a vinohradem buď strašidelné příběhy, třeba o tom, jak můžou ve velkém mrazu odpadat lidem kusy masa z tváří, nebo mě posadil za sebe na skútr a to ustrašené klíště si do vily k praseti a kozám vezl. Nejmenovala jsem se marně Strachoňová. Nahnáno jsem měla vždycky až. Ale tohle se už týkalo jen prázdnin. Tehdy už jsme bydleli v pražské Michli. On studoval ekonomii, máma proháněla po papíře tušku těsnopisem. Na umístěnku jsme se dostali do Karlových Varů, kam máma vyrazila jako předvoj se mnou, málem ještě batoletem. Obstarala nám pro všechny 3 byt, našla mi školku a táta, ten se mezi tím ještě v Praze zakoukal do jiné. Moje energická máma učinila krátký proces, došlo k rozvodu a odteď jsme byli odkázané na sebe. Kromě školky mi našla máma i balet, kam jsem nesmírně ráda chodila. Sobě zas našla kamarádku houslistku a nesmírně ráda chodila na koncerty Karlovarského orchestru. Kreslila jsem tou dobou jako divá a jako tehdy nejspíš všechny děti, když ještě neměly ruce obsazené telefony. A taky jsem pomalu už četla. Ale moje máma toužila po Praze a toužila po ní tak moc, že se do ní dokázala vrátit akorát, než jsem nastoupila do první třídy. Jak já jsem se do ní těšila. A právem těšila. Měli jsme pana učitele Duvka, který nebyl o moc vyšší než my, jak dokládají třídní fotografie, zabírané ještě ze stativu spod černé plachty a s upozorněním letí ptáček. A to před budovou takzvané školičky. To byl model nízké protáhlé budovy se 2 třídami, kterých bylo jen po Praze několik desítek. Sotva se národ otřepal z 2. světové války, nastal takový nárůst dětí, že základní školy praskaly ve švech a tyto školní pavilony rostly jak houby po dešti. Každý měl nad nízkým štítem nějaké zvíře, naše školička kohouta. Některé z nich existují dodnes, jako družiny, školky nebo i kavárny. Tu naši se musela obrečet, když jsem se jí vypravila v dospělosti hledat. Bloudila jsem krajinou nad Břevnovským Drinopolem a v tom moři nových domků jsem ji nenašla. Jen tam na jednom pozemku stál nápadně protáhlý dům, připomínající parník. To byla ona. Vilu si někdo musel postavit na jejich základech. Kdyby jen ti noví obyvatelé tušili, co tam se v tom prostoru odehrálo za dramata. Už jen každá prověrka mohla mít za následek výprask doma. A když ještě vzpomenu, jak vyděšeně jsme čelili zprávě, že Jiříčka Poláka z naší třídy zabil vlastní táta sekerou. Co všechno se neodehraje v dětství. A nebo se to v dětství jen tolik vrije.

Náš pan učitel Dufek měl housličky. Ve třídě stálo i pianino. A on byl tak zapálený učitel. Tak se nám věnoval. Nacvičoval s námi scénky k Vánocům. Hrál nám ke zpěvu. Možná mi i trochu nadržoval, protože jsem jako hodně malý holek byla poslušná a ctižádostivá. Dokonce mě naučil recitovat Morgensternovu básničku o třech vrabčácích tak, že jsem s ní uspěla, snad v první nebo druhé třídě, v takzvané soutěži tvořivosti mládeže. A té soutěže jsem se pak zúčastnila ještě někdy později. Dlouho mě mrzelo, že jsem už zapomněla, co jsem to tam vlastně recitovala, když jsem se ocitla v městském nebo snad krajském kole a na diplomu, který jsem obdržela, se ukázalo, že se dělím o první cenu s Taťánou Medveckou. Jeli jsme pak malá skupinka různých věkových kategorií spolu s dospělým doprovodem na Šrámku v Písek, kam se sjížděli děti ze všech krajů. Strávili jsme tam snad 3 dny recitováním, vystupováním, výlety. Mně především utkvělo, jak se s Táňou ve dvojici procházíme po píseckých ulicích a ona, která už tehdy v těch snad, nevím, 13, naprosto jasně věděla, že bude herečkou, tak ta mi recitovala svým velkolepým halasným přednesem, až se v tom posádkovém městě zastavovali jiní procházející se, totiž vojáci. Pokřikovali na nás, ale Táňa ta je překřičela. Setkali jsme se v životě ještě 2x. Dokonce jsme spolu na nějakém večeru ve Strahovském památníku přednášeli pod taktovkou rozhlasové režisérky Hanky Kofránkové. A já už si zase nevzpomenu, co. Ale velmi vhod mi přišlo především setkání mezi tím, někdy snad začátkem nového tisíciletí. Ve společnosti France Kafky se měl konat večer s posloucháním rozhlasové adaptace Kafkova románu Zámek. A po poslechu měla proběhnout diskuse. Vypravila jsem se tam, otevřu dveře do foaje před sálem, tam 3 obsazená křesílka a z prostředního se vymrští Táňa, která v tom kuse hrála Frídu, s výkřikem Ahoj Věro. To jsem tedy nad její pamětí zírala. Inu ovšem, cvičená paměť herečky, ale především ona si ještě pamatovala, co jsem tehdy v tom pražském kole přednášela. Byla to Holanova básnička o převozníkovi na Vltavě těsně po válce a o vyhublé holčičce, která se mu z vděku odměňuje za povození větou: Pane, my máme doma králičky. Tolik ti jsem za to připomenutí vděčná, Táňo. Jak to někdy trvá, než se vynoří zasuté stopy. Ale mám pocit, že se to děje častěji, než vůbec doufáme. Kolik minulosti se člověku v pozdějším věku začíná vracet. Hlásí se teď ke mně najednou po 30-40 letech lidé, kteří mě ve vzpomínkách sice životem provázeli, ale jen tím vnitřním světem.

Máma mi našla možnost baletit opět i v Praze. A to dole na Václaváku. Jezdila jsem tam statečně sama 22. A ona mě po práci vyzvedávala a brala naproti přes náměstí do velikánského bufetu Koruna. Paní za pultem si občas zavtipkovali, když mi máma objednávala 8 palačinek. 8leté holce. Spořádala jsem je vždycky s tou největší chutí. A když jsme pak zase z 22 vystoupili u Drinopolu, od kterého k našemu činžáku vedly vlastně dlouhatánské schody, bylo jich nejmíň 100, drželi jsme se za ruce nad zábradlím uprostřed, uháněli jsme vzhůru a občas si i zpívali. Tedy spíš skřípali a škrčeli, protože jsme to neuměli jinak než falešně. Ale s vervou. Máma pro nás objevila byt v podzemí. Okna byla posazena přímo na chodníku. Ale ona tu jednu místnost zařídila tak prakticky a hezky. Část kuchyňskou oddělila od obytné skříněmi a veselým závěsem, jak se tehdy v 60. letech začaly vynořovat a dostávat v úvě nebo úluvu. Nápadité, dekorativní, abstraktní návrhy. Dodnes si ten vzor vybavím. Do té sklepní místnosti se vešlo dokonce i piano a stůl na mé školní úkoly. Ale válet jsme se už mohli leda na veliké válendě. Procházet mezi nábytkem se dalo jen uzoučkými průlezy. Občas k nám chtivě zašel na anglické topinky soused z poschodí. Já jsem si k ním zaschodila hrát s jejich dcerou Marunou odpoledne, když ještě byla máma v práci a zároveň si po večerech dodělávala 4letou obchodní akademii. Máminy anglické topinky, ty se absolutně vyrovnaly dokonce i palačinkám z Koruny. Na opečeném chlebu krémská hoščice, která se i s chlebem připlácla hlavou dolů na volské oko a posypala nakrájenou cibulí opět po saltu toho oka. Lahůdka nemajetných. Souseda Blahoše dokázala přitáhnout dokonce i oknem. To, když se za rohem v hospodě poněkud zlískal a padl mi pak oknem na stůl rovnou schodníku. V domě bydlela ještě jedna spolužačka, Janička. Takový maličký skřet. A někdy tak strašidelně protivná, obzvlášť když mi jednou na chodbě vlepila facku. Zírala jsem, ale mrňatům se facka přece neoplácí. A tak jsme pak spolu nejspíš už jen nemluvili. Když pak náš milý pan učitel, možná jsem ho tak milovala i pro ten doma chybějící mužský prvek, když tedy šel po 4. třídě do důchodu a škola najednou schudla, zešedla, zevšedněla, odcházela i naše vedoucí baletu. Rovněž milovaná, dost připomínala mou energickou mámu. Obávám se, že učitelé, ať už čehokoliv, si dost neuvědomují, jakým vlivem na děti disponují. Už jen, že jsou tak vystrčení před třídu a tak dobře viditelní, je předurčuje k tomu být vzory. A teprve, když své povolání vykonávají zaujatě, s patrným zájmem o svůj předmět. Můžou být jakkoliv přísní, přesto dítě nasměrují svým příkladem do jeho nastávajícího života. A tahle paní Sekotová, jistě jí bylo po 30, odcházela kam si ještě dál z Václaváku, až do nějaké Grébovky. Ale já jsem přece nemohla zůstat na Václaváku bez ní. A tak jsem tou 22. jezdila jen ještě dál do souboru, který se stával hned z několika složek. Kromě tance tam byl i orchestr, dramatický kroužek a co já vím, byl to velký soubor. Říkal si ústřední pionýrský soubor. To bylo jedno ze zoufalství socialismu, že všemu dával nálepky
pionýrský, komunistický, bratrský, soudruh, učitel a podobně, které každou věc jakoby poplivaly. Proto je tu raději ani neuvádím, i když bych kvůli atmosféře doby měla. Už tehdy jsme jeho jméno raději skrývali do zkratky UPS, neboli UPSáček. A jezdili jsme s ním na různá vystoupení. Vzpomínám si na divadlo v Nuslích, kde jsem tancovala solo s velikánským pérem, nebo na soustředění, to byly vlastně dětské tábory, ale celá dopoledne se tam nacvičovalo. Měli jsme s jedním chlapcem lidový taneček v páru se jménem Holubička, podle mašle v copu. A tak jsem přičichla k tomu, jaké to je stát na pódiu. A dodnes mi připadá, že na něm stěží, kdy cítím trému. Když jsem si jednou při bruslení naštípla před vystoupením obě zápěstí, přemluvila jsem mámu i doktorku, aby mi to ještě nedávali do sádry. A při tanci jsem necítila absolutně žádnou bolest. Je to především radost, která se mě zmocňuje, kdykoliv můžu nějaké dílo stvárnit, vyslovit. Často tak dnes uvádím své překlady v literárně hudebních pořadech. Nebo čtu při procházce s Francem Kafkou úryvky z jeho díla. Připadá mi, že teprve mluvené slovo, psané slovo dokončí a dokoná. Vím například, že básnířka Hilde Dominová na takových vystoupeních četla každou ze svých básní dvakrát za sebou. A vůbec se tomu nedivím. Báseň poznáte až při opakovaném podání. Je to jako s hudbou, nebo, jak říká jiný básník, i ořech či jilm uzrávají rády opakovaně. Netouží po nějaké změně nebo převratu. 60. léta byla konečně i ve společnosti léta radostná. Tolik se toho najednou smělo. Kolik jen festivalů se konalo. Návštěv slavných osobností ze západu. Lidi se na sebe usmívali i na ulicích. Zastavovali se spolu, diskutovali. Pravda, časem už především s otázkou na rtech, přijdou ty Rusáci, nepřijdou. A cestovat se smělo. A ovšem, ti předvídavější vyjížděli na dlouhé dovolené, ze kterých se po přepadení Československa v srpnu 68 zpátky do rodné země už raději ani nevrátili. My s mámou jsme v těch letech zažili i moc pěknou soukromou radost. Do domu nám vstoupila hudba. Máma poznala violončelistu z České filharmonie a už jsme se na té válendě váleli tři. Pan koncertní mistr, ale taky mu ještě nebylo 30, si nás vzal obě. Už jsme se opět vdali. V mých 10 letech si mě nový táta osvojil se vším všudy. I to zatracené, ustrašené jméno šlo do háje. Chodili jsme na výlety. Nejradši jsem měla, když mi něco vysvětloval. Třeba, jak funguje rádio. Máma mezi tím opět sehnala nové bydlení, když nás najednou bylo tolik a mělo být ještě víc. Ve 14 se mi narodil bratříček Lukáš, časem taky violončelista, pak sestřička Mančinka, časem klavíristka. A to už právě nastal zmíněný zvrat, kdy celé rodiny začaly po okupaci houfně z Československa mizet. Kdo nezmizel, propadal apatii, z níž společnost v lednu 69 na chvíli zburcoval Jan Palach. To už si i táta vyhlédl nové působiště, kam ho filharmonie pustila legálně.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Posloucháte digitální stanici D-dur Českého rozhlasu. Stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá to nejlepší z klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Simona Kostrohunová. Dnešní odpolední blok nabídne hudbu výrazných osobností evropské hudby. France Schuberta, Ludvíka van Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Jeana Sibelia. Začneme jedním z nejzásadnějších písňových cyklů hudební historie. Franz Schubert patří k nejvýznamnějším představitelům raného romantismu a jeho písňová tvorba představuje samostatnou kapitolu hudebních dějin. Cyklus Zimní cesta vznikl v posledním roce skladatelova života a patří k jeho nejhlubším a nejintimnějším dílům. Na text Wilhelma Millera sledujeme osamělého poutníka, který prochází zimní krajinou i vlastním nitrem. Jednotlivé písně vytvářejí souvislý oblouk od tiché rezignace až po existenciální prázdnotu závěrečného flašinetáře. Zpívá Wolfgang Holzmair, na klavír doprovází Imogen Cooper.

Ludwig van Beethoven byl skladatelem, který zásadním způsobem proměnil podobu symfonie. Jeho symfonie číslo 7 A dur patří k nejenergičtějším a rytmicky výrazným dílům jeho tvorby. Skladba je proslulá především svou druhou větou, allegretem, které se často hraje samostatně a patří k nejznámějším Beethovenovým hudebním myšlenkám. Hraje Freiburger Barockorchester, řídí Gottfried von der Goltz.

Vyslechli jsme symfonii číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena v podání Freiburger Barock Orchestr pod vedením Gottfrieda von der Goltz.

Johann Sebastian Bach je považován za jednoho z největších skladatelů všech dob. Jeho Goldbergovy variace patří k vrcholům klávesové literatury. Dílo je vystaveno na jednoduchém tématu, které Bach rozvíjí ve 30 variacích nejrůznějšího charakteru, od virtuózních přes kontrapunktické až po hluboce meditativní. Interpretace Glenna Goulda patří k nejznámějším a zároveň nejvlivnějším nahrávkám tohoto díla.